0: Radiožurnál.
1: Zaměstnavatelé loni řešili přibližně 36 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně tak bylo úrazů asi o 200 víc. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce v létě častěji pracovní úrazy řeší i brigádníci.
2: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
3: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než mi bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
2: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
4: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že se třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
2: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Pouze západní bránou teď můžou turisté vcházet do hradu ve Veří u Brna. Jižní vstupní bránou opravují dělníci. Práce potrvají do listopadu příštího roku, po nich tam vznikne nové návštěvnické centrum. Současně pokračuje rekonstrukce trasy s oranžerií a neogotickým skleníkem. Památkové obnově předcházel záchranný archeologický výzkum, který přinesl nové poznatky o stavební historii hradu, říká archeolog Josef Jan Kovář.
5: Pod podlahou se skrývalo zatím jedno z vůbec největších překvapení, a to středověká obvodová hradba, její základy, která vede od příhrádku směrem k tomu hradnímu jádru. Znamená to, že až po odbourání té hradby byla postavena tahle část brány. A nás to teď vede k otázkám stáří té jižní brány.
1: Národní památkový ústav za rekonstrukci zaplatí skoro 120 milionů korun. Víc než polovinu této sumy pokryje evropská dotace. Sport. Fotbalová Slavia otevřela novou sezónu šance ligy vítězstvím 5-1 nad Slováckem. Pražané utkání otočili už v úvodní čtvrthodině. Dvougólový střelec Mojmír Chytil mluvil o podmínkách. V teplotě lehce přes 30 stupňů Celsia totiž nebyl úplně spokojený.
6: Říše jako super, ale to počasí teda. Chci říct, že jak je teplo, tak potom to vyskne za 10-15 minut a ta hra hrozně zpomalí. Což je škoda, že jsme mohli vyhrát jako ještě větším rozdílem a připravit si víc šancí. Byl to vlastně i první poločas ke konci a i druhý, ale jsme spokojení se třema bodama a startem do sezony po třech letech vítězným.
1: Příští ligový zápas čeká slávisty v sobotu, kdy se představí v Ostravě proti Baníku. Novou sezónu nejvyšší české fotbalové ligy zahájil taky Hradec Králové, který vyhrál východočeské derby s Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem porazil Olomouc.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D2 za Podivínem a uzavřená silnice ze Šlapanic do Slatiny. Na dálnicích zůstává klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací, nicméně opatrně na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna za sjezdem na Podivín na 40. kilometru hlásíte sraženou zvěř v levém v rychlém pruhu.
9: 40. kilometr v levém pruhu je sražená menší trna nebo větší pes a tři vodiči dají bacha.
8: Na dálnici D52 z Brna směrem do Mikulova pozor za sjezdem na Rajhrad na 12,5 kilometrů stojí v odstavném pruhu nepojízdné osobní auto s přívěsem. Zasahuje lehce i do pravého pruhu, takže se musí vybočovat. A na okraji Brna zůstává uzavřená silnice ze Šlapanic do Slatiny a do centra Brna poblíž dálnice D1. Dělníci opravují spadlé dráty vysokého napětí a nedá se projet. Objízdná trasa vede přes Bedřichovice, uzavírka potrvá ještě přibližně 2 hodiny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, k večeru začnou srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Petr Zajíček.
10: Je tomu tak, přeji příjemnou teď už pondělní noc, a protože máme pondělí, tak také pro vás budeme mít naší pravidelné noční soutěži už po písničce s Brusunovou cenu.
11: Noční Radiožurnál
12: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má tropické noci. Poslechněte si psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
1: Krátce na prázdnosti skl dlaně. Necítil v nich nic divného. Přesto věděl, že už nejsou stejné jako dřív. Vzali život.
0: Audioknihu z pera Jakuba Franka ve skvělém podání Jiřího Vyorálka. Tropické noci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
2: Ano, a ta první možnost je právě tady. Telefon čísla sem k nám do studia 221 552 155 nebo 255 na konci 221 552 155 nebo 255.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
5: Zasnou světla poslední, tak rychle než se rozetní. Chceš zažít přece něco víc. Až se začneš ráno bát, jestli budem někdy litovat. Chtěl bych ti jen jedno říct,

0: Tak tolik v nočním radiožurnálu, zpěvačka a také příležitostná herečka Cher, která nedávno oslavila kulatou osmdesátku. Obrovskou vlnu solidarity loni vyvolal příběh vážně nemocné Madlenky, která hledala dárce kostní dřeně. Do dvou českých registrů díky tomu přibyly 10 000 lidí. Daří se nové zájemce zapisovat i letos, tak na to se vedoucí registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu Marie Kuříkové ptal moderátor Vojtěch Bidrman.
1: Připomeňme hned na úvod, že v Česku jsou dva registry dárců. Vaši kolegové v Plzni jsou prý s novými registracemi celkem spokojení, i když ten loňský nápor už se neopakuje. Letos zatím evidují 8 000 nově zapsaných lidí. Jak jste na tom vy? Jak jste spokojeni s novými registracemi v roce 2026?
2: Je to přesně tak, jako je to u kolegů. Naše čísla se vrátila do normálu před loňským rokem a protože my jsme ten menší registr, tak v našem případě je to v tuhle chvíli asi 1400 nově zaregistrovaných dárců, což je ale hezký jakoby, roční průměr.
1: No ale k tomu ideálu ještě asi kousek zbývá, protože vaším cílem je logicky mít dárců co nejvíc, tak máte nějaké plány třeba ještě na zbytek léta nebo pak na podzim, kde potenciální dárce oslovovat a nabírat?
2: Je to tak, že dárci se můžou hlásit do registru průběžně, jednak u nás v registru, potom na transfuzních stanicích po celé České republice, případně na plazmacentrech, nebo jim můžeme zaslat sadu na stěr vokální sliznice, což je to vstupní vyšetření, tak jim můžeme zaslat domů. A potom samozřejmě se účastníme různých kulturních, společenských i sportovních akcí. V letošním létě to ještě bude 15. srpna celostátní setkání mládeže v Ostravě a potom vlastně máme plný už celý zářijový program, jako každý víkend něco. Určitě lidé na našich stránkách na tom www.darujživot.cz najdou všechny informace.
1: Pojďme teď k tomu, jak registr funguje v praxi. Lékaři, když najdou shodu mezi pacientem a možným dárcem, nejčastěji sahají po mladých mužích. Vysvětlete prosím proč.
2: Je to trošku diskriminační, ale je to dané vlastně tou biologií a taky samozřejmě trošku prakticky, protože ideálním dárcem je prostě mladý člověk. Čím mladší, řekněme, jako v dospělém věku, tím lepší. Zároveň muži mívají dostatečnou váhu pro to, abychom odebrali potřebné množství, které potřebuje ten pacient a zároveň nejsou omezení tím, že by třeba byli těhotní nebo menstruovali.
1: Když nás teď poslouchá někdo, kdo by o něčem podobném uvažoval, máte jedinečnou šanci ho nějakým způsobem namotivovat? Pokud jde o nějakou specifickou skupinu obyvatel, chybí vám třeba nějaká?
2: Určitě jsou to různé menšiny, ať už jsou to Vietnamci, Ukrajinci, Romové. Za to jsme moc rádi, pokud se rozhodnou do registru zaregistrovat.
1: Dalo by se říct, jakým pacientům dárci zachraňují život nejčastěji?
2: Obecně jsou to poruchy krvetvorby, to znamená asi nejznámější, je to leukémie, ale i těch je několik typů. Pak jsou to poruchy červené řany, to znamená těžké anémie, metabolické poruchy, u malých dětí to bývají i imunodeficity.
1: Teď je samozřejmě doba letních dovolených a tak se sluší ještě zeptat právě na věc ohledně těchto dovolenkových destinací, které můžou být i často exotické. Může to být komplikace, protože třeba při darování krve mají lidé po návratu z určitých míst stopku, třeba na půl roku kvůli případné nákaze.
2: Je to přesně tak, jak říkáte, u určitých destinací vůbec jako lidé mají stopu s darováním po několik měsíců, zároveň nám ale komplikuje situaci i to, že dárci samozřejmě jezdí na dovolenou a my, když plánujeme tu přípravu dárce a pacienta k odběru, tak musíme třeba počítat i s tím, že toho dárce nemáme v určitých dnech k dispozici nebo i pracovní cesty. Není to tak jednoduché, i přesto, že jsou ti dárci velmi ochotní, tak není vždy jednoduché ten termín naplánovat.
0: O náboru nových dobrovolníků mluvila ve vysílání nočního radiožurnálu Marie Kuříková, vedoucí registru dárců krvetvorných buněk pražského IKEMu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Panenky.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
6: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
3: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: 20 minut Radiožurnálu.
1: My se ptáme a zodpovědní odpovídají.
0: Každý všední den po 17. hodině.
1: Poslouchejte 20 minut Radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
1: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
7: Je 2:30. Právě připravil Martin Matějka. Cena ropy na světových trzích klesá. Severomorský Brent zlevnil skoro o 6% na $91 za barel. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických vzdušných úderů na Irán a naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Americká televize CBS News uvedla, že země vzájemné útoky pozastavily, protože v Teheránu jednají s ománskou delegací o otevření Hormuzského průlivu. Několik tisíc lidí se v neděli sešlo na pietní akci u Braniborské brány v centru Berlína, na které uctili památku ženy zabité při sobotním útoku při manifestaci za práva komunity LGBT+. Zraněných je po útoku podle posledních informací 29. A v okolí místa činu lidé pokládali květiny a vzkazy. Policie oznámila, že pravděpodobného útočníka zastřelila. Rumunská stíhačka F-16 sestřelila další dron, který narušil rumunský vzdušný prostor. Jde už o třetí incident za poslední 3 dny. Informuje o tom rumunské ministerstvo obrany s tím, že pilot stroj sestřelil nad Černým mořem asi 12 kilometrů severovýchodně od města Sulina, které leží v blízkosti hranice s Ukrajinou. Původ dronu není známý. A ruský internetový prodejce Wildberries ve své nabídce zrušil sekci nazvanou Vše pro speciální vojenskou operaci, jak je v Rusku oficiálně nazývaná válka proti Ukrajině. Upozornil na to server Moscow Times. Ukrajinská armáda v posledních dnech podnikla několik útoků na logistická centra tohoto největšího ruského internetového tržiště.
0: Sport.
7: Úvod nové sezóny fotbalové šance ligy patřil mistrovské Slávii, která přehrála Slovácko 5-1. Ve východočeském derby zvítězil Hradec Králové nad Pardubicemi 2-1 a Jablonec porazil Olomouce také 2-1. Pátý triumf na cyklistické Tour de France slaví Slovinec Tadej Pogačar a poslední sprinterskou etapu s cílem v Paříži ovládl Nizozemec Mathieu van der Poel.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D2 za sjezdem na Podivín a také na D52 u Rajhradu. Na dálnicích je i po 2:30 hodině spíše klidný provoz, nejsou hlášeny zásadní komplikace, stále ale ještě opatrně na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna za sjezdem na Podivín. Na 40. kilometru může ležet sražená zvěř a vybočuje se. Na dálnici D52 z Brna směrem do Mikulova opatrně za sjezdem na Rejhrad na 12,5 kilometru stojí v odstavném pruhu nepojízdné osobní auto s přívěsem. Posádka se může pohybovat okolo, tak pozor. A na okraji Brna připomínáme neprůjezdnou silnici ze Šlapanic do Slatiny a směrem do centra Brna. Poblíž dálnice D1 opravují dělníci spadlé dráty vysokého napětí na vozovku a nedá se projet. Objízdná trasa pak vede přes Bedřichovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
7: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, k ránu se objeví přeháňky, výjimečně i bouřky. Přes den pak čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeri začnou srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě naměří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: O budoucnost českého vodního slalomu prý nemusíme mít strach, říká to šéftrenér národního týmu Jiří Prskavec starší. I proto, že většinu českých medailí na právě skončeném mistrovství světa vybojovali zástupci nastupující vodácké generace. Další téma nočního radiožurnálu, počkejte si na něj už za pár minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách. Šík.

0: Čeští vodní slalomáři za sebou mají úspěšné mistrovství světa. Americkou Oklahomu opouštějí s dobrou náladou a také těžšími zavazadly, protože vybojovali celkem 7 cenných kovů a ovládli pořadí národů.
1: Týmové porady na hotelu české reprezentace bývaly veselé. Skoro každý večer se tam připíjelo na medaile a zlato Terezy Knéblové se slavilo dokonce sborovým zpěvem hitu Evy Farné Na ostří nože.
2: Tři zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
1: Hodnotil šéf-trenér Jiří Prskavec starší, kromě teď už dvojnásobného mistra světa Víta Přindiše, oslavili všichni individuální medailisti na šampionátu v Oklahomě největší úspěchy kariéry. Zlatý a stříbrný Jakub Krejčí.
3: Podle mě se furt neuvědomu, že jsem se vlastně nějakým způsobem teď zapsal už do té historie toho českého kajaku.
1: Zlatá Tereza Knéblová.
4: Tohle je fakt neskutečný, prostě sen, o kterém jsem nesnila ani a je to skvělý a děkuju moc.
1: Stříbrná Kateřina Beková.
5: Je to úžasný, já jsem v životě nestartovala na mistrovství světa seniorským a začít to medailí je úplně nemožný.
1: I bronzový Lukáš Kratochvíl.
6: První mistrovství světa, tak jsem chtěl sbírat hlavně zkušenosti, ale hnedka to takhle vyšlo, takže jsem mega nadšený.
1: A kromě zmíněného 37letého mazáka Víta Přindiše mají ostatní úspěšní čeští vodní slalomáři ještě jedno společné. Mládí. Nejstaršímu z nich, Jakubu Krejčímu, je 24 let.
7: Pro nás je dobrý to, že vlastně máme další generaci. Měli jsme výborné výsledky na juniorským a 23. mistrovství světa.
1: Připomíná Jiří Prskavec starší, 24 medailí, tedy třetinu ze všech možných z letošního šampionátu v Krakově.
7: Takže máme z čeho brát. Doufám, že to bude pokračovat. U nás má ten sport tradici, máme dobrý trenéry, máme velmi slušný tréninkové podmínky, takže věřím, že se do budoucna nemusíme o nějaký ten úspěch bát.
1: Ty nejbližší se pokusí čeští vodní slalomáři po krátkém volnu a mistrovství republiky získat na posledních dvou světových pohárech sezóny a na evropském šampionátu. Z Oklahoma City, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: A teď už další rada pro řidiče z našeho letního seriálu Prázdninová autoškola Radiožurnálu. Dnes o tom, jak by se měl řidič zachovat, když potká na vozovce cyklistu. Zjišťoval reportér Václav Drážek.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Právě probíhajícím letním období se víc než jindy setkáte na silnici s řidiči nemotorových vozidel, nejčastěji s cyklisty. Logicky nechcete jet stejně rychle jako oni, a tak se rozhodnete předjíždět. Víte ale, jaký rozestup u toho musíte dodržet? Odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
3: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků, a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximálně rychlost do 30 km/h, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
2: Není to ale jen o řidiči auta. Dodržovat bezpečnostní předpisy musí pochopitelně i samotný cyklista. A jaké to jsou?
3: Věnovat se řízení. A dbát na to, že jsem já ten zranitelný,

0: a zároveň, aby byly čitelný pro ostatní řidiče. Pokud pojedu na kole a budu tam vrávorat ze strany na stranu, tak nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz
1: nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553. Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 3 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Berlínská policie dopadla muže podezřelého z útoku na pochod hrdosti, při potyčce zemřel. Spojené státy poprvé za 2 týdny nezaútočily na Irán a dávají prostor jednáním. Jablonec na úvod fotbalové šance ligy porazil Olomouc 2-1. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večer se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie zastřelila mladého muže podezřelého z útoku na akci Queer Community v Berlíně, potvrdila to berlínská policie. V sobotu večer pachatel najel autem mezi účastníky místního pochodu hrdosti. Jedna žena útok nepřežila, asi 30 lidí je podle německých úřadů zraněných.
3: Výstřely padly v zahrádkářské kolonii v berlínské čtvrti Spandau. Abdul B. tam podle mluvčího policie zkusil bodnou zbraní zaútočit na příslušníky zvláštní policejní jednotky a ti potom reagovali střelbou. 21-letý Němec s libanonskými kořeny byl podezřelý, že v sobotu večer najížděl dodávkou na účastníky festivalu pestrosti a tolerance v centru města a pak z místa činu utekl. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt to označil za islamistický útok a vyzval k lepší ochraně dalších akcí queer komunity v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Americké letecké údery na Irán se po 2 týdnech nepřetržitého bombardování zastavily. Podle velvyslance Spojených států při OSN Mikea Waltze tím prezident Donald Trump dává prostor diplomacii. Souběžně postupují rozhovory mezi Ománem a Iránem o znovu otevření Hormuzského průlivu. A pauza navíc přichází v době, kdy podle expertů americká armáda citelně vyčerpala zásoby raket.
4: Hlavní poradce Centra pro strategická studia Mark Garsin podotýká, že americký arzenál je vyčerpaný a některé jeho složky jsou na minimu zásob. Podle něj to vytváří pro Američany zranitelnost. Nahradit tyto zásoby potrvá 1 až 5 let. Viceprezident J.D. Vance i náčelník generálního štábu Dan Kane už minulý týden podle amerických médií varovali před další eskalací. Donald Trump ale hrozil masivním útokem, pokud Irán neotevře Hormuzský průliv. Ten je nyní stále uzavřený. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Do českých registrů se letos zatím přihlásilo skoro 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Oproti rekordnímu Loňsku, kdy se kvůli vážně nemocné Madlence zaregistrovalo přes 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci obou registrů s letošními čísly spokojení.
5: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
6: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
7: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
6: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k ním zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Jablonečtí fotbalisté zvládli vstup do nového ročníku šance ligy, když doma porazili Olomouc 2-1. A k vítěznému utkání se vrátil trenér Luboš Kozel, potěšil ho obrat ve druhém poločasu.
8: Když jsme velmi dobře furt nepadali toho soupeře, nenechali jsme ho hrát jeho hru a i na míči jsme byli poměrně silní a dokázali jsme vyrovnat, což nám ještě vlastně vlilo tu sílu dál do toho utkání a i z hezký akce vlastně jsme vstřelili druhou vítěznou branku, takže já si cením jak toho obratu, tak toho výkonu a samozřejmě i dneska toho výsledku a myslím si, že to vítězství je zasloužené.
1: Nejvyšší českou fotbalovou ligu zahájila také mistrovská Slavia, která porazila Slovácko 5-1. Hradec Králové vyhrál nad Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem zdolal Olomouc. A britský pilot McLarenu Lando Norris ovládl velkou cenu Maďarska Formule 1. Na stupních vítězů ho doplnili druhý Max Verstappen z Red Bullu a třetí Kimi Antonelli z Mercedesu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na dálnicích zůstává provoz bez větších komplikací. Lepší situace je i na dálnici D52 z Brna směrem do Mikulova za sjezdem na Rajhrad. Na 11. kilometru stálo osobní auto v odstavném pruhu. Podle zpravodaje už ale odjelo, provoz je tam bez omezení.
10: To Brno, Mikulov, tak je to už čistý, bez toho osobáku s tím vozíkem už nikde není. Takže tady je úplně všude klid, pohoda, čisto.
9: Na Benešovsku ale pozor, na silnici z Bystřice do Líštěnce. Těsně za výjezdem z Bystřice je hlášená nehoda, na místo jedou i hasiči, tak opatrně. A na okraji Brna je stále ještě uzavřená silnice ze Šlapanic směrem do Slatiny a do centra Brna. Poblíž dálnice D1 spadlo na vozovku dráty vysokého napětí, teď se je pokouší odklidit dělníci. Objízdná trasa vede přes Bedřichovice a ta uzavírka potrvá ještě asi hodinu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm, k večeru začnou srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
0: Češi si stále častěji pořizují domácí chovy slepic. Například prodej montovaných kurníků vzrostl letos v prvním pololetí meziročně o více než čtvrtinu. Náš reportér zjišťoval podrobnosti a vy je uslyšíte už za chvíli.
11: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Česku je stále populárnější domácí chov slepic. Internetové obchody zaměřené na potřebné vybavení hlásí podle dat prodejního portálu Heureka za první pololetí letošního roku rekordní prodeje. Cena vajec v obchodech přitom prý hraje stále menší roli.
1: Já mám tam vzadu mám kurník.
2: Aha, to jste slavil sám?
1: Ano, s dědou jsem mi pomáhal. Zhruba tak měsíc to trvalo.
2: Na zahradě rodinného domu v Telči jsme s Oldřichem Noskem, který se letos rozhodl pořídit si slepice, sám jim postavil kurník.
1: Já jsem ze všeho, co tady jsem měl, tak jsem to jako stloukl, co tady bylo. A přijde mi to vlastně dostačující, že není potřeba kupovat ani tak.
2: A jsou vajíčka? Nebo už mám snažší slepičky?
1: No mám vlastně 3 dospělé a 3 mladé. A ty 3 dospělé snáší už. Ty 3 mladé až na podzim a tak průměrně tak 2 vajíčka denně.
2: Zájem o domácí chov slepic v poslední době v Česku nebývale roste. Vyplývá to i z dat společnosti Heureka, která monitoruje internetový prodej. Řekl mi to její mluvčí Ondřej Švéda.
3: V první polovině roku 2026 vzrostl zájem u krmítek a napáječek pro drůbež o 15%. Rostla také kategorie krmiva pro hospodářská zvířata, a to o 12%. V první polovině roku vidíme v našich datech růst zájmu o kurníky oproti stejnému období loňského roku až o 26%.
2: Podle předsedy Svazu chovatelů drůbeže České republiky Pavla Dobrovolného sice svou roli stále ještě hraje vyšší cena vajec anebo rušení klecových chovů, ekonomický faktor je prý ale pro domácí chovatele stále méně důležitý.
4: Ten zvýšený zájem trvá delší dobu. Myslím si, že převažující faktor je ten zájem těch lidí mít vlastní produkci. Finanční stránka už podle mého v dnešní době není rozhodující.
2: Podle Dobrovolného stouplin za poslední 2 roky prodej kuřic asi o 10%. Milan Soldán, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Zradu Landštejn mizí cementová malta, kterou tam dělníci použili při necitlivé rekonstrukci v 70. a 80. letech minulého století. Návštěvníkům se kvůli tomu hrad na celou sezónu schoval pod lešení. Vydáme se tam v naší další reportáži už za chvíli.
1: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Na hradě Lanštejn v České Kanadě letos návštěvníky místo kamenných zdí vítá lešení. Restaurátoři tam napravují opravy staré půlstoletí. Cementovou maltu nahrazují vápenou. Současně zachraňují vzácné renesanční omítky, které na hradní zřícenině přečkaly staletí navzdory dešti, sněhu i mrazu.
1: Když návštěvníci dnes pohlédnou na Starý hrad, tak vidí lešení.
2: Popisuje kastelánka hradu Lanštejn Eliška Nýdrová.
1: Cementovou maltu, kterou byl hrad Lanštejn opraven v 70. a 80. letech 20. století, vyměňujeme za stavbě příznivější maltu vápenou. Ta stavba dýchá, vlhkost může dovnitř i ven a cementová malta odpadává v obrovských blocích několika kilogramových a ohrožuje návštěvníky, což ta vápena dělat nebude.
2: Na té stěně je vidět několik takových jako mezer v tom zdivu.
1: Ano, to jsou trámové kapsy, ve kterých byly vloženy trámy a vysazen vlastně arkýř ven z té původní románské hradby, na kterém byl posazen prevet, tedy středověký záchod. A tady na té stěně skutečně byly minimálně tři. Jsou krásy teď vidět, protože je to obnažené.
2: Příkopem pod tou stěnou nebylo radno chodit.
1: Museli běhat rychle. Odsud také je ten pokřik dále od hradu dále. Což se říká, že to volal ten, kdo byl na tom záchodě.
2: Na hradním nádvoří to teď je trošku jako na staveništi.
1: Ano, je to tak. Návštěvnickému provozu to tady nebrání, ale podél té původní románské hradby zevnitř z hradního nádvoří je lešení, protože i tady na nádvoří se opravuje.
2: Říkáte, že to je původní románská stavba, tamhle jsou ale vidět renesanční omítky.
1: Ano. Původně je to románská stavba, zbytek stavby, ta je skutečně pozdně gotická až renesanční.
2: Restaurátorka Kateřina Krhánková teď se stoupila po lešení.
3: A my tady na hradě obcházíme všechny dochované fragmenty historických odmítek, kterých tady není za stolik. A teď jsme na takovém docela obtížném kousku v okenním výklenku.
2: Lanštejn je vlastně hradní zřícenina, nemá vůbec žádnou střechu.
3: Pokud se nezamezí, aby na to přímo pršelo nebo tam nějakým způsobem se dostala voda, tak je to velký problém, ale většina těch fragmentů, které jsou dochované, jsou právě kryté.
2: Restaurátoři budou na hradě pracovat až do konce prázdnin roku 2028. Opravy budou stát asi 30 milionů korun. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Radiožurnál je 15:30. Další zprávy a Martin Matějka.
1: Francouzský prezident Emmanuel Macron svolává krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Ministr vnitra Laurent Nunez potvrdil, že od začátku roku plameny spálily už rekordních 115 000 hektarů, což je více než dvojnásobek rozlohy Prahy. Obří požár se dál šíří na jihozápadě Francie a ohrožuje město Bordeaux. Němečtí policisté zastřelili podezřelého, který v sobotu vjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Na síti X o tom informovala berlínská policie. 21-letého útočníka našli v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Spandau. Motivem činu byl podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29. V Česku znovu ubývá potenciálních dárců kostní dřeně, letos se jich zatím přihlásilo necelých 10 000. Vyplývá to z datobou českých registrů. Loni se do registrů díky zveřejnění příběhu Malé Madlenky přihlásilo přes 30 000 dobrovolníků. Celkem je v českých registrech přes 200 000 lidí, většinu z nich lékaři s žádostí o darování nikdy neosloví. A Výbor pro světové dědictví UNESCO nově zařadil na svůj prestižní seznam třeba Buddhovo rodiště v Indii nebo jedny z největších sladkovodních mokřadů na světě v americkém státu Georgia. Na seznam se dostaly i pláže v Normandii, kde se za druhé světové války vylodili spojenci. Česko letos o zapsání žádné položky neusilovalo. Na prestižním seznamu UNESCO už má zapsáno celkem 17 položek a výhledově bude navrhovat další. Třeba historickou papírnu ve Velkých Losinách, hořické pašijové hry nebo českou pivní kulturu. Sport. Mistrovská Slávia vstoupila do nového ročníku fotbalové šance ligy drtivou výhrou 5-1 nad Slováckem. 3 body získal také Hradec Králové po vítězství 2-1 nad Pardubicemi a Jablonec, který stejným výsledkem porazil Olomouc. A cyklista Tadej Pogačar ze Slovenska přidal 5. vítězství na Tour de France. Závěrečnou sprinterskou etapu ve francouzské metropoli vyhrál Mathieu van der Poel z Nizozemska.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na dálnicích i hlavních tazích je teď po 15:30 klidný provoz, projíždí se bez větších komplikací. Dopravu v Praze ale může znepříjemnit omezení ve Kbelské ulici. Jezdí se tam kvůli velké rekonstrukci vždy pouze jedním pruhem a v nájezdu z dálnice D8 se nárazově tvoří menší kolony kamionů, tak opatrně. A na Benešovsku stále pozor na silnici z Bystřice do Líštěnce. Těsně za výjezdem z Bystřice řeší nehodu, na místě jsou také hasiči, provoz řídí policisté Kyvadlově. Kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme první díl speciálu Kořist našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Namazat, zapnout, poslouchat.
5: Že jim pytláci zabili slona.
6: Vražda Jana a Martiny.
7: Juščenko prohlásil, byl jsem otráven.
4: Kořist, Kuciak, Jedy. Letní speciály Vinohradské 12. Od 27. července do 14. srpna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vejce, krunýře i maso po tom všem touží lovci mořských želv, přestože jim za to může hrozit několikaleté vězení. Posvítíme si na ně v letním speciálu s názvem Kořist. V první epizodě mluvím s Hanou Vašinou Svobodovou, to je bioložka a zakladatelka projektu Chráníme mořské želvy. Dnes je pondělí 27. července. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
8: Dobrý den.
4: Rád vás tady vidím. Začnu příběhem. Minimálně 3 muži z batohy patrně při západu slunce dřepí v písku mezi želvami a prohrabávají se k vajíčkům. Mají s sebou i takové velké pytle, nezdráhají se vzít jednu z těch želv a odhodit ji někam dál od jejího hnízdiště, aby se dostali do jejího hnízda pro vajíčka, pro želví vajíčka. Tohleto se na jaře 2026 odehrávalo na jedné z pláží Escobia ve státě Oaxaca. Oaxaca v Mexiku, která je poměrně známá jako jedno z velkých hnízdišť mořské želvy. To video na sociálních sítích nejenom v Mexiku vzbudilo velký rozruch. A mě zajímá, jak často k něčemu takovému, třeba i mimo záběry kamer, dochází.
5: Bohužel docela často. A je to tím, že mořské želvy hlavně kladou vajíčka v chudých zemích, takže ty pytláci to považují za snadný zdroj financí. Nám se třeba stalo, že na Srí Lance teďko jeden z našich rangerů byl nemocný, takže normálně monitoruje tu pláž celou noc, odešel o půlnoci, že si jde prostě lehnout, že mu fakt nebylo dobře. Do rána se ukradlo 8 hnízd želv.
4: Aha, takže desítky vajec, která
5: no, tam byla. To nejsou desítky, to jsou stovky.
4: Stovky vajíček.
5: Protože v každém tom hnízdě je zhruba to vajec, takže třeba 800 vajíček zmařených životů. Nebo na jižním Borneu, tam vlastně máme dlouhodobě zprávy o tom, že z ostrova Pamalikan se prostě vykrádají ty snůšky ve velkém a my jsme v roce 23 na konci v prosinci měli s vládou připraveno, že všechna povolení, že můžeme ten ostrov začít chránit a když tam ochranáři přijeli se dřevem, že udělají chráněnou část pláže, tak vlastně se stalo to, že ty místní obyvatelé to nedovolili, že a tímto ta vláda přijde říct sama, proč je to nutný a tak vysvětlit. A od té doby vláda nepřijela, protože bohužel je to tam 10 hodin autem, nočním trajektem a pak ještě jako lodí speciálně vypravenou na ty ostrovy a to se vládě samozřejmě až tolik nechce. Takže tam to vykrádání probíhá doteďka a bohužel tam ta vláda nedovolila ani fotopasti, který jsme tam loni chtěli umístit. Takže ona je to vždycky kombinace těch pytláků a toho, že chtějí nějaký výdělek, ale samozřejmě toho, že nejsou vymáhány zákony, protože
4: přitom ale v mnoha
5: ty zákony
4: zemích,
5: jsou.
4: Ano, přitom v mnoha zemích za to vykrádání přece hrozí velké mnohaleté tresty i vězení.
5: V Indonésii je to 5 let vězení a 200 tisíc korun pokuta, což ve chvíli, kdy máte 5 000 korun průměrnou výplatu měsíční, tak je jako obrovská částka.
4: Právě.
5: Ale bohužel jako nikdo tam takovouhle částku ještě neplatil a nikdo na tak dlouho do vězení nešel. My když chytíme nějakého pytláka, tak to většinou vypadá tak, že s ním jako jedem na tu policejní stanici a pak tam ty ochranáři s ním 2 dny sedí před tou stanicí, než přijede nějaký policajt z provincie, z většího okresku.
4: O to začal zajímat.
5: No, protože ty místní policisté by ho nejčastěji jako pustili. Jo? Že ta Indonésie má 17 000 ostrovů. Většina těch ostrovků jsou fakt malý, jsou tam třeba 3-4 vesnice, takže policista je nejčastěji bratranec nebo kamarád ze školy pytláka, jo? Takže tam je to jako velmi složité a nějaká želva, prostě jenom želva.
4: A řekněte, takže a i v té Indonésii, ke které máte pochopitelně i profesně blíž, protože tam víc působíte asi než v Mexiku, tak tam ta situace je stejná, když porovnáme třeba ty dvě země v otázce toho, kolik za to ti pytláci dostanou, protože pro ně prostě ta motivace toho vykradu to hnízdo musí být vyšší, než to strávím za to x let ve vězení.
5: Ten postih je podobný. Já jsem v Mexiku byla, to už je 22 let, když mi bylo 18, a byla jsem přesně na téhle pláži.
4: Jo?
5: On je tam totiž ještě jeden problém, a to je, že někdy ty ochranáři nejsou, vlastně se jim nechce tolik pracovat, že jsou třeba vládní ochranáři a dostanou tu výplatu, i když pracují dostatečně, když pracují jako míň. A já jsem tam třeba narazila na to, já jsem v těch 18 byla taková asi, moje sestra by řekla, dost naivní. A buď jsem si myslela, že ochrana probíhá nebo neprobíhá. Ale tady jako probíhala, ale když nás tam vzali, tak ochranáři seděli a hráli karty mezi pavučinama a vlastně pak nás teda po velkém prošení vzali na pláž a takhle se rozhlídli a řekli, že přemístili do bezpečí 25 snůšek těch ohrožených želv, ale oni nic z toho neudělali. A pro mě ale možná to bylo dobře, protože pro mě přesně tenhle ten zážitek byl taková jako facka a velká motivace, že to chci dělat a chci to dělat líp. No.
4: A pardon, a k té otázce, ty vajíčka teda prodají potom ti pytláci za cenu,
5: jako
4: která
5: vlastně za směšnou cenu, ty pytláci. To je fakt jako třeba 25 korun za vajíčko v Indonésii. Ale když se to dostane přes ty překupníky třeba do Číny, tak tam ho koupíte třeba za 600. Jo, takže samozřejmě ta cena narůstá, ale ty pytláci z toho za stolik nemají.

0: Ten příběh z Mexika se velmi pravděpodobně týkal karety zelenavé, jak jsem se dočetl.
1: Je to tak, no. Tam je totiž ještě jedna věc, že právě ty karety zelenavé v Mexiku a taky v Indii dělají zajímavou věc a to se jmenuje arribadas, takové jako hromadné příchody. Tyhle želvy to vymysleli.
0: To jsou ty nálety.
1: Přesně. Oni to udělají kvůli tomu, že vlastně, když přijdou všechny najednou, tak se nestačí ty predátoři namnožit a nemůžou sežrat tolik vajec najednou. Jenomže na lidi to neplatí, že jo? Lidi vezmou auta a prostě přijedou klidně zdaleka a vykradou všechno, co tam je. A to je obrovský problém, protože želvy už jsou tady 110 milionů let, mořské želvy, ale tím, že oni chodí klást vajíčka na tu samou pláž, kde se narodili, kde se vylíhli, tak vlastně, když my na té pláži budeme brát úplně všechny vajíčka, tak vlastně se tam jednou nebude mít co vrátit. Mm-hmm. Až oni dospějí, takže za těch třeba 25-35 let, tak už jako nebudou, protože se nenarodilo nic z těch vajíček, tak vlastně nemá co přijít klást vajíčka. Takže když, jako nikdy se nestane, že asi ukradnou lidi všechno úplně, ale stejně jsou místa, kde ta populace od druhé světové války klesla třeba o 92%.
0: Jsou taková místa třeba v té Indonésii?
1: Jo, třeba na tom Borneu. No.
0: Třeba na tom Borneu. Mm-hmm. A to už nejsou karety zelenavé na Borneu?
1: To jsou karety obrovské nejčastěji.
0: Obrovské. A pak ještě jsou karety pravé?
1: To jsou ty, z kterých se dělá želvovina a tyhle ty předměty. A to jsou také architektky koralových útesů, hrozně důležitý zvíře právě pro ekosystém těch korálů. A jsou taky kožatky velké, největší mořská želva. Velká 2 metry 800 kilo. To,
0: wow.
1: je zvíře, který žere jenom meduzy.
0: To je neuvěřitelné. No tam je hrozně pozoruhodné, a vy už jste to zmínila, že ty želvy se potom, mořské želvy se vracejí na ta místa, kde se vylíhly z těch vajíček a tam vlastně zakládají svoji rodinu a tam do těch hnízdišť umístují svá vajíčka. To je neuvěřitelný příběh. Oni žijí jenom teda poblíž toho místa, nebo se
1: ne,
0: pak vracejí
1: že vůbec.
0: Do těch míst?
1: Oni jako migrují tisíce kilometrů. Já když jsem dělala diplomovou práci, tak jsem ji dělala na jižním Irsku, na ostrovku a připlouvali tam kožatky z francouzské Guajány. Takže ze severu Jižní Ameriky, přes celý Atlantik vlastně. A tohle doteď to mnoho věců úplně nechápe, je tam těch faktorů víc. Oni dokáží sledovat magnetické pole Země, takže něco jako taková přírodní GPSka, ale zároveň potřebují se projít kousek po té pláži. Jo? Kdyby jsme je dali rovnou z hnízda do vody, tak je to taky špatně. Potřebujeme pustit aspoň 5 metrů od moře, aby si prostě prošli a čichli si toho písku a tak nějak si to jako zafixovali. Mořské proudy jim pomáhají v té navigaci, že si uvědomují kudy a samozřejmě i nějak jako sklon pobřeží, ale je to pro ně dneska těžké, protože to pobřeží třeba se hrozně rychle mění, ať už jako zástavbou, nebo tím, že dneska klimatická změna, takže to pobřeží mizí, eroze probíhá, takže ty pláže se vlastně zmenšují.
0: No taky se zmenšují proto, protože, nebo to množství míst na plážích, kde můžou být želvy, se zmenšuje, protože na zbylých částích pláže jsou lidé na ručnících a sluní se na nich.
1: Ano, i to je velký problém a samozřejmě já úplně rozumím tomu, že turista taky by chtěl nejenom ležet na pláži, ale třeba i potkat želvu a mít krásnou fotku, ale je hrozně důležité, když chceme spíš pomoct, než ublížit, aby jsme hledali, kam vlastně jít se na ty želvy podívat, protože existují místa, které jsou spíš turistické pasti, než nějaká skutečná ochrana. A to je třeba to, že drží ty mláďata v bazéncích třeba jak na Bali v Indonésii, tak na Srí Lance to probíhá tak, že pytlák sebere na pláži vajíčka, doveze je na motorce do toho ochranářského centra, tam je od nich koupí. Takže za vaše peníze dají vlastně pytlákovi, čímž pořád podporují to pytlačení dál a dál. No jenomže jak je veze na té motorce, tak potom se jich nevylíhne skoro 100, ale prostě třeba 30, takže už se to hodně sníží. A teď místo, aby je hned potom vylíhnutí ty ochranáři v uvozovkách pustili, tak oni je dají do bazénku a čekají, až přijde turista, zaplatí si za tu želvu a půjde si ji pustit. Jenomže po 2 dnech v tom bazénu ty želvy ztrácejí instinkt, kam teda plavat a jak se za těch 30 let vrátit. Zároveň v bazéncích nejsou vlny, takže jim oslabují svaly, nedokážou se pořádně potápět, protože to není hluboký, není tam správná ochrana. Já jsem viděla, že je třeba krmili a koukala jsem, co to jako je, a to byly kuřecí játra. Jo? Tak ještě. Kde pak budou želvy hledat moři kuřecí játra, když se na to naučí v tom bazéně, nebo čínský zelí. Jo? Že to jsou prostě, co najdou, to jim dají, ale tohle fakt není správně. No a pak je otázka ještě toho, kdy chodí ty turisti. Jo, že želvy se mají vypouštět buď brzo ráno nebo večer, když je ten písek chladný. Ale nejčastější turista v 10 se nasnídá, pak jde někam na vejlet nebo po obědě a dojde tam třeba ve 3. A to je fakt hodně horká pláž. Určitě se vám někdy stalo, že jste si stoupili na horký písek a nebylo to nejpříjemnější. A
0: ty želvy, jak na ohni skákat.
1: No, přesně. A ty želvy vlastně na té spodní straně krunýře mají místo, kde byly připojeny ke žloutku, něco jako náš pupík. Prostě je citlivý, ještě to nemají úplně do uzavřen a když běží po tom horkém písku, tak se prostě přehřejou a popálí. Když to bude na 35 stupňů, tak tam vlastně ani jako nedojdou do toho moře.
0: Ta teplota toho písku, to je taky hrozně zajímavá věc. Ona totiž ovlivňuje to, jestli se z těch vajíček vylíhne samička nebo sameček. Že jo? My, kteří známe Jurský park od prvního dílu po ten poslední, tak to samozřejmě víme, ale funguje to tak, ne?
1: Funguje to tak. A právě kvůli klimatické změně se dneska na mnoha místech líhnou jenom samice. Což jako
0: a to je problém.
1: Holky jsou fajn, ale kluci jsou taky potřeba.
0: No, to je problém,
1: a ještě horší je, že vlastně někdy se stane, že už je ta teplota tak vysoká, že se nevylíhne nic. Že 29 stupňů je taková jako pivotní teplota, kde je to půl na půl, samci a samice. Když je to nižší teplota, tak jsou to samci, když je vyšší, tak samice, ale když je na 35, tak se nevylíhne nic. A to se třeba děje, máme jeden projekt s univerzitou na Papui a tam jsme dělali výzkum před 2 lety a vyšlo, že když je to hnízdo nezastíněné, když ho fakt necháme jako na pláži, tak se vylíhne jenom 13% z těch vajec, což je obrovsky málo. Takže vlastně ty vajíčka pak přenášíme někam jako pod strom nebo do chráněné části pláže, kterou máme zastíněnou a tu teplotu hodně řešíme. A řešíme třeba na Sulawesi je problém zase vlhkost, protože zase klimatická změna způsobuje to, že prší někdy jindy, než jako pršelo. Dneska už v Indonésii a v těchto zemích obecně není období dešťů a období sucha, jak bývávalo, ale prostě míchá se to dost, takže se řeší ta teplota.
0: Vy jste zmiňovala jeden z těch druhů mořské želvy, který je loven kvůli
1: krunýřům. Kareta pravá, ano.
0: Kareta pravá. Tam už nejde teda nutně o vajíčka, ale protože z těch krunýřů se dělá něco, nějaké předměty, které jsou pak uctívané někde, nebo kvůli čemu?
1: Hlavně jsou to náramky, různé příběžky.
0: Jako šperky, že se
1: šperky,
0: z toho dělají.
1: No, hlavně. Ono se to používalo prostě i za doby Kolumba. Jo? Prostě to je jako dlouhodobá věc, ale samozřejmě v té době právě ta rychlost, jak se to někam dopraví a kolik se toho převeze a jaká je poptávka třeba právě v Číně, nebyla taková, jako je to dneska. Ale hrozný je, jak se to z těch želv dostává. Oni se prostě chytnou, dají nad oheň 2 hodiny vlastně jako pečou a když má ten krunýř horký, tak nožem můžete sloupnout ty želvovinové pláty, které pak prostě nařežete na plátky a uděláte z nich ty náramky. Oni to dělají zaživa. A
0: teď jsem se na to chtěl zeptat, opravdu, jo?
1: Jo. Fakt tu želvu pak hodí zpátky. Já už jsem jich takhle několik potkala v moři jako bez toho krunýře. Takže to mají tam jenom tu kostěnou část, protože ta želvovina, to je vlastně úplně to samé jako naše nehty. Mají tam jenom tu kostěnou část, protože ta želvovina, to je vlastně úplně to samé jako naše nehty. Je to rohovina. Není to fakt žádný jako vzácná věc, která by měla nějaký

0: Leto na trhy do Asie.
1: Hlavně, no. Několik let jsme to řešili třeba i na mezinárodním letišti v Balikpapanu, že tam prostě na jednom ze stánků máte kafe, prodávají všecko možný suvenýry, nějakou jako stojánek, kde jsou všechny možné plastové cetky a mezi tím tohle. A oni to tam indonésky mají klidně napsaný, Glang Penyu, že to je prostě náramek ze želvoviny, ale žádný turista si to samozřejmě nedokáže přeložit, přečíst. A na tom letišti to stálo na přepočet třeba 120 korun, tak to vás ani jako nenapadne, že to není další plastová cetka, co tam prostě leží. No.
0: Na maso nejsou loveni, nebo kvůli masu nejsou?
1: Taky les, kde třeba na Kapverdách, a nebo i v té Indonésii, ale to je většinou, oni totiž muslimové nesmějí jíst zvířata, které žijou i ve vodě, i na souši, což želvy jsou. Ale když je Silvestr, nebo když je Lebaran, což je ten týden oslav po měsíci Ramadánu, tak se to tak jako neřeší, takže ano, je spoustu ulovených želv i na maso. Ale zase to není, varovala bych před tím. Není to lahůdka, kterou bych doporučovala, protože dneska
0: to
1: moře...
0: Může být i toxické to maso, jsem
1: no právě, učetl. Dneska to moře není tak čisté, jak jako bývávalo, a ty želvy, jak jsou dlouhožijící organismy, tak do sebe prostě vstřebávají i všechny ty škodliviny, takže těžké kovy, odpady, všecko možné, a vlastně mají fibropapilomy, takové jako nemoce, takový nádory. Třeba v roce 2024 si myslím, že to bylo, v Zanzibaru zemřelo 9 lidí po snědení želvího masa a dalších 75 bylo hospitalizováno. Jo. A to se třeba dostalo i do našich médií. A mě zarazilo, že v těch článcích vůbec nepsali o tom, že by se ty želvy ale neměly jíst, že jsou to chráněný druhy. Jo. Že prostě no, bohužel.
0: Taky můžou v sobě mít plasty, že jo, želvy, protože prostě v mořích, v oceánech, tam je plastu habaděj, bohužel je to tak. A jak jste zmiňovala, tak jeden z těch druhů té karety, myslím, která pojídá medúzy.
1: Že pojídá, no, ale to právě není kareta, a to je kožatka velká.
0: Kožatka
1: ta největší
0: velká.
1: Mořská želva, a ona jich, představte si, sní i 200 kilo za den.
0: No a splete si taky tu a tam nějaký igelitový pytlík za medúzu, to se stává?
1: To se stává. A samozřejmě ve chvíli, kdy tohle máte v trávicím traktu, tak to není dobrá věc.

0: Co dělat pro to, aby se tyhle ty věci nestávaly, kromě toho, že teda nemáme vyhazovat pytlíky tam, kam nepatří a nemáme lovit želvy a nemáme je jíst a nemáme jim krást vajíčka, tak jak zajistit, když si to my tady řekneme, to je jedna hezká věc, ale jak zajistit, aby se to v těch zemích, ve kterých se to děje, ať už je to Mexiko, nebo Indonésie, nebo Bali, aby se to tam nedělo?
1: Já myslím, že máme jako velkou moc a že záleží na našich každodenních rozhodnutích, že největší problém pro želvy dneska, a o tom jsme ještě vůbec nemluvili, je vlastně rybářský průmysl a vlečné sítě. A
0: že se do nich zachytávají.
1: No, ty sítě jsou třeba 10 kilometrů dlouhé, že jo, a prostě delfíni vedli by želvy, zvířata, které dýchají plícema tak jako my, tak ve chvíli, kdy se tam zaseknou a včas je nevyndají, což jako rozhodně do třeba 40 minut nevyndají, tak vlastně jako zahynou.
0: No,
1: tohle je největší problém.
0: Takže protože morská želva je sice morská, ale dýchat musí jako vzduch na souši, že jo? Jen zadržuje dech, že jo?
1: Přesně tak.
0: Když je ve vodě.
1: Musí se vynořit, aby se právě nadechla. A ona vydrží relativně dlouho, když je v klidu, tak někde u korálů spí 40 minut a vůbec jí to nevadí. Ale ve chvíli, kdy se fakt jako zamotá do té sítě a samozřejmě sebou mele a snaží se dostat ven, tak vydrží prostě třeba 20 minut a je to. A my si můžeme jako spotřebitelé prostě vybírat, od koho si kupujeme ty ryby, jestli už mají sítě, které oni existují sítě, které vlastně tam mají taky jako unikový tunel právě pro ty delfíny a želvy a jako nezachytnou se, nebo mají kruhový háčky, které vlastně jako nelákají ty želvy a mají 50% víc šanci na přežití, i když se vlastně to snaží do toho nabrat. Takže možnosti jsou, a to je to samé jako s těma, když jsme zmiňovali ty bazénky. Když člověk jede na dovolenou a chce vidět želvu, je hrozně jednoduchý dneska kouknout na internet a zjistit, aha, tohle centrum, kam jsem chtěl jít, tam vidím malý želvy bazének, tak tam nejdu prostě. Nebo když jste zmiňoval ten odpad. Já mám hrozně ráda, když jdu tam někde, tady už věřím, leckdo jako třídí a snažíme se třeba minimalizovat odpad a tak. Ale když jste na ty dovolen, tak je to jako fakt jiný. Mm. A když jdete nakoupit a teď vám tam cpou tu plastovou tašku a vy jako dostatečně nahlas před celou tou frontou lidí řeknete, že jako plastu už je na světě dost a že máte vlastní batoh a že tu tašku nechcete, tak dáváte možnost těm lidem o tom prostě přemýšlet. A
0: děláte takovou dovolenkovou osvětu, to je hezké.
1: To může dělat každý.
0: Ne, já jsem se chtěl hlavně zeptat ale na ty záchranné stanice, které existují různě ve světě. Vy z několika z nich spolupracujete.

0: My teďko vlastně máme svoje projekty na 9 místech, 6 v Indonésii a 3 na Srí Lance, a to je dohromady 16 ochranářů, kterým posílám každý měsíc výplatu a který prostě jako...
1: Takže jsou to vaše stanice.
0: Takže jsou to naše stanice.
1: A tam se děje co?
0: Celou noc monitorují to pláž a přenášejí ty želví vajíčka do bezpečí, do chráněné části pláže, aby právě nepřišli ty pytláci a nesebrali je. A uklízí ty pláže. Druhá velká věc je vzdělávání, protože to jako těžko vysvětlíte někomu, kdo se 30 let živí kradením želvých vajec, že to má přestat dělat.
1: Ale když taky už takový třeba... jsou a pak se stanou ochranáři.
0: Ano,
1: že?
0: Máme i takový případ. I v Indonésii máme i takovýhle případ. No.
1: To je hezký.
0: Ale jakoby byl, znám taky lidi, kteří už dvakrát byli ve vězení a vlastně těžko je přesvědčíte.
1: Recidivist tím želví.
0: Ale prostě ve chvíli, kdy přivezu z Čech želvího plyšáka a hraju si tam s dětma a starším vysvětlím, proč jsou želvy důležitý v moři, tak se mě pak ptají, co mají teda říct tátovi, až jim přinese želví vajíčka k večeři. A to trošku tápete, ale vlastně, když je necháte přemýšlet, tak jim řeknou, tak já řeknu, že už je jíst nechci. Jo, a myslím si, že tohle je přesně to, kde se to láme, kde se ta situace změní. A já to vzdělávání považuji za úplně to nejdůležitější. Když jsem jednou byla ve školce a všechny pomalu děti měly maličkatý náramky z té želvoviny, jsem si pak o tom povídala s těma učitelkama a oni to řekli těm rodičům a příště už to prostě neměli. Mm-hmm. Jo, takže
1: to bylo kde?
0: To bylo taky na Borneu.
1: Na Borneu to bylo.
0: Ta změna je možná, ale prostě je fakt pomalá. A je spojená s tou změnou myšlení.
1: Další věc, to je laxnost těch úřadů, o tom jste mluvila už úplně na začátku, že ne všichni, i když ty zákony třeba existují v té zemi, tak je pak skalopevně dodržují.
0: Právě, no, je to jako spojený, musí být ten zákon, ochranáři, ta přímá ochrana, co děláme na plážích, to vzdělávání. A třetí věc, co děláme, je nějaký jako rozvoj těch místních obyvatel, aby pak měli nějakou alternativu a mohli získat nějakou jinou práci. Takže třeba v Indonésii děláme hodně věci z kokosu, protože právě tam měli ty výrobky z želvoviny, tak aby to jako nahradili jiným materiálem, který ho tam všude dost. Takže je potřeba jim dát nějakou alternativu.
1: Rozumím tomu. Jak moc želvy, mořské želvy, těch několik druhů, o kterých jsme se tady bavili, jsou teď
0: sedm.
1: Z těch sedm je ohrožených?
0: Celosvětově se tvrdí, že je to lepší, ta situace těch želv. Jo? Že IUCN, Mezinárodní unie pro ochranu přírody, tak říká, že dneska má 40% populací želv jakoby nízké riziko ohrožení. Mm-hmm. V roce 2011 to bylo jenom 23%. Mm-hmm. Takže vlastně se ta situace podle nich zlepšila. Dokonce loni v říjnu karetu obrovskou, který jsme mluvili, tak přeřadili z kategorie ohrožený do jakoby málo zranitelný druh. Což je dobrý, akorát, že když jsem na to šla jako blíž se dívala, tak vlastně většina těch studií, které oni k těmhle závěrům používají, jsou z Atlantiku. A v Atlantiku prostě ta ochrana začala už před 30-40 lety a jsou tam jako dost ochranářů, vymáhají tam ty zákony, mají tam dokonce nějaký regulace třeba právě na ty sítě, jaký používají a tak. A horší situace je v Tichém oceánu a nejhorší v tom Indickém, o kterém
1: jsme mluvili. Ta mexická pláž, o které jsme mluvili úplně na začátku, ta je v Tichém oceánu, vlastně to je na druhé straně Mexika, pobřeží než toho Atlantského oceánu. Dobře, no tak jo, budeme doufat, že ta situace nejenom mořských želv se bude čím dál tím více zlepšovat. Moc díky, že jste přišla, že jsme o tom společně mohli mluvit.
0: Děkuju za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska bioložka a zakladatelka projektu Chráníme mořské želvy Hana Vašina Svobodová. Mluvili jsme spolu o lovcích mořských želv. Tahle epizoda je vůbec první z letního speciálu Vinohradské 12, který jsme pojmenovali Kořist. Je o zvířatech, která jsou ohrožena lidmi. Kromě želv se zaměříme třeba i na pašeráky luskounů nebo obchodníky s tygry. Naslyšenou zítra.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Policie v Berlíně zastřelila podezřelého z útoku na pochod na podporu sexuálních menšin. Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Fotbalisté Hradce Králové porazili v derby Pardubice 2-1. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Němečtí policisté zastřelili podezřelého z útoku na berlínský pochod hrdosti. 21-letý muž vyjel v sobotu autem do davu v parku Tiergarten nedaleko Braniborské brány. Zabil jednu ženu, dalších 29 lidí je zraněných. Útočníka policie podle mluvčího berlínské policie Floriana Natta našla v zahrádkářské kolonii v Berlíně Špandau.
3: Podezřelý se s bodnou zbraní rozběhl směrem k policistům. Proto jsme použili střelné zbraně. Po střelbě utrpěl podezřelý tak vážná zranění, že ačkoliv se ho snažili záchranáři resuscitovat, na místě zemřel.
1: Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. A varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz, říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
1: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. A více informací se dozvíte na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadů policie se na nedělní demonstraci sešlo asi 25 000 lidí. Akci svolala iniciativa Méně turismu, více života. Protestující si podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk. Bavorský premiér Markus Söder odmítl jakoukoliv spolupráci mezi hlavní vládní koaliční unii CDU-CSU a opoziční krajně pravicovou Alternativou pro Německo. Reagoval tak na výzvu saského premiéra Michaela Krečmera. Ten dřív zpochybnil formální zákaz spolupráce s Alternativou pro Německo. Söder tvrdí, že spolupráce s AfD by unii kancléře Friedricha Merce rozpoutila. Holčovice na Bruntálsku chystají rekonstrukci dvou německých hrobek na zaniklém evangelickém hřbitově. V současnosti je hřbitov zanedbaný a u většiny hrobů není jasné, komu patřili. Radnice tam chce postavit památník a vybírá dodavatele. Říká nezávislý starosta Holčovic Martin Hradil, práce mají začít příští rok.
5: Doplnit to, tak ať to je nějak ucelené s tím, že vlastně ty hrobky jsou odkryté, že tam nemají zakrytí. Jsme to chtěli nějakým způsobem zachovat, opravit a dát tomu nějaký důstojnější vzhled, aby to tam nějakým způsobem zachycovalo tu historii toho evangelického hřbitova.
1: Sport. Fotbalisté Hradce Králové vstup do nové ligy sezóny zvládli, když na domácím hřišti porazili ve východočeském derby Pardubice 2-1. Vítězný gól dal hlavou hradecký odchovanec František Čech. Jeho výkon chválil taky trenér David Horiš.
6: Dozadu precizní vítězný gól, odchovanec prostě Hradce v derby gól, takže já mu to moc přeju, protože je to skvělý kluk a výborný hráč, prostě pro nás důležitý článek. Já jsem rád, že to utkání právě rozhodl on, protože to je kluk, který se to zaslouží a který vlastně je místní a hradečák.
1: Stejně jako Hradec, tak i obhájci titulu ze Slávie vstoupili do nové sezóny první ligy jasnou výhrou 5-1 nad Slováckem. Jablonec porazil Olomouc 2-1 a program prvního kola dnes uzavře nováček soutěže Artis Brno duelem proti Mladé Boleslavi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dálnice i hlavní tahy jsou průjezdné plynulé bez hlášených komplikací. Provoz je velmi slabý, bez držení je teď průjezdné třeba i zúžení na D1 v Brně a bez kolon je také omezení v Praze ve Kbelské ulici. Ta je průjezdná vždy pouze jedním pruhem, a to až do poloviny srpna. A na okraji Prahy připomínáme uzavřenou silnici ze Šlapanic do Slatiny a do centra Brna. A poblíž dálnice D1 dělníci pracují na opravě spadlých drátů vysokého napětí a nedá se tak projet. Objízdná trasa vede přes Bedřichovice, je dobře průjezdná a ta uzavírka byla prodloužena až do 6. hodiny raní. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm, a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
8: Výbor pro světové dědictví UNESCO rozšířil svůj prestižní seznam. Žádné nové české památky ani přírodní lokality na něm sice nejsou, to se ale brzy má změnit. Více o tom v další reportáži už za chvíli.
2: Noční Radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Výbor pro světové dědictví UNESCO na svém zasedání v Jižní Koreji zařadil na prestižní světový seznam další lokality. Například místo prvního Buddhova kázání v indickém Sarnátu, historická města na Komorách nebo mokřady v americkém státu Georgia. Česko tentokrát žádnou památku ani přírodní lokalitu nepřihlásilo. Přesto se na rozšíření českých položek na prestižním seznamu pracuje.
1: Na svém seznamu měla paní Eunju tři turistické klenoty – Paříž, Řím a Prahu. Nakonec před třemi lety stihla jenom Prahu a musela kvůli tomu odložit i nákup auta, protože výlet z Jižní Koreji do Evropy a zpátky nebyl levný.
2: Ta cesta nakonec trvala 20 dnů a byla doslova epická. Projela jsem Česko křížem krážem, nikdy na to nezapomenu. Viděla jsem krásná místa, ale vím, že takhle dlouhý výlet už asi nikdy nepodniknu.
1: Dnes je paní Eunju příkladem toho, co pozorují lidé z turbiznisu tady v Ázii dlouhodobě. Logo UNESCO je sice pořád puncem kvality a jedinečnosti, ale čím dál tím více pro starší generaci. Ta mladší dává přednost zážitku, na který většinou upozorní sociální sítě. Potvrzuje to i Michal Procházka, zástupce agentury Czech Tourism v Soulu.
3: Ta mladší generace prostě vyhledává testování za nějakým zážitkem, za lifestylem, designem.
1: A stejnou zkušenost, tedy odklon od léta prověřeného a zavedeného k něčemu, co stvořil svět médií a sociálních sítí, potvrzuje u mladých cestovatelů z Asie i Procházků v kolega Štěpán Pavlík z kanceláře Czech Tourismu v Tokiu.
4: U těch mladších cestovatelů tam chází k výběru destinace podle toho, co je zrovna trend na sociálních sítích, nebo hodně často to bývá spojeno s konkrétním zájmem, popkultura, příroda, gastronomie nebo u některých nakupování.
1: Konkurovat K-popu nebo návštěvám míst, kde se natáčely zamilované romance pro stovky milionů asijských diváků, chce ale Česká republika i nadále. Láká hlavně na to, kolik památek UNESCO je k vidění na tak malém prostoru, potvrzuje Kateřina Beránková z Ministerstva pro místní rozvoj.
5: Česko patří vzhledem ke své rozloze k zemím s nejvyšší koncentrací památek zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO. Aktuálních je 17 a zahrnují kulturní památky i přírodní dědictví.
1: České ministerstvo kultury mezitím připravuje pro UNESCO návrh, na jehož konci by se na seznamu světového dědictví mohly v budoucnu objevit nejen historické památky a přírodní lokality, ale i další položky z nehmotného kulturního odkazu, jak potvrzuje ministr kultury Ota Klempíř za motoristy.
6: Patří mezi ně například škola mladých odzemkářů pro registr osvědčených postupů nebo kandidatury kamenářství po domácké broušení drahých kamenů, dále hořické pašijové hry, pivní kultura v České republice a výroba modrotiskových forem.
1: A paní Eunjun, ta už se chystá na zážitkovou turistiku do Japonska a potom do Kazachstánu. Hlavně prý kvůli lokální kuchyni. Z Jižní Koreji David Jakš, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Stavbaři v Třinci pokračují s rekonstrukcí náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Už položili potrubí pro nové vodní prvky a nachystané už jsou i dva betonové podstavce, které budou podpírat 6-tunovou kotvu. Kotva byla v minulosti součástí zaoceánské lodi, pojmenované právě po Třinci.
1: Ono to tady trošku vypadá, jako by se stavěla ledová plocha.
2: To hokejové hřiště, jak jste sám řekl, i my tak nazýváme, tak ty nerezové hrnce, to jsou vlastně budoucí fontány, po obvodu jsou nerezová mlžítka. A v okolí máme hodně hotové odvodňovací žlaby, aktuálně se pracuje na žulových obrubách.
1: Postaveništi mě provází stavby vedoucí Bohuslav Sobotík. Na druhém konci náměstí už je vidět hotové dva betonové podstavce. Jeden je takový nižší, širší, druhý vyšší, užší.
2: Ten nižší slouží k tomu, že ta kotva se spodní částí zapře a o ten vyšší betonový základ se ta kotva opře a vlastně půjde vidět čelo lodní kotvy.
1: My jsme teď v garáži, která slouží jako takové trošku skladiště magistrátu a tady leží. 6250 kilo přesně.
3: Ať to není v vozovkách taková nevzhledná rezavá kotva, tak jak sloužila v tom moři, takže proto byla takhle povrchově ochráněna, ať to na tom náměstí Tomáše Garrigua Masaryka taky trošku vypadá.
4: Říká mi mluvčí magistrátu Stanislav Češlar. Město Třinec má kotvu zapůjčenou od České lodní společnosti.
3: Důvodem byl nákup kotvy z poskytnuté dotace, ale také chystané zařazení této kotvy do připravované sbírky muzejní povahy, která bude evidována v centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky.
4: Rekonstrukce náměstí TGM má být hotová na přelomu srpna a září. Z Třince František Kuča, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Máš ráda panenky?
6: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
7: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
8: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
9: Radiožurnál je 5:30. Krátké zprávy a Martin Matějka. Dnes je to týden, co se čerpací stanice už nemusí řídit cenovými stropy. Podle dat společnosti CCS z uplynulého týdne zdražil litr benzínu v průměru o 1 korunu a 80 haléřů, nafta o více než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ceny odpovídají tržním podmínkám. Ropa zdražuje kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě a u nafty se po konci regulace zvýšila spotřební daň. Podle Louly jsou teď paliva dražší hlavně na dálnicích nebo ve velkých městech. Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy. Litva chce znemožnit Rusům a Bělorusům s povolením k pobytu nákup nemovitostí v blízkosti strategických objektů, píše to tisková agentura Baltic News Service. Podle ní chce ministerstvo zahraničí také zabránit vstupu do země třeba uskupením, umělcům a sportovcům, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině. A vedení pražské koalice se dnes sejde kvůli korupční kauze na magistrátu hlavního města. Primátor Bohuslav Svoboda z ODS koaliční radu svolal po zásahu policie z minulého úterý. Kriminalisté při něm ve Škodově paláci zatkli dva pracovníky magistrátu.
0: Sport.
9: Obhájci titulu pražské Slavie vstoupili do nového ročníku šance ligy přesvědčivou výhrou 5-1 nad Slováckem. Hradec Králové zvládl východočeské derby s Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem přehrál Olomouc. A první kolo nejvyšší české fotbalové ligy uzavře v 18 hodin nováček soutěže Artis Brno proti Mladé Boleslavi. A velkou cenu Maďarska Formule 1 vyhrál Brit Lando Norris, a druhý skončil úřadující mistr světa Max Verstappen a třetí projel cílem Kimi Antonelli.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na dálnicích i hlavních tazích je stále klidný provoz, projíždí se plynule, bez komplikací, volně průjezdné jsou třeba i dlouhodobé omezení, jak na D1 na průtahu Brnem, tak také třeba v Praze ve Kbelské ulici v zúžení, které je v režimu 1+1, se projíždí plynule. Na Benešovsku stále pozor na silnici z Bystřice do Líštěnce, těsně za výjezdem z Bystřice dořešují dřívější nehodu, provoz je tam ale de facto nulový, takže se nezdržíte. A na okraji Brna je i nadále neprůjezdná silnice ze Šlapanic do Slatiny poblíž dálnice D1 na silnici spadly dráty vysokého napětí, nedá se projet, objízdná trasa vede přes Bydřichovice a je dobře průjezdná. A ještě silnice 35 průtah Litomyšlí, je tam teď hlášená čerstvá nehoda v centru města, tak opatrně, brzdí se před kratšími kolonami. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Teď nad ránem se ochladilo na 20 až 15 stupňů, k ránu se ještě objeví přeháňky, výjimečně i bouřky a přes den pak čeká mě proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky a nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
11: Prvotní šok vystřídala velká radost a slovinská tyčkařka Šutyová už nemusí lhát. Tak to je jenom část příběhu české těhotné atletky Amálie Švábíkové. Více se dozvíte v naší další reportáži už za pár minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Plzni skončil republikový šampionát v atletice. Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková se ho tentokrát ve startovním poli ale nezúčastnila. Je totiž těhotná. Ještě v červnu přitom závodila na diamantové lize v Římě. Soupeřky ovšem o jejím stavu s výjimkou Slovinky Šutejové nevěděli.
1: Samozřejmě odjížděla jsem tam po konzultaci s doktorama. Nikdo mi nemohl nic doporučit, ale nebylo mi to ani zakázáno, bylo to čistě o mě a už to bylo i s tím, že kdybych se necítila dobře, tak do toho závodu nenastoupím.
2: To se ale nestalo a Švábíková v Římě už ve dvou překonala 445 cm. A teď s mírným odstupem mluví o tom, že o svém těhotenství ví už asi 3 měsíce a bylo hodně těžké udržet toto tajemství.
1: Vlastně jediný z těch tyčkařek, kdo to věděl, popravdě byla Tina Šutej, protože jsme spolu měli objíždět všechny ty závody a je mi opravdu blízká, takže jsem se jí jako kamarádce svěřila a vlastně přišla od ní hrozně hezká zpráva, když jsem to konečně dala ven a to bylo to, že mi napsala, no konečně můžu přestat lhát všem, proč nezávodíš. Takže to bylo opravdu hezký.
2: Usmívá se Amálie Švábíková, když mluví o Šutejové, která skončila na posledním světovém šampionátu třetí, těsně před českou rekordmankou. I pro samotnou Švábíkovou byla prvotní informace o tom, že je v jiném stavu překvapením.
1: Nebudu lhát, poprvé to byl úplný šok, extrémní, ale jsme za to obrovsky šťastní.
2: A přestože tak přijde Švábíková o evropský šampionát v Birminghamu, tak směrem k možné další olympijské účasti to má velmi dobře, i když neplánovaně načasované.
1: Co se týče nějakého olympijského cyklu, tak to vyšlo nejlíp, jak mohlo. Prvotní plán i pro mě s Ondrou to bylo určitě nejdřív po olympiádě, ale vždycky jsem říkala, že kdybych nedělala atletiku a neměla svoji kariéru, tak už bych matkou dávno chtěla být. A vlastně ten osud mi to dopřál a věřím tomu, že můžu být v oboje.
2: Doplňuje 26-letá aktuálně těhotná tyčkařka Amálie Švábíková, která čeká společně s 10 bojařem Ondřejem Kopeckým narození potomka. Z Plzně Jakub Marek, Radiožurnál.

Za stolek Linkin Park, no a už za chvilku vás v nočním radiožurnálu pozveme na výlet do Chrudimi. Tam totiž otevřeli opravenou baštu, které se říká Prachárna. Kdysi měla chránit město před nepřáteli, teď tam návštěvníci můžou vidět třeba repliky starých zbraní.

0: Trudimské baště Prachárna se návštěvníci mohou vrátit o několik století zpátky a podívat se, jak město vypadalo ve středověku. Skončila velká obnova této památky, která z ní má vytvořit turistický cíl. Věž z 15. století měla krýt palbou město ze dvou stran. Do obrany ale nakonec nikdy nezasáhla.
1: Máme tady zbraně, které se používaly k obraně městského opevnění.
2: Do bašty Prachárna jsme teď přišli s manažerem cestovního ruchu města Chrudim Tomášem Černým. Luky a šípy, no to jsme hodně daleko, ale to jsou věci méně obvyklé. Co to je?
1: To jsou první palné zbraně. Máme tady píšťalů, hákovnici, nebo už trošku takovou lepší hákovnici, což byla arkebuza.
2: Vypadá to trochu jako puška, ale funguje to
1: ano,
2: asi jinak.
1: Ano, vypadá to trochu jako puška. Už má vlastně jakousi takovou jednoduchou spoušť.
2: Tady se střílí?
1: Tady se nestřílí, i když samozřejmě jsme něco tady už z těchto zbraní testovali.
2: Kromě toho jsou tady ještě těžší kalibry, to jsou různé kanony anebo moždíře.
1: Jsou to repliky a i když se z některých dá vystřelit, tak máme pouze plastové gumové koule, takže nehrozí žádný úraz. Například tato je to takový gumový míček.
2: No, tak opravdu dá se krásně stisknout, to nikomu neublíží.
1: Jo, ale máme i větší a ta už je trošku...
3: A poměrně náročná byla i poslední úprava Prachárny, jak vysvětluje mluvčí Chrudimi Libor Dufek.
4: Trvalo to zhruba rok. Tady ta bašta je vlastně jako závěr prohlídky po opevněních města Chrudim, která začíná u informačního centra.
3: Komentované prohlídky se opakují každou sobotu a pondělí dopoledne. S Chrudimi Josef Kopecký, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Berlínská policie zastřelila muže podezřelého z útoku na pochod na podporu sexuálních menšin. Jednání s Čínou budou podle předsedy sněmovny Tomia Okamury pokračovat. Cyklista Tadej Pogačar po páté v kariéře vyhrál Tour de France a bude oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty většinou do 25 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Němečtí policisté zastřelili podezřelého, který v sobotu vjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Na síti X o tom informovala berlínská policie. 21-letého útočníka našli v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Špandau. Motivem činu byl podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29. Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD, který se z Číny před pár dny vrátil. Podle něj by mělo Česko dál pracovat na vztazích s Pekingem. Delegace by měla dojednat třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. První průmyslovou misi povede ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO, říká Okamura.
7: Já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřebovat na to ještě navázat určitě další návštěvou, kterou bychom rádi realizovali nejpozději do jara, abychom právě tyto záležitosti, které jsou rozjednány, se týče té letecké linky a podobně, už se to rozpracovává a musíme to ještě doklepnout.
6: Ministr Havlíček Radiožurnálu potvrdil, že cestu do Číny plánuje v první polovině příštího roku. Uvedl, že zájem podniků o cestu je mimořádný. Cena ropy na světových trzích klesá. Severomořský Brent zlevnil skoro o 6% na $91 za barel. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických vzdušných úderů na Írán a naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Americká televize CBS News uvedla, že země vzájemné útoky pozastavily, protože v Teheránu jednají s ománskou delegací o otevření Hormuzského průlivu. Na ústředním hřbitově v Brně vznikne nový pomník obětí komunistického útlaku. Město hledá firmu, která vytvoří pamětní desku. Pietní místo má přiblížit příběhy pohřbených lidí, doplňuje mluvčí magistrátu Klára Opálková.
8: Pomník má vytvořit důstojné pietní místo věnované památce 1107 osob, které spojuje skutečnost, že nebyly pohřbeni individuálně. Má tedy proměnit dosavadní hromadné pohřebiště v prostor tichého zastavení, rozjímání či modlitby.
1: Sport.
6: Cyklistickou Tour de France po páté v kariéře vyhrál Slovinec Tadej Pogačar. Zařadil se tak mezi 5 nejúspěšnějších cyklistů historie slavného závodu. Anquetila, Inolta, Indurajna a Merckxe. Sám si toho velmi cení.
9: Every victory is really special and
10: každé vítězství je výjimečné. Byl jsem na Tour 7x a vždy se umístil na pódiu. Z toho 5x jsem zvítězil. To by nevymyslel ani ten nejlepší scénárista. Je to pro mě neuvěřitelné.
9: Unbelievable also for me.
6: Závěrečnou etapu v Paříži vyhrál Nizozemec Van der Poel. Pražská Slavia vstoupila do nové sezóny fotbalové šance ligy vítězně. Jasně porazila Slovácko 5-1. Hradec Králové zdolal Pardubice 2-1, stejně jako Jablonec Olomouc. Dnes se poprvé mezi elitou představí nováček soutěže Artis Brno proti Mladé Boleslavi. Utkání začne v 18 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na D7 Uloun a nehoda v Litomyšli. Na dálnici D7 z Prahy směrem do Chomutova pozor za sjezdem na Louny. Na 49,5 kilometru zastavilo v odstavném pruhu nepojízdné auto a posádka se může pohybovat okolo. Na silnici 35 z Mohelnice směrem do Hradce Králové na průtahu Litomyšlí u odbočky na Sedlišti. Větší nehoda, srazilo se osobní auto s nákladním a provoz na výjezdu z Mohelnice z Litomyšle, tak policisté zastavili. Objíždí se to po souběžné silnici a tvoří se kolony už z centra Litomyšle od Penny Marketu. Ta fronta je na Hradec asi na 15 minut. A na okraji Brna zůstává stále uzavřená silnice ze Šlapanic do Slatiny a směrem do centra Brna, poblíž D1. Na silnici spadly dráty vysokého napětí. Dělníci se to pokouší odklidit a nedá se tak projet. Objízdná trasa vede přes Bedřichovice a je dobře průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude proměnlivá oblačnost, od severozápadu místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách 16. Foukat má mírný, postupně až čerstvý severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
5: Dobré ráno, 5.05, pondělí, hraní radiožurnál začíná na čas, tak ať je i u vás vše tak, jak má být. A ať se daří.
12: Dobré ráno.

0: Radiožurnál 9,5 minuty po páté. Nemálo z vás teď uslyší dost možná poprvé o ostravských anakondách. Tak přesně takhle se přezdívá systému tamního plynovodu, který se vine ostravském a karvinském pozemí, ale i pod povrchem. A právě tento složitý systém se musí opravit. Ten zásah je náročnější než kde jinde, protože velká část oblasti, kudy plynovod prochází, je poddolovaná. Sítě není možné schovat do země. V Ostravě právě teď dokončují rekonstrukci 2-kilometrového úseku.
1: Se to normálně sesuvalo dole, ta hlina a i ty kameny si jížděly dolů.
2: Takhle mi sesunutý svah hned po povodních popisovala Věra Zajacová. Teď už je na první pohled vidět, že se to u nich na dvorku mění.
1: Takže už to bude snad konečně hotový.
2: Teď to dám s Josefem Zajacem zkontrolovat, tak dejte mi ruku, ať tady nepadne. Dáme si ruku, pojďte. To je tvrdé.
3: To je beton.
2: A ty kameny vlastně jsou takhle pevně zabetonované.
3: To je nějaká patka, jo, beton, kamen, to je nějaký základ, o co by se měli opřet ty
2: kameny. Co jsou za náma, ty obří.
3: Co jsou za náma, no.
2: Jo. No a tady už se potom, náhodou bych se nevyškrábala, jak minule při tom natáčení. To oni nějakým bagrem dali dolů, jo?
3: Jo, to je všechno. To nestabilní je stáhnuté důle, že to budou skladat tady pod ty kořeny, jo, a zbytek...
2: Tady ty nahoře, ty vlevo, jo?
3: Ano, ty vlevo, že tam by to měli poskladat a zbytek dají síť.
2: Úplně nahoře, že bude síť?
3: Jo. No.
2: Ty balvany jsou ale pořádně velké, teda, když se na to koukám.
3: Jo, jsou velké, tady je přes 40 tun.
2: Tohle, co je před náma, jsou je 40 tun?
3: Přes 40 tun. No, tak jsme radí, ale už aby to bylo. Takže budeme muset potom, až se udělat tohle, ten svah, jo, tak můžeme pokračovat zase s něčím jiným.
2: To vás vlastně brzdilo docela.
3: To nás brzdí, protože tam mají řezivo.
2: Počkejte, musím se otočit.
3: Nakoupené trámy a všechno, jo. Tady na ten přistřešek, že abych mohl dělat.
2: Rodiny, které postihly ty sesunuté svahy, věří, že to najatá firma všechno stihne do konce letních prázdnin. Z Holčovic, Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Radiožurnále 5.15. Lídři pražské koalice odpoledne proberou zásah policie na magistrátu. Kriminalisté při něm minulé úterý přímo ve Škodově pláci zatkli dva pracovníky úřadu. Případ se týká odboru pozemních komunikací a drah. Spojené státy a Kanadu spojí další most. V americkém Detroitu právě dnes poprvé projedou auta přes stejnojmenou řeku do kanadského Windsoru. A most je pojmenovaný po legendárním kanadském hokejistovi Gordie Howeovi.
1: Dnešní den bude větrný a také nejchladnější a nejdeštivější den v tomto týdnu. Čeká nás proměnlivá oblačnost, od severozápadu se místy vyskytne déšť nebo přehánky a hlavně na Moravě a ve Slezsku se pak mohou kolem poledne vyskytovat i bouřky. Později večer budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Teploty dnes mezi 20 a 25, na jižní Moravě až 28 stupni. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 16 stupňů. A rozfouká se k tomu čerstvý nárazový vítr, který také večeru zeslábne. Krásné ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Radiožurnál 5.18. Před 40 lety se hrál na pražské Štvanici jeden z nejpamátnějších zápasů sportovní historie. Tenistky Československa hostily ve finále závěrečného turnaje Fed Cupu Spojené státy. Jako domácí tým si ale mohli v Praze připadat i nakonec vítězné reprezentantky ze Spojených států amerických. V sestavě to teď měli obrovskou hvězdu, která pocházela právě z Československa, a sice Martinu Navrátilovou. Martina Navrátilová se tehdy vůbec poprvé od emigrace mohla podívat do rodné vlasti a sehnat tady právě tenhle památný zápas.
1: Velká květina, nastavené mikrofony, fotoaparáty a spousta těl, mezi kterými se Martina Navrátilová snaží proplout. Archivní dokument agentury AP zachycuje návrat tenistky do rodné země a na začátku tohoto příběhu také tlačenici, do které se slavná hráčka po příletu amerického týmu z New Yorku na pražské letiště vnořila. Když Martina Navrátilová v teplákové soupravě trénovala na pražské Štvanici, kolem kurtu stáli lidé v několika řadách. Ti nejmenší děti pak ještě nad hlavami některých dospělých. A přípravu slavné rodačky se zájmem sledovali i strojvedoucí a posunovač z kolem jedoucího nákladního vlaku nad dvorcem číslo 1, druhým největším v areálu. Závěr Fed Cupu se hrál tehdy vyřazovacím způsobem. Turnaj na zrekonstruované pražské Štvanici trval týden od 20. do 27. července. A jak je patrné z dobového dokumentu, Martina Navrátilová měla i dost příležitostí potkat a osobně pozdravit lidi, které nemohla vidět od chvíle, kdy v roce 1975 zažádala o americké občanství.
2: Je mi z Martina Navrátilová
1: Ve finálovém zápase bojovala proti domácímu Československu v sestavě s hvězdnou Hanou Mandlíkovou nebo velmi talentovanou Helenou Sukovou. Ale spousta fanoušků, dohromady jich bylo na novém centrálním dvorci 8000, přesto držela palce blonděté tenisce v brýlích s elegantním stylem plným nádherných volejů. A Martina Navrátilová pak mohla za možná až nečekaně velkou podporu na závěrečném ceremoniálu poděkovat v rodné řeči.
3: Nejdříve bych chtěla poděkovat vám všem za to, že jste sem přišli se podívat na nás.
1: Československá televize za komunistického režimu nemohla závěrečný ceremoniál odvysílat. Přenos krátce po finálovém zápase skončil, ale v televizním archivu se přesto záznam uchoval a k divákům se po letech mohl dostat.
3: Jste všichni výborní, teda opravdu fanoušci, nejen hráček, ale taky hlavně tenisu, a to pro nás tenisky to opravdu vůbec nejvíce znamená. A pro mě to bylo opravdu speciální, opravdu jsem nečekala, že mě takhle přivítáte, a doufám, že... A chtěla bych vám opravdu ze srdce moc poděkovat a doufám, že to nebude trvat dalších 11, než jsem zase přijedu a budu hrát tenis. Děkuji.
1: To už byla doba, kdy Martina Navrátilová běžně do Česka znovu jezdívala k turnajům, exhibicím či jen tak na pravidelnou návštěvu, a kdy také mohla zavzpomínat na ohromnou podporu, kterou od fanoušků v červenci roku 1986 na pražské Štvanici cítila.
4: No, to bylo překvapení, protože opravdu hrát proti Česku a Československu tenkrát, že jsem hrála za Ameriku, to vlastně bylo jasný, jak mě mají rádi a jak jim asi bylo líto, že tady nejsem, ale že jsem musela teda utéct, ale teďka už je to svobodná země, což je fantastický.
1: Řekla před časem Českému rozhlasu Martina Navrátilová, jedna z nejúspěšnějších tenistek profesionální éry. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
6: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
5: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
6: Klikněte na radiožurnál.cz.
5: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
6: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: ranní radiožurnál krátce před půl šestou v pondělí s vámi. Připomeneme vám také jednu z nejvýraznějších osobností české kultury, Milana Knížáka. Zemřel v filmu 680. Jeho život a dílo v ranním radiožurnálu ještě do 6:45.
1: Fotbalová liga na radiožurnálu.
2: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
1: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
2: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Fotbalová liga na radiožurnálu.
2: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
1: Fotbalová liga.
2: Pravidelně ve vysílání radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
0: Radiožurnál půl šesté. Další zprávy Tereza Tomášková.
3: Při ruském vzdušném útoku na Záporožskou oblast na Ukrajině zahynul jeden člověk. Na Telegramu o tom informoval šéf oblastní správy Ivan Fedorov. Po úderech hlásí zraněné i Sumská oblast a Dnipro. Ruské úřady hlásí 2 mrtvé v Rostově na Donu po ukrajinském vzdušném úderu a 12 zraněných v Belgorodské oblasti. Paliva v Česku po skončení cenových stropů zdražila. Litr benzínu je v průměru o necelé 2 koruny dražší než před týdnem, nafta o více než 4 koruny. Podle zástupců petrolejářského průmyslu je růst cen způsobený hlavně vývojem na trhu s ropou a zvýšením spotřební daně u nafty. Regulaci cen vláda zatím obnovovat nechce. Rekonstrukce hlavního tahu do Německa směrem na Strážný omezí od dneška dopravu. Silničáři v úseku mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí opraví poškozenou vozovku. Ředitelství silnic a dálnic nechá navíc silnici v některých místech rozšířit. Řidiči osobních aut a linkových autobusů projedou místem až do poloviny října Kyvadlově. Větší vozy musí využít objížďku přes Prachatice a Volary.
1: Sport.
3: Fotbalisté Slavie Praha na úvod sezóny porazili Slovácko 5-1. Hradec Králové vyhrál nad Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem porazil Olomouc. Dnes čeká ligová premiéra nováčka Artis Brno proti Mladé Boleslavi. Zápas začne v Brně v 18 hodin. A velkou cenu Maďarska Formule 1 vyhrál Brit Lando Norris na McLarenu. Druhé místo obsadil Max Verstappen z Red Bullu a třetí dojel Ital Kimi Antonelli z Mercedesu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Vážná nehoda v Litomyšli a taky u Otrokovic. V Litomyšli po vážné nehodě neprůjezdná silnice 35, hlavní tah městem. Poblíž Lidlu se srazilo osobní auto s kamionem a zasahují záchranáři. Tvoří se dlouhé kolony v obou směrech. Objížďka je tam pouze pro osobní auta a dodávky, buď to přes Morašice, anebo po souběžné úzké silnici. Počítejte teď v Litomyšli se stržením. Komplikace taky u Otrokovic na silnici 438 z Otrokovic do Machové. Narazilo auto do stromu. Na místo míří hasiči a taky sanitka. A na silnici 38 z Jihlavy do Znojma a čekejte kolony mezi D1 a Štoky. U Červeného kříže a pak ještě u Zvonějova opravují vozovku a průjezd řídí hned dvakrát semafor. Zdržíte se okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ránu je nad Českem většinou zataženo nebo oblačno, jen ojediněle polojasno, to hlavně na jihu našeho území. Už se také rozpršelo, déšť přichází od severozápadu a srážky jsou zatím docela slabé. Teploty jsou ale poměrně vysoké, aktuálně se pohybují mezi 17 a 21 stupni, ale v místech, kde už zapršelo, je kolem 15 stupňů Celsia. Přes den nás pak čeká na nebi poměrně hodně mraků, ze kterých bude také pršet. Dopoledne a z kraje odpoledne se pak na Moravě a ve Slezsku připravte i na bouřky. V nich bude přechodně zesilovat už tak silný vítr. Jeho nárazy mohou mít víc než 55 km v hodině. K večeru se bude ale počasí uklidňovat, vítr zeslábne, déšť ustane a také se bude protrhávat oblačnost. Teploty dnes budou ještě docela mírné, většinou mezi 20 a 25 stupni. Na jižní Moravě mohou vyšplhat až k 28 stupňům Celsia. Na horách se dnes připravte na teplotu kolem 16 stupňů. To byly zprávy. A po nich se k mikrofonu ranního radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, počasí dnes po ránu hlídá v ranním radiožurnálu Marcela Hálová. 5:34.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Pondělní ranní radiožurnál v 5.37. Asi vás se nepřekvapí fakt, že vzácné mince a medaile, které jsou vystavené v různých muzeích, jsou někdy ve skutečnosti kopie. Poznat se dají třeba na dotek. Věci do dneška vylepšují postupy tak, aby byla kopie navenek co nejvěrnější. A tak míříme přímo za nimi do přenosné laboratoře Pražské vysoké školy chemicko-technologické.
1: Je to pamětní medaile, originál máme v kanceláři.
2: K nerozeznání na pohled, ale v ruce je měkké gumovité.
1: V podstatě vyrobíte lukoprenovou kopii.
2: Šárka Msalamová z Vysoké školy chemicko-technologické mi ukazuje kopii ze silikonové hmoty potažené vrstvičkou lesklého kovu.
1: To používají, když muzea chtějí ukázat nějaké cennější věci.
2: Základem takové kopie je odlitek, mince nebo medaile. Kovovou vrstvičku odborníci nanesou elektrochemicky.
1: Pak se to natře grafitovým práškem, ponoříte do roztoku.
3: Kádinka s tě modrou kapalinou.
1: To je roztok modré skalice, dojde k vyloučení mědi na tu kopii.
2: I když je to skoro 200 let stará metoda, pořád je na ní co zkoumat a vylepšovat.
1: Obrovská otázka jsou takzvané leskotvorné přísady. Okay. Když se podíváte tady na ty neumělý,
3: to je zašedlé, matné to je.
1: Vy chcete úplně perfektní povrch, hladký a lesklý.
2: Kromě výstav se kopie uměleckých předmětů používají také při výzkumu.
4: Z toho malého fragmentu si třeba nedokážeme úplně představit tu robustnost těch dlaždic.
2: Ukazuje Maria Kolářová z Vysoké školy chemicko-technologické.
4: Archeologický nález dlaždic rotundy v Dolních Chabrech.
3: Sice má barvu červeno-hnědou, ale je to z plastu.
4: 3D naskenovat, domodelovat podle potřeby.
2: Většinou není nutné, aby dodělávaná část přesně odpovídala originálu.
4: Z pohledu restaurátorské etiky, aby v doplněk byl rozpoznatelný od originálu.
2: Když tedy na hradech a zámcích uvidíte vyspravované části, které na první pohled působí nově, není to jenom tím, že by je odborníci neuměli udělat stejně. Martin Srb, Radiožurnál.

0: první radiožurnál. Teď vám připomeneme muže, který celý život vyčníval z davu a nebál se provokovat. Tak sám sebe popsal výtvarník, hudebník a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák. Zemřel včera ve věku 86 let. Od 60. let patřil k výrazným osobnostem moderního umění. Stál z rodu českého undergroundu a zasloužil se o Akademii výtvarných umění. Jeho díla má New Yorkské muzeum moderního umění nebo londýnská Tate Gallery. Svými názory ale později rozděloval umělce i společnost.
1: Knížák se kromě výtvarného umění zabýval třeba i designem, poezií nebo módou. Podle jednoho z jeho spolupracovníků, kurátora galerie Hybernská Filipa Kazdy, byl výjimečným umělcem.
2: Jeho umělecká činnost byla vlastně neuvěřitelně košatá, on opravdu byl to multimediální umělec, tak jak si to slovo dokážeme vůbec naplnit, a samozřejmě bylo kolem něj spoustu neklidu a zčerený vody.
1: Jako šéf výtvarné akademie a Národní galerie sklízel chválu i kritiku. Oceňován byl jako člověk, který dokázal rozpoznat talent a studenty inspirovat. Části umělců ale zároveň vadilo jeho chování. Popsal to třeba malíř Jiří David.
3: Jak získával postupně po roce 89 takovou moc, tak v něm se nějak pohnula nějaká, já nevím co přesně, osobnostní jemná porucha a začal být prostě vůči tomu svým okolí dost nejenom nepříjemný, ale často velmi negativně vymezující se.
1: Podle současného rektora akademie Tomáše Pospíšila způsobovala kontroverze kolem Knížáka i jeho častá vyjádření k politice. Byl třeba příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause, který mu v roce 2010 udělil medaili za zásluhy. Jakub Kulavjak, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 6:15. Benzin za poslední týden zdražil v průměru o 1 korunu a 80 haléřů, nafta o více než 4 koruny. Právě před týdnem skončily cenové stropy na paliva, které vyhlašovalo ministerstvo financí. No a my se po 6. hodině budeme věnovat i dalšímu možnému vývoji cen. Obyvatelé španělské Majorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadu policie na nedělní demonstraci přišlo zhruba 25 tisíc lidí. Akci svolala iniciativa nazvaná Méně turismu, více života. A lidé si podle agentury DPA stěžují na nedostatek bytů, na dopravní zácpy a také na hluk.
4: Zavřená silnice v Litomyšli a nehoda u Strakonic. V Litomyšli je neprůjezdný hlavní tah z Hradce Králové do Olomouce. Na silnici 35 se poblíž Lidlu srazilo čelně osobní auto s nákladním. Na místě pracují hasiči a průjezd je teď zablokovaný. Tvoří se dlouhé kolony v obou směrech, taky objížďka po úzké souběžné silnici je ucpaná. Zkuste osobním autem dodávkou přes Tržek, Morašice a Višňáry. Na silnici 22 ze Strakonic do Horažďovic pozor před Katovicemi. Na příjezdu do Katovic auto srazilo srnku a čeká se na policisty. V Brně je neprůjezdná silnice spojující Šlapanice a Slatinu. Na vozovce jsou tam spadlé dráty vysokého napětí. Jeďte přes Bedřichovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Dnešní ráno je poměrně teplé, teploty se většinou drží mezi 17 a 21 stupni, ale v místech, kde už zapršelo, převážně je to na severu a západě naší republiky, je i trochu chladněji. Přes den pak čekáme teploty od 20 do 25, na jižní Moravě do 28 stupňů a pokud míříte na hory, pak se připravte v 1000 metrech nad mořem na teplotu kolem 16 stupňů Celsia. Dnešní den bude také poměrně deštivý a větrný. Přehánky nebo déšť se mohou vyskytnout na celém našem území. Na Moravě a ve Slezsku se dokonce objeví i bouřky. Vítr bude foukat čerstvý, od západu až severozápadu bude mít nárazy o rychlosti kolem 55 km v hodině a v bouřkách bude ještě zesilovat. K večeru ale naštěstí zeslábne. Krásný den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: vámi Radiožurnál 5.51 pondělí. Nová atletická mistryně světa na čtvrtce Lourdes Gloria Manuel si měla na víkendovém republikovém šampionátu v Plzni otestovat rychlost na trati 200 metrů. Na západ Čech sice přicestovala z Nizozemí, kde většinu času trénuje. Místo boje o titul se ale nakonec pouze v roli diváka podepisovala fanouškům.
1: Samozřejmě mě to mrzí, fakt jsem si těšila, že bych tady zaběhla nějaký krásný čas, ale nakonec jsem při rozcvičení ucítila trochu zadní stehno, ale byla jsem u doktorky a naštěstí tam nic neviděla, takže to bylo spíš jenom unavený.
2: Vysvětlovala svou absenci na nové dráze v Plzni úřadující halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Její účast na srpnovém evropském šampionátu v Birminghamu prý ale není ohrožená.
1: Určitě jsem si říkala, že není úplně prostor teď chybovat, protože si myslím, že by mě to hodně mrzelo, kdybych si nechala ujít opět nějakou velkou akci, takže jsme se rozhodli, že to vynecháme a snad mi to pomůže se lépe připravit na tu Evropu.
2: Doufá Lourdes Gloria Manuel. V Plzni rozdala fanouškům atletiky desítky, možná stovky podpisů a na chvíli si užívala popularitu světové šampionky před návratem do Nizozemí, kde trénuje a žije spíše v anonymitě.
1: Tak abych pravdu řekla, tak tím, že jsem teď strávila vlastně skoro celou přípravu Nizozemsku, tak to tolik necítím, protože tam prostě vidět ten kontrast těch holek, ke kterým všichni chodí, ale to dává smysl, protože jsme v Nizozemsku. Ale myslím si, že tady, když se vrátím do Česka, tak třeba je vidět, že jako spousta lidí prostě má zájem třeba o fotku a tak, ale já jsem ráda, že můžu nějakým způsobem prostě lidi motivovat k pohybu a jsem ráda za tu motivaci, že můžu někomu předat, protože si myslím, že i já třeba občas se snažím najít nějakou motivaci a ta motivace je prostě důležitá pro to dělat cokoliv.
2: Myslí si Lourdes Gloria Manuel, česká atletka, která bude v Birminghamu na mistrovství Evropy patřit k medailovým kandidátkám. Z Plzně Vladislav Jenouškovec, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál. Blíží se opět velmi dusné počasí. I o tom dnes po ránu bude řeč, stejně jako o požárech, které se šíří Francií, ale také dalšími evropskými místy. I o tom dnes bude s vámi ranní Radiožurnál. A teď už zprávy. Je 6 hodin. Tereza Tomášková.
1: Berlínská policie zastřelila muže podezřelého z útoku na sobotní pochod na podporu sexuálních menšin. Hromadných žalob podali lidé zatím méně, než stát očekával. Nováček fotbalové šance ligy Artis Brno vstoupí do nové sezóny zápasem proti Mladé Boleslavi. Silnice 35 v Litomyšli je neprůjezdná po vážné nehodě a bude oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty většinou do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Německá policie zastřelila mladého muže podezřelého z útoku na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně. V sobotu večer pachatel vjel autem mezi účastníky. Jedna žena útok nepřežila. Dalších asi 30 lidí je podle německých úřadů zraněných.
3: Výstřely padly v zahrádkářské kolonii v berlínské čtvrti Spandau. Abdul B. tam podle mluvčího policie zkusil bodnou zbraní zaútočit na příslušníky zvláštní policejní jednotky a ti potom reagovali střelbou. 21-letý Němec s libanonskými kořeny byl podezřelý, že v sobotu večer najížděl dodávkou na účastníky festivalu pestrosti a tolerance v centru města a pak z místa činu utekl. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt to označil za islamistický útok a vyzval k lepší ochraně dalších akcí queer komunity v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Už 2 roky Češi můžou využívat hromadné žaloby, zatím se ale k soudu dostali jen 2. Ministerstvo spravedlnosti přitom očekávalo 5 až 10 takových žalob ročně. Sloužit mají hlavně v případech s desítkami nebo stovkami poškozených, třeba kvůli nedodanému zboží. Organizace s oprávněním k podávání hromadných žalob vysvětlují nízký počet, problémy s jejich financováním. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to označil za nenaplněný potenciál.
4: Pokud byla dosud podána v průměru 1 hromadná žaloba ročně, je možné říci, že očekávání mých předchůdců se nenaplnila a potenciál hromadných žalob v české justici není ještě plně využit.
1: K přehodnocení fungování zákona je ale podle ministra Tejce příliš brzy. Podrobnosti chystáme v ranním Radiožurnálu před 6:45. Prezident Petr Pavel dnes jmenuje do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a taky nové soudce. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO navrhl na šéfku Ostravského soudu dosavadní místopředsedkyni Danielu Teterovou. Nováčků do taláru nominoval 15. To je výrazně méně, než bývalo zvykem při předchozích jmenováních. Řidiči v Pardubicích ode dneška projedou přes most Pavla Vonky bez omezení. Po více než 2 letech rekonstrukce se tam vrací plný provoz. Otevřených bude všech 5 jízdních pruhů, včetně odbočovacího na nábřeží Václava Havla. Dělníci opravili vozovku, chodníky i samotnou konstrukci mostu. Zbývají už jen drobné dokončovací práce, které dopravu neovlivní.
5: Sport. Obhájci titulu fotbalové Slavie Praha zvládli vstup do nové sezóny šance ligy a porazili Slovácko 5-1. Pražané nasadili do ligového utkání svou nejmladší základní sestavu od roku 1993. Průměrný věk hráčů byl 24. Podle slavistického trenéra Jindřicha Trpišovského k tomu přispěla i specifická kulisa uzavřeného stadionu, na kterém fandilo zhruba 15 dětí.
6: Jsme si trošku věřili v tom, že bez těch diváků bude větší komunikace, že se líp uslyšíme, budeme líp reagovat na ty situace, než když třeba ty kluci někdy pod tím tlakem vlastně ty atmosféry, třeba někdy spanikaří trošku, nebo ten výkon není takový, takže jsme si říkali, že i když si projdeme nějakým těžším momentem, že třeba budeme prohrávat, že to zvládneme. Další věc je, že nám to přišlo, že si to prostě zaslouží za tu letní přípravu a za to, jak za to vzali.
5: Hradec Králové ovládl východočeské derby s Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem přehrál Olomouc. Artis Brno dnes absolvuje premiéru mezi českou elitou. Nováčka ligy čeká Mladá Boleslav. Utkání v Brně začne v 18 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Vážná nehoda v Litomyšli a kolony u Humpolce. Silnice 35, hlavní tak z Hradce Králové do Olomouce, je v Litomyšli neprůjezdná. Poblíž Lidlu se čelně srazilo osobní auto s kamionem. Na místě hasiči a zatím se nedá projet ani v jednom směru. Objížďky jsou tam pouze pro osobní auta a dodávky přes Tržek, Morašice a Višňáry. Kamiony musí čekat a tvoří se dlouhé kolony v Litomyšli. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova už teď poměrně dlouhé kolony za Vystrkovem až do půlky srpna omezení a semafor hned dvakrát za sebou. Podobná situace je na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Mezi D1 a Štoky opět dvakrát omezení kousek za sebou a tvoří se kolony. V Praze hustne provoz. Na dálnici D7 na příjezdu od Slaného a Kladna už popojíždí kolona před letištěm. Je tam zúžení do jednoho pruhu a fronta zatím do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude proměnlivá oblačnost, místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
8: Je pondělí 27. července a začíná ranní vysílání Radiožurnálu Sport společně s Mikulášem Jášou. Dobrý den.
9: Hezký den a týden.
8: Tak užijeme si tento týden, věřím, že i vy také. Budeme se zase už překlápit do druhého měsíce prázdnin, ale dneska je sichravěji a trošku se to možná ochladilo oproti tomu víkendovému horku, které
9: má
8: bylo.
9: Mají být bouřky dokonce, jsme slyšeli ve zprávách. Tak snad nepřeruší třeba vysílání, jako tomu bylo na mistrovství světa, kdy jakmile přišly blesky hromy, tak pauza musela přijít.
8: Ano, sport má tu schopnost, že občas v něm přijdou bouřky ještě předtím, než přijdou opravdu ty klimatické, meteorologické, protože třeba když se hraje fotbalová liga a někteří z favoritů do ní vstupují ne úplně přesvědčivým výkonem, dokonce třeba špatným výkonem.
9: Tak s nováčkem tuším, soutěže.
8: Ano, tak tuším, že tam úplně pohoda není. Mikuláš narážel na sobotní večer, kdy pražská Sparta padla v Brně. A to je událost po 9 letech a samozřejmě my to taky rozebereme dneska. Ale ani Viktorka Plzeň nezazářila teda.
9: Ani Viktorka Plzeň nezazářila, která prohrála 1-3 s libereckým Slovanem. Tak se vrátíme ještě k sobotním výsledkům. Naopak ostravský Baník, ten zažívá lepší vstup do soutěže než v minulém roce.
8: Ano, já bych řekl, že takovým prostě výkonem, který stačil na to konkrétní vítězství 1-0, vyhrál. Asi to nebyla žádná, jak říká kolega Mirko Vasič, šlágr paráda, ale 3 body tam jsou, takže to je důležité a na ostatní se, jak říká klasik, no, doplňovat to nebudu. No, ale co se týče ještě jeden výsledek tam byl, ne?
9: Teplice porazili Bohemians 3-1.
8: Tak pro Skláře krásné vítězství. No a včera asi tuším, že určitá bouřka mohla být v kabině Slovácka, protože prohrávat v Edenu o poločase 1-4, to není nic, co byste chtěli.
9: Nakonec to skončilo 1-5 z pohledu Slovácka, 2 červené karty, vlastně první v novém ročníku šance ligy, i o tom si budeme povídat v ranním vysílání Radiožurnálu Sport.
8: Že mohly být 3 třeba.
9: Že mohly být 3, to je pravda.
8: Ano, to rozebereme, vím, jaký názor na to má Pavel Horvát, počkejte si na to. Já ho s ním nezdílím, nicméně myslím, že zajímavá diskuze z toho bude. No a pak další výsledky, které napovídají, že hráči možná si dali v přípravě takzvaného macháčka. Nevím, jestli si hrál někdy tuhle hru s kostkami, která je na těch 21.
9: Ne, ale míříš správně, protože Jablonec, ten po ne úplně výbuchu, ale po prohře na úvod sezóny ve Varaždínu si spravil chuť na olomoucké Sigmě, porazili 2-1 a Hradec Králové zatím šlape jako namazaný stroj, východočeské derby ovládnul taky 2-1 nad Pardubicemi.
8: Abyste to nepochopili špatně, Mikuláš to řekl dobře, ale Jablonec hrál doma a spravil si chuť opravdu na jablonecké, tedy na olomoucké Sigmě, takže jenom takhle, že to bylo na severu Čech. Takže dvakrát výsledek 2-1, Slávy a 5-1, myslím, že co řešit je, do toho nám skončila Tour de France, tenisový turnaj Le Sport Prague Open, atletické mistrovství republiky. Seděli bychom tady dlouho, jmenovat to, budeme tady sedět do 10 a všechno to probereme. Tak hezké ráno.
9: Hezký den.
2: Radiožurnál Sport. Jan Pěruška a Mikuláš Jáša.

0: Tohle byla LP, mimochodem, když jsme byli nedávno s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a tehdy taky Václavem Sirkošem v Ostravě, tak tam večer právě tahle zpěvačka vystupovala na Colors of Ostrava. Mimochodem, ta desítka byla podle mě docela vtipná, tak pokud byste chtěli, tak si ji ještě poslechněte. V únoru jsme byli s desítkou v Jablonci, byl tam s námi trenér zatím ještě Jablonce Luboš Kozel, nevím nic a teď si dělám trošku legraci, ale tak spekulovalo se, že by mohl jít do reprezentaci. A myslím, že Luboš Kozel má teď takzvané ty příslovečné smíšené pocity po vstupu do sezony. Co myslíš?
1: Asi ano, tak ta soutěž ještě není ztracená. Konferenční liga, byť v Chorvatsku to úplně nevyšlo Severočechům, ale stále dát jeden gól, žádný nedostat, to si myslím, že je v silách právě svěřenců trenéra Kozla v odvetě konferenční ligy druhého předkola této soutěže proti Varaždínu.
0: Ano. No, každopádně Jablonec tedy po té zmiňované čtvrteční porážce předkole konferenční ligy v lize se, řekněme, revanšoval a naplno bodoval.
1: Doma porazil Olomouc 2-1, ale přitom od 9. minuty už vedli hosté. Nakonec po změně stran dvakrát inkasovali a na Hanou se tady vraceli s prázdnou.
2: Tak myslím si, že jsme do toho dobře vstoupili, to vlastně vyústilo ten gól, co jsme dali. Pak nevím, co se stalo, ale Jablonec nás zatlačil a tak skončila první půle. Myslím si, že jsme si něco řekli a zase začneme tak, jak jsme začali a Jablonec nás zase zatlačil a pak už jsme si o to koledovali a pak už dostaneme jeden gól a už to nechytneme a už se veze druhý.
3: Vrátil se k zápasu Olomouc. Moučký kapitán Jan Král. Také trenér Pavel Hapal potvrdil, že Sigma chtěla po přestávce navázat na výkon z první půle.
4: Samozřejmě nechtěli jsme zalíst úplně dozadu, ale bohužel Jablonec nás do těch pozic dostal, takže jsme samozřejmě zklamaní, protože ten výkon nebyl v pořádku. Dokážeme podat určitě úplně jiný výkon, takže gratuluji Jablonci, ale Jablonec asi zasloženě vyhrál.
3: Spokojený naopak mohl být jablonecký trenér Luboš Kozel.
5: Myslím si, že jsme zatím vyrovnáním i zatím vítězným gólem šli v první půli. Jsme tu naši převahu přetavili v mnoho standardů, který ale bohužel nebyly naší silnou stránkou. Nicméně herně jsme byli jednoznačně si myslím lepší. Ve stejném duchu začali ten druhý poločas, kdy jsme velmi dobře furt napadali toho soupeře, nenechali jsme ho hrát jeho hru a i na míči jsme byli poměrně silní a dokázali jsme vyrovnat, což nám ještě vlastně vlilo tu sílu dál do toho utkání a i z hezký akce vlastně jsme vstřelili druhou vítěznou branku, takže já si cením jak toho obratu, tak toho výkonu a samozřejmě i toho výsledku a myslím si, že to vítězství je zasloužené.
3: O jablonecké výhře rozhodl gólem Jan Suchan. Potvrdil, že tým si i přes nepříznivý stav po prvním poločase věřil.
6: Musím říct, že jsme to cítili asi všichni stejně, že hrajeme líp, vlastně kromě té jedné standardky. Si myslím, že Olomouc neměla vůbec nic. My jsme drželi v podstatě furt pod nějakým tlakem, drželi jsme balón, byli jsme nebezpeční. Věřili jsme si i po poločas jsme si řekli, že vlastně to, že prohráváme, je prostě čistá náhoda. Jdeme zatím si to otočit a jsem strašně rád, že to takhle dopadlo, protože si myslím, že jestli nějaký tým byl lepší, tak jsme to jednoznačně byli my.
3: Dodal Jan Suchan po utkání úvodního kola fotbalové šance ligy. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.
0: Můžeme doplnit, že pražská Slavia porazila Slovácko 5-1 a začala stylově tedy cestu za třetím titulem za sebou po prvním kole, tedy zatím nedohraném je první.
1: A když si mluvil o trenéru Kozlovi, který může mít rozporuplné pocity, tak nadšený, spokojený může být David Horejš, protože jeho svěřenci jednakže zvládli druhé předkolo Evropské ligy v Norsku na hřišti Trumze, ale taky porazili Pardovice ve východočeském derby a začali šance ligu výhrou 2-1.
0: A dneska to bude bitva ještě v dohrávce o ligové body, protože Artis se, řekněme, poprvé v historii představí v nejvyšší soutěži. Už asi hoďme za hlavu to, jakým způsobem se tam dostal, ale je prostě příslušníkem první ligy. A dneska má před sebou zajímavou výzvu.
1: Bude hrát proti Mladé Boleslavi od 18 hodin. Zápas, který vám nabídneme v přímém přenosu, to je pochopitelné. Pokud se vám nelíbí Artis, jde o Líšeň Brno.
0: Ano, Mikuláš to řekl dobře. V případě Mladé Boleslavy jde tak o ten příslovečný klub z města automobilů. Takže jsem zvědavý, komu fandíte, ale dneska ta dohrávka myslím, že ještě zpestří naše vysílání.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 6 hodin 19 minut. Můžeme se vrátit k tomu, že včera skončila cyklistická Tour de France. Ve žlutém v Paříži se radoval tady Pogačar. Byť teda v cíli té etapy, i když chtěl, tak ruce nad hlavou neměl. Dlouho tam usiloval o to etapové prvenství, jedno z nejcennějších.
1: A pak to vypustil, pelotonu. Ne?
0: Pak to vypustil, tak věděl, že za ním jsou vlčáci, kteří ho postupně předjeli, že Van der Poel, který nakonec vyhrál, je už daleko. Ale zajímavé bylo to, že vlastně tam nakonec došlo po tom strašně dlouhém úsilí Van der Poela přece na cílové pásce k tomu měření. A možná Van der Poel měl výhodu, nevím, jestli jsi to přesně viděl, ale tam byl jeho kolega ze stáje.
1: Philipsen,
0: který už zvedal ruce, že to vyhraje Van der Poel, protože kdyby ještě šlapal do konce, tak to možná vyhrál on, ale nechal ho v úzovkách zvítězit za tu práci, kterou pro něj Van der Poel odváděl, a nizozemský borec tedy pak i do vlastně televize říkal, že to bylo rok vysněné vítězství, protože loni byl zraněný nebo nemocný, nemohl už startovat v konci tura.
1: Tak ono patří mezi jedno z nejprestižnějších vítězství, etapových vítězství, když se bavíme o Stradámě.
0: Jo, a jako úplně neskutečná věc, pokud máte možnost si to někde pustit zpětně, jak posledních zhruba 12 kilometrů od nástupu Van der Poela s Pogačarem před Montmartrem, respektive v tom stoupání nahoru k tomu kostelu, tak pak to byla neskutečná cyklistika. A možná tohle, pokud by to víc promovali třeba pořadatelé těch jarních jednorázovek, které jsou často v Belgii, tak by udělali dobře, protože to byla reklama úplně neuvěřitelná.
1: No, my se o Tour de France budeme v našem vysílání ještě podrobněji bavit.
0: Jo, v 9.40 budeme mluvit s mužem, který vedl mimochodem i tři české účastníky letošní tour docela dlouho v reprezentaci. Tomáš Konečný, bývalý reprezentační trenér, se s námi spojí. Zkusíme i Jirku Ješka, který byl celou dobu na tour, ovšem zatím úplně neznáme jeho program, protože tam má své povinnosti a možná se přece jenom přesouvá. Takže Jirku úplně neslibujeme, ale Tomáš Konečný po půl desáté určitě se s námi vrátí i k výkonům trojice Vacek, Bittner, Otruba. Takže na radu.
1: Tak se máte na co těšit. Mimochodem, Bittner, ten tam měl nějaký pád právě.
0: To bylo takové ochutnání kostek na konci, ale to se stane, spurtéři jsou tvrdí chlapíci a Pavel Bittner se z toho dostane. Myslím,
1: je to příprava na Rubé.
0: Ano, i na příští ročníky Tour de France věřím, že tu etapu někdy brzy vyhraje.

0: Zdravíme vás, přejeme hezké ráno v pondělí 27. července a máme tady zajímavá témata. Odkud?
1: Ze zahraničních webů, protože sport ten se neodehrává jenom na stadionech, ale na titulních stránkách právě největších sportovních médií a co právě teď rozebírají třeba redaktoři Reuters, ESPN, The Athletic nebo Sky Sports, to už nám řekne Adam Weidenthaler, který je pročítal přesně tyto weby. Adame, dobré ráno.
2: Hezký den, můžeme začít formulí 1, protože právě ta dnes dominuje webům Reuters, ESPN nebo třeba Autosport. Hlavním tématem je vítězství Landa Norrise v Maďarsku, ale ještě víc se řeší to, že McLaren se podle řady expertů stal novou jedničkou šampionátu. Zajímavostí je, že zahraniční média tentokrát mnohem víc rozebírají strategii než samotné předjíždění na Hungaroringu. McLaren totiž znovu ukázal, že umí závod vyhrát i díky perfektnímu načasování zastávek v boxech. A fanoušci a odborníci si taky dělají legraci, že zatímco dřív se čekalo na chybu Ferrari, letos se čeká spíš na to, jestli McLaren vůbec nějakou udělá.
1: Viděl jsem na Hungaroringu Jana Majdra. Byl tam se podívat.
0: Byl tam a seděl u jednoho stolu s nějakým jezdcem Formule 1.
2: S Lewisem Hamiltonem?
0: To ne.
1: Ne.
0: Ale poznal jsem tam jednoho pána prošedivilého z Fousy a myslím, že to byl prezident Petr Pavel.
1: To ne, byl tak určitě.
0: To si dělám legraci. Právě já jsem vůbec nevěděl, kdo vyhrál, protože jsem to já nestíhal vůbec, ale vím, že tam byl prezident České republiky, protože ho všude na sociálních sítích sdíleli a byla to krásná věc.
1: On vlastně tam byl akreditovaný jako novina, jako fotograf.
0: Mm-hmm. Aha. No tak někdo je na fotbalové střídačce jako Masera, je to třeba šéf klubu a tady prezident Česka je tedy jako fotograf, no jo.
2: Ale je to jeho známá kratochvíle, už pár měsíců zpátky takhle kolovaly jeho fotky z automotodromu v Mostě.
1: Jo, pravda.
0: A na zámku kratochvíle ještě nefotil teda. Ne, to nevadí. Tak pojďme dál asi radši.
2: Klasiku on nemá rád, Honzo.
1: Tak, pojďme z úplně ale jiného soudku, pánové. Jeden klub nic nevyhrál, žádný přestup nepotvrdil, přesto o něm mluví celá basketbalová Amerika a to stačilo jediné video, Adame.
2: Ano, o tomhle tématu píšou třeba na Reuters, ESPN nebo Yahoo Sports, taky další americké weby. Miami Heat totiž omylem zveřejnili odkaz na připravovaný živý přenos na YouTube s názvem LeBron James Introductory Press Conference, tedy uvítací tiskovou konferenci LeBrona Jamese naplánovanou na 27. července. Součástí byla i grafika a popisek, který vítal Jamese zpátky v dresu Miami Heat, jenže ten fór je v tom, že on tady nepodepsal v Miami, nýbrž ve Philadelphia u 76ers. Odkaz během několika minut sice zmizel právě na těch stránkách Miami Heat, jenže internet si stihl uložit v podstatě cokoliv už v dnešním světě a okamžitě tedy rozšířil se tenhle odkaz na sociálních sítích. Klub následně vysvětlil, že šlo o materiál připravovaný pro případ, že by si LeBron Miami skutečně vybral. Podobné scénáře dnes připravují marketingové týmy prakticky pro všechny velké přestupy, tak aby mohli reagovat během několika minut. Třeba Fabrizio Romano je taky proslulý tím, že dokonce během mistrovství světa ve fotbale občas vydal už s předstihem nějakou fotku výsledku, třeba takhle udělal Norsko-Brazílie, ještě za stavu 2-0, jenže nepočítal s tím, že Neymar dá gol v 9. minutě nebo ve 100. minutě nastaveného času.
0: Proč to dělají ti?
2: Takže mu to trošku uteklo, nevadí. Zpátky k LeBronu Jamesovi. Tentokrát totiž Miami nebylo schopné tu grafiku stáhnout včas. Rozjelo to lavinu spekulací, fanoušci začali rozebírat vlastně každý detail, proč bylo uvedené přesné datum, proč už byla připravená ta grafika, nebo jestli klub náhodou neví něco, co zatím neřekl na veřejnosti, takže i tohle se řeší v basketbalovém světě.
0: No pojďme se ještě podívat na akci, která u nás moc nerezonuje, ale ve světě patří mezi nejsledovanější sportovní akce nebo události.
2: No a to jsou hry Commonwealthu, kterým se věnují třeba na The Guardian nebo BBC Sport a další tedy britská média. Jde o multisportovní akci pro země, právě Commonwealthu, tedy Velkou Británii, Austrálii a podobně. Konají se jednou za 4 roky a pro řadu sportovců mají podobnou prestiž jako mistrovství světa. Ale tentokrát se vedle medailí řeší hlavně to, jak tyhle hry vůbec zachránit, protože původní pořadatel odstoupil kvůli vysokým nákladům a organizace se na poslední chvíli ujalo skotské město Glasgow. Místo výstavby nových stadionů se tedy využívají už existující sportoviště, ale program z různých důvodů není zas tak bohatý a některé disciplíny úplně z her Commonwealthu vypadly. Zahraniční média tedy teď sledují, jestli právě tohle není třeba nový model pro pořádání velkých sportovních akcí, tedy trochu to zestručnit, méně okázalosti nabídnout, taky tím pádem skrouhnout náklady a dávat větší důraz na sport samotný, než na takovou tu pompéznost, kterou jsme viděli třeba o poločasové show během finále mistrovství světa.
0: Ano, tohle je asi taky možná apel na Gianniho Infantina, aby přece jenom nebláznili na FIFA a neboostovali nebo ne napěchovali ty šampionáty na neúnosnou míru, si myslím.
1: A vtipný byl Wayne Rooney, kterého se ptali, jak se mu líbila ta show, když skončila, tak to bylo nejlepší.
0: No říkal, že má rád, ale že to bylo vlastně taková jako ptákovina, ne trošku?
1: Nebo... Jo, že to bylo přemrštěné, no.
0: No jo, no. Ale myslím, že teď máme za sebou opravdu kvalitní příspěvek vstup Adama Weidenthalera o zahraničních webech a o zajímavostech, které se v Česku tolik nedočíte. Adame, děkujeme moc.
2: Pěkný týden.
3: Radiožurnál Půl sedmé. Terza Tomášková a zprávy.
4: Paliva v Česku po skončení cenových stropů zdražila. Litr benzínu je v průměru o necelé 2 koruny dražší než před týdnem, nafta o více než 4 koruny. Podle zástupců petrolejářského průmyslu je růst cen způsobený hlavně vývojem na trhu s ropou a zvýšením spotřební daně u nafty. Regulaci cen vláda zatím obnovovat nechce. Litva chce zakázat Bělorusům a Rusům skupovat nemovitosti v blízkosti strategických objektů, informuje o tom tisková agentura Baltic News Service. Podle ní chce litevská diplomacie bránit ve vstupu do země taky umělcům nebo sportovcům, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině. Podle návrhu by měli při příjezdu do země podepsat prohlášení, ve kterém ruskou agresi odsoudí. Na letní filmové škole v Uherském Hradišti je dnes den Českého rozhlasu. V rozhlasovém stanu bude debata pro a proti o proměnách politické kultury nebo beseda připomínající 100 let od narození spisovatele Ludvíka Vaculíka. Navštěvníci se můžou těšit taky na diskuzi o vztahu kultury a veřejnoprávních médií, datový speciál serveru i rozhlas a nebo pořad Hotspot Rádia Wave. Program uzavře noční poslech s Vltavou. Sport. Fotbalisté Slavie na úvod nové sezóny šance ligy porazili Slovácko 5-1, Hradec Králové Pardubice 2-1 a Jablonec stejným poměrem zdolal Olomouc. V 18 hodin se poprvé mezi elitou představí nováček soutěže Artis Brno proti Mladé Boleslavi. A Slovinec Tadej Pogačar ovládl po páté v kariéře cyklistickou Tour de France. Závěrečný spurt poslední etapy v ulicích Paříže vyhrál Nizozemec Van der Poel.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na hradecké dálnici u Sacké a zavřená 35 v Litomyšli. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte dlouhé kolony za Poděbrady. Na kilometru 28 se srazila dodávka a kamion. Nic vážného, ale blokují pravý jízdní pruh a na Prahu je teď silný provoz. Zdržíte se už asi půl hodiny. Souběžná silnice je zavřená, objížďka tedy pouze přes Pečky. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy Skladná ze Slaného. Postojíte asi 10 minut v koloně. Je tam zúžení u letiště do jednoho pruhu. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně hlásíte čerstvou nehodu. Ve sjezdu na Pražský okruh, už ve sjezdu v levém pruhu osobní auto s kamionem a brzdí se. Pozor na Pražském okruhu, pokud sjíždíte na dálnici D1 směr Ostrava. U Modletic už ve sjezdu na D1 aby mohl překvapit v zatáčce stojící kamion. Brzdí se tam pruce. A v Litomyšli je stále zavřená silnice 35, hlavní tak z Hradce Králové do Olomouce. Přímo v Litomyšli hasiči likvidují následky vážné nehody auta s kamionem. Nedá se projet ani v jednom směru. Kolony dlouhé, objížďka přes Morašice pouze pro osobní auta a dodávky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnes nás čeká ještě teplotně podprůměrný až průměrný den, postupně se ale bude oteplovat a ke konci pracovního týdne už musíme počítat s tropickými vedry. Dnes tedy teploty ještě mezi 20 a 25 stupni na jihu Moravy až 28. Zítra už se mnohde dostanou až ke 30. Jen na severu a severovýchodě bude chladněji kolem 23 stupňů. Od středy už nás čeká horko na celém našem území, středeční maxima kolem 33, ve čtvrtek dokonce 38 stupňů, v pátek na měříme až 39 stupňů Celsia. A počasí dnes bude deštivé a hodně větrné. Od zítra nás ale čeká slunečno, beze srážek se slabým větrem. Kvůli vysokým teplotám a suchu je stále na jižní Moravě v platnosti výstraha před požáry. A pravděpodobně od středy k ní meteorologové připojí výstrahu před vedry. Ta budou znamenat vysokou zátěž hlavně pro seniory a děti. Je potřeba upravit program právě kvůli teplotám, které budou šplhat skoro až ke 40 stupňům. Tolik zprávy.
8: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbole nahrávat, přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
9: Adrianko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá když platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
8: Fakt? A kdy zjistím víc?
9: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
10: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnera Českého olympijského výboru, kterým je Alpinepro.
5: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 39 minut ve sportovních anketách se často vyhlašuje, a nejen ve sportovních anketách, takzvaný skokan roku. Kdybychom mluvili opravdu, ale v kontextu té dané disciplíny skoku dalekém, tak tento glu, tedy řecký skokan do dálky, zase potvrdil, že je po právu i dvojnásobným olympijským vítězem. On včera na beatingu ve Volosu vlastně dal výkon 866 cm, což je jeho osobní maximum, sezónní maximum a taky vyrovnaný řecký rekord. Po 19 letech dokázal tedy znovu vyrovnat tenhle výkon, který stanovil Luis Tsatsumas před tedy 19 lety. Ale co se týče českých podmínek, tak tady se závodilo na mistrovství republiky, ovšem v dálkařském sektoru chybělo to nejznámější jméno, Radek Juška. Totiž on sice v úterý v Banské Bystrici předvedl svůj nejlepší výkon za 8 let, 818, rozdíl oproti Tentoglovi, tedy nějakých 50 cm, ale nebojoval, protože ho připíchlo v zadním stehně.
1: A taky se připravuje na Birmingham, tuším, že tam ano. By měl být další velký závod.
0: Vlastně mistrovství Evropy je tou hlavní metou teď a nominace by měla být jasná tento týden, tak doufujeme, že Radek Juška bude fit a zdrav, přece jenom je mu 33, kariéra není nekonečná, takže ještě nějaký ten šampionát bych mu přál.
1: No určitě, tak můžeme se také podívat na jiné disciplíny, například na oštěp.
0: Doplním teda tady, že mistrem republiky při absenci dalšího známého dálkaře Petra Mandl-Schmida se stal Matyáš Franěk výkonem 741, ale ty jsi říkal oštěp?
1: Oštěp, a tam mě překvapilo, možná i vás, že vyhrála Nikol Tabačková. Ale byl to vyrovnaný souboj českých oštěpařek právě v Plzni na republikovém šampionátu a asi byste čekali, že zvítězí Nikola Ogrodníková. Nicméně ta skončila v úvozovkách až třetí.
0: Ano, za Martinu Píšovou a Nikol Tabačkovou ty výkony daleko od 60-metrové hranice. Vítězná Tabačková 57,76 desetin metrů. Takže snad to zlepší ještě.
1: Na druhou stranu Nikol Tabačkovou vede Barbora Špotáková, takže ty vítězné nějaké geny má.
0: Ano, to určitě. Jenom jsem chtěl říct, že jim přeju, aby to ještě zlepšili a vlastně vyladili formu na ten kontinentální šampionát. Pátý republikový titul slaví na 200 žen Nikola Bendová 23,96. Barbora Malíková je mistryní republiky na čtvrtce 52,32. A ještě vlastně jsme tam měli zajímavý dvojboj nebo dvojitý úspěch Lindy Suché, jestli se podíváš do výkonu dálkařky.
1: Ano, ta nejdřív získala zlato v trojskoku a pak ještě taky získala zlatou medaili ve skoku dalekém. A vlastně je poměrně zajímavé, že ve skoku dalekém si zajistila zlato až posledním pokusem, a to pokusem 617 cm.
0: Takže to byly nervy, nakonec se tedy ale vítězné pro Lindu Suchou, která překonala, jak si říkal, Adélu Sochorovou. Takže mistrovství republiky je za námi, v nejbližších dnech se dozvíme nominaci českou na mistrovství Evropy a na to se těšíme pochopitelně, protože když je u mikrofonu na atletice jako Marek, tak to vždycky stojí.

0: 6 hodin 45 minut. Můžeme se ještě vrátit k cyklistické Tour de France, protože přece jenom mohli bychom rekapitulovat, jak to nakonec dopadlo včera tedy na pásce s vítězem Mathieu van der Poel, ale celkové prvenství slaví po páté v kariéře na Staré dámě Tadej Pogačar.
1: Tadej Pogačar, slovenská superstar, která se vlastně zapsala do historie. Ty jsi někde vypsal určitě jména všech těch 5 závodníků, kteří slavili na Staré dámě.
0: No, vypsal, teď to nemám před sebou, ale zkusím to. Hinault, Anquetil, Merckx a Indurain, ale myslím,
1: prošel.
0: Že jsem to neřekl úplně přesně v tom pořadí, ale vím, že před Pogačarem to byl naposledy v úvodu 90. let Miguel Indurain, na to jsme vzpomínali nedávno. Ale pochopitelně, když jsem koukal i na různé takové ty ohlasy na sociálních sítích, tak některé takové renomované účty, které se věnují cyklistice, prostě uváděly, že Pogačar je mezi skupinou druhých nejúspěšnějších cyklistů historie na Tour de France, protože tam někteří počítají Lance Armstronga.
1: Tak ale Armstrongovi na oficiálním webu Tour de France se ty tituly nepočítají, takže stále můžeme mluvit o tom, že
0: dělají, že tam nebyl.
1: Že tam prostě
0: je škrtlý, ale bohužel pro tu celou Tour v té době asi ne jediný Armstrong dopoval a byť to není třeba prokázané, tak si netroufli organizátoři prostě tam dát někoho na to první místo, takže výsledky jsou přeškrtlé, ale pojďme teď k tomu, že Pogačar po páté, celkově po třetí, tedy po páté, celkově, ale po třetí za sebou vyhrál Tour de France. A to Mikuláši o 6 minut a 26 sekund. Já jsem si před Tour dělal statistiky, o kolik on vyhrával ty jednotlivé Tour, tak jednou to bylo před Rogličem o necelou minutu v tom roce 20. V roce 21 o 5:20 před Vingegaardem, pak dvakrát prohrál, dokonce s Vingegaardem v roce 23 o 7,5 minuty a pak předloni o 6 a čtvrt minuty. Takže teď to je 6:26, ten náskok před Vingegaardem.
1: 6:26.
0: Takže teď je to Pogačarův vlastně kariérní největší náskok na druhé místo.
1: Tak hodně mu pomohlo, že Vingegaard odstoupil z Tour de France, protože spadnul, zranil se. I tak je to teda fantastický úspěch, to jo. A neříkali jsme vlastně, kdo třeba vyhrál vrchařskou soutěž.
0: To jsem právě chtěl doplnit. No málem taky Pogačar. Ne, ale Richard Carapaz se ukázal ve skvělé formě v těch posledních 3 etapách. Mimochodem po 10 letech se na Tour vlastně před Paříží jeli 3 etapy takhle těžké s těmi horskými dojezdy. Jinak předtím tam vždycky to prolula nějaká rovina. Nebo
1: Pogačarovi šité na míru. Tak nějak.
0: A vlastně i Carapazovi, který se najednou dostal do čela té soutěže o puntíkatý dres. Pare Penter, který vlastně sbíral ty dílčí body za premiér, tak nakonec skončil až 3. a Carapaz suverénně. On si dokonce vysloužil i titul největšího bojovníka celé Tour de France. Víš, že Francouzi to oplakali, protože tam měli ještě jiného svého favorita, ale nakonec to dostal Carapaz. No, soutěž o mladého jezdce taky možná třeba nějakým způsobem zajímala Francouze, protože mladíčký Paul Sexas, nejmladší účastník Tour za hodně dlouhou dobu, tak byl nakonec 2. a vyhrál kolega Pogačara.
1: Jo, nevím.
0: Isaac del Toro, mexický jezdec, který v celkovém pořadí obsadil třetí pozici, to bychom jen ještě zdůraznit, že za Pogačarem celkově skončil Remco Evenepoel o těch 6:26. No a co nás vlastně české fanoušky mohlo zajímat, ale vlastně i mrzet, to je soutěž o zelený trikot, protože tam vyhrál Mats Pedersen, stájový kolega Mateja Sevacka, který kvůli tomu, aby vyhrál Pedersen zelený trikot, dost tedy upozadil své ambice.
1: Takže vlastně i úspěch pro českého jezdce, který může být spokojený s tím, jak se předvedl na Tour de France v roce 2026.
0: To určitě, pokud by ho někdo hodnotil na základě toho, jak schopný je třeba tím pomocníkem, ale alias domestikem, tak by tady měl.
1: Vlastně i jeho stáj ovládla hodnocení týmu, takže.
0: Ano. No, ale z hlediska těch osobních ambicí. A to si ještě řekneme, k Tour se budeme vracet, tak ty 3 české závodníky Bittnera, Otrubu a Vacka ještě probereme samostatně s Mikulášem Jašou. Je 6:49, ještě jedno téma nás zbývá v téhle hodince a bude se týkat tenisu, tak si na ně počkejte.

0: 6 hodin 52 minut máme tady slibované tenisové téma.
1: Podobně jako loni, Lucie Havlíčková a Laura Samson prohráli finálový zápas v soutěži deblistek na turnaji v Praze, tak před rokem ve Stromovce podlehli v rozhodujícím super tiebreaku ukrajinsko-japonskému páru Kichonoková Nimonmiová. Letos na štvanici Britkám Dartové a Lumsdenové 2x4-6.
0: No ale vypadalo to, že diváci přišli, ne?
1: Přišli, protože tentokrát tady Češky hráli v mnohem bouřlivější kulise před zhruba 5000 návštěvou.
2: Minulý rok si myslím, že to bojalo ještě trošku víc, ale zároveň zase je to po druhý to finále, takže taky bojalo dost kvůli tomu, takže asi podobný, prostě stejný výsledek. No.
3: Řekla Laura Samson a tady je turnajové hodnocení Lucie Havlíčkové.
4: Pro mě je to asi spíš popravdě naopak, protože loni jsme spolu hráli úplně poprvé, domluvili jsme se podle mě třeba den před turnajem, takže to, že jsme byli ve finále, bylo takový wow, sice jsme vedli, ale pak vlastně jsme začali ztrácet a letos jsme už věděli, že spolu hrajeme dobře a když jsme se do toho finále dostali, tak jsem si říkala, že už by bylo fajn to konečně dotáhnout do toho vítězného konce, ale bohužel nepovedlo se, takže pro mě možná to zklamání, ale to svou malinko větší.
3: Dámy a pánové, Lucie Havlíčková a Laura Samson!
4: Myslím si, že ani jedna jsme nikdy nehráli před větším publikem a ještě k tomu před publikem, který by bylo celý na naší straně. To bylo úplně neuvěřitelné, mrzí mě, že jsme to pro ně nevyhráli, ale třeba se nám to podaří příští rok, do třetice všeho dobrého.
3: Přála si Lucie Havlíčková, stejně jako Laura Samson, poražené finalistky turnaje v Praze.
4: Ale jinak já jsem spokojená s celým týdnem a jenom tomu chybí bohužel ta třešnička na tom dortu.
2: Tak jako jsem si trošku zlepšila chuť po tom singlu.
3: Vypráví Lucie Havlíčková a Laura Samson, které odehrály zápas i před velkými legendami českého a československého tenisu. Hanou Mandlíkovou, Helenou Sukovou, Reginou Maršíkovou a Andreou Holíkovou. Čtveřice, která přesně před 40 lety hrála tady na štvanici finálový turnaj Fed Cupu.
5: Vaši rodiče, možná vaši prarodiče zde seděli a tleskali jak československému výběru, tak výběru Spojených států amerických.
4: Určitě samozřejmě jsou to legendy našeho sportu a to, že se tady na nás dívali, tak je skvělý a doufáme, že jsme se jim aspoň trošku líbili a nejsou zděšení z toho, co tady teď nastupuje za generaci.
3: Doufá Lucie Havlíčková, která společně s Laurou Samson hrála finále ženské čtyřhry tady na pražské štvanici a dost možná před rekordní návštěvou, pokud jde o turnaje této kategorie. Že by totiž na takový zápas přišlo někde na světě víc fanoušků, tak to si české hráčky nemyslí.
4: Ne.
3: Ani Lucie Havlíčková, ani Laura Samson.
4: Možná na Francouze ve Francii třeba, ale myslím si, že jinak.

0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že nad normální lístky dneska dojenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: 7 hodin. A začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Paliva v Česku jsou týden po konci státní regulace dražší, nafta i víc než o 4 koruny. Ve Francii se sejde krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Fotbalisté Slavie na úvod sezóny porazili Slovácko. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy brzdí provoz nehoda na 28. kilometru. A bude oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty většinou do 25 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Paliva v Česku jsou týden po ukončení regulace cen výrazně dražší, ukazují to data společnosti CCS. Podle petrolejářů to ale odpovídá tržním podmínkám.
6: Litr benzínu v uplynulém týdnu zdražil v průměru o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o víc než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu teď kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě zdražuje ropa na světových trzích. U nafty se navíc po konci regulace vrátila na původní výši spotřební daň, což podle Louly zvýšilo cenu o 2 koruny a 35 haléřů. Nafta by podle Louly mohla zdražovat o desítky haléřů i v tomto týdnu, zatímco ceny benzínu by měly stagnovat. Loula zároveň vyloučil, že čerpací stanice uměle navyšují své marže. Ministerstvo financí je spolu s cenami sleduje, o obnovení regulace ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Radiožurnál.
5: Francouzský prezident Emmanuel Macron svolal na dnešek krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Ministr vnitra Laurent Nunez potvrdil, že od začátku roku plameny zničily rekordních 115 000 hektarů. To je víc než dvojnásobek rozlohy Prahy. Obří požár se dál šíří na jihozápadě Francie a ohrožuje město Bordeaux.
7: Čelíme požáru, který zatím není pod kontrolou a který pravidelně směřuje k metropoli Bordeaux.
8: Popsal ve francouzské televizi ministr vnitra Laurent Nunez. Své domy už muselo opustit přes 200 tisíc lidí.
9: Dům je celý náš život. Všechno jsme v něm nechali. Co s námi potom bude?
8: Evakuovaní přespávají v tělocvičnách i na výstavišti v Bordeaux. Do bojů s plameny se zapojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů. Prezident Emmanuel Macron na internetu poděkoval evropským zemím, včetně Česka, které do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
5: S Martinem Baluchou se spojíme v ranním Radiožurnálu živě asi za 20 minut. Vedení pražské koalice se dnes sejde kvůli korupční kauze na magistrátu hlavního města. Primátor Bohuslav Svoboda z ODS koaliční radu svolal po zásahu policie z minulého úterý. Kriminalisté při něm ve Škodově paláci zatkli dva pracovníky magistrátu.
10: Jedním ze zatčených pracovníků byl podle informací i rozhlasu ředitel odboru pozemních komunikací a drah Aleš Krejča. Ten ve své pozici schvaloval potřebné dokumenty firmě Dopravní inženýring Praha, která patří jeho příbuzným. Primátor Svoboda napsal na sociální síti X, že na koaliční radě bude požadovat vysvětlení od svého náměstka pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů, pod kterého podle primátora odbor spadá. Pražští Piráti reagovali, že kauza se týká úředníků státní správy, kteří nejsou podřízeni politikům. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
1: Sport.
11: Fotbalová Slavia otevřela ligovou sezonu výhrou. Úřadující mistr doma po obratu porazil Slovácko 5-1. Zápas otáčel také Jablonec, a to na konečných 2-1 s Olomoucí. Trenéra Jablonce Luboše Kozla těšil hlavně druhý poločas.
12: My jsme velmi dobře furt napadali toho soupeře, nenechali jsme ho hrát jeho hru a i na míči jsme byli poměrně silní a dokázali jsme vyrovnat, což nám ještě vlastně vlilo tu sílu dál do toho utkání. Takže já si cením jak toho obratu, tak toho výkonu.
11: V lize ještě Hradec Králové porazil Pardubice 2-1. Úvodní kolo zakončí dnešní utkání Artis Brno Mladá Boleslav, které začne v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. A kordista Martin Rubeš skončil na mistrovství světa v Hongkongu 21. To je jeho nejlepší výsledek v kariéře. Další člen bronzového týmu z olympijských her v Paříži, Jakub Jurka, obsadil 34. místo.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na hradecké dálnici před Sackou a zavřená 35 v Litomyšli. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy postojíte asi půl hodiny v koloně za Poděbrady. Na kilometru 28 po nehodě kamionu a dodávky průjezdný pouze levý pruh. Do kolony se dojíždí u sjezdu na Pečky na 35. kilometru. Pozor, objížďka po souběžné silnici je tam zavřená, musí se přes Pečky. Pozor na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, zvlášť pokud sjíždíte na Pražský okruh směr Brno. Ve sjezdu v té zatáčce havarovalo osobní auto.
2: Tam to vypadá jako by na další dobu, protože to auto je do protisměru obrácený a má celý předek rozbitý.
6: Tvoří se kolona hlavně kamionů od 7. kilometru. Zdržíte se i na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Vestec až ke sjezdu na Ořech pojedete přes 20 minut. V Litomyšli kolabuje doprava. Je zavřená silnice 35, hlavní tah městem. Poblíž prodejny Lidl likvidují hasiči následky vážné nehody auta s kamionem. Kolony velmi dlouhé v obou směrech a moc se nehýbou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno, místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy.
13: Krásný den, milí posluchači, je 27. července. Vítáme vás u našeho ranního vysílání Radiožurnálu Sport společně s Mikulášem Jášou.
14: Krásný dobrý den.
13: Tak zrovna jsem před chvilkou uvažoval o tom, že některé profese vyžadují fyzickou kondici, i když nejsou primárně o sportování. Když jsem viděl tady i ze studia, vidíme na ty tři jeřáby, které tady se podílí na stavbě budovy vedle Českého rozhlasu, tak pánové, kteří stoupají nahoru do té kabiny jeřábů, tak musí zdolat, kolik to je, tak možná 50.
14: 20 metrů, víc ještě.
13: Počkej, no tak ty stužáry jeřábů jsou jako podle mě tak 20-30 metrů nad naší budovu, takže to je tak 50-60 metrů vysoko a oni tam musí vylézt po těch schůdcích.
14: Dobře.
13: A myslím si, že teď prší, tak je to vlastně taková vrcholová, náročná sportovní záležitost. A říkám si, jak to řeší třeba s tím, když potřebují na toaletu.
14: Máš přesné oko. Když si vygooglíš, jak je vysoký jeřáb, tak ti to hodí hned první hlášku 50 metrů.
13: No vidíš, tak to mám tedy odhad lepší než na fotbalovou branku, protože pořád výška břevna.
14: Už má 3 metry.
13: To si byla tu David Nič, tady nás vždycky zkoušel s těmi rozměry. No. 2,44, ne, podle mě. Ale nevím si úplně jistý.
14: To je volejbalová síť, 2,44.
13: Ale pro mě ne, já jsem měl 1,50 a nepřeskočil jsem jí. Ne, tak to je spíš legrace, nejsem zas úplně tak nízký.
14: Mužská tady.
13: Každopádně míříme vysoko v našem vysílání, to určitě. Můžeme připomenout to, že se budeme bavit o fotbalové šancelize, o vítězném vstupu mistrovské slávy a vrátíme se vlastně ještě jednou k tomu obřímu úspěchu Alexandra Šupeniče. To můžeš prosím připomenout, co se mu povedlo.
14: No on se stal mistrem světa, tento bronzový medailista z olympijských her v Tokiu. Má teď nebo slaví největší úspěch kariéry, protože na světovém šampionátu porazil všechny protivníky a to drtivým způsobem. Ve finále opravdu nedal šanci protivníkovi z Itálie a stal se světovým šampionem Alexander Šupenič.
13: A zazní v našem vysílání zhruba 7:20, tak se na to počkejte a přejeme hezké ráno.
14: Dobrý den.
1: Radiožurnál Sport.
0: Jan Pěruška a Mikuláš Jáša.

0: Mikuláš Áša pochází z Jihu Čech, pochopitelně tam velmi dobře sportoval, ty jsi to dotáhl téměř až do profi úrovně fotbalu, ale třeba co se týče nějakých jiných aktivit, nechodil jsi třeba do nějakého pěveckého sboru nebo takhle?
1: Překvapím tě, byl jsem ve sboru na základní škole, byl jsem ve sboru, hrál jsem na klavír, na flétnu. Na flétnu asi začínají všichni hudebníci, nebo ne? Není to takový...
0: Já to teď lehčím, ale bohužel ano. Protože je to pak samozřejmě slyšet. Azobcové flétny nemám spojené úplně s vrcholnými výkony, ale ono se pak ze zobcovky může to opíchnout k různým těm dechovým nástrojům a v tom případě i k tomu, že tady dýcháš ve studiu Radiožurnálu Sport třeba. Mm-hmm. Ale ne, já jsem to spíš chtěl navést, že ty dětské sbory, když zpívají, tak jsou velmi hlasité, protože dětský hlásek, to víte možná i vy, kteří máte malé potomky anebo se setkáváte s dětmi, jsou ty hlásky dost pronikavé.
1: Jasně.
0: Já si pamatuju, že na sportovní události jsem to zažil poprvé, když jsem dělal reportéra ještě tehdy v České televizi na zahájení mistrovství Evropy 17-letých fotbalistek. A v Plzni, je to tak 8-9 let, bylo tehdy přes 10 000 dětí ve Štruncových sadech. Tak si to představte, ten hukot.
1: Hukot, mně ti to spíš zní jako školní jídelna.
0: Aha.
1: Že tam každý volá přes sebe něco, je to takový roj včel, které se neustále vlastně pohybují. Teď někdo něco chce, někdo něco potřebuje. Taková školní jídelna.
0: Ano. A je pravda, že třeba na olympiádách dětí a mládeže, tak tam taky často můžete natrefit na pořádně hlasité to dětské nebo mládežnické publikum. No ale stane se vlastně možná i tento rok v české fotbalové lize dospělých, protože jsou ta pravidla inovovaná, že v případě uzavření stadionu některého z týmu se tam mohou dostat mládežníci do 12 let a pak to tedy taky zní specificky.
1: A my jsme vlastně zvyklí, že Aden má jednu z nejbouřlivějších atmosfér, bývá z pravidla vyprodaný, ale v neděli byl tiší než obvykle, protože na úvodní ligový zápas se Slováckem, tedy mluvíme o Slávii, dorazila kvůli disciplinárnímu trestu pro pražský klub jenom okolo 1500 diváků, kterými byly děti do 12 let s doprovodem.
0: Ano, my jsme to tady specifikovali, že v pravidlech je, že ten dospělý doprovod k sobě může mít minimálně 10 dětí a maximálně 25. Mm-hmm. Ze Slovácka dotazoval jsem se na to i oficiálně klubu, tak nebyl vypraven oficiální výjezd, přece jenom je to daleko, děti jsou třeba na prázdninách, ale 1500, tak byli slyšet.
1: Byli slyšet, pořádně si zafandili děti, měli radost, protože slávisté zvítězili jasně 5-1.
2: Super, byli jsme rádi, že tady můžou být ty děti, protože bez těch úplně diváků jsme si vlastně tady zkusili dva zápasy ligový a prostě to není ono, takže jsme rádi za každý malý dítě, co přišlo, protože jsme potom po zápase viděli tu radost a doufám, že jsme správní vzory pro ně a že je motivujeme k tomu, aby hráli fotbal a nebo nějaký sport a ten sport byl součástí jejich života.
3: Říká Mojmír Chytil, autor dvou slavistických branek z úvodního utkání ligové sezony. Děti si v Edenu zabrali tribunu Františka Veselého a v horkém odpoledni fandili v podstatě celý zápas. Fotbalisté je pak odměnili plácnutím anebo dresem. Fanoušky na tribunách tak trochu kopírovala i sestava samotné Slávie. Od roku 1993 totiž Pražané nenasadili v úvodním ligovém utkání sezony takhle mladou základní jedenáctku. Šanci dostali čerstvě 20-letí nebo o něco málo starší Piták, Konečný, Novak nebo Uandé a taky teprve 18-letý Kolísek. Jako střídající pak přišli další mladíci Kačor, Labík nebo Ajaosi.
4: Jsme si trošku věřili v tom, že bez těch diváků bude větší komunikace, že se líp uslyším a bude líp reagovat na ty situace, než když třeba ty kluci někdy pod tím tlakem vlastně ty atmosféry, třeba někdy spanikaří trošku, nebo ten výkon není takový, takže jsme si říkali, že i když si projdeme nějakým těžším momentem, že třeba budeme prohrávat, že to zvládneme. Další věc je, že nám to přišlo, že si to prostě zaslouží za tu letní přípravu a za to, jak za to vzali.
3: Říká trenér Slávie Jindřich Trpišovský s tím, že se jeho tým stále mohl opřít o některé zkušené fotbalisty.
4: Věřili jsme si, že ta kostra toho týmu uřídí ten tým a že tomu pomůžou a my ze střídačky a teda, takže spíš byl problém v tom, že bychom potřebovali víc míst, jak je tam nadspaty hrát. Takže na některých pozicích by se to zasloužilo vlastně víc hráčů. Jako bylo to hodně těžký, musím říct, že to bylo asi nejvíc jako co na různýho přemýšlení, co nám to přinese do budoucna.
3: Budoucnost ale vypadá v Roslávii dobře, vždyť za ligovou obhajovou titulu vykročila vítězstvím 5-1 a v neúplné tabulce je už díky rozdílu skóre první. Z Prahy Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
0: Můžeme doplnit to, že ve včerejších dalších zápasech Jablonec otočil zápas se Sigmou a doma na Střelnici porazil Hanáky 2-1 a stejným výsledkem pro domácí Hradec Králové dopadlo i východočeské derby. Hradečtí otroci porazili Pardubice 2-1. To první ligové kolo se dohraje dnes v podvečer, kdy nastoupí v 18 hodin nováček Artis Brno proti Mladé Boleslavi a pochopitelně na Radiožurnálu Sport o tom uslyšíte v přímém přenosu. A o těch utkáních, která máme za sebou, uslyšíte dneska od Pavla Horváta poprvé v 8.10 a pak kompletně v 10, která začíná, jak už jste zvyklí, v 10 hodin. Přeji vám krásné ráno.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

V našem vysílání se krátce můžeme vrátit ke skončené cyklistické Tour de France, protože i závěrečná 21. etapa nabídla úžasnou podívanou, byť byla zkrácená na těch 89 kilometrů, kvůli tomu, že pořadatelé chtěli ulevit záchranným složkám, které bojují ve Francii s lesními požáry, tak především ty výjezdy na Montmartre stály za to a právě na tom posledním stoupání na Côte de l'Abit se odpoutali od pelotonu dva velcí borci, tady Pogačar ve žlutém a Mathieu van der Poel, a právě oni udělali v vozovkách ten konec, protože se dostali po 12-kilometrovém solu až na cílovou rovinku na Champs-Élysées, kde se osamostatnil Mathieu van der Poel, unikal, tady Pogačar to nakonec vzdal, dojel 30., ale i tak ostavil celkové 5. prvenství na Staré dámě, zařadil se vedle legendy. No a van der Poel to své vysněné vítězství nakonec uhájil na pásce před svým stávajícím kolegou Jasperem Philipsenem, který mu vděčí i třeba za etapový triumf ze 17. dílu letošního ročníku, a uhájil to Mathieu van der Poel i před držitelem zeleného trikotu Matsem Pedersenem. Češi dokončili všichni, Bittner, Otruba i Vacek v cíli. Více se o nich povíme v našem vysílání později. Každopádně Tour de France minulostí a myslím, že jsme si to zase užili.

0: I den po triumfu na šermířském mistrovství světa si fleretista Alexander Šupenič užíval a vychutnával historické zlato pro sebe i pro Česko.
1: Zlatou medaili vybojoval na šampionátu v Hongkongu a v neděli krátce popolední se spojil do našeho vysílání a mluvil s moderátorem Filipem Šedivým. Šupenič začal svým aktuálním rozpoložením.
2: Extrémně bolí celé tělo a až teď mi dochází vlastně, co se trošku stalo, ale jsem hodně šťastný, protože povedla se nám velká věc a pořádně jsme to i oslavili, takže velmi náročný den.
3: Vy jste se stal prvním českým mistrem světa ve fleretu a po olympijském bronzu z Tokia jste přidal do své sbírky největší úspěch kariéry. Řadíte tenhle titul přece jen i přes olympijský bronz?
2: 100% ano, protože titul mistra světa je v té naší komunitě úplně to nejvíc, co můžete získat a je to úžasný a samozřejmě je to titul, takže první místo určitě nad bronz, ale asi netřeba porovnávat, jako já jsem rád za to, co se mi povedlo.
3: Alexi, když jste zmínil tu šermířskou komunitu, v ní to samozřejmě má velký ohlas, takže asi psalo i hodně lidí a třeba i mimo šermířské prostředí, dá se říct, jak někdy úspěšní sportovci říkají, měl jsem zavařený telefon.
2: Telefon je stále zavařený a moc děkuju všem, kteří mě píšou a samozřejmě se budu snažit všem odepsat stejně tak na sociálních sítích a tak dále, protože vážím si ty podpory, vážím si těch gratulací. Těší mě, že se právě ten můj sport dostane mimo tu šermířskou nebo i sportovní bublinu a že i lidi z ostatních odvětví mě jako gratulují a přeju, takže moc toho vážím.
3: Vy jste sám říkal, že po olympijském bronzu chcete být pravidelně mezi nejlepšími na světě. Teď jste tedy ten úplně nejlepší na naší planetě. Jaké jsou další sportovní mety fleretisty Alexandra Šupeniče? Protože zároveň, jestli se nepletu, tak jste se posunul do úplného čela světového žebříčku, což může být asi další splněná meta.
2: Nejenom posunul, já jsem ho vlastně vyhrál. Já jsem ten ročník vyhrál, což je pro mě jako možná ještě o trochu víc, než vyhrát to mistrovství světa, protože vlastně to je důkaz celého toho roku, že se jako počítají tam ty světový poháry a tak dále. A vlastně jde o tu konzistenci a být první, vyhrát to, odvisí jako tu medaili i za tady tohle jako naprosto něco úžasného a povedlo se mi to v juniorech několikrát a snil jsem o tom, že se mi to povede i v dospělácích a je to tady, takže mám z toho velkou radost. Zároveň s tím přichází i velký další jako plány v tom smyslu, že člověk musí dál pracovat, protože jedna věc je tam dostat, vyškrabat a druhá věc se tam udržet. Bude to těžký a samozřejmě teďka následuje jenom odpočinek, relax a vlastně nepřemýšlení o tréninku. I když teda teďka zanedlouho organizuju kemp pro mladý šermíře v Brně, ale jinak, co se týká samotné přípravy, tak teďka bude trošku odsunutý na druhou kolej a člověk si to musí jako trochu užít, nechat to v sobě zapůsobit a pak přemýšlet, co dál.
0: Tohle říkal v rozhovoru pro Radiožurnál Sport Alexander Šupenič, který tedy vybojoval po opravdu velmi dlouhé době zlatou medaili pro český fleret na mistrovství světa. Bylo to poprvé od roku 1938.
1: Dokonce v rozhovoru zmiňoval, že je to pro něj víc než bronz z olympijských her v Tokiu, ale zároveň zmínil, že ještě sám bude usilovat o to, aby se dostal do LA.
0: To je za dva roky?
1: To je za dva roky.
0: Tak mu budeme držet palce, protože mít v kariéře bronz anebo zlato z olympiády, to může být rozdíl.
1: Rozhodně.

0: Radiožurnál Půl osmé. Další zprávy a Tereza Tomášková.
1: Registraci auta by si v budoucnu lidé mohli vyřizovat online. Počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Registrační značky by bylo možné objednat přes portál dopravy a vyzvednout je třeba ve výdejních boxech. Nově by si taky mohli řidiči nechat svou značku při koupi jiného auta. Při střelbě v americkém Seattlu zemřeli nejméně dva lidé, dalších pět je zraněných. S odvoláním na úřady o tom informovala americká média. Policie incident vyšetřuje, zatím neoznámila, jestli se podařilo útočníka zadržet. Střelec zaútočil v neděli kolem 6. hodiny večer tamního času na gastronomickém festivalu. Brno varuje před falešnými SMS zprávami o neuhrazeném parkování. Sdělení má příjemci vzbudit dojem, že nezaplatil parkování přes provozovatele Easy Park a obsahuje i odkaz na uhrazení dlužné částky. Jde ale o podvod s cílem získat osobní nebo platební údaje. Město upozorňuje, že oficiální provozovatelé parkovacích systémů takové SMS zprávy vůbec nepoužívají a lidé na ně nemají reagovat. Sport. Výhrou 5-1 nad Slováckem vstoupila pražská Slavia do nové sezóny fotbalové šance ligy. Hradec Králové ovládl derby s Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným poměrem porazil Olomouc. V 18 hodin se poprvé mezi elitou představí nováček soutěže Artis Brno proti Mladé Boleslavi. A Slovinec Tadej Pogačar po páté v kariéře ovládl cyklistickou Tour de France. Závěrečný spurt poslední etapy v ulicích Paříže vyhrál Nizozemec Van der Poel.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na hradecké dálnici před Sackou a zavřená 35 v Litomyšli. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy postojíte za Poděbrady asi 40 minut v koloně. Na kilometru 28 likvidují následky nehody auta do kamionu. Na místě už odtahovka a projíždí se pouze levým pruhem. Do kolony dojedete u sjezdu na Pečky. Tam hodně řidičů sjíždí na 35. kilometru. Jedou objížďkou přes Pečky. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy zpomalte za Lovosicemi. Za benzínkou Siřejovice zhruba na 40. kilometru se dojíždí do kolony. Je tam omezení a zdržíte se okolo 10 minut. Na příjezdech do Prahy silný provoz, třeba na dálnici D7 na příjezdu z Chomutova popojíždí asi 15-minutová kolona. Je to před zúžením u letiště. A v Litomyšli kolabuje doprava. Je zavřená silnice 35, hlavní tah po velmi vážné nehodě. Srazilo se osobní auto s kamionem, zemřeli dva lidé. Hlavní tak bude delší dobu neprůjezdný. Kolony dlouhé v obou směrech a ucpávají se i objížďky. Lepší vyhnout se teď Litomyšli. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes po ránu je nad Českem většinou zataženo nebo oblačno, jen ojediněle je polojasno, to hlavně na jihu našeho území. Už se také rozpršelo, aktuálně prší v Libereckém, Středočeském, Pardubickém nebo Královéhradeckém kraji, také na Vysočině anebo v okolí Jindřichova Hradce. Teploty jsou poměrně vysoké, pohybují se mezi 17 a 21 stupni, ale v místech, kde už zapršelo, je kolem 14 stupňů. Přes den nás pak čeká na nebi poměrně hodně mraků, ze kterých bude také pršet. Dopoledne a z kraje odpoledne se pak na Moravě a ve Slezsku připravte i na bouřky. V nich bude přechodně zesilovat už tak silný vítr. Nárazy mohou mít víc než 55 km v hodině. K večeru se ale bude počasí uklidňovat, vítr zeslábne, déšť ustane a také se bude protrhávat oblačnost. Teploty dnes budou ještě velmi mírné, většinou mezi 20 a 25 stupni. Na jižní Moravě mohou vyšplhat až k 28. Na horách se dnes připravte na teplotu kolem 16 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport. Редактор

0: 7 hodin 38 minut je 27. července, začala nám první fotbalová liga. Vy se možná ptáte, kdy začínají elitní evropské fotbalové soutěže.
1: Nejdéle si počkáme na německou Bundesligu, a to až do 28. srpna, o týden dřív. Startují anglická Premier League, italská Série A a francouzská Ligue 1. Za necelé 3 týdny už je tu španělská La Liga, domácí fotbalová soutěž, už ale české fanoušky o víkendu bavila, jak si Honzo říkal. No a my se k ní vracíme teď na začátku sportovního přehledu nového týdne. Je tady znovu a opět Adam Weidenthaler. Dobrý den.
0: Adame, hezký den.
2: Hezký den.
1: Já už jsem jednou zdravil.
2: Díky, Honzo. Fotbalisté Slávie vyrazili za obhajobou mistrovského titulu vítězstvím 5-1 nad Slováckem. Pražané přitom inkasovali jako první ve 12. minutě slepenými góly, ale utkání rychle otočili ve svůj prospěch. Slovácko v soutěžním utkání poprvé vedl nový trenér Jan Jelínek, který nebyl spokojený s hlavně přístupem hráčů po rychle obdržených brankách v prvním poločase.
3: Tam byly opravdu 3 střely na bránu, 3 branky a to bude o tom mentálním nastavení, protože já se dostanu trošku jako do prostředí českého fotbalu, kdy ti hráči mentálně dropnou po jakékoliv chybě a si chceme budovat herní sebevědomí v hráčích, tak ti hráči nesmí být v tenzi. Já jsem tam viděl obrovská tenze, rozehrávka, na které pracujeme, a tak se nám tam neobjevovala. A já se budu ptát hráčů, proč?
2: Do sezony vstoupil vítězně i Hradec Králové, a to po východočeském derby s Pardubicemi. Rozhodující gól na 2-1 dal hlavou obránce František Čech, kterého vyzdvihl trenér David Horejš.
4: Dozadu precizní vítězný gól od Chovanec, prostě Hradce v derby gól, takže já mu to moc přeju, protože je to skvělý kluk a výborný hráč, prostě pro nás důležitý článek. Já jsem rád, že to utkání právě rozhodl on, protože to je kluk, který se zaslouží a který vlastně je místní a Hradečan.
1: Doma vyhrál i Jablonec, který otočil utkání s Olomoucí na konečných 2-1. Sigma většinu zápasu vedla, o čemž mluví i kapitán Olomouce Jan Král.
5: Tak myslím si, že jsme do toho dobře vstoupili, to vlastně vyústil ten gól, co jsme dali. Pak nevím, co se stalo, ale Jablonec nás zatlačil a tak skončila první půle. Myslím si, že jsme si něco řekli a zase začneme tak, jak jsme začali, a Jablonec nás zase zatlačil a pak už jsme si o to koledovali a pak už dostaneme jeden gól a už to nechytneme a už se veze druhý.
2: Úvodní kolo šance ligy uzavře utkání Artis Brno Mladá Boleslav, které začne v našem přímém přenosu v 18 hodin. Pro moravský klub půjde o historickou premiéru v nejvyšší soutěži, ve které nahradil vyloučenou Karvinou. Artis se o přesunu mezi elitu dozvěděl 3 týdny před startem sezóny a trenér Roman Nádvorník připouští, že na zapracování nových hráčů by měl rád víc času.
6: Pro nás je největší problém, že nemáme ten časový prostor, třeba ještě 14 dnů, aby jsme si mohli trénovat a aby ten systém a to, co chceme hrát, aby se zažilo. Ale já věřím, že ty hráči mají tak velkou kvalitu, že i tenhle ten krátký časový úsek, co jsme pohromadě, tak věřím, že ty hráči to zvládnou navnímat a že budeme podávat dobrý výkony.
1: Fotbalisté slavistické rezervy v úvodním kole druhé ligy remizovali s Příbramí 2-2. Taky nerozhodně 2-2 skončil duel B týmu ostravského Baníku s Vlašimí. No a ještě Opava, ta nastoupí odpoledne proti Karviné. Zápas začne v 18 hodin.
0: Slovinec tady Pogačar je po 5. vítězem Tour de France. Závěrečnou etapu slavného cyklistického závodu s dojezdem v centru Paříže vyhrál Nizozemec Mathieu van der Poel.
2: Ale nic to nezměnilo na tom, že Pogačar ovládl celkové pořadí a vyrovnal rekord v počtu získaných titulů na Tour. 5 jich mají spolu s Pogačarem Francouzi Hino, Anquetil, Španěl Indurain a taky Belgičan Merckx. Pokračuje Pogačar.
7: Every victory is really special and
8: každé vítězství je výjimečné. Byl jsem na Tour 7krát a vždy se umístil na pódiu. Z toho 5krát jsem zvítězil. To by nevymyslel ani ten nejlepší scénárista. Je to pro mě neuvěřitelné.
7: Unbelievable also for me.
1: Velkou cenu Maďarska Formule 1 ovládl britský pilot McLarenu Lando Norris. Za úřadujícím šampionem dojeli druhý Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a třetí Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, který navýšil vedení v pořadí mistrovství světa. Zástupci seriálu zároveň oznámili, že zrušenou dubnovou velkou cenu Bahrajnu nahradí závod v Malajzii. Na okruhu v Sepangu se pojede 4. října. V Bahrajnu a Saudské Arábii se letos nezávodilo z bezpečnostních důvodů po vypuknutí válečného konfliktu Spojených států a Izraele s Iránem.
2: Floretista Alexander Šupenič po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře zakončí sezónu v roli světové jedničky. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil šermíř z 5. místa, kterému patřilo ještě před šampionátem v Hongkongu. Kordista Martin Rubeš ten skončil na světovém šampionátu 21., což je jeho nejlepší výsledek v kariéře. No a další člen toho bronzového týmu z olympijských her v Paříži z roku 2024, tedy Jakub Jurka, rekordista, také byl na mistrovství světa na 34. místě.
0: Po druhé za sebou tenistky Lucie Havlíčková s Laurou Samson bojovali na Live Sport Prague Open o titul v deblu. Finálový zápas stejně jako loni prohráli.
1: Letos na štvanickém centrálním dvorci podlehli Britkám Dartové a Lumsdenové 0-2 na sety. Po utkání Havlíčková obě zkušenosti porovnala.
9: Loni jsme spolu hráli úplně poprvé, domluvili jsme se potom třeba den před turnajem, takže to, že jsme byli ve finále, bylo takový wow, sice jsme vedli, ale pak vlastně jsme začali ztrácet a letos jsme už věděli, že spolu hrajeme dobře a když už jsme se do toho finále dostali, tak jsem si říkala, že už by bylo fajn to konečně dotáhnout do toho vítězného konce, ale bohužel nepovedlo se, takže pro mě možná to zklamání je letos o malinko větší.
1: Finále dvouhry na pražském turnaji ovládla 18-letá Rakušanka Tagerová. Ukrajinku Snigurovou porazila 7-6 a 6-2.
0: Beach volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová ovládly turnaj pro Tour Challenge v čínském Čanglu. Česká dvojice ve finále porazila Ukrajinky Davidovou a Chmilovou 2-1 na sety.
2: Nikol Tabačková ovládla vyrovnaný souboj českých oštěpařek na mistrovství republiky v Plzni. Zlato vybojovala před Martinou Píšovou a Nikolou Ogrodníkovou a vítězný hod měřil 57 metrů a 76 centimetrů.
10: No, já jsem byla teď trošku nemocná a ještě jsme byli na soustředění, trošku jsme přitrénovali, takže jsem byla lehce, ne úplně jako fresh, ale já myslím, že je dobrý. Trenérka mi teď říká, že potřeba si projít nějakým těžkým závodem a já jsem ráda, že to byl dnešek a nebyla to Evropa.
0: Oštěpařská soutěž byla jednou z mála, kde bylo kompletní české obsazení. V dálce se těsně před začátkem soutěže zranil Radek Juška a tak nemohl bojovat o 10. republikový titul.
1: Na šampionátu v Plzni, který měl být prověrkou formy před srpnovým mistrovstvím Evropy, chyběla i řada dalších českých atletických hvězd, a to včetně koulaře Tomáše Staňka a oštěpaře Jakuba Vadlejcha.
2: Na závěr sportovního přehledu golf. Sára Kousková skončila na Scottish Open 31. a na turnaji si vylepšila své maximum. Na společné akci elitní LPGA Tour a nejvyšší evropské série Ladies European Tour jí chybělo na vítěznou Šinovou z Jižní Koreji 15 úderů.
0: To říká Adam Weidenthaler, který připravil první sportovní přehled dne, tak zbývá jen popřát k svátku všem Věroslavům. Adame, děkuji ti moc.
2: Mějte se fajn, Věroslavové.

0: Zmiňovali jsme tady jméno Alexandra Šupeniče, který se v sobotu v Hongkongu stal prvním tuzemským flaretistou od Marie Šedivé v roce 1938, který získal zlato na mistrovství světa. Opravdu významný úspěch pro celý český šerm, který slaví první medaili po 41 letech. No, co se týče volejbalu, tak ten čeká na medaili také hodně dlouho. Vlastně minulý rok na mistrovství světa to čtvrté místo bylo historické, co se samostatné republiky týče, ale dneska slaví narozeniny muž, který pamatuje velké a obrovské úspěchy československého volejbalu.
1: Vrátíme se do roku 1966, kdy českoslovenští volejbalisté v Praze slavili titul mistrů světa. Muž, o kterém ty jsi mluvil, se jmenuje Boris Perušič. Proč o něm mluvíme? Protože 27. července slaví narozeniny. Je mu 86, Boris Perušič. Přidáme k tomu zlatu také stříbro. To vybojoval s národním týmem na olympijských hrách v roce 1964. Jistě jste poznali příjmení Perušič, protože o jeho vnukovi jsme několikrát v našem vysílání mluvili, a to v souvislosti s plážovým volejbalem. Ano, Ondřej Perušič vytvořil dominantní dvojici nejenom na českém poli, ale i na tom mezinárodním s Davidem Schweinerem. Získali několik titulů na světovém okruhu, nebo stříbro získali také na mistrovství Evropy, ale tím největším úspěchem je pochopitelně zlato na mistrovství světa, které vybojovali pánové v Tlaxcale v Mexiku v roce 2023. Toto letí už 3 roky.
0: Takže úspěšná volejbalová rodina a dneska tedy přejeme hodně zdraví 86-letému Borisi Perušičovi. Má tam ještě velmi zajímavý životní příběh, ale ten si můžeme připomenout později v našem vysílání.
2: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
3: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
2: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
3: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: 7 hodin 50 minut, my se opět vrátíme k cyklistické Tour de France, kterou po páté v kariéře vyhrál Slovinec Tadej Pogačar.
1: I v té závěrečné etapě v Paříži byl muž ve žlutém vidět, ale ve sportu se nakonec musel sklonit před soupeři v čele s vítězným Mathieu van der Poelem.
0: Více o skončeném 3týdenním dobrodružství teď s Jiřím Ješkem, který strávil celou Tour de France přímo v dějišti. Tak Jirko, přejeme krásné ráno, máš to za sebou.
4: Krásné ráno z Versailles. No, ta letošní Tour de France pro mě byla fakt neskutečná, protože jsem měl možnost poprvé sledovat opravdu od první. Etapy do poslední to dě-

0: Pravidelně drtil konkurenci, první ten suverénní triumf etapy připsal už v šestém díle přes Tourmalet. Když to, Jirko, srovnáme s těmi předchozími vítězstvími celkovými, je to podle mě teď to nejpřesvědčivější?
1: Rozhodně. A i ten styl, s jakým on dokázal nejenom vyhrávat etapy, ale i třeba pomáhat svému mladému nástupci v týmu UAE Emirates, Isaacovi Del Torovi, tak to si myslím, že jako cyklistika z posledních let nepamatuje. A ta dominance, kterou on dokáže vlastně přetvořit i v to, aby každý den motivoval svoje parťáky v týmu, aby pracovali dál a dál, i když už to třeba úplně není potřeba, tak i to, jakým způsobem třeba tady Pogačar i včera, kdy to absolutně už neměl zapotřebí, opět útočil v tom stoupání na Montmartre a vlastně s Mathieu van der Poelem byl jediný, který dokázal držet krok. Tak tohle to právě cyklistice v posledních letech chybělo, kdy ten lídr by byl tak dominantní, jako třeba pamatujeme v dobách daleko zpátky Eddy Merckx nebo Bernard Hinault. Byla to prostě představení, které cyklistika má ráda, a já mám radost, že tady Pogačar i v té sofistikované době, kdy je všecko měřeno, kdy závodníci jsou hlídáni téměř na každém kroku, co se týče stravy, odpočinku a tak dále, tak je tam pořád ještě prostor pro to dělat tu cyklistiku krásnou a užívat si to závodění. A na Tadej Pogačarovi je nádherně vidět, že ho ta cyklistika baví a že chce tou svojí cyklistikou bavit i ty miliony fanoušků.
2: S Jiřím Ješkem se bavíme o Tour de France, která skončila. To třítýdenní dobrodružství prožíval i náš cyklistický expert. Jirko, organizátoři vlastně podruhé za sebou sáhli k variantě té poslední etapy se stoupáním na Montmartre a asi i podle té včerejší show se to zdá jako skvělý krok. Souhlasíš?
1: Souhlasím. Myslím si, že to, co vlastně poprvé bylo použito při olympijských hrách v Paříži, tak se osvědčilo a bylo včera vidět, a já jsem měl velkou radost, že cyklisté pojali vlastně i tu poslední etapu, která je spíš taková slavnostní, a ten dojezd na Champs-Élysées byl vždycky takovým slavnostním zakončením toho těžkého etapového závodu. A dříve to bylo v podstatě připravená vlastně etapa pro čisté spurtéry, kteří po těch okruzích na Champs-Élysées potom spurtovali v hromadném finiši. Ten kopec přes Montmartre ukazuje vlastně to nejhezčí z cyklistiky, kdy závodníci opravdu si musí zmáčknout, a ten, kdo chce vyhrát tu poslední slavnou etapu na Champs-Élysées, tak musí být ten nejsilnější. A to se včera ukázalo v podání Mathieu van der Poela. Já jsem vyhrál jsem včera typovací soutěž u nás tady v tom našem týmu, protože jsem věřil, že právě Mathieu van der Poel bude chtít si tu etapu vzít. I třeba z toho důvodu, že jeho parťák Jasper Philipsen, pro kterého tady Mathieu van der Poel pracoval, ten klasický čistý spurter, takže se mu nepodařilo vybojovat zelený trikot, tak i z toho důvodu chtěl Mathieu van der Poel včera pro tým Alpecin Premier tak udělat aspoň ten druhý zápis do té etapové historie letošního ročníku, a Mathieu van der Poel včera vyhrál opravdu neskutečnou jízdou a to epické vítězství v cíli. Sice trošku vytrpěl, protože v cíli byl totálně v křečích, totálně, až jsem viděl, že i tam bylo nějaké vyčerpání, že mu tekla krev z pusy, podle mě si prokousl nějaký jazyk nebo rty v tom neskutečném vypětí, ale o to sladší to vítězství bylo.
0: Jiří Ježek, který bude určitě ve svých následujících kilometrech často řešit právě skončenou cyklistickou Tour de France, teď po té velké akci, kterou také přezdíváme Stará dáma. Jirko, moc ti děkujeme za ty tři týdny, které jsi strávil na tour, že jsi přinášel posluchačům tolik zajímavostí, a těšíme se zase brzy naslyšenou a naviděnou.
1: Já se budu také moc těšit, díky.

0: je 8 hodin. Další zprávy a Tereza Tomášková.
1: Berlínská policie zastřelila muže podezřelého z útoku na pochod na podporu sexuálních menšin. Registraci auta by si lidé mohli vyřizovat online. Návrh dnes projedná vláda. Fotbalisté Slavie v úvodním ligovém kole porazili Slovácko 5-1. Silnice 35 v Litomyšli je stále neprůjezdná po velmi vážné nehodě a bude oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty většinou do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Němečtí policisté zastřelili podezřelého, který v sobotu vjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Policie o tom informovala na síti X. 21-letého útočníka našli v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Špandau, kde policisty ohrožoval bodnou zbraní. Motivem činu byl podle úřadu zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena při útoku zemřela. Podrobnosti od našeho zpravodaje v Německu Tomáše Havlína uslyšíte v ranním radiožurnálu asi za 20 minut. Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné ponechat dosavadní registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy, říká mluvčí rezortu František Jemelka.
3: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěv úřadu. Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé z úřady řeší a je to poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat.
1: Ukrajinské nepilotované letouny prodlužují svůj dolet. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jsou už teď schopné překonat vzdálenost víc než 3000 kilometrů. Minulý týden ukrajinské drony zasáhly rafinerii v sibiřské Tjumeni, vzdálenou od ukrajinské hranice 2000 kilometrů.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský svolal poradu k takzvaným dálkovým úderům na cíle v Rusku. Na sociálních sítích pak napsal, že potenciál ukrajinských dronů se neustále zvyšuje a díky tomu se strategická hloubka ruského týlu, která byla dlouho jeho výhodou, stala teď pro ruské politické a vojenské vedení problémem. Většinu protivzdušné obrany totiž Rusko soustředilo kolem Moskvy, státních rezidencí, Krymského mostu a Petrohradu, napsal Zelenský, který před několika dny oznámil, že dolet ukrajinských dronů by už v příštím roce mohl dosáhnout 5 až 10 000 kilometrů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Na ústředním hřbitově v Brně vznikne nový pomník obětem komunistického útlaku. Město hledá firmu, která vytvoří pamětní desku. Pietní místo má přiblížit příběhy pohřbených lidí, doplňuje mluvčí magistrátu Klára Opálková.
5: Pomník má vytvořit důstojné pietní místo věnované památce 1107 osob, které spojuje skutečnost, že nebyly pohřbeni individuálně. Má tedy proměnit dosavadní hromadné pohřebiště v prostor tichého zastavení, rozjímání či modlitby.
2: Sport.
6: Fotbalisté Slávie vstoupili do nové sezony domácí ligy úspěšně. Slovácko porazili 5-1. Po dvou gólech dali Chytil a Polák Novak, který je jednou z letních posil Pražanů. Zadařilo se i dalším českým zástupcům v evropských pohárech. Jablonec zdolal Olomouce 2-1 a Hradec Králové vyhrál nad Pardubicemi také 2-1. Stejně jako ve druhém předkole evropské ligy na hřišti norského Tromze se gólově prosadil nizozemský útočník Hradce Mick van Biren, který využil zaváhání pardubického brankáře Mandouse.
7: To je jako právní útočník, musí být na ten místo, kde ten balon bude. Musím já jít do vápna a ten gólman udělal tam možná chyba, ale byl jsem tam na správné místo a musí potom dát gól. Cítím se docela jako dobře, bereš sebevědomí po takový výkon a já si myslím, takhle to může pokračovat.
6: První ligové kolo zakončí zápas Artis Brno Mladá Boleslav od dnešních 18 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Utvrzená hradecká dálnice za Poděbrady a zavřená silnice v Litomyšli. Na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy postojíte asi 40 minut v koloně za Poděbrady. Na kilometru 28 mění kolo u kamionu a zavřeli pravý jízdní pruh. Do kolony se dojíždí na 35. kilometru. Hodně řidičů tam sjíždí na Pečky do Objížďkou. Na dálnici D8 s Ústí nad Labem do Prahy čekejte kolony za Lovosicemi. Na kilometru kilometru 41 začíná dlouhé omezení a zdržíte se okolo 20 minut. Brzdí se za benzínkou Siřejovice. V Praze jsou ucpané mimo jiné příjezdy k letišti v obou směrech po D7. V obou směrech je to asi na čtvrt hodiny. Ucpaný je taky Pražský okruh opět obousměrně před sjezdem na Ořech. Jak od letiště, tak i zde jedničky se zdržíte až půl hodiny. V Praze je velmi silný provoz, ve Strahovském tunelu teď chvilku překážela nehoda směr Barandovský most. Řidiči se nakonec domluvili, odjeli, kolony ale zůstaly. A stále sledujeme situaci v Litomyšli. Silnice 35, hlavní tah v Litomyšli po velmi vážné nehodě neprůjezdná. Poblíž Lídu se srazilo auto s kamionem. Doprava kolabuje, Litomyšli se vyhněte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno, místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy.
0: Vstupujeme do třetí vysílací hodiny Radiožurnálu Sport v pondělí 27. července. Jsme tady stále s Mikulášem Jášou.
9: A stále krásný den.
0: Ano, přejeme vám i hezkou hodinu, abyste si užili v našem vysílání, protože vám nabídneme za chvilku rozhovor s Pavlem Horvátem o fotbalové šancelize, ale po půl deváté to bude ještě pestřejší.
9: Připojí se dva mistři světa. Vodní slalomáři Vít Přindiš a Jakub Krejčí, kteří jsou na cestě z Oklahoma City, kde získali právě tyto kovy, nejcennější kovy. Budeme s nimi mluvit v 8 hodin 35 minut zhruba.
0: Ano, a pak můžete soutěžit 8.50
9: ano.
0: Lístky na fotbal.
9: Fotbal v páteční zápas mezi Spartou a Zlínem. Myslím si, že co do atraktivnosti, tak spíše zajímavé utkání, protože Spartané ty na úvod prohráli, stejně tak i hráči Zlína, ale Sparta, pro ní to bude generálka na Ligu mistrů.
0: Ano, tak se můžete zapojit do soutěže, ale předtím si poslechnete o spoustě zajímavých věcí. Přejeme dobrý den.
9: Hezký den.
2: Radiožurnál Sport.
10: Jan Pěruška a Mikuláš Jáša.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, budeme se, co nevidět, bavit s Pavlem Horvátem, naším fotbalovým expertem, který tento týden v Desíce přivítá Antonína Baráka staršího a Ondřeje Lípu, kteří se starají o, řekněme, i vzdělávání trenérů v těch menších klubech a o to, aby prostě české fotbalové naděje vyrůstaly v trošku lepším prostředí.
1: Já jsem s panem Barákem nespolupracoval, vlastně jsme byli soupeři, ale respektovaní soupeři, on vedl Příbram a třeba vychoval Václava Černého, například. A tu generaci Martin Jedlička, Pedro.
0: Matěj Chaluš,
1: přesně tak.
0: Vlastně ten výčet je neuvěřitelný. Jan Matoušek taky vlastně, ten když zašel z té Caplárovy Příbramy.
1: Hlavatý to je Pedro.
0: Ano, Michal Hlavatý.
1: Ten taky pochází z Příbramy.
0: No. Takže ta čtvrteční desítka bude v něčem trošku jiná. Ostatně i ta čtvrteční, kterou máme za sebou, byla velmi speciální, protože Milan Petržela v ní vlastně i exkluzivně oznámil konec své bohaté profesionální kariéry. Nicméně, co se týče té nadcházející pak srpnové první, pokud to je první srpnová Mikuláši, teď přesně nevím úplně datově, ale je to 6. srpna. My budeme v Zubří na Desíce živě a kvůli tomu předtáčíme už dnes rozhovor s Lubošem Kaloudou, což je mimochodem pamětník, který stříbrných medailí z toho mistrovství světa 20. v roce 2007. Ale koukal jsem na to shodou okolností, že hrála včera Slavia se Slováckem, tak taky pamětník posledního vítězství Slovácka v Edenu. V roce 2015, tehdy byla Slavia v trošku jiné kondici, než je aktuálně.
1: Jo.
0: Takže to byla jenom taková pozvánka na ty příští týdny, které máme před sebou s Pavlem Horvátem, na ty příští desítky. Teď máme ovšem s naším fotbalovým expertem a pětinásobným českým mistrem témata aktuálnější. A Pavla, vítám ve vysílání, pokud se slyšíme, tak dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Suverénní vstup Slavie do nového ročníku porazila Slovácko 5-1, byť nasadila neobvyklou sestavu s řadou odchovanců i s několika letními posilami. Šturm Angesan asistovali, Viktor Novák skóroval dvakrát. Byl to ideální start sešívaných do sezony?
2: Tak asi jo, ale já věřím tomu, že se dostaneme po 10. hodině ještě k několika zákrokům, který mě přišli trošku zvláštní, ale samozřejmě, že 5-1 je jednoznačný výsledek a myslím si, že Slovácko samozřejmě do toho vstoupilo nádherně, ale vlastně to byl takový nejsvětlejší moment. No.
1: Pavle, já budu pokračovat tím, co ty jsi zmínil, tedy tou komplikací možnou pro Slávii okolo 18. minuty, kdy fauloval Kolísek, obránce z pozice posledního a vlastně fauloval unikajícího Defeho, jenomže rozhodčí Pechanec mu dal v úzovkách jenom žlutou kartu. V pravidlech pro nevyloučení najde oporu, že Defe nebyl v držení míče a nešlo o vyloženou šanci, navíc ani podle videorozhodčího nešlo o zjevné pochybení. Tak jak se na celou situaci díváš ty?
2: No, tak já budu v opačného názoru, já jsem slyšel samozřejmě různý rozbory, nicméně kdo to hrál, dá mi zapravdu, doufám, že vlastně když tě ten hráč přibrzdí a pak zastaví, tak vlastně ty se ani do té šance nemůžeš dostat, takže jako mě tohle to nevysvětlej, za mě bohužel, když se podíváme zpátky na Letnou, kde mladý Spartan taky dostal červenou kartu, samozřejmě za jiný zákrok, ale tohle bohužel byla chybička, která za mě byla červená. No.
0: Rozumíme, probereme to více v desíce, ostatně i ty nakonec červené šlapáky, Jurošky i konečného, to bude také jedno z témat po 10. hodině. Ale přece jenom, Pavle, ještě se chci zastavit u té sestavy Slavie, protože když si to člověk promítl i s té minulé sezony, tak 4 opory, Markovič, Holeš, Sadílek a Chytil. A pak spousta mladíků, kteří buď neměli starty za Slavii, anebo sbírali třeba ojedinělé, spousta těch posil, ale přesto fanoušky asi bavila pestrá kombinační hra. Kolikrát trenér Trpišovský může takovouhle sestavu ještě nasadit?
2: No tak evidentně může, tak já myslím, že ty kluci prostě bylo vidět, že mají velkou chuť ukázat, že do Slávie patří a prostě dali 5 gólů, měli nějaký další šance, takže ta sestava, jako jednoduše bych řekl, byla slátaná, ale já si myslím, že určitě v ní párkrát trénovali, takže ten výkon nebyl vůbec špatný.
1: Tak pojďme ještě k dalším zápasům, protože Jablonec ten porazil olomouckou Sigmu 2-1. Po obratu Luboši Kozlovi se asi osvědčilo proměnit sestavu po té evropské porážce ve Varaždínu i zařazení Jana Suchana. Ten po návratu z hostování prý předvedl nejlepší výkon v klubu, řekl tedy Kozel. Může být oporou na další dobu, Pavle?
2: Tak může být oporou, tak Honza Suchan už, já bych řekl, že už je ostřílený hráč, protože prošel několik klubů, já si ho pamatuju, když přišel jako úplný mladíček do Plzně, kde se samozřejmě tolik neprosadil, ale umí vystřelit, umí dávat góly, je to kreativní hráč a včera už v první půli tam měl výborný zakončení a ten zápas mu si myslím vyšel, řekl to i Luboš Kozol, takže asi na tom něco bude, ten to bude vědět nejlíp a Honza Suchan určitě je hráč, který dokáže rozhodovat zápasy, což je pro Jablonec dobře.
0: No, další, ten poslední nedělní zápas skončil taky 2-1. Hradečtí Otroci porazili v derby Pardubice. Ovšem základ jejich úspěchu přinesl nešťastnou chybou brankář soupeře Aleš Mandous, který chyboval hodně před tím úvodním gólem Van Birena. Trenér Trousil ho po zápase nechtěl veřejně odepisovat. Přesto, co si myslíš o tom, jakou si udělal teď výchozí pozici do dalšího průběhu sezony Aleš Mandous?
2: Tak samozřejmě není to jednoduchý. Já si myslím, že úplně to ani ta situace nebyla jednoduchá. Samozřejmě nejsme brankaři a nikdo z nás, ale ten vlastní hráč se tam tak, řekl bych, nešikovně motal, že prostě to Alešovi vypadlo a Van Buren je prostě liška, už taky zkušená a věděl, že se tohle může stát a byl tam opravdu v tu pravou vteřinu, kdy se to stalo. No, určitě Mandy jako nemá jednoduchou pozici, myslím si, že jeho největší konkurent je zraněný a za zády je mladý Šerák, takže, nebo mladší Šerák, tak myslím si, že tam určitě, pokud by se ty chyby kupily, tak určitě Honza Trousil bude přemýšlet o nějaký změně, ale na druhou stranu takhle zkušenýho brankaře po jedné chybě oddepisovat si myslím, že asi by nebylo dobrý.
1: Vlastně o prvním kole šance ligy novém ročníku nejvyšší české soutěže jsme teď mluvili s naším expertem Pavlem Horvátem. Pavle, díky za tvé postřehy a těšíme se krátce po 10. hodině na tvou desítku. Do té doby naslyšenou.
2: Jasný, vyjíždím naslyšenou.
0: Můžeme doplnit s Mikulášem Jášou, že dneska se hraje ještě jeden zápas prvního kola od 18 hodin v Brně na Srbské.
1: Premiéra pro Artis, kam přijede Mladá Boleslav od 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport. Můžeme připomenout to, že se hrál o víkendu golfový turnaj žen Scottish Open a Sára Kousková na něm vylepšila své maximum právě na tomhle podniku, 31. pozice. Na třetí pokus ve Skotsku prošla katem. No a co se týče její formy, tak vlastně před dvěma týdny na Event Championship byla také ve finálových kolech, takže formu před dalším majorem, který čeká už zanedlouho, Women's Open má a držíme jí palce. Pochopitelně formu prokazují poslední roky skvělou také české tenistky, byť teď na štvanici na tom uplynulém turnaji jim to na finále v singlu nakonec nevyšlo.
1: Na tomto podniku 250 bez titulu s českou vlaječkou v tom nejprestižnější kategorii ženské dvouhry, to byla ukrajinsko-rakouská dvojice, která se postarala o finále před 5000 diváky. Nakonec to byla Tagerová z Rakouska, která slavila titul. My si o nejenom právě tomto zápase, ale celém turnaji budeme povídat s naší expertkou Andreou Sestiny Hlaváčkovou 10 minut po 9. hodině. Tak rozhodně vydržte s námi, protože Andrea má Live Sport Prague Open co říct.
0: Ano, a můžeme vás pozvat a upozornit, že opravdu za nějakých 11 minut budeme mluvit s čerstvými mistry světa ve vodním slalomu Vítkem Přindišem a Jakubem Krejčím, kteří se přesouvají do Česka, ale budou na Radiožurnálu Sport oba slyšet živě. Tak si s nimi s Mikulášem vyměníme pár větiček.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál půl deváté. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: Prezident Petr Pavel dnes jmenuje do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a taky nové soudce. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO navrhl na šéfku Ostravského soudu dosavadní místopředsedkyni Danielu Teterovou. Nováčků do taláru nominoval 15, to je výrazně méně, než bývalo zvykem při předchozích jmenováních. Při ruském vzdušném útoku na Záporožskou oblast na Ukrajině zahynul jeden člověk. Na Telegramu o tom informoval šéf oblastní správy Ivan Fedorov. Po úderech hlásí zraněné i Sumská oblast a Dnipro. Ruské úřady hlásí dva mrtvé v Rostově na Donu po ukrajinském vzdušném úderu a 12 zraněných v Bělgorodské oblasti. V Litovli začíná rekonstrukce svatojánského mostu. Patří k nejstarším mostům v Česku. Řidiči přes něj během oprav neprojedou. Chodci a cyklisté, kteří se sednou z kola, po něm budou moct projít. Práce mají trvat 4 měsíce.
1: Sport.
4: Slovinský cyklista Tadej Pogačar 5. celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Závěrečnou etapu v Paříži vyhrál po finiši právě s Pogačarem Nizozemec Van der Poel.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná D1 u Šmejkalky a zavřená 35 v Litomyšli. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy postojíte v koloně před omezením u Šmejkalky. Na kilometru 24,5 už v omezení stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdná dodávka. Průjezdný pouze úzký levý a zdržíte se 25 minut. Kolona se stále prodlužuje. A poslední volný sjezd je tam na 29. kilometru. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy se zdržíte asi půl hodiny za Poděbrady. Na kilometru 28 měnili kolo u kamionu a zavřený je pravý jízdní pruh. Už mají hotovo, kamion odjel, teď stačí odtáhnout čipku, uvolnit ten pravý pruh a kolona se bude rozjíždět. Brzdí se na 35. kilometru, opatrně dojíždějte. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy kolona za Lovosicemi. Na kilometru 41 začíná dlouhé omezení a zdržíte se až půl hodiny. Brzdí se za benzinkou Siřejovice. V Praze jsou ucpané mimo jiné příjezdy k letišti v obou směrech po D7. Větší je kolona směrem od Chomutova asi na 15 minut. No a připomínáme zavřenou silnici 35 v Litomyšli. Na průjezdu Litomyšlí likvidují následky velmi vážné nehody auta s kamionem. Doprava v Litomyšli kolabuje, vyhněte se. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes nás čeká ještě teplotně podprůměrný až průměrný den. Postupně se ale bude oteplovat a ke konci pracovního týdne už musíme počítat s tropickými vedry. Dnes tedy teploty ještě mezi 20 a 25, na jihu Moravy až 28 stupni. Zítra už se ale mnohde dostanou až ke 30. Jen na severu a severovýchodě bude chladněji kolem 23 stupňů. Od středy už nás čeká horko na celém našem území. Středeční maxima kolem 33, ve čtvrtek do 38 a v pátek dokonce do 39. stupňů. A počasí dnes bude deštivé a hodně větrné. Od zítra nás ale čeká slunečno, beze srážek se slabým větrem. Kvůli vysokým teplotám a suchu je stále na jižní Moravě v platnosti výstraha před požáry. A pravděpodobně od středy k ní meteorologové přidají výstrahu před vedry. Ta budou znamenat vysokou zátěž hlavně pro seniory a děti. Bude potřeba upravit program právě kvůli teplotám, které budou šplhat skoro ke 40 stupňům. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
7: Na Radiožurnálu Sport pokračujeme přímo po zprávách, protože máme opravdu výbornou příležitost mluvit se zástupci úspěšné české výpravy vodních slalomářů, kteří se vrací z mistrovství světa v Oklahoma City, kde Češi vybojovali 7 medailí, a to z toho 3 zlaté. Jednu z nich má Tereza Kneblová a ty další dvě obstarali muži, kteří jsou teď ve spojení.
8: Měli bychom být ve spojení s Vítem Přindišem a Jakubem Krejčím. Pánové, co vlastně, dobré dopoledne.
7: Dobré dopoledne do Frankfurtu.
9: Dobré dopoledne.
10: Dobré dopoledne do Prahy.
7: Začneme tím zkušenějším, nebudem říkat starším, to se nehodí, ale ve sportu dá se říct zkušenějším. Vít Přindiš, mistr světa v kajak krosu, už před 4 roky jste v Augsburgu bral tedy na klasickém kajaku zlato, teď tedy v té nové olympijské disciplíně. Poměřujete to nějak, řadíte něco výš, níž?
9: No, já myslím, že to poměřit moc se nedá. Já děkuju, že jste teda zmínili takhle hezky, že jsem ten zkušenější. Je to tak. Nicméně prostě myslím, že ten titul v obou kategoriích je získat hrozně náročný. V kajakrosu, který se vyvíjí z roku na rok, ta disciplína se strašně zlepšuje, ty závodníci se strašně zlepšou a ta konkurence je tam opravdu obrovská. A stačí jedno špatné rozhodnutí, jedna špatná chyba nebo rozhodnutí jiného závodníka a ten závod okamžitě končí. A já si toho hrozně moc cením, jelikož jsem tím vlastně zkompetoval všechny možný jakoby medaile nebo tituly, které jsem se jako mohl dostat, takže je to pro mě takový hezký, takový poslední zatím střípek.
8: Říká tady muž, který má více tréninku na svém kontě než Jakub Krejčí, můžeme to říct tímto způsobem. Vít Přindiš, když začínal s vodním slalomem, tak kajakros neexistoval. Je to poměrně mladá disciplína. Čím si to, víte, vysvětlujete, že jste najednou mistrem světa v poměrně stále ještě nové vyvíjící se disciplíně?
9: My jsme do ní vlastně naskočili jako jedni z prvních už v roce 2016, kdy se ta disciplína začínala jezdit na světových pohárech a dokonce myslím rok na to bylo takový první mistrovství světa, ale ty první roky to bylo opravdu spíš jako pro zábavu, byl to jako velký doplněk klasického slalomu. Já jsem to pak i v té době už okolo 2018 přestával úplně jezdit, jelikož spíš tam šlo i o zranění a někteří závodníci, kteří do toho nastupovali, tak neměli, mi přišlo úplně ambici jako zajet tam dobře, ale spíš si třeba někoho z těch lepších slalomářů podat. Tak jsem z toho malinko vycouvala, no a v roce 2021, kdy se z toho stala olympijská disciplína, tak jsme do toho tak nějak naskočili zpátky, trošku nám ujel vlak, ale myslím si, že po těch pár letech se nám ho podařilo pomalu jako chytat. Já tím, že jsem vlastně v roce 2023 přišel o šanci na olympiádu, tak jsem se trošku víc upnul tomu kajakrosu, tak jsem do něj i víc skočil, začal jsem ho víc trénovat a vlastně mě to i trénování bavilo. Ale je to disciplína, která je prostě strašně jako náročná, zajímavá, ale proměnlivá, takže jako je to o neustálém se učení a hledání nějaký nový cesty a to je vlastně něco, co mě na té disciplíně teďka posledních těch jako měsících a možná letech jako baví.
7: To říká mistr světa v kajakrosu ve vodním slalomu Vít Přindiš ve spojení s námi, muž, který vybojoval zlato v tom klasickém kajaku, tedy medaili, kterou má Vít Přindiš z roku 22. Jakub Krejčí předtím tedy měl stříbro v časovce a ten kajakros byl skončený ve čtvrtfinále. Nicméně, Jakube, co vám ukázalo to zlato, ten výkon vlastně v Oklahoma City na trati, na které se za 2 roky pojedou olympijské hry? Dá se říct, že byste se mohli už třeba pasovat do role favorita těch olympijských her?
11: Myslím si, že dost brzo na to, abych se pasoval do role favorita, pořád jsou to 2 roky a navíc se olympijské hry potom pojedou na tom druhém kanále, který okolo mě je postavený a zatím nikdo nevíme, jak bude vypadat, protože jsme ho neviděli puštěný. Ale co mi to ukazuje, tak asi, že jsem tenhle rok nasedl na nějakou dobrou vlnu a zatím se mi daří, tak doufám, že mi to vydrží co nejdýl.
7: Brzká výška.
8: Jakube, tématem mistrovství světa ve fotbale byla nadmořská výška, vlhkost a vedro. Řešili jsme to s českými fotbalisty prakticky neustále. Vy jste v dějišti šampionátu, na rozdíl třeba právě od českých reprezentantů ve fotbale, strávili poměrně dost času, byli jste tam s předstihem. Tak myslíte takhle s odstupem času, že vám pomohla ta dlouhá aklimatizace?
11: Ta aklimatizace nám určitě pomohla, protože tam byly nějaký dny i teploty ke 40 stupňům a my jsme se vlastně začali připravovat už 14 dní před odletem, kdy jsme aplikovali heat tréninky, kdy jsme běhali a vlastně 60 až 90 minut oblečený a záměrně jsme se přehřívali během tréninku a potom i těch 14 dní před zahájením mistrovství světa bylo fajn, protože člověk se tam má čas zvyknout a nemusí nutně jít přes závit a chodit na každý trénink a může i trošku odpočívat a poslouchat to tělo.
8: To říká tedy Jakub Krejčí, mistr světa na kajaku. Pánové, oba dva, nebo vlastně se vás spíš zeptáme, za měsíc je mistrovství České republiky pod Lipenskou přehradou. Vy budete na něm vůbec jako mistři světa? Zúčastníte se ho?
7: Nedáte si volníčko nějaké?
8: No, tak víte.
9: No já se na něj vlastně vyloženě těším, určitě ho nevynechám. Já doufám, že bude stejně krásný počasí, jako bylo v posledních letech, nebo minimálně minulý rok, když jsme se to všichni opravdu užívali na Lipně. No a mám v plánu Kubu jako z toho trůnu českého šampiona sesadit, protože už mi to nějakou dobu uniká a není lepší příležitost, než mu to natřít na Lipně, takže se na to hrozně těším.
7: Jakube, reagujte, prosím.
11: Přijímám výzvu a Vítkovi to určitě jen tak nenechám a budu se teda muset víc připravit na to Lipno.
8: No, vy se budete připravovat na Lipno, moc dobře to tam znáte. Přírodní voda, jak vy to vlastně vnímáte jako vodní slalomáři, protože v Česku je to rarita, ve světě přece jenom ještě nějaká přírodní voda je, ty slalomářské tratě, ale už se jako od toho upouští a jezdí se na těch uměle vytvořených. Tak jak to vnímáte, to Lipno obecně?
7: Ono se taky upouští totiž.
11: Ne, já se na Lipno hrozně rád vracím, vždycky to je takový vodátkej svátek a je hrozně hezký, že tahle tradice, kdy se jezdí v mistrovství České republiky na přírodní řece, pořád zůstává u nás a myslím si, že to není ani vídaný moc po světě, že jediný kde, tak vím, že ve Francii jezdí nějaký francouzský poháry na přírodních řekách, ale já se tam těším a Lipno mám rád, je to úplně jiná voda než právě ty kanály, které jsou uměle vybudované a je to hrozně, to rozvíjí nějaké jako vnímání té vody a kéž by to teklo častěji než jenom jednou za rok.
7: No, myslím, že pro posluchače je to taky lákadlo vidět několik mistrů světa, úspěšných medailistů z mistrovství světa, toho skončeného v Oklahoma City právě v českých podmínkách na Lipně na mistrovství republiky, jak říkal Mikuláš Jaša, bude to tedy za měsíc. Na závěr, než vám popřejeme šťastnou cestu, se chci zeptat, čím se takhle baví vodní slalomáři v vodním čase, zda si pustí spíš muziku nebo třeba nějaký seriál, Vítku?
9: No, my jsme měli obrovský štěstí, že když jsme přiletěli do Ameriky, tak se rozbíhali jako playoff vlastně fotbalový, no ta playoff fáze mistrovství světa ve fotbale, takže to jsme sledovali docela jako intenzivně a vlastně v dobrý časy. Do toho samozřejmě Tour de France, Wimbledon, bylo to hodně nabitý, takže mezi tréninkama jsme většinu času trávili na pokojích v klimatizaci a sledovali jsme pospolu tady ty velké jako sportovní události. No a pak každý tak nějak po svým, přesně buď jako sleduje film, nebo se hrajou nějaké společné hry, nebo někdo prostě rád se soustředí víc na sebe. Je to různorodý, máme to docela pestrý, si myslím, v týmu.
7: Jakub Krejčí si pustí třeba Linkin Park nebo pustí si seriál Přátelé?
11: Já jsem hodně právě sledoval ty sportovní události, které byly před naším mistrovstvím světa a Tour de France dojížděla o víkendu stejně jako náš šampionát, takže o zábavu bylo postaráno tady díky tomu nabitému programu, co bylo, ale jinak jsem sledoval různé seriály a snažil jsem se odpočívat.
8: Ne, on tady Honza totiž měl připravenou písničku od Linkinu, anebo právě ústřední
7: znělku. Tak já vám tam, pánové, pošlu Přátelé, tedy tu úvodní znělku, abyste se pobavili takhle na závěr našeho rozhovoru. Moc vám děkujeme, že jste si udělali čas. Gratulujeme vám k úspěšnému mistrovství světa a mějte se hezky.
8: Užijte si mistrovství republiky. Díky.
11: Děkujeme moc.
9: Díky moc.
7: Byli s námi Vít Přindiš a Jakub Krejčí.

0: Jdeme soutěžit za 4 minutky tedy, abych vás úplně nepoplašil, nicméně nebudeme soutěžit dneska úplně o narozeninovém oslavenci, protože kdybychom se ptali na Borise Perušiče, tak pro vás možná bude složité třeba uhodnout jeho hlas, nicméně ten jeho životní příběh je velmi zajímavý, nejen to, že má blízko tedy k jednomu významnému českému plážovému volejbalistovi, viď?
1: K Ondřejovi Perušičovi, což je jeho vnuk, mistr světa v beach volejbale a taky vicemistr Evropy.
0: Ale ten vlastně rodinný příběh pana Perušiče, který dneska slaví 86. tak nějak souvisí s tím velmi složitým 20. stoletím plném změn, válek, přesunu lidí a takhle, protože jeho vlastně tatínek je Srb, který byl už od dětství sirotkem, pak si osvojil jeden český pán, který se s ním dostal vlastně z jeho rodinou do Teplic. Právě tam ten tatínek Borise Perušiče poznal svou budoucí manželku, která byla sudeckou Němkou, a tak v roce 1938 museli opustit Československo, přestěhovali se do tehdejší Jugoslávie. Tam se jim právě narodil Boris Perušič v roce 1940, ale po obsazení dědeček Ondry. Ale jo. Po obsazení Jugoslávie Němci se rodina vrátila do Teplic a Boris, který dneska slaví 86., tak tedy začínal vlastně se spousty sportů, ovšem s volejbalem závodně až 17, to mě docela překvapilo, byť se bavíme o mistrovství světa z roku 66, o stříbrném z olympiády 64, tak on nastupoval tady během vysokoškolských studií taky za tým Slávie, se kterým získal československý titul 59, zahráli si i pohár mistrů evropských zemí. No a zajímavý je ten i přesah, protože on vystudoval specializaci letecká doprava na Vysoké škole ekonomické, takže se právě tomuto oboru věnoval a vedle toho v vozovkách tak mimo děk hrál výborně volejbal. To si vždycky říkám, je neuvěřitelné, viď? Jakože dokáže skloubit tu civilní kariéru s tou sportovní. A
1: omlouvám se, pochopitelně dědeček Ondry, to jsem se přeřekl, který dal stříbrnou medaili právě Ondřejovi k 18. Bylo to takový symbol, takové symbolické, protože tím vlastně i chtěl motivovat plážového volejbalistu, aby dosáhl podobného úspěchu. Ondřejovi se to na olympijských hrách úplně nepovedlo, ale na mistrovství světa získal zlato po boku Davida Schweinera.
0: Takže přejeme všechno nejlepší jeho dědečkovi Borisi Perušičovi. 680 let, to je krásný věk.

0: Kdybychom to chtěli do rytmu téhle písničky, tak můžeme teď říct, co máme za ceny v naší soutěži. Mikuláši.
1: Máme dvě vstupenky na Šance ligu. Sparta Zlín v páteční utkání na Letné. Máme pro vás dva lupínky. Když budete šikovní, máme pro vás i červenou kšiltovku, kterou vám může podepsat třeba Pavel Horvát nebo Martin Procházka.
0: Ano, tak můžete poslouchat následující zvukovou ukázku a samozřejmě hádat, pokud jste nezvítězili v předchozích dvou měsících, tak hádáte, o koho se jedná.
2: Po těch letech to už to pro mě bylo těžký, ten fotbal jsem měl rád, nedostávalo se mi ho tam tolik, kolik bych si představoval a byli jsme prostě od rodiny, byli jsme tam sami, těch kamarádů jsem tam taky neměl moc, tam prostě to není běžný, jako tady prostě v Čechách.
0: 221 552 222. Můžeme napovědět, že tenhle hlas jste slyšeli, pokud jste poslouchali jednu z nedávných desítek Pavla Horváta. Možná není tak nedávná, ale prostě v minulosti. A vlastně k Pavlovi Horvátovi se tenhle hlas tak nějakým způsobem váže.
1: Velice a váže se i k tomu utkání, které jsme zmínili, tedy že Spartané budou hrát proti Zlínu na Letné v pátek.
0: Hlas taky nějakým způsobem váže.
1: Velice a váže se i k tomu utkání, které jsme zmínili, tedy že Spartané budou hrát proti Zlínu na Letné v pátek.
0: 221 552 222.

0: zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
1: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
2: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči George Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
3: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mě tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
1: Desítka Pavla Horváta živě.
3: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
1: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
3: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Ty bychom rádi měli v tom promu taky Volejte Sport, protože 221-552-222 je to číslo do naší soutěže. Mikuláši, prosím tě, připomeň posluchačům, kteří to asi neslyšeli, o co hrajou.
6: Ona si nikdo nechce naletnout, no. Tak hrajeme o dvě vstupenky na fotbalové utkání mezi Spartou a Zlínem. Hrát se bude 31. července, chcete-li v pátek, je to za 4 dny. Jo, je to za 4 dny. No tak... Dvě vstupenky máme k dispozici. Jsou tady k mání, leží na zemi, stačí je sebrat.
5: Ano, a už nám někdo volá, tedy Mikuláš, si tak vyslyšeli tvou prosbu. Dobrý den, kdo je tam?
7: Ano, tady Vráťa, zdravím.
5: Vráťo, my vás taky zdravíme. Nemáte dneska nějaký svátek, jste takový rozjařený?
7: Ne, nemám.
5: Jste veselý?
7: Je pondělí, tak začíná týden.
5: Dobře, tak optimisticky do toho. Tak nám řekněte, s kým nebo vlastně koho hádáte?
7: Já si myslím, že to je Honza Kalabiška.
6: Honza Kalabiška to bohužel není.
5: Tak, protože nikdo jiný nevolá a jste na drátě, tak já vám pustím ještě jednu zvukovou ukázku, ve které se vlastně tahle osobnost taky ukázala. Je tam taky Jakub Kohák slyšet, ale jde nám o ten druhý hlas, který tam zazní.
8: On fakt říkal, že to chytí do zubu.
9: Říkal mi to, stáli jsme tam, že to má chytit do zubu tu penaltu.
8: Tak jako zuby na to má.
9: No to má.
8: No jsou pořádný klovách. No. Ale a v té Plzni, když jste kopali, chyt to někdy do zubu?
9: No právě, že nechyt, proto jsem se hned vsadil, ne? To je jasná výhra pro nás.
8: O co jsi to vsadil?
9: O 300 kliků.
5: Nemůže... Tak, jak to dopadlo, si můžete poslechnout třeba i v desítce Pavla Horváta, kde jsme to připomínali Jakubu Kohákovi, nicméně tedy vrátil otázka na vás, kdo je tedy tou osobností v naší soutěži?
7: No, nevím, hrál za Plzeň taky, kurně.
6: My jsme udělali těžkou soutěž, no. Takhle při pondělku. No.
5: Vrátil, tak se nezlobte, snad vám to pondělí neskazíme, ale dáme přece jenom přednost někomu jinému, zkuste to zase jindy. Máme tady dalšího volajícího do soutěže, dobrý den, kdo je tam?
10: Dobrý den, Martin Rybáč.
6: Martin, slyšeli jsme správně?
10: Jo, Martin.
6: Martine, dobrý den, tak poznal jste, kdo mluvil v našem vysílání?
10: Myslím si, že jsem poznal, právě když jsem neslyšel ten konec, tak jestli už se někdo řekl předtím, tak pan Mešker.
5: Pan mistr to není. Tak to se nezlobte, to není pan mistr. Každopádně máme tady třetího soutěžícího, který to teď položil, tak dovolili se dva další, je to tady opravdu, jak se říká, bryzantní. Dobrý den, kdo je tam?
11: Dobrý den, tady je Míra.
5: Ano, tak Míro, kdo to je v naší soutěži, prosím?
11: Čekal jsem, jestli se na mě dostane, já si myslím, že to je Jiráček.
6: Jo, výborně. Naprosto správně.
5: Tak Míro, teda říká se všeho zmíroval, ale vy to dneska oslavte a naprosto teda podle svých představ. Já vám tady pustím ještě jingle.
3: Gratulujeme.
5: Máte to i s publikem. No, gratulujeme. Tak máte dva lístky na Pražskou Letnou tedy, kde to bude Letniko, Sparta, Zlín, tak se těšíte v pátek?
11: No, výborně, určitě se těším, pojedu.
6: Koho vezmete sebou?
11: Vemu kamaráda, taky sportovce výborného.
6: Tak dobře. Si to užijte.
5: Užijte si to, moc vám gratulujeme a přejeme krásný den.
11: Taky krásný den všem, mějte se hezky.

0: Je 9 hodin. Tady je Radiožurnál a zprávy.
1: Pauza v bojích na Blízkém východě zatím trvá a cena ropy na světových trzích klesla. Hromadných žalob podali lidé zatím méně, než stát očekával. Fotbalisté Slavie na úvod sezóny porazili Slovácko. Silnice 35 je neprůjezdná v Litomyšli po velmi vážné nehodě a bude oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty většinou do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Cena ropy na světových trzích klesla. Podle agentury Reuters reaguje na přerušení úderu na Irán a obnovení naděje na diplomatické řešení konfliktu. Americká televize CBS s odkazem na své zdroje uvedla, že o otevření Hormuzského průlivu jednala v Teheránu ománská delegace. Americký prezident Donald Trump mezitím popřel, že by útok zastavil kvůli ubývajícím zásobám munice.
3: Provoz na klíčové tepně pro vývoz ropy ze zálivu zůstává nízký, poznamenává agentura Reuters na základě dat o lodní dopravě. Přes víkend také klesl počet lodí, které proplouvají průlivem Bab al-Mandab z Rudého moře. V neděli se přes úžinu dostalo 11 komoditních plavidel, což je podle Reuters nejméně za poslední měsíce. Jemenští povstalci Husijové podporovaní Iránem o víkendu útočili na ropnou infrastrukturu Saudské Arábie právě na rudomořském pobřeží. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Soud zatím v Česku rozhodl o jediné hromadné žalobě. V jedné další se poškození můžou hlásit. Tyto žaloby je přitom možné podávat už 2 roky. Pomáhat mají v případech, ve kterých je větší počet poškozených, třeba když nějaká firma podvede své zákazníky.
4: Hromadných žalob je zatím málo, protože jsou problémy s jejich financováním, říká za subjekty, které můžou podávat právnička z organizace Online Mediátor CZ Tereza Borkovcová.
5: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Nějaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené.
4: Právě Online Mediátor za oběma žalobami stojí. Oprávnění k tomu mají i další 3 subjekty. Žádný z nich ale zatím případ neotevřel. Odhad státu, zhruba 5 až 10 žalob ročně, se nenaplnil. Na přehodnocení systému je ale podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO ještě brzy.
6: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4 nebo 5 let.
4: Počet hromadných žalob se podle ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Vonkův most přes Labe v Pardubicích je ode dneška průjezdný bez omezení. Řidiči můžou využívat všechny jízdní pruhy a odbočovat i na nábřeží Václava Havla. Na plné zprovoznění stavby čekali víc než 2 roky. Rekonstrukce mostu nabrala až 9 měsíců zpoždění. A na místě je teď náš reportér Ondřej Wolf.
7: Doprava je tady plynulá, kolony a zácpy se už netvoří. Oproti původnímu plánu si řidiči na plné zprovoznění Vonkova mostu museli počkat o 3/4 roku déle. Zpoždění podle silničářů způsobily neočekávané technické problémy při výměně zrezivělých nosných lan. Více práce se tak promítnou do konečné ceny zakázky. Místo původních 180 milionů zdraží podle silničářů asi o 50 milionů korun. Z Pardubic Ondřej Wolf, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalová Slavia otevřela novou sezonu šance ligy vítězstvím 5-1 nad Slováckem. Pražané utkání otočili už v úvodní čtvrthodině. Dvougólový střelec Mojmír Chytil mluvil o podmínkách. V teplotě lehce přes 30 stupňů Celsia totiž nebyl úplně spokojený.
8: Říš jako super, ale to počasí hra. Chci říct, že jak je teplo, tak potom to vyskne za 10-15 minut a ta hra hrozně zpomalí. Což je škoda, že jsme mohli vyhrát jako ještě větším rozdílem a připravit si víc šancí. Bylo to vlastně i první poločas ke konci a i druhé. Ale jsme spokojení se 3 bodama a startem do sezóny po 3 letech vítězným.
0: V dalších ligových zápasech vyhrál Hradec Králové nad Pardubicemi 2-1 a stejným výsledkem zvítězil Jablonec nad Olomoucí. Úvodní kolo skončí dnes večer v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Nastoupí nováček Artis Brno proti Mladé Boleslavi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D8 za Lovosicemi a další nehoda na hradecké dálnici před Prahou. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem na Prahu popojíždí kolona za Lovosicemi. Na kilometru 41 začíná dlouhé omezení a zdržíte se asi 30 minut. Brzdí se za benzinkou Siřejovice. Poslední volný sjezd je tam na 45. kilometru. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy další nová nehoda teď za sjezdem na Lisou. Jsou nad Labem na 16. kilometru a podle našeho zpravodaje blokuje levý pruh.
10: Levý pruh se rozhodují další 2 auta, takže se to zase zastavuje. A jenom je dobrý štěný.
9: a ta kolona je tam zatím asi na 10 minut. V Praze jsou ucpané mimo jiné příjezdy k letišti v obou směrech po dálnici D7. Jak od Prahy, tak i směrem od Slaného se zdržíte okolo 15 minut. Ucpaný je taky pražský okruh v obou směrech před sjezdem na Ořech. Ve směru z D1 musí i regulovat vjezdy do tunelů. No a směrem od letiště kolona už z plzeňské dálnice. V Litomyšli kolabuje doprava. Je neprůjezdná silnice 35, hlavní tah po velmi vážné nehodě. Srazilo se čelně osobní auto s kamionem, zemřeli dva lidé. Osobním autem zkuste objížďku z Cerekvice přes Morašice a Višňáry. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno, místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy.
11: Hezké pondělí vám přejeme, milí posluchači. Radiožurnál Sport vstupuje do čtvrté vysílací hodiny.
12: Krásný den.
11: Tak dneska má narozeniny taky možná legenda slovenského fotbalu Marek Hamšík. Mm-hmm. Osobně jsem si vždycky říkal, jak to dělá, že mu to číro tak stojí.
12: A že se nepropíchne míč.
11: Když hlavičko je. To je pravda, viď? Že si fotbalisti tuží ty vlasy asi tak tak silným tím gelem, že jim to vlastně nezničí účes.
12: A nevím, jestli je to pořád trendy. Teď jsem zachytil jinou novinku, která je in, a to barvit si vlasy na bílo, na žluto. Přijde mi to, že u mladých to frčí, zejména potom, když vyhrají nějakou trofej. Bavíme se o 17-letých, 16-letých dětech, které si takto barví vlasy. Měl jsem možnost být na memoriálu Františka Harašty na jižní Moravě a tam opravdu poznáš, kdo slavil nějakou trofej a kdo ne, protože ti, co slavili, tak ty měli bílou hlavu, žlutou, ti, co ne, tak ty normální přírodní barvu.
11: Ty jsi měl obarvenou někdy palici?
12: Ne, my jsme se holili do hola, když jsme, nedej bože, vyhráli něco.
11: Aha. Já jsem jednou měl na červenou a měl jsem na červenou vlasy a nebyl to úplně pak, řekněme, dobrý výsledek pro okolí, ale to byla ta mladická léta nerozvážnosti. No tak co se týče vašich porostů, doufejme, že buď pokud nemáte, tak jste s tím v pohodě, a pokud máte, takže se vám s nimi daří, s těmi vlasy, protože něco tam pěstovat, co by se člověk úplně...
12: Už to jde spíš člověče dozadu, než...
11: Dobře, pojďme od vlasové kosmetiky a různých zmínek, tedy o porostu hlav k něčemu jinému, protože myslím, že když se budeme bavit o tenistkách, tak ty většinou mají krásné účesy a myslím, že to platilo i na turnaji, o kterém se za chviličku budeme bavit s naší kolegyní.
12: Andreou Sestiny Hlaváčkovou, spojí se zhruba za 5 minutek. Tak poslouchejte Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál Sport.
13: Jan Pěruška a Mikuláš Jáša.
14: It's a rainy afternoon, 1990.

0: Slavná písnička Iggyho Popa v našem vysílání v 9.10, no a my máme za sebou a budeme se bavit o pražské Štvanici, která hostila tenisový turnaj WTA 250 Live Sport Prague Open.
1: Je to tak, i když se český tenis nedočkal vítězství v singlu ani v deblu, přesto i díky návštěvnosti šlo o pamětihodnou událost a byla u ní i naše kolegyně, moderátorka pořadu na síti, Andrea Sestyne Hlaváčková. Dobrý den.
2: Ahoj kluci a všem posluchačům přeju krásný den.
1: Andy, i tobě, 5000 diváků na centrálním dvorci na Štvanici během toho finálového dne. Měl skončený turnaj Prague Open světové parametry?
2: No, bylo to úžasný vidět ožitou Štvanici, oživlou Štvanici. Bylo to opravdu nádherný, ty diváci chodili v průběhu celého týdne. Už ta kvalifikace o víkendu předtím měla docela slušný zastoupení a pak prostě se to rozjíždilo těmi českými jmény, ať už to byla Maruška Bousková, která přitáhla obrovský množství diváků, který mu museli otevírat i tu ten horní vlastně okruh stadionu, aby se tam všichni vešli, což nebylo původně vůbec v plánu. Tak samozřejmě zápasy Báry Krejčíkové, ale i na Nikolu Bartuňkovou, Terku Valentovou, na všechny přišlo spoustu lidí.
0: Andrea Sestyne Hlaváčková ve své kariéře několikrát vyhrála taky týmovou soutěž, tehdy známou pod názvem Fed Cup. Nicméně bylo to tedy v době už samostatného Česka. Když dříve za minulého režimu některé tenistky bojovaly, tak nejen se soupeřkami, ale třeba taky s tou politickou situací. Takže asi Andy působilo zvlášť emotivně, když se setkaly i ty finalistky z roku 86, finalistky poháru federace Mandlíková, Suková, Maršíková a Holíková Musilová. Na dálku je zdravila Martina Navrátilová. Souhlasíš?
2: Ano, bylo to opravdu krásný. Já jsem dokonce měla tu možnost s nimi moderovat debatu večer předtím, než se to na centru kurtu událo, takže jsem měla možnost se opravdu podívat na ty jejich příběhy trošičku zblízka a vyspovídat je a potkat je osobně, seznámit se s nima. Bylo to hrozně fajn. Hanku Mandlíkovou docela dobře znám z dětství, když jsem jezdila na Floridu, vzpomínali jsme na to. Helenu Sukovou vídám celkem často v Praze. Holíková, tak ta už s tenisem nemá moc nic společného velmi dlouho, ale je velmi sympatická, taková skromná dáma. Regina Maršíková naopak neustále hraje ještě ligu v Německu, takže je taková akční. Bylo strašně zábavný sledovat tu dynamiku mezi nimi, jak na některé věci vzpomínali, jak některé věci jsou neměný, taková ta rivalita a třeba mezi Hankou a Helenou. Tam ty vztahy musely být prazvláštní, ale zároveň hrozně vlastně srandovní teď už s nějakým nadhledem, jak se špičkovali, jak do sebe trošku rejpali a zároveň, jak vlastně pro ně to bylo důležitý. Hanka Mandlíková nám zmiňovala jednu zásadní věc a to, že vlastně se tady 40 let neukázali nebo nesešli hlavně díky prostě špatnému vedení Českého svazu v podobě pana Kaderky, který prostě neměl vůbec zájem o to vracet tomu tenisu, vracet do té historie. Ona za ním přišla před pár let zpátky nebo několik let zpátky, že by chtěla vrátit českému tenisu, co jí nabídne. On jí nabídl práci za 20 000 měsíčně a ona řekla, no tak kvůli tomu jsem se z Ameriky nevracela. Tenkrát si pamatuju, že byla pár let na Spartě, ale vrátila se do Ameriky, má 25-letý děti a jede zase jiný život. Každopádně byla hrozně ráda vlastně jenom kvůli téhle příležitosti. Třeba Hanka Mandlíková přiletěla z Ameriky na otočku pro tyhle ty 3 dny a myslím si, že to jako mluví za vše, jak si taková legenda váží toho, že se tady vytvořila síň slávy, že se tady udělalo jim takováhle sláva na centru kurtu, že jsme s nima natáčeli tuhle tu debatu. To všechno si myslím, že je hrozně skvělý a kdo mě taky ještě připomenul a omlouvám se, že jsem tak dlouhá, ale jsem toho fakt plná, tak mě hrozně vlastně potěšila i Helča Suková, která je většinou docela introvert a taková svá a vlastně mám pocit, že všechny ty 4 dny tady, kdy se média a lidi a aktivity kolem nich točily, hrozně užívala a úplně ožila a mně to přišlo, jako kdyby opravdu někdo konečně zase je jako poplácal po ramenou za to, co si zasloužili.
0: To říká Andrea Sestiny Hlaváčková a je vlastně ukázkou velikosti toho daného sportovního odvětví i to, jak se chová ke svým legendám a k těm, kteří to třeba museli prokopat tu cestu k té úspěšné současnosti, o které samozřejmě velmi, velmi rádi v kontextu s tenisem mluvíme. Byť teď to nakonec, co se týče těch singlů a deblů na štvanici v tom aktuálním turnaji skončeném Prahou, nedopadlo, a to kvůli třeba jedné talentované hráčce, Mikuláši.
1: Možná vycházející hvězdě Rakušance Lily Tagerové, která vyřadila v semifinále dvojnásobnou grandslamovou šampionku Barboru Krejčíkovou. Andreo, v čem ona je výjimečná? Mluví se o tom jednoručním backhandu. To je rarita, ne?
2: Je to rarita, hlavně ho mít takhle kvalitní a vlastně jako silnou zbraň. To jsem od začátku turnaje, co jsem jí tam sledovala, si říkala, to je nějaký takovej zvláštní způsob teďka toho moderního stylu. Nepřijde mi to jako úplně dobrá volba, ale ve finále, když jsem se podívala, jak pak hrála třeba s Bárou Krejčíkovou, no to bylo neuvěřitelný. Neudělala jedinou chybu zdarma. Absolutně vyspělá hráčka, jak mentálně, tak tenisově. V zádech má Francesku Schiavone, italskou grandslamovou vítězku z roku 2011, myslím, nebo 10 na Roland Garros. Prostě jako opravdu mladička, vycházející hvězda, která vlastně ještě týden předtím prohrála se Sarou Bejlek v Aténách a teď už tady vlastně porazila nejenom Sáru Bejlek, ale i Báru Krejčíkovou, vítězku Atén, dokonce v tom finále po těžkém semifinálovém boji s Bárou Krejčíkovou zvládla porazit i Snigur a opravdu jako klobouk dolů, jak ta holka roste a já si myslím, že před betonovou částí sezóny máme docela zajímavý jméno v hledáčku na US Open.
1: Ty jsi to sama zmínila, že je jednak sportovně, ale i mentálně vyspělá, mluví třemi jazyky, anglicky, pochopitelně německy, je to Rakušanka, ale i vzhledem k tomu, že má italský tým, tak ovládá asi ne úplně plynně, ale ovládá italštinu. A k tomu se i váže historka z rozcvičky, to možná Andrea sama doplní. Ona prý bere sebou fotbalový míč na turnaje a kope si s ním před zápasy, tím se rozcvičuje, ale sama říká, že zatímco hokej, protože je z hor, ten jde, tak fotbal v tom úplně nevyniká.
2: To jsem nezavnímala, tyhle ty historky. Já jsem ji opravdu sledovala čistě v těch zápasech. Nebyl čas chodit po rozehrávkách, ale tak je to běžná věc, kopat si s míčem, mít ten kontakt na oči míč, věnovat se těm sportům, kde jde opravdu o balón, takže ať už je to ten fotbálek nebo nějaký jiný raketový sport, tak tomu se tenisky velmi rádi věnují v rozehrávkách, rozcvičkách. A já jsem samozřejmě si vědomá, že ona bude mít určitý limitace v tom, jak je hodně vysoká, je taková samá ruka, samá noha, ale myslím si, že postavu na tenis má geniální, protože tou výškou si hodně pomáhá, dlouhé ruce, velké páky, hodně jí to letí, pokud si udrží zdraví, jakože taky ta dispozice pro to je, tak si myslím, že hlavu má nastavenou skvěle.
0: Andrea Sestiny Hlaváčková, naše kolegyně, moderátorka pořadu na síti, teď s námi ve vysílání, abychom to jenom zpravodajsky doplnili, tak dvě české singlistky byly v semifinále, Tereza Valentová ani Barbora Krejčíková neprošly do boje o titul, což se povedlo deblistkám Lucii Havlíčkové a Lauře Samson, které podlehly stejně jako minulý rok, tedy v tom boji o titul, tentokrát Britkám Dartové a Lumsdenové. Přesto, Andreo, když je vidíš na kurtu, můžeme mluvit o českém páru pro budoucnost?
2: Jo, tak to nevím úplně, jestli to bude deblový pár pro budoucnost. Mně se líbilo, jak holky hrály, mně se líbilo, jak se doplňovaly, celkem dost si rozuměli i jako mentálně, ta chemie tam fungovala, protože tam bylo spoustu momentů v průběhu turnaje, což je normální, že to třeba jedna kazila víc než druhá, že to skoro nedopadlo vlastně v semifinále díky nějakým nevynuceným chybám a přišlo mi, že se prostě doplňují, pozbuzujou, že tam není žádný špatný vibe takzvaně, že tam není žádný kritizování u pohledy a tak dále. To mi přišlo skvělý a správný a jediná cesta, jak nějak uspěch. Trochu mi mrzí, že jim to finále nevyšlo po druhý v řadě za sebou, ale to je prostě tenis, to je debl a holky na to mají ještě spoustu času a jsem ráda, že vůbec se deblu věnujou, že tomu dají ten čas tady v Praze a trochu mě mrzelo, že na celém turnaji bylo jedno volné místo dokonce v pavouku debla, že se tady v Česku nenašel další deblový pár, který by se mohl přihlásit prakticky bez rankingu. tak to mě trošku mrzelo, že to bylo trochu podceněné ze strany tenistek, že se nepřihlásili úplně všechny.
0: To říká Andrea Sestini Hlaváčková.
1: Co měla vzít, Andy? Měli jste utvořit pár.
0: Která má kde bylo blízko vzít dvojnásobná grandslamová vítězka právě ve čtyřhře. Andreo, tak nevím, kdybys to vzala, tak jestli by to finále klapalo, nebo semifinálko, jak bys to cítila?
2: Ne, tak to opravdu, kdybych to vzala, tak by to bylo spíš k smíchu a možná i to je důvod, proč tam spoustu lidí se nepřihlásilo. Ale říkám si vždycky, jako, že v těch klubech je spoustu dětí a spoustu hráček, který i kdyby tam měli vlíst pro nějaký vejprask, tak by to za to stálo.
0: Ano, jak se říká, těžkýma rosteš, no. To se přesvědčuje neustále i v našem vysílání. Andrea Sestini Hlaváčková zpestřila a zpříjemnila naše vysílání i rozhovorem právě o skončeném Prague Open na Štvanici. Moc děkujeme, těšíme se na další pořad na síti a přejeme krásný den.
2: Díky, kluci, i vám hezký den.

0: Ještě jedno téma se vejde do půl hodiny před 9:30, Mikuláši.
1: Bude to atletika. Třetí příčku obsadila na mistrovství republiky v Plzni oštěpařka Nikola Ogrodníková, což je bronzová medailistka z olympijských her v Paříži. A ta poslala oštěp do vzdálenosti 55 metrů a 65 centimetrů, takže o více než 2 metry zaostala za zlatou Nikol Tabačkovou. Obě atletky při závodě limitovalo nachlazení a obě by se měly představit na nadcházejícím evropském šampionátu, ten se bude konat v Birminghamu. No a my jsme právě s Nikolou Ogrodníkovou po skončení soutěže udělali rozhovor, konkrétně tady reportér Vladislav Janouškovec.
2: Nikol, jak se závodilo v Plzni?
3: No, tak počasí vyšlo, si myslím, že dobrý. A akorát trošku byl horší ten vítr, ale myslím si, že třetí místo je dobrý. Výkon teda moc s ním spokojená nejsem, ale letos je to takový pořád nahoru a dolů.
2: Přičítáte to právě těm větrným podmínkám, protože ten se tady točí ten vítr trošku nevyspytatelně chvílemi?
3: Já si myslím, že je to spíš, já jsem měla jakoby problém, že jsem se s tím prala a jsem byla teďka nachlazená celý týden a kašlá jsem hodně, tak prostě jsem byla taková vyplivlejší než normálně, ale myslím si, že jsem jako zkoušela zabojovat, no a bohužel se nepodařilo nějaký lepší výkon.
2: Mrzí to třeba o to víc, že ten titul nebyl až tak daleko, stačil výkon pod 58 metrů.
3: Já si myslím, že jsem na to jako měla, ale tím, že jsem, říkám, jsem nachlazená a ten vítr prostě úplně nehrál do karet ani nikomu. Kdyby byl lepší vítr, samozřejmě třeba holky hážou taky zase ostatní daleko dál, ale myslím si, že to dopadlo dobře.
2: Teď bude následovat příprava na Birmingham?
3: Teďka jo, já doufám, že teda se furt tak jako držím, abych nelehla, ale ještě potřebuju tu techniku zlepšit, protože jak nemám nadělaný ty nohy, tak prostě to jde vidět v tom dlouhém rozběhu, že se s tím hrozně peru a vlastně dokonce neběžím a pak to tam jako otvírám. No, je to takový kostrbatý pořád.
2: Takže přemýšlení víc kurírovat anebo přitrénovat?
3: Najít takovou zlatou střední cestu. Já musím ještě něco naházet před tím Birminghamem, protože prostě musím. Takže nějak to udělat tak ten trénink, abych samozřejmě kontroloval ten zdravotní stav, ale zase něco musím natrénovat.
2: A zase v Birminghamu můžete těžit z těch svých velkých zkušeností a úspěchů z minulých let.
3: Jo, já se tam moc těším. Já jsem jako ráda, že můžu zase reprezentovat Českou republiku a budu bojovat prostě o nějaký hezký výkon. Ono by se to nemělo říkat, jako, že si to jdu užít, ale já zase teďka mám zase v hlavě mentálně, že prostě chci atakovat tu 60. Jo? Už jsem dvakrát se jí trošku přiblížila a chtěla bych si to jako splnit letos, takže to je jakoby takový ten můj cíl. No? Tak uvidím a hlavně jsem nezávodila ještě na Mondu, tak to si myslím, že doufám, že taky mi pomůže trošku zrychlit ty nohy.
2: Takže ambice pro Birminghem, hlavně hezký výkon, začínající třeba 60. Umístění bude na druhém místě?
3: No, určitě výkon. Já bohužel všichni najeme si čistého vína, hážu tak, jak hážu letos, takže uvidíme, jo? To zase nebudeme blásnit.
2: Říká bronzová oštěpařka mistrovského závodu v Plzni Nikola Ogrodníková, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Žurnál je 9:30. Vysíláme zprávy. Francouzský prezident Emmanuel Macron svolal na dnešek krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Jednání má začít za půl hodiny. Plameny od začátku roku zničily rekordních 115 000 hektarů. To je víc než dvojnásobek rozlohy Prahy. Své domovy už muselo opustit přes 200 000 Francouzů. Požár se dál šíří na jihozápadě Francie a ohrožuje hlavně město Bordeaux. Vrtulník, který má pomoct s hašením, tam vyslalo i Česko. Brno varuje před falešnými SMS zprávami o neuhrazeném parkování. Sdělení má v příjemci vzbudit dojem, že nezaplatil parkování přes provozovatele Easy Park a obsahuje i odkaz na uhrazení dlužné částky. Jde ale o podvod s cílem získat osobní nebo platební údaje. Město upozorňuje, že oficiální provozovatelé parkovacích systémů takové SMS zprávy vůbec nepoužívají a lidé na ně nemají reagovat. Ebolou se v Demokratické republice Kongo nakazilo už 3200 lidí. Zemřelo víc než 1400 nakažených, informovali o tom tamní úřady. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný. Agentura Reuters napsala, že jde o historicky nejrychleji se šířící epidemii eboly. Léčbu komplikuje nedostatek peněz i ozbrojené konflikty v Kongu. Sport. Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1. Je to pro něj první vítězství v sezóně. Druhý byl Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D11 před Prahou a omezení na dálnici D8 za Lovosicemi. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony u sjezdu na Lysou nad Labem. Na 16. kilometru blokuje levý pruh, dvě auta po nehodě. Zdržíte se okolo 20 minut, brzdí se na kilometru 21. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy popojíždí kolona za Lovosicemi. Na kilometru 41 začíná dlouhé omezení a zdržíte se přes půl hodiny. Brzdí se za benzinkou Siřejovice. Poslední volný sjezd je na 45. kilometru. Na silnici 7 na obchvatu Slaného popojíždějí kolony v obou směrech. U sjezdu na Řevničov na 16. stojí nepojízdné auto a objíždí se Kyvadlově. A na 7. hlásíte kolony taky na příjezdech k letišti v Praze. Je to zhruba na 10 minut. Hodně ucpaný je Pražský okruh v obou směrech před sjezdem na Ořech. Jak zde jedničky, tak od plzeňské dálnice postojíte až půl hodiny. A připomínáme stále zavřenou silnici 35 v Litomyšli. Hlavní tak ráno zablokovala velmi vážná nehoda auta s kamionem. Doprava a v Litomyšli kolabuje, vyhněte se. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Kde oblačno, místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport v pondělí 27. července, tak se nám to, Mikuláši, chýlí i ten červenec, i to dnešní ranní vysílání, během kterého jsme připomínali spoustu zajímavých úspěchů i českých sportovců na mezinárodních akcích. Pokud si chcete poslechnout zpětně, tak před hodinkou jsme mluvili s českými vodními slalomáři.
1: Jakubem Krejčím a Vítem Přindišem, kteří si ze Spojených států amerických převezli zlaté medaile. Jsou to vodní slalomáři. Jakub Krejčí, ten získal na kajaku zlato, a Vít Přindiš, ten na kajak, nebo v disciplíně kajak cross.
0: Ano. A rádi se vracíme taky ke skončené Tour de France, kterou ovládl po páté v kariéře slovenský jezdec a fenomén tady Pogačar. I v závěrečné etapě v Paříži byl muž ve žlutém vidět?
1: Byl ve sportu, ale nakonec se musel sklonit před soupeři v čele s vítězným Mathieu van der Poelem. Mluvíme o Tadeji Pogačarovi, který po páté v kariéře vyhrál Tour de France, ale více teď o skončeném třítýdenním dobrodružství s Tomášem Konečným, což je bývalý český profesionál, který poměrně ještě nedávno v reprezentaci vedl i tři české účastníky letošní staré dámy, tedy Bittnera, Otrubu a Vacka. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Když to shrneme, tak Pavel Bittner sice v cílové rovince na Champs-Élysées spadl, ale nakonec právě on získal pro svou stáji Picnic Post NL pátým místem v osmé etapě nejlepší umístění v závodě.
1: Matyáš Vacek, ten upozaděním svých ambicí pomohl Maci Pedersenovi k zelenému dresu, a Jakub Otruba, ten byl vidět ve dvou dlouhých únicích. Tak Tomáši, můžou být Češi s účastí spokojení?
2: Tak já myslím, že můžou být určitě spokojeni. Myslím, že tam ukázali tu českou stopu, to, že se česká cyklistika posouvá. Byl samozřejmě vidět hlavně ten dres domácího šampiona, který vedl Matyáš Vacek. Takže myslím si, že to byla velká reklama pro českou cyklistiku. To, co předváděl Matyáš, to, jak se obětoval, ty své osobní ambice pro Mace Pedersena. A vlastně myslím si, že hlavně jeho zásluhou Mats Pedersen ten zelený trikot vyhrál. Pavel Bittner samozřejmě, tam se trošku podepsilo, asi myslím, to zranění před Tour, že prostě neměl optimální trénink a tak dále, ale myslím si, že nakonec ukázal, že vlastně do té zpětové špičky se sportérů patří. Bylo z toho asi pro něj trošku jenom to páté místo, ale myslím si, že v dalších letech u něm uslyšíme. I včera na Champs-Élysées přijeli to jenom ti nejlepší a on tam byl, což je to pozitivní, že opravdu ukázal jet s těma nejlepšíma, a myslím si, že v budoucnu, si myslím, že to je přesně ta etapa, která, pokud ji organizátor nezmění, jemu měla sedět, kdy vlastně to bude trošku těžší a už tam třeba nebudou ty super rychlíci a on se tam dokáže prosadit. Kuba Otruba si myslím, že tam předved přesně tak, s čím tam jeli, mladý tým, který dostal divokou kartu, měli jet aktivně, u něj přesně tak dvě etapy, kdy byl v úniku, kdy byl vidět dlouho, tak si myslím, že fantastický úspěchy tam dokázali kluci.
0: A jaké to je pro bývalého reprezentačního trenéra Tomáše Konečného vidět právě tyhle tři borce, které sám vlastně opečovával dlouhá léta v reprezentaci na těch různých mládežnických pohárech, a teď jsou všichni tři tedy na Tour?
2: Tak určitě jsou to příjemné vzpomínky. Já si myslím, že se všema jsem prožil kus toho cyklistického života, a samozřejmě oni už v té kategorii juniorů prokazovali, že patří k té světové špičce, a tady se to jenom ukázalo. Jo, když to vezmu, Matyáš se stal juniorským mistrem Evropy v časovce, Pavel byl druhý v silničním závodě, takže opravdu od začátku ukazovali, že vlastně ty nohy na to mají, tu výkonnost, a teď samozřejmě se jenom čekalo, v jakým týmu budou, jak to prodají. Co vím, tak Pavel by měl i změnit tým. Myslím si, že by měl jít do týmu, který by mu měl vytvářet lepší pozice, než se dařilo teďka Pikniku, a samozřejmě toho posune v té kariéře dál.
1: Mluvíme s Tomášem Konečným o skončeném Tour de France, které vyhrál Tadej Pogačar. Slovinec přesvědčivě zvítězil o téměř 6,5 minuty, když konkurenci pravidelně drtil. Vlastně ten první suverénní triumf zapsal už v té šesté etapě přes Tourmalet. Tomáši, bylo tohle celkové vítězství z jeho pěti na staré dámě to nejjistější?
2: Ono se to mohlo zdát, že bylo možná nejistější, samozřejmě nahrálo tomu i vlastně ten nešťastný pád Jonase Vingegaarda v tom druhém týdnu, kdy musel odstoupit z Tour de France. Ale myslím si, že každý to vítězství, za tím stojí obrovská dřina, obrovský odříkání, a když vezmu, že kam se dneska všeobecně sport posunul v datech a v informacích a všichni to mají, takže najít prostě tu skulinku a to být ještě lepší než ten soupeř je hrozně těžký a mně se strašně na něm líbí, že vlastně on v uvozovkách neusne na těch vavřínech, on každý rok je o kousíček lepší a když řeknu ti soupeři ho jako dorovnají tou výkonností toho roku předešlého, tak on na tu další tur přijede ještě o chloupek lepší a o to vlastně vyhrává a myslím si, že bylo vidět i na jeho výkonech, jak ho to stálo úsilí přes tě, ta etapa přes Tourmalet nebo na Albie, jako samozřejmě za rekordní čas, ale to vypětí, který na něm je vidět, jak jede úplně na maximum a dostává to tělo na úplnou hranici možností, aby právě ty soupeře porazil, tak to je na tomto krásný.
0: No pochopitelně ta historická debata teď může nastat kolem toho, kam řadit Pogačara vedle těch legendárních Anquetila, Merckxe, Hinota nebo Indurajna, které tím pátým celkovým triumfem srovnal. Někteří možná fanoušci taky počítají těch stále byť vyškrtnutých, ale 7 triumfů Lance Armstronga. A spíš k tomuhle, jestli se nevážou ty myšlenky tady Pogačara, že papírově sice je teď srovnaný s těmi legendami, ale přece jenom byl tam jeden borec, kterému to škrtli, ale 7x vyhrál.
2: Tak já nevím, jestli tady je ten člověk, který jde po těch rekordech, protože já když vezmu letošní tour, tak sice vyhrál 5 etap, ale když vezmu druhou etapu, vlastně nechala vyhrát Dertora, pak etapu s Remkem, taky jako myslím si, že chtěl, aby vyhrál Dertoro, proto prohrál předposlední etapu nejtěžší, tak tam čekal na Dertora, takže kdybych řekl, kdyby byl takový ten hladovej kanibal, jako o něm všichni říkali, tak si myslím, že těch etap mohl být klidně 8 a zase se posouvat v těch historických tabulkách a myslím si, že nám tady ukazuje i tu druhou stránku, tu lidskost, to, že vlastně ten obrovský respekt soupeřům, k týmovým parťákům, že jim to dokáže vrátit a stojí to možná právě tady tyhle historické zápisy. A myslím si, že to není to, co žene, aby on vyhrál 8x Tour de France nebo vyhrál 36 etap. Já myslím, že ho to žene hlavně ta radost z toho sportu a to, že baví diváky. On je hrozný šoumen na to, jakou, když to řeknu, jaký je to vypětí, co to musí ten tým obětovat, on samotnej, tak on si dokáže v tom cíli ještě prostě užít tu atmosféru, to vítězství a dokáže se tam plácnout s divákama. Kolikrát bych řekl, že je to až takový velký riziko třeba zdravotních komplikací, které nakonec v tom týmu trošku byly. Ale to je to, co dělá tím velikánem té dnešní doby, že to není jenom o těch hrubých číslech, jo, jedu si strojově vyhrávat a budu nejlepší v historických tabulkách, ale on se dokáže tou cyklistickou bavit a to si myslím, že ho žene dál, jo, že prostě to není, že ho to strašně baví vyhrávat a on vůbec neřeší, jestli je to 25. etapa, 26. anebo ta 36. Jo. To možná přijde, to se vyplyne, ale důležité, aby toho sportovce to bavilo, přinášlo mu tu radost a to na něm je to krásně vidět, že ho to neskutečně baví.
1: Říká Tomáš Konečný, bývalý český reprezentant a taky trenér národního týmu o slovenském cyklistovi Tadej Pogačarovi, který slaví páté vítězství v kariéře na Tour de France. Organizátoři nejslavnějšího cyklistického závodu na světě vlastně podruhé za sebou sáhli k té variantě poslední etapy se stoupáním na Montmartre. Mimochodem zdálo se mi, že Tadej Pogačar už potom tolik nešlapal. A i podle té včerejší show se to zdá jako skvělý krok. Souhlasíte?
2: Jako samozřejmě, myslím si, že to je, samozřejmě stížili to sprinterům hrozně moc, to určitě. Udělali z toho trošku jinou etapu, než byla vždycky, ale na druhou stranu jsme viděli, že stejně ti sprinteři, ti důležití v tom cíli byli, sportovali o to vítězství, takže tím, že posunuli ten cíl z toho Montmartru, že až za 10 kilometrů, ne jak loni, kdy to bylo, myslím, po 4 kilometrech, tak umožnili těm sprinterům se vrátit zpátky. Bylo to dané díky Decathlonu, který tam měl obrovskou týmovou podporu. A samozřejmě je to obrovská show ty cyklistiky takhle na závěr přes Montmartre a těch diváků, co tam je, takže si myslím, že a dává to šanci vlastně vyhrát Mathieu van der Poelovi, možná tady u Pogačarovi v budoucnosti, protože vlastně loni byl druhý za Van Aertem, letos dobrý na 300 dojel s van der Poelem a pak viděl, že už to stejně nedá, no tak si chtěl užít, vychutnat to páté vítězství. Takže líbí se mi, že i ten organizátor, pořadatel vlastně hledá ty nové cesty, jak hledá nový kopce, tak i z přestření toho závěru, a myslím si, že to je obrovská show, kterou tomu teď dodal. Že těch vítězů se otvírá víc, může tam být nějaký únik, než když to byl jenom čistě dojezd pro sprintery.
0: Máme za sebou 113. ročník slavné cyklistické Tour de France. Vítězem opět tady Pogačar, ale máme radost, že se ukázali i tři čeští zástupci, o které dříve i z pozice reprezentačního trenéra pečoval Tomáš Konečný, který s námi právě mluvil o skončeném velkém závodě. Tomáši, moc děkujeme za váš čas a přejeme krásné léto.
2: Tak já děkuji za zavolání, taky krásné léto divákům.

0: Kapela Genesis, naše vysílání předposlední, která zní před 10. hodinou, po které rozjedeme pořad, který se ohlíží tedy za úvodním kolem fotbalové šance ligy. Nějaký výsledek, jeden jediný vyber, který tě opravdu šokoval nebo překvapil?
1: Tak nabízí se to. Zápas v Brně, kam přijela pražská Sparta. Nečekal jsem, že Spartané prohrají. Možná se mluvilo o remíze, možná jsem se nechal inspirovat i některými kolegy v redakci.

0: Adřana nejlíp i počtem střel na bránu 1-10. To mi teda přijde jako hodně varující a no, prostě říkám si, jak se to tam bude vyvíjet.
1: Čekám. Možná jsem ani nečekal, že Hradec Králové takhle úspěšně vstoupí do nové sezony, ať už šance ligy, anebo evropských pohárů po té euforii, po vítězství v Norsku, že zvládnou i východočeské derby, protože přeci jenom jakékoliv derby je to o něco komplikovanější, složitější, možná nervóznější, ale svěřenci trenéra Horejše to zvládli. Porazili silné Pardubice, které se netají tím, že mají možná ty nejvyšší ambice. Ne asi úplně titulové, ale do top 6 rozhodně by chtěli být.
0: Ano, ty mě zklamali Pardubice, musím říct. Podobně jako Sigma, která sice vedla v Jablonci, ale přece jenom Jablonec byl daleko lepší na míči a nebylo na něm třeba znát, což je asi pochopitelné vzhledem k začátku sezony, že by měl za prvé v nohách ten těžký zápas ve Varaždínu, ani to, že by byl třeba zklamaný z té úvodní porážky, ale věřím, že Jablonec to nakopne, že přijde druhé předkolo konferenční ligy a uvidíme ho i dál. No a z těch dalších výsledků Teplický Matěj Pulkrab, musím říct, výběr místa úžasný. A vlastně, co se týče Bohemky, spousta starostí, trenér Veselý přiznal, že ten kádr není nafukovací. Spíš se mu zdá, že není vlastně moc velký vůbec. A uvidíme, jak se povede třeba Zlín, který taky teď možná se dostane do větších problémů, než to bylo v té první nováčkovské sezóně.
1: No, jede na Spartu v pátek, hráli jsme o dvě vstupenky v našem vysílání. Můžu ještě zmínit Slávii, která porazila Slovácko 5-1, jestli si uvědomíš druhý gol nové polské akvizice.
0: To byl prázdné... Viktor Novák.
1: No, do prázdné branky. Viděl jsi ho? Nebo uvědomuješ si ho?
0: Zněli housle.
1: Taky, ale říkal jsem si v kariéře, ať už na jakékoliv úrovni, takovýhle gol bych chtěl dát.
0: To asi jo, no. No, tak těch gólů, které bychom chtěli dát, se urodilo víc. Ostatně budeme o tom mluvit i v desíce. Myslel jsem třeba takového Van Birena, který to doklepával po chybě Mandouse, ale s Pavlem Horvátem, myslím, témat spousta, tak snad vyberem ta nejzajímavější i pro vás posluchače. Končíme s Mikulášem Jášou, bohužel nás opouští po červenci, to znamená, že tohle byla poslední ranní moderace společně. Moc ti děkuji, Mikuláši, za všechno, co jsi pro nás udělal, za spoustu těch skvělých hostů, které si připravil a taky za spoustu zábavy, kterou si přichystal jak mě, tak věřím, že i posluchačům.
1: Díky moc, bylo to fajn.
0: Hezký den přejeme.

0: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Litva chce zakázat Rusům a Bělorusům nakupovat nemovitosti v blízkosti strategických objektů. Policie prověřuje výhrůžku ve 400 objektů po celém Česku. Slovinský cyklista Tadej Pogačar po páté v kariéře ovládl Tour de France. Silnice 35 v Litomyšli je po vážné nehodě neprůjezdná a bude oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty většinou do 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Litva chce znemožnit Rusům a Bělorusům s povolením k pobytu nákup nemovitostí v blízkosti strategických objektů. Píše to agentura Baltic News Service. Podle ní chce ministerstvo zahraničí taky bránit vstupu do země například uskupením, umělcům a sportovcům, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině.
3: Osobnosti kultury a sportu z Ruska a Běloruska by například při příjezdu do Litvy museli podepsat prohlášení odsuzující ruskou agresi proti Ukrajině a vyjadřující podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny. Litevské ministerstvo zahraničí chce zabránit tomu, aby kultura, sport a další druhy zábavy byly využívané k propagandě, zkreslování historie nebo formování narrativů. Úřad se totiž obává, že by takové metody mohly sloužit jako politický nástroj a mohly by vést k ovlivňování obyvatele Litvy. Ministerstvo chce, aby takové předpisy začaly platit od ledna příštího roku. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Policie od rána prověřuje výhrůžku o nastražení bomby ve 400 objektů, úřadů, obchodních center i v dalších budovách po celém Česku. Závažnost je podle policejního mluvčího Jakuba Vinčálka nízká. Policisté ale kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu.
4: Pokud nějaká instituce takové oznámení také obdržela, je dobré, aby se ozvala a kontaktovala přímo tísňovou linku 158.
1: Za hodinu se sejdou ministři, naposledy před vládními prázdninami, které budou do poloviny srpna. Na programu dnes mají například návrh nařízení, který zavádí oficiální pracovní pozici peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti by měli poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, závislostmi nebo v krizových životních situacích. Co dalšího chce kabinet stihnout, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
5: Máme tam některé technické náležitosti, třeba z toho mého dvorku tam dáváme úplně do souladu a do finále převod všech kosmických aktivit z ministerstva dopravy na ministerstvo průmyslu.
1: V Litovli začíná rekonstrukce svatojánského mostu, který patří k nejstarším v Česku. Řidiči přes něj během oprav neprojedou. Chodci a taky cyklisté, kteří se sednou z kola, po něm budou moct projít. Práce mají trvat 4 měsíce, pokračuje starosta Litovle Viktor Kohout.
6: Hlavním důvodem rekonstrukce mostu jsou poruchy na vnitřní izolaci, které způsobují zatékání povrchové, takzvané dešťové vody do konstrukce. Toto zatékání následně vlastně způsobuje narušení nosných konstrukcí mostu. A vlastně rekonstrukce mostu je právě rozvržena do dvou fází z důvodu zachování provozu pro pěší.
7: Sport. Fotbalisté Slávie porazili Slovácko 5-1 a hned po prvním ligovém zápase se díky lepšímu skóre dostali do čela tabulky. Jablonec vyhrál nad Olomoucí 2-1 a stejným výsledkem skončilo i derby Hradec Králové Pardubice. V 18 hodin ještě nastoupí týmy Artisu Brno a Mladé Boleslavy. Slovinec Tadej Pogačar je popáté vítězem cyklistické Tour de France, vyrovnal tak rekord čtveřice Anquetil, Merckx, Hino a Indurain. Pokračuje Pogačar.
8: Every victory is really special and
9: každé vítězství je výjimečné. Byl jsem na Tour 7x a vždy se umístil na pódiu. Z toho 5x jsem zvítězil. To by nevymyslel ani ten nejlepší scénárista. Je to pro mě neuvěřitelné.
8: Unbelievable also for me.
7: Poslední etapu Tour na Champs-Élysées vyhrál ve sportu Nizozemec Mathieu van der Poel.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ucpaná D8 za Lovosicemi a zavřená silnice 35 v Litomyšli. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy popojíždějí kolony za Lovosicemi. Na kilometru 41 začíná dlouhé omezení. Má asi 15 kilometrů a zdržíte se směrem na Prahu přes půl hodiny. Brzdí se za benzinkou Siřijovice. Poslední volný sjezd je na 45. kilometru. Na Pražském okruhu čekejte kolony. Popojíždějí v obou směrech před sjezdem na Ořech. Jak od letiště, tak i ve směru z D1 se zdržíte okolo 20 minut. Na silnici 7 na obchvatu Slaného kolony v obou směrech. U sjezdu na Řebníčov na 16 stojí nepojízdné auto, objíždí se Kivadlově. Postojíte okolo 15 minut obousměrně. Na silnici 35 v Litomyšli a okolí kolabuje doprava. A silnice hlavní tah je stále zavřený po ranní tragické nehodě v Litomyšli. Srazilo se osobní auto s kamionem, zemřeli dva lidé. V obou směrech se tvoří stojící kolony, hlavně kamionů. Osobním se to dá obět přes Morašice, Višňáry, kamiony tam ale neprojedou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno, místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky, později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy.
2: Desítka Pavla Horváta.
11: Desítka Pavla Horváta vás zdraví, milí posluchači na Radiožurnálu Sport. Už jsme rozjeli o víkendu novou fotbalovou sezonu. Nejvyšší soutěž zatím nabídla v tom úvodním kole 7 zápasů. O těch si dneska převážně budeme povídat s Pavlem Horvátem, kterého vítám.
12: Dobrý den.
11: A taky s Lukášem Michalíkem, kterého srdečně vítám, Lukáši.
13: Krásné pondělí.
11: Ano, dneska slaví svátek Věroslav, tak máš nějakého v rodině?
13: Ne, neznám nikoho. Věroslav jenom neznáš.
11: Já taky ne, no, mě to přijde zvláštní jméno, ale můžete mu říkat buď Věr nebo Slávek, no, takže si můžete vybrat. Možná
13: jsem jednoho Věslava, který měl příjmení podobné tomu mému, ale...
11: Pokud se jmenujete Věroslav, nebo pokud se jmenujete jinak, tak nám můžete zavolat. Máme tady otevřenou linku 221-552-222. No, dneska slaví Marek Hamšík, já jsem tak nějak přemýšlel, tady jsme se už bavili ráno, že jsem nepochopil nikdy, jak to těm fotbalistům drží, takzvaná ta komedia na hlavě. Když mají to háro takhle nahoru.
12: Tak někdo to má jako přírodně, někdo má ty vlasy, který trčej. Nevím, jestli Marek Hamšík, ale vzhledem k tomu, že byl v Itálii ikonou, tak, nebo je ještě ikonou, tak si myslím, že mu k tomu možná pomohl nějaký kadeřník a byl i tím účesem byl výjimečný.
13: Říkalo se, že pankáči používají cukrovou vodu. Něco o tom nevím, ale... aby jim to drželo víc.
12: Ale píchaj, ne?
11: No, já jsem včera po Praze viděl lidi, mladé lidi v bílých košilích a takovou, jako měli na hlavě nasazenou jako plešku. A protože tady měl nějaký prostě umělec v uvozovkách, umělec Pitbull, tady měl koncert v Letňanech,
13: jasně,
11: tak spousta lidí. Ale mě to jenom fascinovalo.
12: V uvozovkách umělec, to je jako celkem...
11: Každý máme,
13: to je poměrně,
11: každý
13: to
11: máme tu laťku
12: jako,
11: jinde.
12: Celkem jako světová hvězda, ale...
13: Ty jako to, milovník ty, vážné hudby.
12: Jak to říkal, ty jako šmidlika. Pro tebe to neznamená nic, no dobře.
11: Tak říkal Josef Suk, já mistr, ty mistr.
12: To no tak táta Heleny Sukový?
11: Nevím, ty vás bychom nezjišťovali, zjistíme, ale tady jsme kvůli fotbalu, tak pojďme na to, tu genealogii si necháme jinam.
2: Desítka Pavla Horváta. Téma
12: týdne. Rovnou genealogie.
11: To se takhle zkoumají do dokmeny, ne?
12: Genealogie, jo?
11: No.
12: Dobře, tak víme,
11: pocházíš, máme udělej si genealogii, kam ti sahají kořeny. To by mě zajímalo teda u tebe, u toho
12: no,
11: příjmení.
12: Nevím.
11: Ale nevadí, necháme se překvapit. Tak
12: do guláše.
11: Segedín. No každopádně nové rubriky nemáme, máme tady asi ty stále, tak pojďme si říct si, jestli máme nějakého hráče kola, pánové.
12: Chtěl jsem začít něčím jiným, ale hráče... Možná Vachy, mladý, dát gól Spartě a nahrál Danielu Vašulínovi. Ono to vypadá hrozně jednoduše, ale bylo to ve velké rychlosti. Poslal Daniela Vašulína do 50-metrovýho sóla a udělal to úplně lehce na dva doteky přesnou přihrávkou do pohybu a má proti Spartě 1+1, takže trošku to splývá pro mě s tím týmem kola, kterým prostě je za mě Brno, nebo Zbrojovka Brno, tak to trošku splývá, ale asi bych se u mladého Vachyho zastavil. No.
13: Já se souhlasím, ten jeho příběh je zajímavý, že v podstatě v Teplicích se úplně neprosadil do toho základního kádru, odešel tedy do druhé ligy do Brna, teď se vrátil a asi by mohl být etablovaným ligovým hráčem, takže s ním souhlasím a jsou tam samozřejmě další jména.
11: Tak jmenuji někoho.
13: Patrik Dulaj, gól a asistence, v dresu Liberce v Plzni, tak je taky dobrý výkon. No a pak samozřejmě taky Matěj Pulkrab, který v podstatě rozhodl o výhře Teplic nad Bohemians.
11: Ano, 3-1 to bylo, Skláři slaví tedy cenné vítězství, které trefil Matěj Pulkrab pro ně typickým způsobem, ale musím říct, že třeba před tím prvním golem obdivu, jak on si uvědomil tu svou offsideovou pozici, když střílel Ryznič a dokázal se jako ještě...
12: No, tohle je těžká disciplína, musím říct, že třeba i v Mostě se o tomhle hodně bavíme, že vlastně je potřeba si uvědomovat tu svoji pozici na hřišti a vlastně bejt neustále, bych řekl, jako online, nebejt offline a bejt zapojený do té hry nebo mít možnost se zapojit hry, protože samozřejmě, když jsi v offsideu, tak většinou ty rozhodčí si toho všimnou. No.
11: A je pravda, že se do těch obou gólů zapojili i obě teplické posily, byť nejsou asi, nebo ta první není úplně zvučného jména, Oskar Sevientis, který tam dával krásnou tu kolmici doprava v té akci, ve které myslím, že Radostat to byl, který směroval ten míč na Ryzniče, ne na Fortelného. A pak vlastně ještě Marcel Čermák, který vysílal do úniku právě Fortelného, který o zadek, nebo nevím o co přesně, Davida Heidenreicha poslal ten míč Pulkrabovi. Můžeme si ho ostatně Matěje Pulkraba poslechnout, protože on dal v lize 49. a 50. gol. Má to jisté specifikum?
14: Teď jsem si nebyl úplně jistý, vím, že to bylo nějak blízko k té 50, ale upřímně jsem si myslel, že mám 47 teda. Těch 50 gólů, já jsem z těch 50 ještě nedal ani jeden za Vápnem. Bořek dočekal mi, když si řekl, že až dám to za Vápnem, tak mě zve na cokoliv, kamkoliv. Tak na tenhle furt čekám.
11: No.
12: Já řeknu příběh, pamětníci budou vědět, Karel Vácha, můj bývalý spoluhráč ze Slávie, tak přesně tohle, co teda zmínil Matěj Pulkrab, že mu říkal Bořek dočkal, tak jsem říkal Karlovi, říkám, Karle, ty za tím Vápnem vůbec se o to nepokoušej, prostě tam ta šance je minimální, to ještě nebylo XG teda, to jsem netušil, jaký procento gólů za Vápnem je možný a říkal jsem, Kájo, ty můžeš... Vím, že to je obdelník a říkám, ty můžeš jenom v tom čtverečku, tam je to jasný, tam ty to umíš, ale za Vápnem prostě nestřílej.
13: No je to zajímavé, no, že vlastně ani jeden gól nedal za Vápnem, na druhou stranu v tom pokutovém území se opravdu orientuje výborně, takže když má ten potřebný servis, on ty góly dávat bude, řadu těch branek dal, že zkrátka se ten míč k němu odrazil, ale to už nemůže být náhoda.
11: Pro ty, co sledují Premier League i éru Tomáše Součka teď za posledních těch 6 let, tak pro ty to není úplně překvapivé, když nějaký český hráč dá všechny góly v té soutěži ve Vápně, protože Tomáš Souček má 1,40 gólů v Premier League a všechno to dal uvnitř toho pokutového území. A to je záložník, tak by člověk třeba si řekl, že by to pálel
12: to
11: i z větší dálky.
12: Nebude štěstí.
11: A to taky není, jak se říká, náhoda. Dobře, tak gratulujeme Teplicím, pokud stihneme, ještě se dostaneme k některým detailům, které se týkají ještě Bohemky, ale máme těch témat opravdu dost, tak bych jenom poprosil, jestli Pavel má vlastně zápas toho úvodního kola, pokud to není taky ten na srbské.
13: No, to tak asi bude.
12: Je, jasně, tak myslím si, že to všichni očekávali. Já jsem si několikrát, musím říct, pouštěl předzápasový program, kdy tam zpívali tu hymnu a myslím, že jsem měl trošku husí kůži a vlastně to tomu Brnu, tý zbrojovce teďka konkrétně, jako přeju a přál bych si, aby ten stadion byl dvakrát takovej, protože si myslím, že by byl plnej. Viděl jsem tam i nějaký jako souboje fanoušků, že špatně viděli, samozřejmě ten stadion není ideální, ale bylo plno a ten zápas vlastně si myslím, že si všichni užili, až samozřejmě kromě Spartanů. No.
11: No tak myslel jsem, že začne mistry, ale k těm se tedy s dovolením dostaneme později. Začínáme na brněnské srbské.
2: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
11: Připomíná mi to, že máte možnost nám zavolat, jste zatím takový tiší, asi jste si poslechli tady Pavlovy glosy i vzpomínky, nicméně je to opravdu otevřené, neodpojili nás 221-552-222, tak nám zavolejte, pokud to nepíšete třeba raději, jak se říká, na tablatuře, na klávesnici, že byste nám napsali nějaký komentář na YouTube. Nicméně, co se týče brněnské euforie, tak asi Pavel je tady ta pravá osobnost, která může 2. října vzpomenu na 30 let od toho, kdy tam bylo přes 44 000 lidí, ty jsi tam tehdy hrál.
12: No, já si myslím, že tenhle zápas je hodně jako vzpomínaný. Bylo to za Lužánkama, vlastně ti to ani nepřišlo, že tam je tolik lidí, ale v tu chvíli to tam bylo obvyklý, samozřejmě ta návštěva, já vím, že jsme tam hráli s Jabloncem a bylo tam 29 třeba, což je neskutečný na tuhle dobu.
11: Prosím tě, v sezóně 97-98 i na Lázně Bohdaneč přišlo tehdy za Lužánky přes 23 tisíc lidí, jenom abychom si to dokreslili, jaká
12: já
11: tehdy byla doba.
12: Z Lázní Bohdaneč, ne?
11: Pravděpodobně ne.
12: No, ne, tak bylo to fantastický. Říkám, já bych si přál, aby to Brno, já nevím, jak jsou na tom samozřejmě majitelé, aby si udělali prostě stadion, který bude třeba pro 30, aby tam mohli hrát oba ty mančafty. Myslím si, že Artis začíná, je to prostě nový klub, co jsem tak pochopil, tak opravdu budou sázet na tu mládež a z té mládeže těch rodičů by se mohli rekrutovat jejich takový ty fanoušci, nějaký, nechci říct ultras, ale takový ty skalní, který opravdu budou jezdit fandit. Zbrojovka, tradiční klub, který jednoznačně v lize má být a teď to ukázali, jsou nabitý, byla tam obrovská euforie před tím zápasem i v průběhu toho zápasu a vlastně byli lepší než Sparta prostě. Hmm.
13: Ne, tak když se bavíme o tom stadionu, tak vlastně majitel Zbrojovky, pan Kačena, se nechal slyšet, že by postavil větší vlastně za svoje peníze, ale zatím naráží na nějaké byrokratické potíže, ale věřme tomu, že se to nějakým způsobem dá dokupy, protože Brno by si zasloužilo stadion pro víc fanoušků a určitě by ho naplnilo.
11: Jenom abychom dohráli tohle téma, abychom navodili i atmosféru, ve které tedy se zrodila ta výhra Zbrojovky první nad Spartou po 9 letech v lize, tak můžeme si poslechnout Martina Svědíka, co říkal po zápase.
15: Když jsem sem přicházel do té druhé ligy, tak bylo takové moje přání nalákat ty fanoušky vlastně na takovýhle zápasy, aby chodili pravidelně, aby nás chodili podporovat, že bez těch fanoušků je to jako velmi, velmi potom obtížný. Ale když si myslím, že máte právě v zádech toho 12. hráče, tak ta energie pro to mužstvo je opravdu veliká a jsme za to vděční, že to takhle je.
11: Otázkou je, zda energie 10 600 diváků zapříčinila ten velmi slabý spartianský rozjezd. Když to jenom vezmeme, tak lídr Lukáš Harastín, první dotek s míčem v 7. minutě, první střela Irvinga z vole mimo a pak tedy Kuchta střílel 21. minutě z vápna z otočky, ale to bylo velmi, řekněme, slabé do golmana. Tak co si pod tím představuješ, že prostě, nebo jak si to vysvětluješ?
12: Já nechci být jako úplně přísný, protože je to první zápas, ale mně to přišlo, jak kdyby s tím nepočítali, jako že tam bude takovejhle tlak, že to mužstvo proti ním bude takhle silný. Přišlo mi to takový jako vlažňoučký a úplně pro mě to deklaroval Kuol, který nastoupil ke konci toho zápasu. Vím, že dostali gól na 3-1 v tu dobu, ale jako vlastně jsem si říkal, jak je možný, že takhle tam nastoupí, že prostě jako bez náběhu, bez nějaký jako, jak bych řekl, zápalu, prostě taková, tak přesně mi přišla Sparta prostě. No.
13: Zouhlasím.
12: Kromě té pasáže tam ve druhé půli, kdy tam prostě měl Harastín dobrou střelu, myslím si, že Karabec. Se mi líbil, prostě hrál to výborně, na tu levou nohu si to bral všechno, fakt jako dobrý výkon za mě, samozřejmě asi nechtěl trenér nikoho chválit, ale já kdybych chválil jedno, bych si měl vybrat, abych si vybral Adama Karabce. No.
13: Já na to chci navázat, z mého pohledu přísnější měřítko, skutečně snesl jenom Adam Karabec, který se mi líbil, hrál, chtěl pořád furt, naváděl ten balon si přesně na tu levačku, to má výborné, měl tam dvě nebezpečné střely, vlastně dvakrát trefil brankovou konstrukci, trocha smůly, ale jinak to teda nebylo nic moc, hlavně ta defenziva Sparty nepůsobila vůbec jistě, vlastně mi Hravlava nebere, že Vašulín od půlky jde sám na bránu a vlastně ho stíhá ještě Karabec z pozice záložníka.
12: Tak to bylo po tý jako standardce, ale další věc je, že Sparta dostala i v tom posledním přáteláku. Že jo,
11: já si myslím, jestli to nebyl zelený teda s Irvingem, tam běželi. Irving běžel teda, kdyby byl
13: chudák zraněný. Já mám pocit, že úplně poslední hráč byl Karabec, ještě jsem na to koukal, až jsem byl překvapený, jakým sprintem se vracel, protože on samozřejmě...
11: 30, 10, blondiák, tak je pravda, že možná jsem se koukal špatně. No,
13: no tak teď to nerozsoudíme, ale já se tedy budu stát za tím, že to je Karabec a když tak nás někdo rozsoudí v komentářích. Nicméně, Sparta mě zklamala. Určitě naopak, možná se k tomu dostaneme za Brno některé velmi povedené individuální výkony.
11: Ale přeci jenom, když jsme u Sparty, tak už jste mluvili o defenzivě a teď mi, Pavle, řekni, jak moc může s týmem třeba mávat spekulace o odchodu jednoho z těch lídrů defenzivy Asgera Senecena, o kterém se mluví v souvislosti s Kodaní, a i trenér Priske mluvil o tom, že nenastoupil kvůli tomu, že nebyl psychicky a mentálně úplně dobře nastavený.
12: Tak evidentně to mávalo, no, tak dostal si 3 góly v Brně, dostal si a
11: ten přátelák byl... 5 gólů, no, jo, s tím Norčelandem, ne, nebo s kým
12: to bylo? Vím, že je to jako přátelák, dostaneš 5 gólů, to je prostě hodně, jako na mužstvo, který by mělo hrát o titul, tak je to hodně. Samozřejmě se dá spousta věcí změnit, ale ty okýnka tam prostě byly. Standardní situace, ne úplně dobře bráněný, takže není to dobrá zpráva pro Spartu v tuhle chvíli, ale je to první zápas. Já bych to úplně jako nepřeceňoval nebo neschazoval, ale musí se zlepšit samozřejmě.
13: A čekám změny ještě i v kádru. Přišel Brunes, který asi začne brzy hrát, ale i v té defenzivě, tak já očekávám, že Sørensen asi odejde. Jako nedívím se tomu, že by se rád vrátil do vlasti, ještě do Kodaně, do velkoklubu. No a vlastně mluví se o tom, že Sparta má zájem o Tobiase Gudala z Tromse, vlastně hradecký trenér David Horejš už mluvil po tom utkání kvalifikace Evropské ligy, když Hradec v Norsku vyhrál 1-0, že bude volat Tomáši Sivokovi, ať ho Sparta podepíše, že zkrátka hrál dobře, tak uvidíme, třeba
12: jestli
13: on
12: to
13: bude...
12: Jestli to nebyla jenom finta.
13: No, jasně. Třeba, no to byla další věc, to by, myslím, dodal, že by byl rád, kdyby ještě oslabil toho soupeře. Samozřejmě Tomáš Sivok se Spartou. Takže uvidíme, myslím si, že k nějakým změnám ještě dojde, že někteří hráči přijdou.
11: No, Spartanům nakonec tedy pomohl alespoň tomu dílčímu úspěchu Karabec, opravdu skvělá standardka, ale pak právě i ty neubráněné standardky v podání Spartanů a jeden z těch novičků v dresu zbrojovky Dante, když to zakroutil vlastně na zadní.
12: No, tak... Takhle, my jsme se bavili, nebo spousta slávistů říkala, že to je novej Malik Diouf. Já jsem říkal, že bych se nedivil, kdyby Spartani ho podepsali hned po tom zápase, protože si myslím, že to byl klíčový, nebo jeden z těch klíčových hráčů, ukázal jednak skvělý standardky, ale jednak i výborný pohyb a opravdu v čem se dá jako k tomu Malikovi přirovnávat. Jo? Je to hráč, který si myslím, že má nadstandardní fyzický fond, rychlost a ta kopací technika je fantastická, ten centr na ten třetí gol. Můžeme trošku jako přemýšlet o tom, jestli Surovčík mohl jít ven, ale já si myslím, že nemohl, protože to byl takový ten rohlík, který se točil, opravdu byl z dálky, ale byla to hrozná bomba, ten centr tam byl za chvíli a Jarda Zelený podle mě se spolech na to, že Surovčík vyleze a nechal Lakyho
13: Ezeha
12: jako zakončit, který nám pak předvedl parádní sestavu gymnastickou, takže krásný gól Brna a máme se na co těšit. No.
13: Ne, Dante byl vynikající, to je parádní práce asi skautského oddělení Brna, je to vlastně 25-letý maliec, který už má na svém kontě dost zápasů i za reprezentaci, odehrál přes 100 zápasů v rakouské lize a teď poslední dvě sezóny hrál portugalskou nejvyšší soutěž, takže kvalita určitě a jak říkal Pavel, já už bych se nedivil, kdyby ho hlavně tedy slávisté, protože víme, že Jindřich Trpišovský tím je pověstný, by ho měli už napsaného na té pověstné tabuli a v podstatě jsme to viděli v minulé sezóně s Isifem. Zahrál 2-3 zápasy a Slávia ho hned podepsala, takže bych se vůbec...
12: Škoda, že jsme letos neměli tu fotku z trenérský šatny Slávie, no.
13: To je škoda. To by mě zajímalo taky.
11: A myslím, že už takhle... Tak a teď se hodně psalo, že ve zbrojovce se utvořilo velmi silné duo Svědík Sabou. Které by mohlo možná drnkat třeba i prostě na nervy těch velkých klubů, že by zbrojovku pozvedlo hodně vysoko. Můžeme si poslechnout střelce té první branky zbrojovky po návratu po 3 letech do první ligy, protože musím říct, že je teda solo úžasný úprk Daniela Vašulína, myslím, zaujal teda hodně diváků, teď si ho poslechněte.
16: Když to řeknu, jak jsem si to tak trošku vysnil, tak jsem rád, že teď tady sedím a můžu říct, že ten zápas prostě dopadl tak a já věřím, že jsme tady odstartovali něco, co bude každý zápas a pojedeme takhle dál.
11: No tak zbrojovka samozřejmě má teď po tom vítězném vstupu klidnější trošku čas na práci, ale na druhou stranu jede do Plzně, i když takhle, spíš ona nemá co ztratit v Plzni.
12: No, 100% ne, naopak si myslím, že úplně klidný spaní neměli v Plzni, tam se určitě dostaneme. Šel sám z půlky, Trošku jsem se bál, že ten balón přeběh, protože ono je to, ono to vypadá hrozně jednoduše samozřejmě, ale máš tři doteky s míčem, nesmíš si to předkopnout, protože golman číhá a nesmíš moc zpomalit, protože se za tebou ty kluci vracejí úplně naplno. Tam to vypadalo, že ten balón trošku předběh musel zpomalit a pak to řešil tou střelou, která mu vyšla parádně a poslal zbrojovku do vedení a znovu navázal na to, že prostě Plzeň mu není souzená. No. Prostě v Plzni to pro něj nebylo. Byl předtím na hostování v Olomouci, ládoval to tam jeden gol za druhým, začal v Brně, dal první kolo gol proti Spartě, takže zase vidíme, že některým hráčům prostě někde to, někde pro ně ta půda je dobrá, někde se ti tolik nedaří.
13: A bude mít obrovskou motivaci v tom dalším kole a Brňané na něj určitě budou sázet. Já jsem zvědavý, jak bude i dál fungovat ta útočná dvojice Ezech Vašulín, protože je to hodně zajímavé poskládané, oba dva hodně urostlí, silní v soubojích, zároveň ale úplně nepřekáží balon ani jednomu, bych řekl. A ještě podporovaní vlastně Vachouškem a Vašulín dlouhodobě ukazuje, že to je nadstandardní ligový útočník. Zřejmě mu nevěřil trenér Hyský v Plzni, ale pro Brno bude klíčový hráčem. Vůbec bych se nedivil, kdyby nasázel 15 gólů třeba v této sezóně.
11: Gratulujeme zbrojovce k vítězství nad Spartou, k vítěznému návratu do první ligy. Jenom vlastně Kaňku mělo tohle utkání teda pro mě v podobě toho, že se tam opět objevila ta pyrotechnika a to především teda ze spartanského kotle, když se přiblížili některé ty světlice i brankáři Hrdinovi. Tak jsem si říkal, možná jsme prozřeli. Doufal jsem, že jsme prozřeli po tom, co se dělo v Edenu v druhém kole nadstavby v té minulé sezóně. Evidentně některým to nestačilo a brali si pyro sebou. Tak doufám, že třeba pořadatelé s tomhle budou nějak důslednější, že se to podaří vymítit.
12: Myslím si, že v Brně je to vlastně, je tam vlastně jako ovál, bych řekl, kolem toho hřiště, že to není úplně blízko z toho kotle hostujícího na tu branku. Si troufnu, že to bude nějakých 25, možná 30 metrů, takže kdyby to bylo blíž, tak to mohlo dopadnout hůř. Je to blbý prostě.
11: Je to blbý, tak to nedělejte, prosím, pokud nás někdo poslouchá, kdo tady má tyhle vrhačské záliby a prostě snad se to z těch stadionů brzy dostane.
2: Desítka Pavla Horváta.
11: Tak podle počtu diváků, kteří přišli na stadiony, teď opět mineme Eden a zamíříme na Štruncovy sady, na Viktorku, kde hrál další z těch vyzývatelů Slávy v boji o mistrovský titul. Nebyla to Viktoria Plzeň.
13: Já jsem ti říkal, kam míříš.
11: Ne, samozřejmě Slovan Liberec senzačně vyhrál 3-1. Já říkám senzačně, protože mě vlastně zaujaly ty věci, které se děly v létě. Možná už někdo zapomněl, Radoslav Kováč najednou skončil. Skončili také někteří hráči, včetně Ichy, který zamřel do Pardubic. Přišel neznámý Branislav Fodrek. A teď jak si to sedne? No evidentně teda povedlo se.
12: No já si myslím, že takhle byly polemiky. Já to asi úplně nerozsoudím. Je to první kolo. Já bych to úplně nepřeceňoval, ale ani bych jako nedělal, že se nic nestalo. Jestli Plzeň hrála tak špatně nebo Liberec tak dobře, samozřejmě zasloužená výhra. Když dáš 3 góly někde venku, tak by si měl vyhrát. To už je velká porce. A vzhledem k tomu, že když si uvědomíme, že opravdu Plzeň měla jedinou přímou střelu na bránu, což byla ta penalta, samozřejmě Kabongo dal tyč, byly tam další nebezpečné situace, ale Liberec si to uhrál na hřišti a zaslouženě vyhrál. Znovu zopakuju, bude to muset potvrzovat v dalších kolech, protože samozřejmě, jak se říká Honziku přísloví, jedna vlašťovka jaro nedělá.
11: Výborně.
12: To si myslím, že tady bude platit stoprocentně. Tak stejně tak bych jako nebyl úplně skeptický u Plzně. Měli pryč spoustu těch reprezentantů a to mužstvo prostě nebylo dlouho pohromadě. Nevomlouvám jako výsledek, ani výkon, protože to nebylo dobrý. Už jenom to, že střídají 4 hráči prostě o půli, znamená, že to byla tragédie v podstatě. Jo, i z pohledu fanoušků, i z pohledu trenéra nebo realizačního týmu, když se k tomuhle rozhodneš, tak bylo prostě všechno blbě. Takže přišlo vyrovnání, taková krátká pasáž, kdy Plzeň měla trošku tlak, ale
11: pak tam byla ta tyčka Bonga.
12: Jasně, a tím to jako skončilo a bohužel Plzeň ten zápas nezvládla, ale Liberec zaslouženě venku, znovu říkám, 3 góly by si měl vyhrát.
11: Promiň, já jsem chtěl doplnit, že vlastně mě zaujalo, že Samson Dvech moc nestíhal a přišlo mi, že byl nejslabší z té defenzivy a naopak Lukáš Mašek, teda mě
13: hrál výborně.
11: Ukázal, co umí.
13: A já se tady zastavím na chvíli u Liberce, taky bych to určitě nepřeceňoval, je to první zápas, ale tím, jak Liberec sleduje opravdu detailně Ne moc krát jsem ho viděl hrát takhle dobře za poslední dvě sezóny pod Radoslavem Kováčem. Jako viditelně ten progres tam přišel, minimálně herní. Jsem zvědavý, jestli to udrží. Hrál jako opravdu dobře a jak říkal Pavel, podle mě se dá mluvit o zaslouženém vítězství. Dobře poskládaná sestava. Samozřejmě těch změn bylo hodně, ale já mělo to týmu velká očekávání, protože si myslím, že dobře posílil. Sice odešli Ngesan s Diakitem, ale přišli dobří hráči, hodně čekám od Kušeje, Drakpe se do toho dostává víc, Dulaj zase možná novým hráčem.
11: Lukáš Hulka je vynikající.
13: Lukáš Hulka, ne? Na to bych nerad zapomněl.
12: A já zase zastavím u Dulaje, který už naskakoval do Ačka a já jsem vlastně, jelikož jsme se potkávali s libereckým Bčkem, tak jsem měl možnost proti němu párkrát jako, ne já hrát, ale sledoval jsem ho a je výjimečný, prostě je to hráč, který má obrovský potenciál a myslím si, že už letos za to Bčko moc rád nebude.
13: No jasně, a vynikající, možná nejlepší na hřišti byl Kayondo. Ten, když se soustředí opravdu jenom na fotbal, sedne mu to a nedělá ty své šílené zákroky občas, tak je vidět, že ten strop má úplně někde jinde než v Liberci. Takže ten tým je dobře poskládaný. Lukáš Masopust se mi líbil, nečekal jsem, že bude hrát. Vlastně Bužek nedostal vůbec šanci a pak když vám jdou z lavičky na trávník Krolis nebo Soliu, který vlastně dal ten gol. Ta konkurence tam teď je, ale musí to potvrzovat i dál. A měl i Liberec tedy štěstí, že trefil Plzeň, která nebyla v optimální pohodě, jak už si zmínil, ti reprezentanti na tom nejsou ještě úplně dobře.
11: Ostatně o Plzni si můžeme poslechnout přímo od Martina Hiského, takhle mluvil na pozápasové tiskovce.
17: Beru to na sebe, rozhodl jsem se pro nesprávnou úplně základní sestavu. Musím říct, že jsem samozřejmě velmi zklamaný z toho, jak jsme se prezentovali celý ten zápas, jakým způsobem jsme inkasovali branky, protože to bylo hrozně laciný, Liberci jsme to hrozně usnadnili.
11: Je pravda, že když mluvil trenér Plzně, tak když zmíním jenom televizní rozhovor pro OnePlay Branislava Fodreka, tak mě zaujalo, jak kulometná palba z jeho ústoje dokáže mluvit nesmírně rychle, ale srozumitelně, což je věc, která se mi často bohužel nedaří. Tak máme tady prvního z posluchačů, kteří nám volají. Dobrý den, kdo je tam?
18: Dobrý den, tady Vašek.
11: Vašku, krásné jméno, tak co máte na srdci?
18: Děkuji, dobrý den, já jsem Viktor Jan a chtěl jsem se právě zeptat, protože ty rozebíráte Viktorku Plzeň, jestli ať už pan Pavel Horvát nebo i vy ve studiu vidíte za tu dobu, co je pan Hiský u našeho týmu, herní a tím myslím pozitivní progres a tu herní tvář. To, že hraje celoplošně jeden na jednoho, takový ty základní principy, které on má, to je vidět. Ale jestli je tam skutečně vidět ten pozitivní jeho jakoby vliv a vzali se to skutečně někam posouvá. Protože já musím říct, že jsem za, ať už tu minulou sezónu, viděl jsem všechny přípravné zápasy a teď konc. A já si upřímně nemyslím, že to je tím, že reprezentanti byli pryč, protože ty reprezentanti, když byli v topu i tu minulou sezónu, tak tyhle výpadky tam byly, bylo to vlastně obdobné, stejné chyby a podobně i ve vztahu třeba ke standardním situacím, byť Marka Bakoše všichni milujeme v Plzni, tak s láskou vzpomínáme na doby Pavla Horváta, když jsme viděli, když měl na starosti naše standardky, když jsme viděli Luděk Pernica na přední tyč a podobně. Všichni jsme se na to těšili, věděli jsme, že budeme nebezpeční a podobně. Teď mi přijde, že jak ty ofenzivní, tak defenzivní, od součinnosti hráčů po způsob zahrávání je vždycky tak 50-50 hodně vabank. A upřímně v tom nevidím celkově od toho realizačního týmu za tu dobu nějaká extra velká pozitiva. Tak by mě jenom zajímalo tenhle ten názor.
11: Vašku, děkujeme.
13: Super analýza.
11: Ano, vy jste to zanalizoval ze svého pohledu, tak můžu jenom doplnit, že Pavel Horvát má alespoň nástupce v Plzni teď v podobě toho skvělého exekutora penalt, protože David Krčík zase ukázal, co umí, ale zazněla tam spousta námětů, tak co bys si vybral? Jestli tam je ten pozitivní třeba vzestup, on Vašek trošku zdůrazňoval to slovo pozitivní, tak jsem pochopil, že chápu, on to moc nevidí pozitivně.
12: Ne, já to chápu. Samozřejmě já nechodím na každý přátelák, ale většinu těch zápasů vidím minimálně v televizi. Každý trenér má nějakou svoji vizi a je potřeba mu dát čas. To jestli se to daří víc nebo míň, samozřejmě někomu se to může líbit, někomu se to nemusí líbit, ale musíš být úspěšnej a to samozřejmě bude rozhodující. Říkám, z tohohle zápasu já si troufnu nesouhlasit, protože to mužstvo, samozřejmě ty kluci tam hráli, ty reprezentanti, ale prostě mají ten režim rozhozený. Jo? Já jsem to nikdy nezažil, nikdy jsem nehrál na mistrovství světa, ale je to určitě takový i v hlavě, samozřejmě oni se můžou motivovat, těšej se, ale byl jsi na mistrovství světa, něco jsi si tam zahrál, tak určitě máš to v hlavě a ty kluci bude možná chvilku trvat, než dostanou se do nějaký tý svojí obvyklý jako výkonnosti, ale to, že Martin Hyský chce nějak hrát, je jasný, to, že bohužel pro mě si na sebe vytvořili možná zbytečně tlak tím vyhlášením, že prostě jdou na titul, asi to chtějí jako majitele nebo možná Áďa to takhle cítil, jestli to Martin cítil opravdu takhle, já si nevím to, nejsem si tím jistý, ale je to velký tlak, který si na sebe vytvoříš a vlastně vidíš, že máš první dvě kola velmi těžký a může se dostat ještě pod větší tlak, takže v tom fotbale to takhle je, že pod tím tlakem seš neustále, ale tohle není nic příjemného. Na druhou stranu je potřeba říct, že ty podmínky v Plzni jsou kvalitní, přicházejí hráči, kteří nechodí za suchý z nosu a měli by tu kvalitu předvádět na hřišti a to v tuhle chvíli se nedělo.
13: No, Martin Hyský měl v Plzni dobrý začátek, dařilo se Plzni hlavně v Evropě pod ním, to vypadalo všechno dobře, ale pak to trochu spadlo a já čekal, že hlavně v lize budou konzistentnější, byť tam není zatím tak dlouho, tak několikrát Plzeň dostala hodně gólů, prohrála i vyšším přídělem, což pro mě bylo překvapení, ale myslím si, že měl takovou tu dobu hájení ještě v té minulé sezóně, ale teď měli celou letní přípravu, mohli ten kádr posílit, bavili jsme se o tom. Já jsem čekal, že to posílení bude výraznější, nepřišlo to a teď bude pod velkým tlakem. Nemyslím si, že by ta trpělivost byla úplně nekonečná a pokud by jim ujel ten začátek, tak abychom se nedivili, co se bude v Plzni dít.
12: Teď já jsem nemyslel, že to budu říkat po prvním kole na Plzeň, ale bavili jsme se o tom, že je spousta týmů, který budou mít ambici a ne všichni můžou vyhrát. Hmm. Takže samozřejmě zase je to první kolo, uvidíme, jaká bude reakce, samozřejmě reakce na hřišti, jak Plzeň zvládne ten druhý zápas. Hmm.
11: Hmm. Vaško, tak jsme vám nějakým způsobem odpověděli, tak nás dál sledujte, mějte se fajn.
18: Super, děkuju moc, mějte se krásně a vždycky Plzeň.
11: Dobře, tak a tentokrát vyhrál teda ale Slovan Liberec v prvním kole 3-1.
2: Radiožurnál vás zve do Pardubic. Zažijte jedinečnou atmosféru dostihů. Přijďte podpořit budoucí účastníky 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Užijte si nejen třetí kvalifikaci na legendární dostihy, ale i bohatý doprovodný program pro dámy. Ladies Day v sobotu 1. srpna. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
19: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
11: Tak když jsme slyšeli v našem vysílání taky něco o koních, tak můžeme teď jít k tomu dalšímu nejvíc navštívenému zápasu kola. 7795 diváků na tom novém stadionu, tedy v Hradci Králové, vidělo vítězství v Otroku nad také ambiciozními Pardubicemi 2-1 a samozřejmě velkým tématem je, jak gólová forma Mika van Birena, byť ten jeho ligový gól byl trošku jiný než ten, který dal v předkole Evropské ligy v Tremze, ale taky chyba Aleše Mandouse, která, nechtěl to říct Jan Trousil, ale tak nějak tušíme, že asi Pardubice dost nasměrovala k té porážce.
12: A to jo, já jsem to říkal ráno, jsme se o tom bavili ve vstupu, je to těžký, jo, byl tam ten obránce, přes kterýho to Mandimu vypadlo, já se ho nezastávám, nejsem brankař, ani ho nebudu kritizovat, protože ty golmani to mají prostě těžký, jít ven, nejít ven, obránci někdy se ti tam motají, někdy ti pomůžou, jo, tady samozřejmě to dopadlo pro Pardubice prostě špatně. Další věc je ta konkurence v Pardubicích, kde mají vlastně tři golmany, který mají ambici podle mě chytat ligu, což je Šerák, Mandaus a Gruzinec.
13: Charatišvili.
12: Tak, ten ještě k tomu. Takže ten tlak tam je veliký. Jo. Nemyslím si, že po prvním takovýmhle jako chybě, nebo po první chybě by měl Honza Trousil Aleše Mandouse jako odstřelit a naopak by tam asi měly zaznět slova podpory, ale ta pozice samozřejmě není jednoduchá těch golmanů.
13: Mě zaujala jedna věc, když jsem se podíval na základní sestavu Pardubice, pak jsem sledoval, jak hrají, tak mi přišlo, že oni si pořídili Marka Ichu za ne úplně malé peníze z Liberce a najednou zjistili, že nevědí, kam ho mají implementovat do sestavy, protože já jsem počítal s tím, že ho berou jako středního záložníka, ale tam máš Hlavatého s Šimkem, které těžko budeš vyndávat, a tak aby Icha hrál, tak ho dáš na stopera, což není jeho primární post. A myslím, že i v tom zápase se projevilo to, Aleš Mandous není úplně z nejvyšších a že mu klidně mohl pomáhat víc Bamenc, který byl v té obrané trojce lomeno čtyřce na jaře té minulé sezóny a hrál velmi dobře, ta defenziva jim fungovala. A teď do toho sáhli a myslím si, že to nebylo úplně šťastné rozhodnutí, no.
11: Každopádně gratulujeme Hradci, že zvládl tenhle těžký dvojboj, protože připomeňme, že hrát za severním polárním kruhem ve čtvrtek a pak v neděli zvládnout tedy pod světly to derby s Pardubicemi, to není nic snadného, zvláště když soupeř se motivuje i takhle, že má novou identitu. Nicméně můžeme tady si pustit ohlas, myslím, že právě střelce úvodní branky Nizozemce, kterého někteří vyslovují Van Buren a jiní Van Buren. Tak teď zazní.
20: No, to je jako správný útočník, musí být na ten místo, kde ten balon bude. Musím já jít do vápna a ten golman udělal tam možná chyba, ale byl jsem tam na správné místo a musíš potom dát gol. Cítím docela jako dobře, bereš sebevědomí po takový výkon a já si myslím, takhle to může pokračovat.
11: Tak Mick van Buren tedy podpořil vítězství, to pak trefil vítězný gol vlastně František Čech, byť to není nejurostlejší borec, se neměří snad ani 180 cm.
12: Je zajímavý, jak on se prosazuje, já jsem myslel, že ne, že to je muž na odpis, ale on opravdu nemá tu vejšku na toho klasického stopera, mě trošku, teď já doufám, že to pro něj bude pochvala, kdo si pamatuje Itala Canavara, který taky nebyl veliký, nebo Puyol, který prostě nebyli veliký, ale byli velmi silní a velmi vyčúraný v osobních soubojích a mě prostě František Čech připomíná tyhle ty hráče.
13: Já bych ještě vyzdvihl, teď jsem se na to vzpomněl, parádní individuální akci Ondřeje Mihálika, který měl balón u lajny, vlastně šel s ním směrem k vlastní brance, za ním byl protihráč a on dal vlastně jako, ne že patičkou, ale obalovačkou, zkrátka se ho zašlápl, dal mu jesle a utíkal dál, tak to mě zaujalo extrémně. Plus Tom Slončík hrál velmi dobře.
11: Mimochodem ten roh před druhým gólem zařídil to, že právě Ondřej Mihálek vybil jednoho ze soupeřů a pak se kopal ten roh. Tobias Boledovič dal pěkný gol, který ovšem pouze znamenal snížení Pardubic při prohře v Hradci Králové 1-2. Hosté uspěli v zápase Zlína s Baníkem, byť pokud se podíváte třeba na šance zlínských Ševců před návštěvu 5513 diváků, tak byli taky ze vzduchu ze strany, ale Tomovi Ulbrichovi to tam úplně nepadalo, naopak Václavu Jurečkovi ano.
12: Tak tohle vypadalo na zápas o jednom gólu, opravdu. Já jsem s někým mluvil, jelikož vlastně penaltový král, který ho tady zmiňuje často, už jsme teda skončili, teďka byla poslední akce v Novém Kyně, já to pak ještě shrnu, tak vlastně jsou to kluci z Ostravy, z Hukwald a fanoušci samozřejmě Baníků a říkali, že určitě padne v každém zápase gól. Já říkám, hele, já si myslím, že jako Zlín Baník prostě moc gólů nepadne, což se potvrdilo a myslím si, že Baník byl lepší, ale byl i šťastnější. No.
13: A teď máme tady aktuální informaci, zrovna se bavíme o tomto zápase. Přišel e-mail od Lefe a LFA, že došlo ke změně střelce jediného gólu. Ne, tak ne. Doposud byl vedený jako vlastní. Marián Pišuánově byl připsán Václavu Jurečkovi.
11: Takže
13: to můžeme potvrdit.
11: Ano, protože Roman Skuhravý v tom zvuku, který uslyšíte teď, právě mluví o Václavu Jurečkovi jako o střelci. My jsme ho právě měli jako, že nedal ten gol, protože že to je Pišuja, autor vlastního, tak teď to je tedy Václav Jurečka. Tak pane trenére, máte slovo.
21: Ten první poločas byl takový z obou stran vlastně bez nějakých velkých šancí. V druhém poločase si troufám říct, že jsme byli jasně lepší. Samozřejmě ten gol, který nám dal konečně Vence Jurečka, tak nám pomohl a potom už to byla jenom otázka času, jestli nějakou tu breakovou situaci proměníme nebo ne.
11: Ano, tak Roman Skuhravý byl vyslyšen a je to tedy oficiálně Václav Jurečka, kterému gratulujeme. Mimochodem mě zaujalo, kolik těch mladých hráčů má teď Baník i třeba v sestavě na hraní v základu, protože tady mám Míček 19, Planka, Mušák 20, Bevene 21, Nogha 22, do toho tam byl Škrkoň 18 a Gilbert, kterého koupili z Duk- Dukly 21, takže Roman Skuhra výsíme umí pracovat s mladými, to možná půjde.
12: No, já si myslím, že tam potenciál je. Já jsem viděl ten rozhovor pozápasovej, zase takovej ten klasický Romanův vyřvaný hlas, slzy v očích, ale vnímám to dobře, protože si myslím, že i tohleto ty baníkovci prostě cítí, že ten trenér je schopný se tam rozkrájet. On to několikrát zmiňoval, že chce hráče, který jsou schopný za Baník, prostě byť se jim třeba nebude dařit, tak bojovat dopadnutí. A zmínil tam jednu věc, která je skvělá, že je potřeba, aby využili tu energii těch fanoušků, aby se před těma vlastníma fanouškama, který jim prostě neskutečně fandějí, nebáli hrát a chtěli hrát, protože to umějí. No. Tak to tam zmínil a to si myslím, že je hlavní hnací motor pro ty mladý kluky.
13: No. No počkám se ještě v případě Baníku na ty další zápasy, protože vítězství venku samozřejmě super, ale že by to byl nějaký extrémně dominantní výkon, to zase ne.
11: Příští zápas doma se Slaví a další los je Hradec venku, Artis doma, Jablonec venku, Olomouc doma. Takže taky nic lehkého, ale Zlín, tento má ještě složitější, bude hrát na Spartě, takže El Letnikov pátek už, protože Sparta předehrává. Pak Bohemka doma, Plzeň venku, Liberec doma, Brno venku. Zlín to nemá úplně nalajnované, extra
12: to
11: dobře.
12: To nemá nikdo lehký, takhle, když se vždycky koukáš do toho programu, tak tam prostě někoho trefí silnýho. Není to jednoduchý. V prvním kole nevyhrát je těžký, ne direkt, ale ty se na to chystáš, vlastně na ten zápas se chystáš nejdýl ze všech, protože víš, koho máš první kolo, podle mě 3 týdny určitě dopředu, takže víš, zkoumáš toho soupeře, no a někdy to nevíde, takže jako ta pozice není dobrá. Já jenom ještě se vrátím k tomu Baníku, já jsem fakt slíbil, že ho zmíním, Jirka Míček, 19, první ligový start a odehrál to, myslím si, velmi solidně a je to kluk, který je kousek od Hukvald, tak jsem slíbil klukům, že ho pozdravím a zmíním, takže mu držím palce a budeme ho samozřejmě sledovat. No.
11: Ale v rámci toho penaltového krále tam taky nějaký baníkovec vyhrál, ne jednou?
12: Ano, byl tam Peťa Jaroň.
11: Jaroň.
12: A vyhrál na těch Hukvaldech, myslím si, že dal taky přes 30 penalt, jako tam jsou neskuteční výkony, musím říct, že teda, když už uzavřu toho penaltového krále, abych neotravoval posluchače, tak 7 jako víkend, nebo 6 víkendů, 7 těch představení, spoustu spokojených jako lidí, spoustu dětí, což prostě je fakt jako skvělý, že za tebou přijdou ty rodiče a řeknou, hele, to fakt je výborná akce, děkujeme moc a takhle dlouho na tom hřišti ještě nikdy nebyli a takhle dlouho bez telefonu ještě nikdy nebyli, takže to
11: je vlastně smutné.
12: Je to smutný, ale je to super, že jde to, tak jen houšť a jsem rád, že jsem se do téhle akce zapojil a poděkování všem, kteří se na tom podíleli.
11: Výborně.
19: Desítka Pavla Horváta.
11: Tak ještě máme nějaký čas, můžeme tedy jenom zmínit to, že Jablonec porazil v duelu s také ambiciozní Sigmou.
12: Těžký zápas.
11: Olomouc 2-1. Těžký zápas, který vlastně byl složitější vzhledem k tomu, že prohráli ve Varaždínu v předkole konferenční ligy, že prohrávali 0-1 po brance tedy Lurvinka. Ale pak se ukázalo teda zaprvé, že Koutný chytá výborně, ale že prostě tam mají ty herní hráče, kterým to může šlapat zase ještě trošku lépe. Takový Sedláček se ukázal ve skvělém světle.
12: No, už hrál minulý rok, hrál dobře, myslím si, že má tam takovou pevnou pozici, bych řekl, že tam byli dobrý hráči v Jablonci, neměli tam problém ve prostřed a on si tu pozici svoji vybojoval a nejenom on hrál dobře, jako myslím si, že Jablonec to zaslouženě otočil a já jsem čekal, že nebudou takhle dobrý, protože ten zápas ti vezme spoustu sil, prohráli, určitě se budou chystat ještě na odvetu, ale ten zápas zvládli a myslím si, že pro Jablonec to je velmi důležitá jako vzpruha i před tou odvetou toho poháru.
13: No Sedláček, hodně šikovný hráč, tam to byla vytipovaná jasná náhrada za Michala Berana, který odešel do Olomouce tedy už ten minulý rok a hraje tam pravidelně Kozel, trenér tedy mu věří, no a hlavně se ukázalo, že vlastně střelecká forma Martina Cedidly dost možná kopíruje angažmá jeho sestry tady v Českém rozhlase, takže od té doby, co se Tereza připojila k nám do redakce, tak Martin Cedidla, její bratr, střílí branky.
11: To je vlastně velmi tedy zajímavá souvislost. No dobře, tak gratulujeme taky kolegovi Janu Suchanovi, který se vrací z mistrovství světa ve vodním slalomu a jeho jmenovec.
13: Ten zápas rozhodl.
11: Takže takže to se takhle sešlo prostě.
12: Bylo samotářík to znamení.
11: Dobře, tak Jablonci gratulujeme 2877 diváků tedy na Střelnici.
12: Promiň, teď jsi to řek, já jsem vlastně vždycky jsem se i jako hráč, i jako trenér, i jako fanoušek, jsem se prostě těšil na ty úvody těch nových sezon, protože většina týmu má nový drezy, nějak prostě nějaké změní, logo, pruhy.
11: Jablonec
12: prostě
11: změnil dresy i logo, ne, podle mě.
12: No, akorát se nezměnila ta návštěva, no. Všude bylo nabito, i v tom Zlíně samozřejmě k tomu přispěli jednoznačně Baníkovci, ale v Jablonci prostě jako necelý 3000 lidí, prostě je to smutný na to, jak Jablonec hraje a jaký tam to prostředí je na tom stadionu, tak je to prostě málo a Jablonečáci, vadí mi to.
11: Tak doražte ve větším počtu. Pavel Hapal mimochodem dneska po prohře má narozeniny, tak mu přejeme všechno nejlepší, ať to dobře kouše, byť ta porážka asi bolí. Jenom jsem chtěl ještě zmínit, když jsme se dostali předtím krátce do Teplic, tak tam bylo téměř 5095 diváků, ale že se hezkým centrem zapsal Milan Havel, nevím, jestli si viděl přesně na posilu Almášiho, ale že vlastně, když tak člověk sledoval ty posily, tak v některých klubech už byly docela výrazné. Ostatně tu akci Bohemky golovou rozjel přihrávkou na Havla Václav Pilař.
12: No, tak já si myslím, že taky, já nechci, že to bude trvat, ale vždycky, když přijdou ty noví hráči, tak je otázka, jak rychle se zapojí, nebo ne, zapojí, jak rychle zapadnou do toho nějakého herního stylu a naopak tyhle ty hráči, jako je Venca Pilař, tak přinesou něco svýho, prostě něco výjimečného a tyhle hráči jsou výjimeční a zmiňovali jsme to, teď tady byl Milan Petržela, na ty kluky chceš chodit, já prostě, kdybych byl fanoušek Bohemky, tak jsem nadšenej, že prostě na toho Pilaře můžu chodit a ještě z té tribuny, kde je to kousek, tak sledovat to, co umí, protože jsou to výjimeční hráči bez debat.
11: Jenom vlastně, když jsme se bavili o Matěji Půlkrabovi jako o možném hráči kola, tak on měl v úzovkách ještě asistenci, protože u toho třetího gólu po výkopu Trmala on odblokoval právě jednoho ze stoperů Bohemky, tedy Davida Lišku, a díky tomu pak tam vlastně propadli jak Šimon Černý, tak Jan Vondra a John Auta mohli jít k tomu gólu na 3-1. Tak a teď se můžeme přesunout tedy na zápas, který nenavštívilo mnoho dospělých, ale spousta dětí.
0: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
11: Mistrovská Slavia vstoupila výrazně do prvoligové sezony, která by mohla přinést třetí titul v řadě. Byť to bylo před návštěvou, která byla ovlivněna tím, že tam byl vlastně trest zákazu fanoušků, ale díky výjimce můžou děti do 12 let. Ptal jsem se zástupců Slovácka na to, zda tam měli někoho, tak oficiální informace zní taková, že nevypravovali žádnou organizovanou skupinu. Měli několik desítek, možná pár stovek lístků do těch VIP prostorů pro partnery, ale vlastně podpora tam byla pro Slavii. Ten sektor hostů, že je zavřený při tom trestu, mě to pořád tak nějak trošku dráždí, že je to jako trest. Dobrý, neprodáte vstupenky, ale je to trest i pro ty hosty, že by tam teoreticky pár stovek fanoušků hlasitých mohlo být. No.
12: A co to bude možná poslouchat těm mimopražským lidem hůř, tak všichni chtějí se podívat na Slavii, na Spartu, když tam hrajou ty jejich kluci. Takže tohle to je prostě, řekl to správně, trest pro ty fanoušky hostů. Já si myslím, že v určitým nějakým omezeným počtu a možná by to patřilo i k tomu trestu, když se ten stadion zavírá nebo když ten klub udělá nějaký průšvih, tak možná by k tomu patřilo i to, že bohužel tam prostě ty fanoušci toho soupeře budou. No.
3: Já s tím souhlasím a vlastně nakonec stejně i ty děti by dost možná překřičeli ten hostující sektor. A nebo by naopak ti hosté měli drobnou výhodu, neměl bych s tím problém, je jako součást trestu pro ty domácí.
11: Dobře. Když jsme mluvili o zapojení nových hráčů, tak za Slávy vlastně v základu pouze 4 ty obvyklé opory. Markovič bráně, obránce Holeš, záložník Sadílek a útočník Chytil, který se trefil dvakrát. Mm-hmm. První trefa parádní, ale co se týče těch nových, Gesan asistence, Šturm asistence, to jsem myslel dvakrát, první trefa parádní, ale co se týče těch nových, Gesan asistence, Šturm asistence, to jsem myslel, že měl dvě, ale měl tedy jednu zapsanou, Viktor

0: že prostě ty mladý kluky zkusíš, jestli náhodou to tam není, a tady si myslím, že samozřejmě byli ve vítězném ústu. Já se prostě musím zastavit u toho zákroku Kolíska, který budeme se asi dohadovat, za mě to je jasná červená karta a nechápu, jak nemohla být udělena.
1: Pro mě to je teda taky červená karta, hodně se to řeší, čtou se pravidla a podobně, já to tady mám taky napsané, že při takových situacích se mají posuzovat vzdálenost místa přestupku od branky, směr útočné akce, pravděpodobnost udržení či získání kontroly nad míčem, postavení a počet bránících hráčů. I když všechno tohle vezmu v potaz, tak si myslím, že to měla být červená karta.
0: No, Markovič se nechystal vybíhat, Gesan...
1: Nikdo neví, jestli by ho stihl.
0: Kdyby nefauloval Kolísek, tak Gesan by ho nemohl nikdy chytit. Já jsem viděl televizní záběr, kde ten balon byl nad nima a už byl v držení a Gesan to měl pár kroků jako dál. Za mě tohle jasná červená karta, vůbec jako můžou mi to vysvětlit, jak chtějí tohleto. Mně osobně tohle nevysvětlej. Nevím, jak by ten zápas dopad. Slávě v tu chvíli vedla 2-1. Možná by to zvládli, možná ne, ale myslím si, že tady to jako je pochybení. Tady by mě zajímala teda komunikace, když neintervenoval VAR, říkali, že budou...
1: Tu komunikaci bychom měli v úterý slyšet.
0: Zveřejňovat. Těším se na ní. Doufám, že tomu bude dobře rozumět.
2: A tak šlo o zjevnou brankovou příležitost nebo o slibně rozvíjející se akci? Protože tam v tomhle...
1: Rozvíjející se akci, to je jednoznačné. To jo. Nebyla jasná branková příležitost.
2: Takže v tom případě ta žlutá karta je jako oprávněná.
0: Šel ten balón, když ten Kolísek už ho drží, což je ten poslední moment, tak ten balón byl teprve nad nima. Jo, takže on by šel sám na bránu, nemůže mi nikdo říkat, že by mu ten balon utek, že by vyběhl golman, protože ten nevybíhal, Gesan byl daleko, to jsou jako zlomky vteřin, kdy oni si to chtějí zastavit nebo nechtějí zastavit. Za mě tohle je prostě červená karta bez ohledu na to, že to je proti Slávě nebo pro Slávy, tohle já nechápu, proč tohle není červená karta. Říkám, pravidla, já si taky přečtu, ale to jde vyložit jako úplně jinak.
1: I ta dráha letu míče, já bych pochopil, kdyby ten míč letěl na rohový praporek, že je to žlutá, to je jasné, ale jako pravidlově si to možná obhájí, ale mě to taky jako ze selského rozumu nedává smysl, protože zkrátka ten hráč mohl jít sám na branku, podle mě.
0: Hlavně zase to bude precedens veliký, protože ty neurčíš z toho letu, kdy si zastaví na tom videu ten balon, kam jako dopadne nebo dopad, jako jo, to prostě nejde a nevím, no, je to, pro mě to je pochybení.
2: Takže myslím si, že podle Pavla Horváta bylo Slovácko poškozeno na Slavy, je to tak?
0: No, jasně, no.
2: A co se týče těch dalších červených karet, Pavel Juroška šlápnul na achilovku.
0: No, tam je to
2: Konečnému, jasná. Myslím, ne? A ta druhá, pak co dostal Mikuláš Konečný právě v závěru.
0: No, bylo to podobný, no, jako tam je to spíš nešikovnost, určitě spíš nešikovnost, tam nebyl žádný úmysl si nikoho zraňovat, ale bohužel v téhle době tyhle ty zákroky se pískají a jsou i nebezpečný, samozřejmě, i vzhledem k tomu, kdy to bylo, kdy ty hráči už jsou unavený, kdy už jako ten zápas v úvozovkách byl jako rozhodlej, tak samozřejmě se může stát, že ta koncentrace na to, že ti někdo natře, prostě není tak vysoká a může přijít zranění. Jo.
1: V těchto zákrocích jsou čeští rozhodčí konzistentní. Zkrátka, když tam přijde to přišlápnutí, tak za to padají červené karty. Nemám s tím problém, ale na mistrovství světa jsem viděl řadu těchto zákroků a...
2: Třeba Messi, že jo, v tom úvodním zápase.
0: Jasně. To nebylo nic, ale... No.
2: Ale pan prezident Trump říkal, že ten faul Balloguna teda na tu achilovku taky, tak to, že prý faul nebyl, jasně. Že se srazili omylem.
1: Ale bylo jich i víc takových zákroků, samozřejmě Messi, to je kapitola sama o sobě, ale i méně významní hráči a nedávali se za to červené karty. U nás to také.
2: No, jsme dál zase před nimi o krok, ale to nevadí. Každopádně Slavia...
0: Jim pomůžete. Jako...
2: Ne, ale jak se ti teď vstupuje do sezóny ještě na Slovácku, když jsi nový kouč a tvoji svěřenci, byť teda možná byli poškozeni, ale v defenzivě předvedou takovýhle výkon, protože to si pojďme říct, že skvělý slávisté, ale přece jenom ta obrana Slovácka nepůsobila úplně neprostupně.
0: Zase je to první kolo, já si myslím, že si z toho udělají spoustu výstupů, spoustu videí, bude záležet na jak úrodnou půdu to padne a jak ty kluci jsou schopní. Samozřejmě Slávie je top tým, i přesto, že nastoupila v nějaký sestavě, která úplně nebyla wow, ale jako v tom papírově jako nejsilnějším, ale nastoupili kluci, kteří za tu Slávii můžou hrát a ukázali kvalitu a to, že dostaneš bůr.

0: Ano, to se prostě jako stane. No. To není žádná ostuda. Myslím si, že se to stává i lepším týmům. Takže z toho takhle řeknou si, hele, začínáme příští kolo prostě.
1: No určitě nebudu házet tu porážku jen na golmana Urbana, ale jistě tedy úplně nepůsobil, zvlášť u toho prvního gólu, který dal Viktor Novák. Nevím, kolikátý to byl gól v tom utkání, ale tam si úplně...
2: To byl gól na 2-1, jak tam centroval.
1: No, to úplně ne to. Já jsem čekal, že to vyrazí nad branku. No ale nevím, co se dělo ve Slovácku, nejsem úplně v obraze, ale zaujalo mě to, že nechytá Milan Heča, který jako byl oporou dlouhodobě, byl na lavičce náhradníku, takže možná mi něco uniklo, ale pro mě to překvapení bylo.
2: Každopádně evidentně rychlá a účinná autová vazování jsou trendy, a to i mezi těmi mladými hráči, kteří se o ně postarali, protože to bylo z obou stran, tam byl konečný hazel i Piták vlastně.
1: No to jsem chtěl říci, že Eliáš Piták mě hodně zaujal tím, jak daleko hodí, to asi nemá po otci tento dar.
0: Třeba jo, tak Karel Piták úplně auty neházel, že byl útočník, ale samozřejmě je to výhoda v dnešní době. Jsou to silné standardky a může to být i to, že ten hráč se dostává i vzhledem k tomuhle do základní sestavy.
2: Je výhoda mít ve fotbalovém pořadu dva kolegy, kteří o tom umí pěkně povídat. Doufám, že jste si užili dnešní desítku. My jsme bohužel u konce. Lukáš Michalík tady bude zase příští týden. Moc děkuju.
1: Díky, naslyšenou.
2: A Pavel Horvát ve čtvrtek a pak taky dál. Prostě Pavle, ty jsi tady s námi, jsme za to moc rádi, moc ti děkujeme.
0: Díky, naslyšenou.
2: A přejeme krásný den všem posluchačům. Desítka zase ve čtvrtek. Antonín Barák starší, Ondřej Lípa. Budeme si povídat o budoucnosti českého fotbalu.
3: Žurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gůda.
4: Prezident Pavel odsoudil sobotní útok na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně. Tisícům Malorčanů vadí nadměrný turismus, demonstrovali v ulicích. V elitní stovce tenisového žebříčku je 9 Češek, nejlepší z nich je 6. Muchová. Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí směrem do Brna popojíždí kolona. A počasí bude proměnlivá oblačnost, místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Později se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Činy jako sobotní útok na festival hrdosti sexuálních menšin v Berlíně jsou podle prezidenta Petra Pavla útokem na hodnoty svobody, lidské důstojnosti a vzájemného respektu. Napsal to v kondolenci, kterou poslal německému prezidentovi Franku-Walteru Steinmeierovi. Odhodlání chránit tyto hodnoty zůstane podle Pavla silnější než snaha zasít strach a nenávist. V sobotu večer najel útočník do davu lidí v centru německé metropole. Jedna žena zemřela, 29 lidí bylo zraněných. Podezřelého 21-letého muže policie včera večer vypátrala a při potyčce zastřelila. Už týden se čerpací stanice nemusí řídit cenovými stropy. Podle dat společnosti CCS z uplynulého týdne zdražil litr benzínu v průměru o 1 korunu a 80 halířů, nafta o víc než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ceny odpovídají tržním podmínkám. Ropa zdražuje kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě a u nafty se po konci regulace zvýšila spotřební daň. Podle Louly jsou teď paliva dražší hlavně na dálnicích nebo ve velkých městech.
5: Jsou tady vysoké nájmy pozemku na dálničních stanicích. Je tady vysoká obslužnost, vysoká spotřeba energií, takže tady jsou oprávněné náklady, které mohou přesáhnout maximální marži, která byla 3 koruny, tak se můžou dostat třeba o 50 haléřů o korunu výš, ale to je v souladu s ekonomikou.
4: Loula proto nevidí důvod k obnovení regulace. Ministerstvo v pátek uvedlo, že ji zatím nechystá. Obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadů policie se na nedělní demonstraci sešlo asi 25 tisíc lidí. Akci svolala iniciativa Méně turismu, více života. Protestující si podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a taky hluk. Řidiči v Pardubicích ode dneška projedou přes most Pavla Vonky bez omezení. Po víc než 2 letech stavebních prací se tam vrací plný provoz. Otevřených je všech 5 jízdních pruhů, včetně odbočovacího pruhu na nábřeží Václava Havla. Dělníci opravili vozovku, chodníky i samotnou konstrukci mostu. Zbývají už jen drobné dokončovací práce, které dopravu nějak neovlivní, říká to ředitel správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.
6: Rekonstrukce byla technicky velmi náročná. Vyměnili jsme lana volného předpětí, obnovili izolaci, vozovku, chodníky, odvodnění i další mostní vybavení. V průběhu prací se navíc ukázalo, že skutečný stav některých částí konstrukce byl jiný, než předpokládala projektová dokumentace a bylo nutné upravit některé technologické postupy.
7: Sport. Tenistka Barbora Krejčíková dál stoupá světovým žebříčkem. Po nedávném titulu v Aténách a následné sobotní účasti v semifinále turnaje v Praze jí nově patří 25. místo.
8: Krejčíková se dotáhla na Marii Bouskovou, která o body přišla poté, co neobhájila titul v Praze. V elitní stovce se drží 9 Češek, nejlepší z nich je aktuálně 6. Karolína Muchová. Těsně za ní je wimbledonská šampionka Linda Nosková. V mužském žebříčku zůstal nejlepším českým tenistou 12. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou Běloruska Sabalenková a Ital Sinner. Pořadí deblistek dál vede Kateřina Syňaková. František Typovský, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 u Meziříčí a kolony na obchvatu Slaného. Na D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony u Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 opravují vozovku v pravém pruhu. Kolona od mostu Vysočina je asi na 25 minut a ucpaná je i možná objížďka přes město. Na D1 se zdržíte i na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy od Rohlenky až na 196. kilometr. Do omezení pojedete okolo 20 minut. Stále ucpaná je dálnice D35 u Svitav směrem do Litomyšle. Je to ještě následek teď už odstraněné nehody v Litomyšli. Dálnici se vyhněte, jděte po staré silnici. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy vázne provoz za Lovosicemi. Projíždí se omezením mezi 41. a 26. kilometrem a je to asi na půl hodiny. Brzdí se už za benzínkou Siřejovice. Taky na dálnici D6 kolona po pojíždí na příjezdu do Prahy z Karlových Varů na 4. kilometru zúžení a 10 minut budete popojíždět. Na silnici 7 na obchvatu Slaného postojíte v obou směrech, tam je delší kolona ve směru z Prahy před omezením asi na 20 minut. Ucpává se taky silnice 3 na průjezdu Benešovem směr Budějovice, zdržíte se okolo 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, hlavně na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky, později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
2: 11 hodin 6 minut, pondělí 27. července. Krásný den vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport a hned vás nalákám na dnešní 18. hodinu, kdy si přijdou na své fotbaloví fanoušci, především tedy příznivci domácích soutěží, protože právě v 18 hodin se začne hrát zápas, ve kterém Artis Brno vstoupí do premiérové sezony v Šancelize a bude to duelem s Mladou Boleslaví. Radiožurnál Sport pochopitelně bude u toho, no a ve stejný čas, tedy 18.00, taky úvodní kolo nového ročníku Šance Národní ligy zakončí slezské derby mezi Opavou a Karvinou. Ode mě, Bon Jovi.
3: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: Bon Jovi dohrávají v 11 hodin na 10 minut. Jsme moc rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio i v pondělí 27. července. Halová mistryně světa na čtvrtce Lourdes Gloria Manuel si měla na víkendovém republikovém šampionátu atletů v Plzni otestovat rychlost, a to na trati 200 metrů. Na západ Čech sice přicestovala, místo boje o mistrovský titul se ale pouze v roli diváka podepisovala fanouškům.
1: Samozřejmě mě to mrzí, fakt jsem si těšila, že bych tady zaběhla nějaký krásný čas, ale nakonec jsem při rozcvičení ucítila trochu zadní stehno, ale byla jsem u doktorky a naštěstí tam nic neviděla, takže to bylo spíš jenom unavený.
2: Vysvětlovala svou absenci na nové dráze v Plzni úřadující halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Její účast na srpnovém evropském šampionátu v Birminghamu prý ale není ohrožená.
1: Určitě jsem si říkala, že není úplně prostor teď chybovat, protože si myslím, že mě to hodně mrzelo, kdybych si nechala ujít opět nějakou velkou akci, takže jsme se rozhodli, že to vynecháme a snad mi to pomůže se lépe připravit na tu Evropu.
2: Doufá Lourdes Gloria Manuel, v Plzni rozdala fanouškům atletiky desítky, možná stovky podpisů a na chvíli si užívala popularitu světové šampionky před návratem do Nizozemí, kde trénuje a žije spíše v anonymitě.
1: Tak abych pravdu řekla, tak tím, že jsem teď strávila vlastně skoro celou přípravu v Nizozemsku, tak to tolik necítím, protože tam prostě vidět ten kontrast těch holek, ke kterým všichni chodí, ale to dává smysl, protože jsme v Nizozemsku. Ale myslím si, že tady, když se vrátím do Česka, tak třeba je vidět, že jako spousta lidí prostě má zájem třeba o fotku a tak, ale já jsem ráda, že můžu nějakým způsobem prostě lidi motivovat k pohybu a jsem ráda za tu motivaci, že můžu někomu předat, protože si myslím, že i já třeba občas se snažím najít nějakou motivaci a ta motivace je prostě důležitá, proto dělat cokoliv.
2: Myslí si Lourdes Gloria Manuel, česká atletka, která bude v Birminghamu na mistrovství Evropy patřit k medailovým kandidátkám.
1: Bych si moc přála postup do finále a samozřejmě, kdyby to vyšlo, tak ve finále je nás 8. Takže může překvapit úplně kdokoliv, všichni chtějí vyhrát. A samozřejmě tam jsou velký jména, jsou tam favoriti, ale opravdu se může stát i něco nečekaného, takže bych se neupínala jenom na jedno jméno.
2: Směřuje své myšlenky na šampionát starého kontinentu do Birminghamu. Halová mistryně světa na čtvrtce Lourdes Gloria Manuel. Z Plzně Vladislav Jenouškovec, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

To byla Nirvana v 11 hodin 17 minut v pondělním radiožurnálu Sport. Česká tenistka Linda Fruchtwirtová dnes v odpoledních hodinách, alespoň tady u nás ve střední Evropě, zahájí svoje tažení tenisovým turnajem v Memphisu ve Spojených státech amerických na americkém betonu. Hraje se totiž na tvrdém povrchu. Její soupeřkou bude ruská hráčka Anastasia Zacharovová.

0: Andrea Pirlo se nestane novým trenérem italské fotbalové reprezentace. 47-letý kouč dubajského klubu United FC byl považován za hlavního favorita na převzetí národního týmu po Gennaru Gattuzovi, ale dnes na svém Instagramu uvedl, že svaz jednání ukončil. Pirlovi zkomplikovali situaci obchodní vazby na ruskou sázkovou společnost Fonbet. Kritiku taky vyvolala i jeho květnová účast na Dni fotbalu v Moskvě. No a za kandidáty na trenérský post média v Itálii nyní považují Roberta Manciniho a Antonia Conteho. Gattuso, připomeňme, skončil po nezdaru v playoff o postup na světový šampionát. Čtyřnásobní mistři světa chyběli na závěrečném turnaji po třetí za sebou. Nabídku již oficiálně odmítli Pep Guardiola a Carlo Ancelotti.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport. Lilia.

Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková skončila při obhajobě stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa. Pátá 20-leté české závodnici se v Kaunasu dnes nevydařil šerm, v něm obsadila 15. místo z 18 finalistek. V závěrečném běhu si střelbou si polepšila na konečnou pátou příčku. Od bronzu ji dělilo pouhých 6 sekund. Druhá Češka Alexandra Fernandez doběhla 18.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pár je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hosté. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál 12:30. Zprávy a Jana Gulda.
19: Česko čeká mimořádně horký týden. Dnes se ještě nejvyšší teploty budou většinou držet do 25 stupňů Celsia a objeví se déšť. Už od zítřka by ale měly stoupat nad tropickou 30. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Od čtvrtka se pak maxima budou blížit až ke 40 stupňům. Meteorologové proto varují lidi před extrémní zátěží teplem a taky rizikem vzniku požáru. V pátek a o víkendu přijdou do Česka přeháňky a bouřky. Ministři dnes naposledy jednají před prázdninovou přestávkou. Kabinet se znovu po 2-týdenní pauze sejde v polovině srpna. Dnes má na programu například zavedení nové pracovní pozice peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti mají pomáhat lidem s duševním onemocněním, závislostmi nebo v krizových situacích. Rusko zaútočilo na přístavy v Mykolajivské oblasti na jihu Ukrajiny. Údery dronů tam jeden člověk nepřežil. Podle ukrajinských úřadů jsou poškozená 3 civilní plavidla, napsala to agentura Reuters. Moskva tvrdí, že zasáhla 2 lodě s vojenským nákladem. 2 mrtvé a 13 zraněných po ruských vzdušných úderech hlásí taky sousední Záporožská oblast. Zranění jsou i v Sumském regionu a v Dnipru. Naopak v Rusku jsou po ukrajinských útocích 2 mrtví v Rostově na Donu a 12 zraněných v Belgorodu. Oblasti. A začíná oprava obchvatu Moravských Budějovic na tahu do Znojma. Provoz na hlavním tahu ve směru ze Znojma na Jihlavu zůstane zachovaný. V opačném směru povede objížďka přes centrum města. Oprava 6,5-kilometrového obchvatu by měla být hotová do 2 měsíců.
0: Sport.
19: Flaretista Alexander Šupenič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. V soutěži žen dnes Michaela Ileková skončila v 1. kole. V kvalifikaci přitom neprohrála ani jeden ze 6 soubojů.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 u Velkého Meziříčí a taky u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona u Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 silničáři zabrali pravý jízdní pruh. Fronta se táhne už od sjezdu na 141. kilometru a zdržíte se přes 30 minut. Objížďkou přes město po 602 si moc nepomůžete, tam je kolona asi na 25 minut. Na D1 směrem z Prahy do Brna ještě ještě jedna kratší kolona po pojíždí za Mirošovicemi. Na kilometru 26 je zúžení.
16: Probíhají tam vlohem druhu práce silničářů a do krátké kolony se dojíždí přímo na horizontu, tak jenom ať se na to nedělají pozor a radši na úslinu.
9: Ucpaná je D1 i na příjezdu do Brna z Ostravy. Od Rohlenky k Omezení pojedete osobním autem asi čtvrt hodiny. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy vázne provoz za Lovosicemi. Je tam dlouhé zúžení, začíná na 41. kilometru a zdržíte se okolo 25 minut. V Praze ucpaný mimo jiné okruh před sjezdem na Ořech, jak od letiště, tak i ve směru z D1. A ještě silnice 3 z Prahy na Budějovice na průjezdu Benešovem údržba a kolona od Mrače zabere asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
19: Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami hlavně na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. Později začnou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Chris Ria dohrává v 11:38, je pondělí a tak na Radiožurnálu Sport zařazujeme taky nové téma našeho pravidelného seriálu. Zní tentokrát úspěchy českých fotbalových klubů v evropských pohárech. A dnes si připomeneme ten, který bude v Plzni rezonovat velmi dlouho. Viktoria totiž v sezóně 2023-24 došla až do čtvrtfinále konferenční ligy. Navíc v normální hrací době za 10 zápasů v hlavní a pak vyřazovací fázi Západočeši inkasovali všeho všudy jen jednou. V Evropě zanechali pořádnou stopu taky proto, že svoji skupinu ovládli bez ztráty bodu.
1: V ročníku dokázali kromě plzeňského Miroslava Koupka se svými týmy ovládnout skupinu některého z evropských pohárů bez ztráty bodu jen další tři trenéři. Pep Guardiola z Manchesteru City, Carlo Ancelotti z Realu Madrid a Xabi Alonso z Leverkusenu.
2: Vždycky převažují ty kladné věci, ta radost, a to bylo Ženeva penalty a ten bod s Fiorentinou, který měl obrovskou cenu pro český fotbal.
1: Miroslav Koubek si nejvíc bude pamatovat vyřazovací část, penaltový rozstřel a následný postup přes Servette Geneva do čtvrtfinále, které Plzeň v Evropě ještě nikdy předtím nehrála.
3: Každý zápas, prostě jak jsme postupovali, prostě ty emoce, každý zápas, vždycky, když jsme vyhráli, když jsme udrželi čistý konto, vždycky, každý moment, je jich tam hodně a jsme za to rádi a celý tým, že nabírá zkušenosti, protože jsme furt někteří mladí a myslím si, že je to hodně cenný pro náš tým.
1: Teď už bývalý stoper Plzně Robin Hranáč si podle svých slov chtěl zapamatovat sezonu Západočechů v evropských pohárech jako jeden balíček. Dost podobně to cítil i další obránce a dlouholetý kapitán Viktorie Lukáš Hejda.
4: Myslím, že nikdo z nás nečekal, že ve skupině projdem tak, jak jsme prošli a nedostali jsme branky, byli jsme všichni poctiví, drželi jsme jeden za druhýho a to si nesmírně vážím a myslím si, že to bylo vidět na tom hřiště.
1: Plzeň za 6 utkání ve skupině a 4 zápasy v play-off konferenční ligy dostala jeden jediný gól v normální hrací době na umělé trávě v Astaně. Připomínal po porážce 0-2 po prodloužení na stadionu Fiorentiny kromě Hejdy taky ofenzivní záložník Pavel Schulz.
5: Neprohráli jsme až do dneška, v podstatě dneska jsme taky prohráli až prodloužení, takže beru to tak, že jsme neprohráli celou konferenční ligu. Za mě jako spokojenost celkovou tou jistou tou Evropou.
1: Přitom hned ve svém úvodním dvojduelu v kvalifikaci Západočeši málem vypadli. Až na konci prodloužení na hřišti kosovské Drity dal postupovou branku do další fáze z penalty Erik Jirka, dodává Lukáš Hejda.
4: Si vzpomínám první zápas, jsme tady nemuseli být, vydrželi jsme to na poslední chvíli a potom to byla krásná jízda Evropou. Myslím si, že můžeme být pyšní, že jsme tady odvedli dobrou práci a čtvrtfinále je krásný.
1: Mezi nejlepší osmičku došla Plzeň poté, co ovládla svou skupinu před Dynamem Záhřeb, Astanou a Balkany bez ztráty bodů. V osmifinále po dvou bezbrankových remízách vyřadila Servette Geneva po penaltách. Po stejném průběhu čtvrtfinále s Fiorentinou nakonec Viktoria padla. Na jejím hřišti 0-2 po prodloužení a sezona v Evropě pro ní skončila. Pavel Tilšár, Radiožurnál.

Řecký dálkař Miltiadis Tentoglu posunul na domácím atletickém šampionátu letošní světové maximum na 866 cm ve volosu. 28letý dvojnásobný olympijský šampion předvedl skvělou formu a třikrát skočil za 860 cm, i když to tedy bylo s nedovolenou podporou větru. Když už jsme u toho, tak v 11 hodin 45 minut si v pondělním radiožurnálu Sport můžeme udělat takovou malou nesoutěžní encyklopedii. Schválně, jestli byste věděli, jaký je aktuální světový rekord ve skoku do dálky, toho času na rozmyšlenou vám tentokrát moc nedám. Je to Mike Powell 895 cm z Tokia v roce 1991, takže přeci jenom už jeden z těch atletických rekordů, které se opravdu drží delší dobu.

0: Videorozhodčí už je dnes běžnou součástí fotbalu napříč nejlepšími soutěžemi na letošním mistrovství světa. Dokonce sudí oznamovali po kontrole záznamu své verdikty do mikrofonu pro celý stadion. V encyklopedii Radiožurnálu Sport se tak budeme tento týden věnovat videu ve fotbale jako takovému. Postupně vám představíme, jak vlastně funguje. Jaké jsou rozdíly mezi Českem a zahraničím, jaké omyly a přešlapy se v minulosti staly. A budeme mluvit například i o momentech, kdy videorozhodčí smí a kdy naopak nesmí zasáhnout. Pro video se ve fotbale používá známá zkratka VAR, tedy z angličtiny Video Assistant Referee. Hlavním cílem VAR je zvýšení přesnosti, taky transparentnosti a v neposlední řadě spravedlnosti na rozhodování. Videorozhodčí pomáhá v klíčových situacích na hřišti, při posuzování gólů, penalt i vyloučení. Dohlíží na hlavního sudího, pomáhá mu při nepřesných nebo při chybných verdiktech. Hlavní rozhodčí na stadionu je v neustálém spojení s hlavním videorozhodčím, který má k sobě v přenosových vozech či pevných vysílacích centrech ještě svého asistenta a taky technika. Sudí ale spolu nekomunikují pořád, videorozhodčí mluví na hlavního, jen pokud je to nutné, nebo pokud si to hlavní sudí na hřišti vyloženě vyžádá. O víkendu začala nová sezona fotbalové šance ligy, ve které se už několik sezon VAR používá. No a zkusili byste si teď v naší nesoutěžní otázce tipnout, od jakého roku je videorozhodčí vlastně pevnou součástí nejvyšší soutěže?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Tak aspoň uvidíme, jak ten čas letí, protože videorozhodčí se v české nejvyšší soutěži pravidelně používá od roku 2020. První zkouška VAR v ostrém ligovém utkání se přitom konala už v prosinci 2017, tehdy v utkání Sparty s Mladou Boleslaví. No. Okay.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhle tu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase.
0: U každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
3: Obří požár dál ohrožuje francouzské město Bordeaux. Evakuovaných už je přes 200 tisíc lidí.
4: Jsme v bezprecedentní situaci. Od začátku sezóny schořilo mnohem víc hektarů než kdykoliv v minulosti.
3: V Česku už týden neplatí regulace cen pohonných hmot. Podle petrolejářů zdražení odpovídá situaci na trhu.
5: Není potřeba nyní sát k regulaci, ani okolní státy s tím nepočítají.
3: Fotbalový Artis Brno se poprvé představí v nejvyšší ligové soutěži. Doma přivítá Mladou Boleslav. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna brzdí provoz omezení u Velkého Meziříčí. A počasí bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ojediněle i bouřky. Později se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů. Je pondělí 27. července. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Francouzským hasičům se stále nedaří uhasit obří požár na jihozápadě Francie. Oheň vyhnal z domovů přes 200 tisíc lidí. Plameny už spálily přes 40 tisíc hektarů a přiblížily se k městu Bordeaux.
6: Evakuace města Bordeaux zatím není v plánu svou silou a rozsahem, ale jde o naprosto výjimečný požár.
4: Popsala ve francouzské televizi mluvčí vlády Maud Brežonová. Prezident Emmanuel Macron svolal kvůli požárům krizový štáb. Oheň spálil v oblasti Gironde přes 200 domů a podle francouzského rozhlasu komplikuje práci zhruba 15 tisíc společností. Jsou zavřené některé silnice, dálnice a omezený provoz je taky na železnici mezi městy Bordeaux a Tarbes. S ohněm bojují tisícovky hasičů, policisté a taky vojáci, kteří v evakuovaných oblastech brání krádežím a rabování. Čeští hasiči se zapojili do hašení u obce Temple, kterou obklíčili plameny. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Jeden z nejničivějších požárů v historii země zažívají taky Španělé. Hašení dál komplikuje silný vítr, oheň se ale ve srovnání s předchozími dny šíří pomaleji. Kromě oblastí poblíž hlavního města Madridu hoří i na východě země, nedaleko města Valencie. Německé úřady propustily muže podezřelého z účasti na sobotním útoku na shromáždění queer komunity v Berlíně. Jednoho podezřelého už včera zastřelila policie na okraji německé metropole. Sobotní útok nedaleko Braniborské brány nepřežila jedna žena a 29 lidí je zraněných. Případ sleduje náš berlínský zpravodaj Tomáš Havlín.
7: V péči lékařů zůstávají čtyři lidé, mají zlomeniny, po srážce s autem, ale taky bodné rány po útoku zbraní podobnou mačetě, informovala o tom berlínská univerzitní klinika Charité. Svaz německých muslimů se od sobotního útoku distancoval. Mnoho politiků teď požaduje zpřísnění trestního zákona a říkají, že nechápou, jak mohl být pravděpodobný pachatel a úřadům známý islamista na svobodě. Queer organizace upozorňují, že útokům náboženských fundamentalistů a příznivců krajní pravice čelí čím dál častěji a taky, že ztrácejí oporu u konzervativní vlády. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: V Česku už týden neplatí cenové stropy pohonných hmot na čerpacích stanicích. Od konce regulace ceny rostou. Benzín podle společnosti CCS v uplynulém týdnu zdražil o 1,80 Kč, nafta o víc než 4 koruny. Podle petrolejářů odpovídá zvýšení cen situaci na trhu.
8: Cena ropy Brent se sice dnes snížila na zhruba $91 za barel, v uplynulém týdnu ale překročila i hranici $100. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu navíc nafta zdražila o 2 koruny a 35 haléřů kvůli návratu spotřební daně na původní výši. Loula očekává, že nafta by mohla o desítky haléřů zdražovat i tento týden.
5: U benzínu bychom se mohli dočkat i určité stagnace nebo i mírného poklesu v řádu 10 haléřů.
8: Ministerstvo financí sleduje ceny a marže na čerpacích stanicích i po skončení regulace. O jejím obnovení ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Radiožurnál.
3: Řidiči by si mohli od příštího roku registrovat svá auta online. Počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který teď projednává vláda. A ve Strakově akademii je taky reportérka Adéla Burešová.
9: Registrační značky by lidem chodily přímo do výdejních boxů. Novela počítá taky s jejich přenositelností při koupi jiného auta. Pokud by auto někdo ukradl, automaticky by se pak vyřadilo z provozu. Veškerou agendu by lidé vyřizovali přes portál dopravy, jak říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
10: Portál dopravy nahradí hodně práce a hodně čekání na úřadech s řešením odhlášení vozidla, přihlášení vozidla.
9: Na programu dnes ministři mají třeba taky návrh nařízení, který zavádí oficiální pracovní pozici pír pracovníků ve veřejném sektoru. Po dnešním jednání začnou dvoutýdenní vládní prázdniny. Do Strakovy akademie by se měl kabinet vrátit v polovině srpna. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Ministerstvo dopravy by mělo prověřit minulá rozhodnutí odboru pozemních komunikací pražského magistrátu. Požadují to zastupitelé kontrolního výboru hlavního města. Sešli se poté, co policie minulý týden zadržela dva úředníky magistrátu. Na Mariánském náměstí v Praze je teď reportér Petr Kastner.
11: Zastupitelé kontrolního výboru dopoledne vyslechli zprávu ředitele magistrátu Tomáše Havla, který na vyšetřování spolupracuje s policií. Pověřili ho taky, aby požádal ministerstvo dopravy, pod které odbor pozemních komunikací a drah spadá, o přezkum rozhodnutí. Minulé úterý zadržený ředitel odboru Aleš Krejča například ve své pozici schvaloval dokumenty firmě Dopravní inženýring Praha, která patří jeho příbuzným. Policie obvinila ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosu z trestné činnosti celkem 6 lidí a dvě soukromé firmy. Vyšetřuje je jako organizovanou skupinu. Dnes odpoledne kvůli kauze bude jednat taky koaliční rada. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
3: Vedení města Brna upozorňuje na falešné SMS zprávy o neuhrazeném parkování. Ty tvrdí, že příjemce nezaplatil parkování přes provozovatele Easy Park. Zpráva nabádá ke kliknutí na odkaz kvůli uhrazení dlužné částky. Je to ale podvod s cílem získat osobní nebo platební údaje.
12: Oficiální provozovatelé parkovacích systémů výzvy k platbě pomocí SMS zpráv podle zástupců Brna nevyužívají. Lidé by na ně vůbec neměli reagovat a na odkazy v nich neklikat. Stav plateb za parkování si řidiči můžou ověřit v aplikaci Easy Park, případně na stejnojmenném internetovém portálu. Šimon Franz, Radiožurnál.
3: Letní filmová škola v Uherském Hradišti dnes kromě filmových projekcí nabídne i program Českého rozhlasu. Návštěvníci se můžou těšit na debaty, podcasty i živé natáčení pořadů. V Uhersko-Hradištských smetanových sadech je reportérka Michála Kočendová.
13: Tady ve velkém bílém stanu s kapacitou 100 lidí už sedí prvních asi 50 návštěvníků, kteří poslouchají debatu pořadu pro a proti Českého rozhlasu plus o tom, jestli se mění politická kultura. Ve 13 hodin na ní naváže beseda ke stému výročí narození spisovatele a autora manifestu 2000 slov Ludvíka Vaculíka. Od 17:30 budou moderátorky Rádia Wave rozebírat aktuální děti na sociálních sítích a večer mimo jiné nabídne živé natáčení podcastu Casablanca věnované lehké cykloturistice. Dnešní program uzavře noční poslech s Vltavou. Program Českého rozhlasu bude tady ve Smetanových sadech pokračovat do středy. Z Uherského Hradiště Michaela Kočendová, Radiožurnál.
14: Sport. Fotbalisté Artisu Brno přivítají v úvodním kole šance ligy Mladou Boleslav. Pro brněnský klub půjde o historickou premiéru v nejvyšší soutěži. Artis v lize nahradil vyloučenou Karvinou, a to 3 týdny před startem sezony. Trenér Roman Nádvorník proto říká, že by potřeboval na zapracování nových hráčů víc času.
15: Pro nás je největší problém, že nemáme ten časový prostor třeba ještě 14 dnů, aby jsme si mohli trénovat a aby ten systém a to, co chceme hrát, aby se zažilo. Ale já věřím, že ty hráči mají tak velkou kvalitu, že i ten krátký časový úsek, co jsme pohromadě, tak věřím, že ty hráči to zvládnou navnímat a že budeme podávat dobrý výkony.
14: Zápas Artis Brno Mladá Boleslav začne v 18 hodin. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Na Radiožurnálu budou pravidelné vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolony na D1 u Mirošovic a taky u Velkého Meziříčí. Na D1 z Prahy směrem do Brna první kolona po pojíždí za sjezdem na Benešov. Na kilometru 26,5 je zúžení a zdržíte se až 20 minut. Na D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte dlouhé kolony taky u Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 silničáři v pravém pruhu a zdržíte se až půl hodiny. Ucpaná je tam i možná objížďka přes město, přes Meziříčí. prší. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 zpomaluje kolona mezi plzeňskou dálnicí a tunely. V Lochkovském tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdná dodávka. A na silnici 7 na obchvatu Slaného čekejte kolony v obou směrech. Delší ve směru z Prahy asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami hlavně na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. Později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik hlavní zprávy.
14: 12 hodin 10 minut pondělí 27. července i po hlavních zprávách dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a my jsme za to moc a moc rádi. Přesně před 40 lety zafanděla zaplněná pražská štvanice Američankám. Hlavním důvodem, jak možná víte, byla účast legendární tenistky Martiny Navrátilové v utkání proti tehdejšímu Československu. Připomeneme to v našem vysílání už po skupině Coldplay.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Přesně před 40 lety se hrál na Štvanici jeden z nejpamátnějších zápasů sportovní historie. Tenistky Československa hostily ve finále závěrečného turnaje Fed Cupu Spojené státy americké, ale jako domácí tým si v Praze mohly připadat i nakonec vítězné Američanky. V sestavě totiž měli Martinu Navrátilovou, která se tehdy poprvé od své emigrace mohla podívat do rodné vlasti.
1: Velká květina, nastavené mikrofony, fotoaparáty a spousta těl, mezi kterými se Martina Navrátilová snaží proplout. Archivní dokument agentury AP zachycuje návrat tenistky do rodné země a na začátku tohoto příběhu také tlačenici, do které se slavná hráčka po příletu amerického týmu z New Yorku na pražské letiště vnořila. Když Martina Navrátilová v teplákové soupravě trénovala na pražské Štvanici, kolem kurtu stáli lidé v několika řadách. Ti nejmenší děti pak ještě nad hlavami některých dospělých. A přípravu slavné rodačky se zájmem sledovali i strojvedoucí a posunovač z kolem jedoucího nákladního vlaku nad dvorcem číslo 1, druhým největším v areálu. Závěr Fed Cupu se hrál tehdy vyřazovacím způsobem. Turnaj na zrekonstruované pražské Štvanici trval týden od 20. do 27. července. A jak je patrné z dobového dokumentu, Martina Navrátilová měla i dost příležitostí potkat a osobně pozdravit lidi, které nemohla vidět od chvíle, kdy v roce 1975 zažádala o americké občanství.
2: Je mi z Martina Navrátilová ze Spojených států.
1: Ve finálovém zápase bojovala proti domácímu Československu v sestavě s hvězdnou Hanou Mandlíkovou nebo velmi talentovanou Helenou Sukovou. Ale spousta fanoušků, dohromady jich bylo na novém centrálním dvorci 8000, přesto držela palce blonďaté tenisce v brýlích s elegantním stylem plným nádherných volejů. A Martina Navrátilová pak mohla za možná až nečekaně velkou podporu na závěrečném ceremoniálu poděkovat v rodné řeči.
3: Nejdříve bych chtěla poděkovat vám všem za to, že jste sem přišli se podívat na nás.
1: Československá televize za komunistického režimu nemohla závěrečný ceremoniál odvysílat. Přenos krátce po finálovém zápase skončil, ale v televizním archivu se přesto záznam uchoval a k divákům se po letech mohl dostat.
3: Jste všichni výborní, teda opravdu fanoušci, nejen hráček, ale taky hlavně tenisu, a to pro nás tenisky to opravdu vůbec nejvíce znamená. A pro mě to bylo opravdu speciální, opravdu jsem nečekala, že mě takhle přivítáte, a doufám, že... A chtěla bych vám opravdu ze srdce moc poděkovat a doufám, že to nebude trvat dalších 11, než jsem zase přijedu a budu hrát tenis. Děkuji.
1: To už byla doba, kdy Martina Navrátilová běžně do Česka znovu jezdívala k turnajům, exhibicím či jen tak na pravidelnou návštěvu, a kdy také mohla zavzpomínat na ohromnou podporu, kterou od fanoušků v červenci roku 1986 na pražské Štvanici cítila.
4: No, to bylo překvapení, protože opravdu hrát proti Česku a Československu tenkrát, že jsem hrála za Ameriku, to vlastně bylo jasný, jak mě mají rádi a jak jim asi bylo líto, že tady nejsem, ale že jsem musela teda utéct, ale teďka už je to svobodná země, což je fantastický.
1: Řekla před časem Českému rozhlasu Martina Navrátilová, jedna z nejúspěšnějších tenistek profesionální éry. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu Sestýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dře prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: 12 hodin 23 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi a teď pojďme na další téma. Nová sezona, nová značka a taky částečně nová hala. Basketbalová Slavia se po spojení s Nymburkem chystá na Ligu mistrů, tu ale nebude hrát v Praze na Královce, jako tomu bylo v minulé sezóně právě v případě středočeského klubu. Podrobnosti teď zjistíme od majitele klubu SK Slavia Praha Era NBK Tomáše Petery. Tak přejeme hezký den a moc děkujeme za váš čas.
5: Dobrý den.
4: Pane Petero, kde tedy bude Slavia hrát svoje domácí zápasy v Lize mistrů?
5: Tak je to trošičku ve hvězdách, ale v současné chvíli to vypadá na Pardubice.
4: Připomeňme posluchačům, že vás v ní čeká německá Alba Berlín, bosenský tým Igokea a taky španělské Bilbao. Vy říkáte, vypadá to na Pardubice. Jaké jsou důvody toho, že už v Praze nebude klub v mezinárodních duelech působit?
5: Tak ty Pardubice jsou zatím jediná varianta, kterou nám FIBA schválila. Vlastně FIBA má nějaký parametry, nějaký standardy a od letošního roku nepovoluje vůbec žádnou výjimku. A my, když jsme hrali nad Královkou v poslední sezóně, tak to bylo právě na ty výjimky a ty už neexistují, takže kapacita hlediště na Královce nevyhovuje. Proto musíme hledat halu bohužel někde mimo Prahu, protože v Praze není jediná hala, která by tyhle parametry měla.
4: No a můžete prosím posluchačům připomenout, kde bude hrát basketbalová Slavia domácí ligové zápasy, tedy v NBL?
5: Domácí ligové zápasy budeme hrát v hale nad Královkou, jako jsme hráli vlastně Champions League v minulých letech.
4: O sloučení Slavie a Nymburka si teď můžeme povídat dál s Tomášem Peterou. Ono se o tom veřejně ví zhruba měsíc a půl. Jak od té doby pokročila příprava na novou sezonu?
5: Tak to je asi spíš otázka na našeho sportovního ředitele, na Láďu Sokolovského, ale vím, že průběžně probíhá scouting a podepisujeme průběžně hráče na příští sezónu. Takže já vlastně, co se týče toho běžného chodu, tak úplně jako v detailu nejsem, ale vím, že se na tu sezónu snažíme připravit co nejlépe, protože pro nás je to hrozně důležitá sezóna a nejen, že bychom chtěli teda znova vyhrát ligu, ale rozhodně bychom chtěli uspět v Champions League.
4: To říká Tomáš Petera, majitel klubu SK Slavia Praha Era NBK, se kterým si povídám v vysílání Radiožurnálu Sport. Když jenom navážu na to, co jste říkal, je mi jasné, že jako majitel nerozhodujete přímo o tom, kdo půjde na palubovku, ale před pár desítkami hodin váš klub tedy oznámil příchod reprezentanta Patrika Samory. Už dřív bylo potvrzené, že z Nymburku přechází trenér Oren Amiel, třeba i reprezentanti Vojtěch Hruban, Martin Kříž, tak naznačil jste ambice, taky ještě něco chystáte, ještě ten kádr bude posilovat?
5: Tak určitě ten kádr posílí ještě o pár Američanů na některých klíčových postech a doufám, že to bude během několika pár týdnů.
4: To říká tedy v vysílání Radiožurnálu Sport Tomáš Petera, majitel z SK Slavia Praha Era NBK, kterému ještě jednou moc děkuji za jeho čas. Mějte se hezky.
5: Mějte hezký den, naschle.

0: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy má Jana Gůda.
1: V Česku zatím vznikly jen dvě hromadné žaloby. Možnost podat je přitom funguje už dva roky. Podle organizací, které je můžou podávat, je problém hlavně s financováním. Ministerstvo spravedlnosti ale změny systému zatím nechystá. Na hodnocení je podle něj brzy. První hromadnou žalobou v Česku byl případ truhlářství Postýlkov, které zákazníkům nedodalo zaplacený nábytek. 16 obcí v loňském roce nesplnilo povinnost zákonným způsobem snížit svůj dluh. U žádné z nich ale ministerstvo financí nerozhodlo o pozastavení převodu výnosu daní. Vyplývá to z informací o monitoringu hospodaření územních samosprávních celků, které zveřejnilo ministerstvo financí na svém webu. Jihokorejský soud uložil další trest už dřív doživotně odsouzenému ex-prezidentu Yoon Suk-yeolovi. Ten si nově vyslechl verdikt 18 měsíců vězení s podmíněným odkladem na 3 roky, informovala o tom agentura Reuters. Bývalý prezident podle soudu porušil volební zákon nepravdivými výroky v prezidentské kampani v roce 2022. Hrozí, že jeho strana Lidové moci bude muset vrátit v přepočtu přes 570 milionů korun, které jí vyplatila volební komise po vítězství ve volbách. Yoon Suk-yeol se proti rozsudku může odvolat. A pražské letiště Václava Havla za letošní první pololetí odbavilo přes 8 milionů cestujících. Meziročně je to skoro 6% nárůst. Vyplývá to ze statistik na webu letiště. V červnu z něj nejvíc lidí letělo do Velké Británie, následovala Itálie, Španělsko nebo Řecko. Do čela letiště by měl už za několik dní nastoupit Radomír Lašák. Tamní odbory kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Lašáka kritizují za jeho předchozí působení v čele českých aerolinií. Sport. Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková skončila při obhajobě stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa pátá. České reprezentantce se v Kaunasu nevydařil šerm, ve kterém byla 15. z 18 závodnic.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 u Velkého Meziříčí a kolony na silnici 3 v Benešově. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona u Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 silničáři zabrali pravý jízdní pruh. Fronta se táhne už od kilometru 141 a zdržíte se téměř hodinu v té koloně. Objížďkou přes město po 602 si moc nepomůžete, tam je kolona přes půl hodiny. Na D1 směrem z Prahy do Brna ještě jedna kolona popojíždí za Mirošovicemi. Na kilometru 26 je zúžení. Tam je kolona o něco kratší, asi na 20 minut. Pozor, zdržíte se i na silnici 3 z Prahy na České Budějovice. V Benešově údržba a je tam další kolona asi na 20 minut. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy vázne provoz za Lovosicemi. Je tam dlouhé zúžení, začíná na kilometru 41 a popojíždět budete asi 25 minut. V Praze ucpaný mimo jiné okruh před sjezdem na Ořech. Je to v obou směrech, jak od letiště, tak i z D1. No a ve směru na D1 od letiště překáží v Lochkovském tunelu, navíc nepojízdná dodávka. Ještě silnice 35, příjezd do Litomyšle směrem z Olomouce. Velká kolona se táhne už z dálnice D35 až do Olomouce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, hlavně na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky a později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Ozzy Osbourne, Perry Mason, 12 hodin 39 minut, pondělí 27. července. Jeden brněnský klub už má prvoligovou premiéru úspěšně za sebou. Už v podvečer se ale fanoušci můžou znovu vydat na stadion v Srbské ulici. Na nečekanou výhru fotbalové zbrojovky nad Spartou se pokusí navázat Artis, který přivítá Mladou Boleslav. V tomto případě půjde o přímo historickou premiéru. Brněnský klub čeká po víc než 100 letech existence první zápas v nejvyšší soutěži.
1: Když jsem vlastně před rokem a půl jsem přicházel, tak to byl můj jednoznačný cíl, nebo ten největší cíl, proč jsem vůbec vlastně tehdy do Lišně přestoupil, že si chci znovu zahrát tu první ligu, takže pro mě to znamená hrozně moc a jsem šťastný, že se to povedlo.
2: Vnímá výjimečnost situace kapitán fotbalového Artisu Brno Martin Pospíšil. Pod starým názvem SK Líšeň vznikl klub v roce 1924 a nejvyšší soutěž dosud nikdy nehrál. Generální manažer Petr Kuba vnímá, že podle odhadů expertů má jít jen o rychlou návštěvu. Artis se ve většině predikcí nachází na poslední příčce.
3: My do toho s tou sezónou jdeme, jsme jednoznačně outsider, tu roli přijímáme, tak je vlastně nastavený ten cíl do té sezóny, kdy naším jednoznačným cílem bude se v té první lize zachránit.
2: Na manažera navazuje trenér Roman Nádvorník.
4: Já tohle to vůbec nevnímám, já se soustředím na to, aby jsme zvládli vstup do soutěže a té práce máme strašně moc, díky tomu, do jaký situace jsme se dostali.
2: Je totiž potřeba připomenout, jak Artis do první ligy postoupil. Jako třetí tým minulé druholigové sezóny nezvládl květnovou baráž se Slováckem. Nakonec ale dostal možnost nahradit Karvinou, vyloučenou kvůli korupci. Že bude trénovat prvoligový tým, tak Nádvorník zjistil až v průběhu přípravy, 3 týdny před začátkem sezóny.
4: Velká změna v tom přístupu těch hráčů, který bychom chtěli přivést, protože samozřejmě ta první liga zase o level vejš a musíte to poskládat. My jsme na to neměli moc času. Je to samozřejmě složitý, ty hráči nám přicházejí každým dnem, takže každý den se nám ta situace trošičku na tom hřišti mění, ale já věřím, že to zvládneme a že dobře vstoupíme do té sezóny.
2: Krátce před startem ročníku přišel třeba útočník Alexis Allegi z Jablonce. Podle sportovního manažera Zbyňka Zbořila by do druhé ligy takový hráč nikdy nepřišel bez ohledu na peníze. A na trhu zůstává Zbořil aktivní, přestupní termín trvá do září.
5: Uvidíme potom pak tu krutou realitu třeba v té lize. Já budu třeba nuceni třeba něco ještě reagovat, ale v každém případě ještě jsme v jednáních s některými hráči, ale nechci konkretizovat ani posty, ani počet, protože jak směrem dovnitř, tak směrem ven, jako to rozhodně uzavřené ještě není.
2: Jaká je kvalita Artisu, napoví úvodní duel proti Mladé Boleslavi. Začne v 18 hodin. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Reprezentační házenkářka Eliška Desortová přestoupila do Blombergu a s německým klubem si zahraje i ligu mistryň. Blomberg o příchodu 26-leté spojky informoval na svém webu. Desortová odehrála za národní tým zatím 640 zápasů, dala 92 branek a jde do Bundesligy z československé Interligy, ve které patřila ke kanonýrkám soutěže v dresu Dunajské Stredy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte pondělní radiožurnál Sporty ve 12 hodin a 50 minut. Čeští vodní slalomáři se vrátili z úspěšného mistrovství světa. V americké Oklahomě na něm získali nejen 7 medailí, ale taky zkušenosti s areálem, kde se bude za 2 roky závodit v rámci olympijských her.
1: At the start, representing our home country, the USA, Casey Eichfeld.
2: Tak takhle to vřelo, nebo spíš nevřelo, když nastupoval k jízdě americký vodní slalomář. Většinu světového šampionátu měli v areálu velkou převahu závodníci, trenéři a dobrovolníci. Fanoušků byly spíš desítky než stovky. Snad leda v sobotu při kajak krosu to mohlo početně vyjít na remízu. Atmosféra v Evropě vypadá úplně jinak.
3: Trochu se to nemůže přirovnat. Lidi musí, že jo, během týdne musí do práce a nechtějí to být během horka.
2: Naráží na teploty kolem 40 stupňů Celzia, dcera Češky Renaty a americká reprezentantka Izabela Altmanová.
3: První den slalomu jsem si říká, wow, tady moc nikdo nepaní, nikdo tu není. A pak druhý den se tribuny trošičku vyplnily a pak až na ty finále a semifinále, to už to bylo lepší, ale kvalifikace to bylo trochu prázdný. Vidím online, že lidi poznávají, co je slalom a kajak cross a vidí, wow, tohle je výborný sport, ale prostě mimo těch slalomářů to moc lidí nezná. Mezi lidma se o tom moc nemluví.
2: Třeba se to změní i díky olympijským hrám. Do jejich startu už Oklahoma žádné takhle velké závody hostit nebude, takže mistrovství světa vodních slalomářů bylo jakousi generálkou a podle zlatého medailisty Víta Přindiše možná i budíčkem.
4: Dobrý takový wake-up call pro ně, že spoustu věcí je dobrý zapracovat.
2: Třeba?
4: No, měli parající tyčky při závodech, trošku občas chaos při organizaci, už třeba zahájení tady těch ceremonií. Je to malinko takový občas netožený, nicméně, co je třeba strašně hezký, tak jsou tady dobrovolníci, jak ti Američani jsou takový vstřícný.
2: Pochvaluje si Vít Přindiš.
4: Na bráně prostě první den si pán takový postarší, co v podstatě sedí skoro na vozíčku, tak si prohlídl akreditaci a od prvního dne prostě mi říkal čau Vít, how are you Vít, good luck, good day Vít. I když jsem neměl prostě akreditaci, tak už mě poznával a okamžitě na mě takhle mluvil, byl hrozně příjemný a takových je tady strašně moc. Takže tohle byla hrozně pozitivní část jako organizace, to byli ti dobrovolníci.
2: Pozoruhodné je, že v areálu v Oklahoma City mají hned vedle sebe dvě slalomové dráhy. Ale pozor, zatímco mistrovství světa se jelo na jedné, olympijské soutěže budou na té sousední, protože u ní půjdou s nás postavit velké tribuny.
5: Ty parametry tý trati budou jiný, na druhou stranu zase ten charakter té vody se nějak zásadně nezmění, takže já si myslím, že to není velký problém a ti, kteří si svoji účast na olympiádě zajistí, budou mít, věřím, dostatek času a prostoru na to tu novou slalomovou dráhu vyzkoušet a natrénovat tam co nejvíc.
2: Říká šéf trenér českých vodních slalomářů Jiří Prskavec starší. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do NNU je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Radiožurnál 13 hodin. Jana Gulda připravila zprávy.
3: Policie kontroluje kvůli výhrůžce stovky úřadů a obchodních center po celé zemi. Rumunsko znovu zasahovalo proti ruskému dronu vyslanému na Ukrajinu. Basketbalová Slavia nebude hrát Ligu mistrů v Praze. Na dálnici D1 čekejte dlouhé zdržení u Velkého Meziříčí ve směru do Brna. A počasí bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ojediněle i bouřky. Později se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Policie od rána prověřuje výhrůžku o nastražení bomby ve 400 objektech. Jde o úřady, obchodní centra i další budovy po celé zemi. Závažnost považuje za nízkou. Radiožurnálu to řekl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisti kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu.
4: Pokud nějaká instituce takové oznámení také obdržela, je dobré, aby se ozvala a kontaktovala přímo tísňovou linku 158.
3: Bankovní identitu v Česku používá stále víc lidí. Na konci prvního pololetí jim mělo 5 milionů a 300 tisíc Čechů, tedy o 200 tisíc víc než loni, informoval o tom ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Lidi službu nejčastěji používají při komunikaci se státem, hlavně pro přihlášení do datových schránek. Roste ale taky zájem o nahlížení do katastru nemovitostí. Bankovní identita funguje v Česku od roku 2021 a kromě státu ji využívají i banky, pojišťovny a další firmy. V Rumunsku dnes znovu zasahovaly letouny F-16 kvůli ruskému dronu. Vzlétly ze základny na jihovýchodě země. Bezpilotní letoun později přelétl hranici na Ukrajinu. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Od pátku do neděle rumunská letadla zneškodnila 3 drony, které vletěly do vzdušného prostoru země. O jeho narušování informuje Rumunsko v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajinu opakovaně. Rumunsko s Ukrajinou sdílí asi 650 kilometrů dlouhou hranici. Univerzita Palackého vyhlásila výběrové řízení na stavební firmu pro rekonstrukci jednoho z nejznámějších studentských klubů v Olomouci. Rekonstrukce U-klubu za 27 milionů korun začne v září a skončit má na jaře příštího roku. Klub fungoval od 80. let minulého století a hostil nejvýznamnější české kapely a umělce, připomíná rektor Olomoucké univerzity Michal Kohajda.
5: Ten klub by měl sloužit nejenom jako hudební klub, ale měl by právě být místem různého setkávání a celá ta dispozice je tomu uspůsobená, aby byla velmi variabilní, aby tady mohlo být jevišťové a hledišťové uspořádání, tak samozřejmě stolečky s možností třeba různých hraní deskových her nebo šachových turnajů. Mělo by to být velmi univerzální.
6: Sport. Basketbalisté Slavie budou hrát své zápasy v Lize mistrů s největší pravděpodobností v Pardubicích. Nový klub, který vznikl sloučením s posledním ligovým šampionem Nymburkem, totiž pro letošní sezonu, nedostal výjimku pro působení na Pražské Královce. Radiožurnálu Sport to potvrdil spolumajitel klubu Tomáš Petera s odkazem na Mezinárodní basketbalovou federaci FIBA.
7: Pardubice jsou zatím jediná varianta, kterou nám FIBA schválila. Vlastně od letošního roku nepovoluje vůbec žádnou výjimku a my, když jsme hráli nad Královkou poslední sezóny, tak to bylo právě na ty výjimky a ty už neexistují, takže kapacita hlediště na Královce nevyhovuje. Proto musíme hledat halu bohužel někde mimo Prahu.
6: Slavii Praha čeká v basketbalové lize mistrů německá Alba Berlín, bosenský tým Igokea a španělské Bilbao.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Benešova a Velkého Meziříčí. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov na 26. kilometru pracují silničáři. Uzavřený je levý pruh, kolona z 21. kilometru je zatím na 20 minut, navíc teď v koloně na 24. kilometru stojí porouchané auto v levém pruhu. Na D1 z Prahy do Brna z Bystřete ještě o kus dál za sjezdem na Chocerady na 30. kilometru stojí kamion.
9: Směr Brno na 30 kilometrů bez stoupání. V pravým pruhu stojí neoznačený kamion.
8: Na D1 z Prahy do Brna za Velkým Meziříčím jen na kilometru 147 uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. Brzdí se na kilometru 142, fronta je na necelou hodinu. Ucpaný je i průjezd Meziříčím. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ hlásíte kolonu z kilometru 218, je nesouvislá do Brna a popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Mělník z 28. kilometru pojedete v koloně na 40. kvůli opravám, celý úsek je na necelou půl hodinu. A na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové stojí před Litomyšlí půlhodinová kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, hlavně na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky a později pak začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
10: S jakými nadějemi míří čeští plavci na mistrovství Evropy do Paříže? Proč Světová plavecká federace zrušila všechna omezení směrem k ruským sportovcům? Jak na to reaguje české plavání? Jaké jsou vztahy vedení svazu s nejlepší českou plavkyní Barborou Sémanovou? A jaké jsou vůbec podmínky pro vrcholové plavání v Česku? Tak o tom všem budeme mluvit v dalších minutách vysílání radiožurnálu Sport. Naším dnešním hostem je totiž předseda Českého svazu plaveckých sportů, také člen technické komise světového plavání Jakub Tesárek. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
11: Dobrý den. Děkuji za pozvání.
10: V Paříži začíná v pátek mistrovství Evropy v plaveckých sportech. Jako první jsou na programu soutěže ve skocích do vody a také v uměleckém plavání. Samotné bazénové plavání přijde na řadu za 2 týdny. S jakými očekáváními do Paříže míří česká výprava?
11: Domnívám se, že náš tým, zejména ten bazénových plavců, je poměrně silný. V rámci nominovaných sportovců máme několik mistrů Evropy, mistryň Evropy, medailisté rovněž z juniorských šampionátů, ať již evropských nebo světových, takže ten tým jako takový si myslím, že je silný. Někteří reprezentanti předváděli opravdu skvělé výkony vlastně na jaře v této sezóně na dlouhém bazénu, takže doufám, že se poštěstí a že někdo z našich reprezentantů zabojuje reálně o medailová umístění.
10: Takže kolik medailí čekáte?
11: Byl bych rád za 2.
10: Naši posluchači určitě znají Barboru Sémanovou, mnozí Miroslava Knedlu, mnozí další plavce v bazénech, ale jak jsou na tom čeští zástupci v těch dalších plaveckých disciplínách?
11: Máme velice talentovanou skokanku do vody, Terezu Jelínkovou, která je medailistkou z juniorského šampionátu z roku 2024. V letošním roce skončila 6. na mistrovství Evropy juniorů, takže je to naše naděje do budoucna. Věřím tomu, že už pozbírala nezbytné důležité zkušenosti v těch juniorských kategoriích.
10: Takže letos ještě velká očekávání ne, ale příště.
11: Letos ještě velká očekávání nejsou, byl bych rád, kdyby sbírala zkušenosti, kdyby třeba nakoukla i do té finálové 12, tak jak to je ve skocích do vody, to bych považoval za úspěch a v příštím roce uvidíme.
10: A v těch dalších disciplínách?
11: Máme velice kvalitní dálkové plavce, zejména Martina Straku a Julii Pleskotovou, nicméně jsou nominováni ještě další. Alena Benešová a Radek Borovka. Denis Borovka, takže obsadili jsme disciplíny dvěma kluky, dvěma slečnami, obsadíme tedy i štafetové závody a Martin Straka je pravidelným účastníkem olympijských her, takže doufám, že rovněž bude aspirovat na umístění v první desítce.
10: Mluvíme o mistrovství Evropy. Světová plavecká federace, tedy světové plavání na jaře rozhodla, že Rusové a Bělorusové budou v plaveckých sportech závodit pod svou vlajkou a že v případě vítězství jim může hrát státní hymna. Tohle všechno bude platit i pro mistrovství Evropy od tohoto pátku?
11: Světové plavání dlouhodobě je pro opětovný vstup ruských a běloruských sportovců na to sportovní kolbiště, pro nás teda pro bazény. Ta Evropská federace, tam je to trošičku složitější. Přeci jen ty evropské státy se vymezují v určité účasti, zejména severské státy, baltské státy, ale i třeba my jsme se vymezili na začátku toho konfliktu proti jejich účasti na těchto akcích. Nicméně Světová federace, předsednictvo Světové federace rozhodlo, že i kontinentální federace musí umožnit tedy účast ruských a běloruských sportovců pod jejich vlajkou a hymnou na vrcholných kontinentálních akcích. Nicméně Evropská federace někdy na konci dubna požádala o udělení výjimky, aby se tomu tak stalo až od 1. září 2026. Tudíž teďka na mistrovství Evropy budou ruští a běloruští sportovci startovat v pozici neutrálních sportovců.
10: Ale zřejmě to bude naposledy.
11: Zřejmě to bude naposledy, jeví se to tak.
10: Vy jste říkal, že i české plavání se proti startu ruských sportovců vymezilo. Tenhle ten, když to řeknu, kompromis, to znamená, že letos na mistrovství Evropy to tak ještě nebude, ale od dalších velkých akcí už Rusové budou bráni stejně jako sportovci z jiných zemí. Jak se k tomu stavíte?
11: My jako Český svaz plaveckých sportů respektujeme v první řadě rozhodnutí Českého olympijského výboru nebo řekněme postavení Českého olympijského výboru a Národní sportovní agentury, kteří se vymezili určité účasti a v podstatě delegáti na plénu Českého olympijského výboru dali i za úkol vedení Českého olympijského výboru, aby v rámci struktury Mezinárodního olympijského výboru vystupovalo proti té účasti, takže my se k tomu připojujeme, respektujeme to a i v rámci našeho výkonného výboru jsme si schválili, že já budu ve stejných postupovat, ať už v rámci evropského nebo světového plavání.
10: Proč se to mění? Odkud přichází ten tlak pro to, aby ruští sportovci v plaveckých soutěžích byli bráni jako sportovci jakékoliv jiné země?
11: Ten primární tlak je z Mezinárodního olympijského výboru, nicméně ty světové federace sportovní mají určitou autonomii a mohou si o tom rozhodnout. My ve světovém plavání vnímáme, nebo já vnímám, že ta World Aquatics, což je naše mezinárodní střecha, tak dlouhodobě je pro opětovnou účast těch ruských a běloruských sportovců na těch akcích. Upřímně úplně i na začátku toho konfliktu nebyli úplně vyhraněni proti jejich startu, takže dlouhodobě se snaží ty sportovce dostat zpátky. Já osobně, jako Jakub Tesárek, to vnímám jako trošičku slabinu v tom smyslu, že jsme nedodrželi to, co jsme si na začátku toho konfliktu řekli. Takže trošičku slabinu, že jsme řekli, ruští, běloruští sportovci budou moci do sportovních odvětví zasahovat opět po ukončení války, po ukončení konfliktu a vlastně jsme to nedodrželi. A to je to, co mě na tom vadí. Samozřejmě ti ruští a běloruští sportovci beze všeho zvyšují tu kvalitu, tu úroveň těch šampionátů a mistrovství světa nebo mistrovství Evropy bez těchto účastníků není kvalitní, není plně obsazené. Nicméně to pořád vnímám jako kvalitu, že si sami protiřečíme.
10: Přesto, ale jestli dobře rozumím vašim slovům, tak s tím nejde nic dělat, to rozhodnutí padlo. Kdo má vlastně ve světovém plavání největší vliv? Které státy?
11: Tam to asi úplně není o státech, tam je to o tom politickém obsazení vedení toho World Aquatics, té světové federace.
10: Ale to předpokládám volí jednotlivé členské organizace, ano, to znamená ano. Jednotlivé státy.
11: Ano, ta Evropa tím, že má 52 států, to znamená 104 delegátů, za každý stát jsou dva delegáti, úplně nemá majoritu v tom rozhodování, vzhledem k tomu, že světové plavání má 210 členských federací, to znamená 420 hlasů proti 54, protože v rámci toho světového globálního plavání, ten konflikt ty zástupce jednotlivých států úplně netrápí tak, jako nás v Evropě. A my jako Evropa ještě navíc taky nejsme úplně jednotní, všech 52 států se nevymezuje proti té účasti, čímž pádem ten počet těch hlasů, těch delegátů je potom nižší.
10: Tím to tedy dopadlo tak, jak to dopadlo. Řešíte to nějak v rámci české výpravy? Teď tedy na mistrovství Evropy to nehrozí, ale na dalších závodech teoreticky ano. Řešíte, jak by měli nebo mohli reagovat čeští sportovci v hypotetické situaci, kdyby se ocitli na stupních vítězů s ruským soupeřem, kdyby měla hrát ruská hymna?
11: My už vlastně v té situaci jsme, kdy k tomu to dochází v rámci světového plavání nebo na juniorských šampionátech. My určitě budeme apelovat na naše sportovce i nyní, když sportovci z Ruska a Běloruska budou startovat pod tou neutrální vlajkou, aby se vymezili vůči jakýmkoliv střetům, vůči jakýmkoliv vyjádřením, která by mohla být citlivá. Takže v tomto směru budeme briefovat a byli bychom neradi, kdyby se to tak stalo a na stupních vítězů už vůbec to do sportu nepatří. Takže určitě budeme brífovat, aby se vymezili, aby zkrátka nevystupovali veřejně vůči.
10: To znamená, to doporučení bude, aby na těch stupních vítězů stáli a vzdali čest ruské hymně a ruské vlajce?
11: V současné době to nemusíme řešit, protože tam ta ruská hymna nebude.
10: Já vím, ale
11: do budoucna...
10: Do budoucna to přijde a sám říkáte, že v mládežnických kategoriích nebo na světových sportovních soutěžích už tohle přijít může.
11: Ano, pokud ruský sportovec vyhraje, zazní ruská hymna, tak je potřeba respektovat kvality toho sportovce a toho, koho reprezentuje. V případě, že vedení té příslušné organizace, asociace tak rozhodlo.
10: Jakub Tesárek, předseda Českého svazu plaveckých sportů, je dnešním hostem radiožurnálu Sport.
0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
10: Když se vrátím k českým reprezentantům a reprezentantkám a k nadějím na mistrovství Evropy, tak určitě nejvýraznější osobností je v poslední době Barbora Sémanová. Jaký berete, jak důležitá je pro české plavání?
11: Mara je extrémně důležitá pro české plavání. Je to hvězda českého sportu i v rámci mezinárodního plavání. Je samozřejmě významnou postavou, kdy všichni znají její kvality, vědí, jaká velká persona to je, a stejně tak to víme i my.
10: Já se na to ptám samozřejmě záměrně, protože hodně pozornosti nedávno vyvolalo mistrovství republiky, kde Barbora Sémanová zaplavala v finále závodu na 100 metrů volným způsobem, ne kraulem, tak jako všechny ostatní závodnice, ale motýlkem. Vysvětlovala to tím, že si potřebovala zaplavat v závodě právě stovku motýlka a že vy jste jí neumožnili v téhle disciplíně na mistrovství startovat. Vy jste argumentovali tím, že Barbora Sémanová se do stovky motýlka nekvalifikovala, takže proto jste jí startovat nemohli nechat. Už jste si to nějak říkali?
11: Já jsem osobně s Bárou potom po téhleté situaci nemluvil, mluvil jsem s jejím trenérem. Myslím si, že ty vztahy jsou v pohodě, že ta situace byla trošičku přitažená, že to nebylo tak vyhrocený. Já si myslím, že Bára musí chápat, že my musíme postupovat směrem i k našim ostatním plavcům rovně, transparentně, demokraticky, takže nám v podstatě nezbylo nic jiného, než tu výjimku neudělit. Je potřeba zde na místě také říct, že i my v rámci našeho svazu, vzhledem k tomu, že jsme spolek, tak fungujeme demokraticky, transparentně a o těchto technicko-sportovních záležitostech rozhoduje sekce plavání, která je složena z delegátů plaveckých klubů. To znamená, že sedm členů, kteří kandidovali na tyto pozice z řad plaveckých klubů, rozhodují o těchto záležitostech. A oni se rozhodli, že v rámci sportovně technických dokumentů ta nominace na mistrovství republiky bude zkrátka v nějakém období. Pokud ten sportovec nezaplave v tom daném období ten příslušný limit, tak se hod nedá nic dělat.
10: Opravdu považujete i zpětně to rozhodnutí za správné, protože když se na to podíváme z druhé strany, je to asi největší česká naděje směrem k mistrovství Evropy. Asi ten požadavek, že si chtěla zaplavat v ostrém závodě tu stovku motýlka, tak zní celkem logicky.
11: Zní logicky, určitě. Já ty informace, které mám k dispozici právě od sekce plavání, protože já nejsem ten, který o tom rozhoduje, tak byly takové, že v podstatě ta žádost o udělení výjimky nebyla ani dostatečně odkomunikovaná, že nebylo uvedeno, z jakého důvodu ta výjimka by měla být udělena, že to je právě kvůli startu na mistrovství Evropy, nebo že to je kvůli zaplavání nominačního času na mistrovství Evropy, protože na mistrovství Evropy se v těch jednotlivých disciplínách nasazuje dle zaplavaného času v posledním roce a půl, takže nikdo v podstatě z té sekce plavání nevěděl, že s tímto účelem ta Bára chce na to mistrovství startovat, to jednak.
10: Pardon, a to spolu nemluví?
11: Já bych očekával, že v rámci té žádosti něco takového proběhne. Já jsem u té žádosti, neměl jsem jí v ruce, ale
10: já tomu rozumím, informace. Ale pokud ta informace tedy nepřijde spolu se žádostí, nepovažoval byste za logické, že ten dotaz přijde z druhé strany, tak pokud to chcete, proč to chcete a že se zkrátka o tom budou bavit?
11: Určitě si myslím, že ta komunikační linka mohla být jednoznačně lepší. Na druhou stranu Bára měla několik možností, kdy si mohla ten kvalifikační čas pro ní poměrně jednoduchý zaplavat na předchozích závodech. Ano, já jsem se potom bavil s jejím trenérem, on říkal, my jsme chtěli dát přednost těm hlavním disciplínám, abychom splnili nominační limit, takže i v tomto směru je chápu, nicméně oni musí rozumět tomu, že ten svaz musí ke všem přistupovat stejně a když to vemu úplně ad absurdum, v případě, že bychom Báru do toho závodu připustili, ona by získala medaily a tudíž by ten, kdo byl nyní na třetím místě, byl odsunut na nemedailovou pozici a vzhledem k tomu, že kluby jsou financovány z měst, krajů, z Národní sportovní agentury právě třeba na základě dosažených výsledků a stěžoval by si u ombudsmana Českého olympijského výboru, tak by mu musel dát za pravdu. Takže my bychom se dostali do velice nepříjemné situace i tímto.
10: Je z toho nějaké poučení?
11: Je z toho poučení určitě, že musíme více, ať už jako svaz nebo jako sportovci, více vzájemně komunikovat, to je jednoznačně. A je to znova otevření té kapitoly, zdali by se reprezentantům nemělo na českých pohárech, což je taková série závodů, kde zkrátka startují naši nejlepší závodníci, ale i zahraniční závodníci, jestli by jim nemělo být umožněno startovat i v takzvaných doplňkových disciplínách bez dosažení zaplavaného času. Ale znova říkám, je to v kompetenci toho příslušného orgánu, což je v tomto případě sekce plavání.
10: Vy se za to budete přimlouvat?
11: Já se přimluvím za to, aby se to určitě řešilo.
10: Ono to vypadalo jako kuriozní příhoda, když v tom finále 7 závodnic plavalo kraulem, 1 plavala motýlkem. Mě to připomnělo vlastně mé otázky, už když jsem byl malý a sledoval jsem plavání a říkal jsem si, proč jsou prsa, motýlek a potom volný způsob, proč to rovnou není kraul, proč to tak vlastně je?
11: Abych řekl pravdu, nevím, historicky vznik volného způsobu, nejsem až tak takový historik této oblasti. Zkrátka, taková jsou pravidla, že volným způsobem každý si může plavat, jak chce. Když to vemu ad absurdum, tak někdo teoreticky může být rychlejší třeba v motýlkovém plaveckém způsobu než v kraulu jako takovém. Nám nezbývá nic jiného, než to respektovat a přizpůsobit se tomu.
10: Ono, vy říkáte teoreticky, ale ono prakticky v tom finále to tak bylo, protože Barbora Sémanová dokázala porazit 3 soupeřky, přestože ty plavali kraulem, skončila 5. Co to vypovídá vlastně o úrovni těch dalších plavkyň?
11: Jednoznačně to vypovídá o tom, že naše plavecká špička čítající, řekněme, 15-20 plavců, že je odskočená od toho našeho, od té naší další členské základny. Je to poměrně pochopitelné. My vzhledem k naší sportovní infrastruktuře, plavecké infrastruktuře, bazénům, kdy nemůžeme rozšiřovat tak tu členskou základnu naší, to znamená, že nemůžeme generovat více kvalitních sportovců, tak se můžeme i finančně, i metodicky soustředit jenom na ty nejlepší. A pokud chceme, aby skutečně byli konkurenceschopní na té evropské a světové úrovni, tak do jejich přípravy musíme dát všechno. A pak je rozdíl, když někdo trénuje 12x týdně plus ve vodě, plus suchou přípravu a někdo zkrátka při studiu vysoké školy plave, a teď mě neberte za slovo, v úzovkách, jenom 6x.
10: Předseda Českého svazu plaveckých sportů Jakub Tesárek zůstává hostem Radiožurnálu Sport.
0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
10: Vy jste teď mluvil o nedostatečné infrastruktuře, když to přeložíme o tom, že v Česku chybí bazény. Kolik bazénů z vašeho pohledu navíc by bylo potřeba?
11: Já bych byl rád, kdybychom měli v současné době, aby to bylo alespoň trošičku udržitelné, tak abychom v každém kraji měli 50-metrový bazén, což v dnešní době není. Nemáme v kraji Vysočina.
10: Jak to vypadá aktuálně? Kolik je v Česku 50 a kde jsou?
11: Máme 14 50-metrových bazénů, přičemž v Praze jsou 4, 2 na Podolí, 1 je na Šutce, 1 na Slávii a zbytek je rozprostřen v České republice a právě existují 3 kraje, Vysočina, Středočeský kraj a Karlovarský kraj, kde ty 50-metrové bazény nejsou. Pochopitelně potom ty podmínky pro přípravu těch sportovců jsou v těchto krajích výrazně omezené. Takže já bych byl rád v první řadě, aby v každém regionu byl alespoň jeden 50-metrový bazén, no a kdyby alespoň o 25% se zvýšilo množství 25-metrových bazénů, tak by to určitě neuškodilo jednak tomu výkonnostnímu plavání, ale jednak i pro veřejnost by to mělo velice pozitivní efekt, dopad. Když plavání je jedním z nejzdravějších, nebo ne-li nejzdravější sport, rozvíjí kardiovaskulární systém, nezatěžuje pohybový aparát a navíc ta poptávka v České republice po plavání výrazně převyšuje tu nabídku.
10: Tyhle plány řešíte s Národní sportovní agenturou, s politiky. Je nějaká šance, že by vznikly minimálně další 3 50?
11: Řešíme to intenzivně, velice intenzivně se zástupci, s panem ministrem sportu, ale i s Národní sportovní agenturou. Ty projekty jsou na stole. Musí se najít financování. Myslím si, že ty kraje, města by do toho rádi investovali. A myslím si, že by těch bazénů postavili i více, ale zkrátka se musí najít finanční prostředky pro to, aby bylo za co to postavit. Všichni mají samozřejmě potom, všichni ti zástupci těch municipalit mají poté strach z obsazenosti těch bazénů, aby ten bazén vlastně nestál jenom ty investiční peníze, ale poté ještě ty provozní. Ale já jsem přesvědčený o tom, že když se ten bazén správně, nebo ten provoz toho bazénu, když se správně nakombinuje s veřejností, s plaváním, se seniory, s dětmi, s výkonnostním plaváním, případně s vrcholovým plaváním a plně se vytíží ten bazén, tak si myslím, že je provozuschopný a finančně udržitelný.
10: Když mluvíte o penězích, na kolik vyjde taková 50, takový nový bazén?
11: Záleží na tom, co všechno v ní chceme.
10: Tak předpokládám dráhy a vodu.
11: Tak ono tam ještě musí mít zázemí, tam musí tam být šatny, musí tam být hlediště nějaké, aby to bylo přizpůsobené k závodům. Pokud bychom chtěli opravdu národní plavecký stadion, tak u něj musí být i vyplavávací bazén, třeba jenom 25-metrový, ale je to v podstatě další náklad. Bylo by ideální, kdyby tam byla už i tělocvična, takže záleží na definici jakoby toho, co si představujeme.
10: Dobře, a to rozmezí je...
11: Já si myslím, že u 50-metrového bazénu začínáme někdy na 1,2-1,3 miliardy a můžeme jít až k 3-3,5, záleží na tom, co od toho očekáváme.
10: Vy jste mluvil o Národním plaveckém centru, to by mělo být kde, nebo jak ho máte vysněné?
11: Těch možností, kde by plavecké centrum mohlo být, je momentálně, nebo já mám na stole více. Mně se jeví jako nejideálnější nebo nejoptimálnější řešení sportovního centra Nymburk, kde by bylo samozřejmě i možnosti ubytování, což je rozhodně nezbytnou součástí takového sportovního plaveckého centra, aby ti reprezentanti tam mohli trávit ty svoje 14-denní, 3-týdenní soustředění, být zavření a soustředit se skutečně na ty tréninky, kde plavou, jsou ve vodě 5-6 hodin denně a poté následuje samozřejmě ještě nějaká suchá příprava, fyzioterapie a tak dále. Takže já si myslím, že kdyby vzniklo národní sportovní centrum pro více sportů, aby to bylo multisportovní a v současné situaci se k tomu nabízí to sportovní centrum Nymburk, tak nám by to rozhodně pomohlo.
10: Což je ale příběh, který jsme tady nedávno rozebírali s šéfem České unie sportu a určitě ještě několikrát rozebírat budeme. Ještě, když mluvíme o těch bazénech, hraje roli to, jak ten bazén je postavený v tom, jak rychle se v něm plave?
11: Určitě to hraje roli. Neexistují studie, nebo alespoň já o nich nevím, které by definovaly, který bazén je rychlý nebo pomalý, ale mezi plavci se traduje, který bazén je rychlý, který je pomalý, kde se plavou rychlé časy a naopak.
10: Který je nejrychlejší?
11: V České republice je nejrychlejší bazén v Plzni, 50-metrový, jediný desetidráhový bazén, takže tam plavci velice rádi plní své limity na vrcholné akce, ať už na dlouhém bazénu nebo na krátkém, protože na krátkém bazénu pak plavou na šířku toho samého bazénu, takže ten mají opravdu rádi a myslím si, že to je kvůli hloubce bazénu, že ta hloubka bazénu opravdu velice rozhoduje o tom, zda ten bazén je rychlý nebo pomalý. Viděli jsme to ostatně i na olympijských hrách v Paříži, kdy ten bazén nebyl až tak hluboký, jako standardně bývá a ty světové rekordy tam nepadaly úplně tak často, jako bývá zvykem.
10: Mluvili jsme o financích, pokud jde o stavbu nových bazénů. Jak je na tom váš svaz ohledně peněz od státu, protože samozřejmě i to je téma, mnohé svazy si stěžují, že letos mají méně peněz, než s čím počítali, než kolik měli v loni. Jak jste na tom vy?
11: My se snažíme pracovat s tím, co máme, co nejefektivněji. Samozřejmě bychom ocenili, kdybychom měli větší množství finančních prostředků. Meziročně jsme dostali asi o 1,5% méně než v předchozím roce, což samozřejmě při těch neustále se zvyšujících nárocích na administrativu, samozřejmě zvyšujících se mzdových nákladů, inflací a podobně je zásahem do vedení toho svazu, to je jednoznačné, ale jsou svazy, které jsou na tom finančně hůře. Co mě více trápí, že v rámci těch financí jako celku jsme obdrželi, když porovnám roky 2023 až 2026, kdy byla inflace kumulovaná zhruba nějakých 16%, tak my jsme měli 5% pokles meziročně. Jsme měli na organizaci, na vedení toho svazu jako takového, to znamená na jeho metodickou činnost, na organizaci závodů pro ty děti, na podporu krajských svazů, těch krajských struktur, na podporu klubů, trenérů v těch jednotlivých klubech. To je věc, která nás našem svazu dlouhodobě trápí několik let zpět, že sice jsme v minulých letech dostávali navíc na přípravu talentované mládeže, což je samozřejmě také velice důležité, případně na reprezentaci díky našim skvělým úspěchům a na juniorských šampionátech a i z těch seniorských, ale ta organizace toho sportu si myslím, že byla v posledních letech hodně podceňovaná. A není to tak, že by si bafuňáři, jak se říká, to ty finanční prostředky utratili za chlebíčky, ale opravdu jsou finance, které padají do organizace těch akcí a ty pronájmy se neustále zdražují. Energie se zdražují a na nás to dopadá tím, že jsme vysokoenergeticky náročný sport, tak na nás to dopadá hodně.
10: To znamená, že to se budete snažit pro příští rok změnit?
11: Budeme vést dialog s předsedou Národní sportovní agentury a samozřejmě s panem ministrem, aby si toto uvědomili, aby to se snažili vidět naší optikou, že ta organizace toho sportu a nejenom plavání, ale samozřejmě i dalších je rovněž důležitá.
10: Říká dnešní host pořadu Na rovinu Radiožurnálu Sport, předseda Českého svazu plaveckých sportů Jakub Tesárek. Díky moc za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
11: Moc krát děkuji, naschledanou.
10: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
2: Dobré odpoledne, 13.30. Zprávy Radiožurnálu a Jana Gulda.
3: Průměrná cena nafty týden po konci vládních regulací stoupla o 3 koruny za 1 litr. Teď řidiči v Česku průměrně zaplatí 43,77. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena za litr benzínu od minulého pondělí do neděle stoupla o 67 halířů na průměrných 42,32. Ministerstvo financí teď cenové stropy u pohonných hmot obnovit neplánuje. Sleduje ale ceny a marže čerpacích stanic. Brno upozorňuje na falešné SMS zprávy o neuhrazeném parkování. Zpráva tvrdí, že příjemce nezaplatil parkování přes provozovatele Easy Park. Výzva ho nabádá k využití odkazu na uhrazení dlužné částky. Jde ale o podvod s cílem získat osobní nebo platební údaje. Lidi na takové zprávy nemají vůbec reagovat. Internetový prodejce levné módy Shein se v prvním čtvrtletí fiskálního roku propadl do ztráty. Mohly za to slabší tržby poté, co americký prezident Donald Trump zrušil osvobození malých balíčků od dovozního cla. Ztráta za duben až červen byla 99 milionů dolarů, v přepočtu víc než 2 miliardy korun. Ve stejném období předchozího roku měla společnost čistý zisk 395 milionů dolarů, píše to server BBC. A ve věku 81 let dnes zemřel německý anatom Günther von Hagens. Proslavil se konzervací lidských těl. Podařilo se mu to díky vynálezu takzvané plastinace. Při té vodu a tuk v tkáních těl nahrazoval silikonem a epoxidovou pryskyřicí. Svou tvorbu vystavoval i v Praze. Části těl později anatom začal taky prodávat. I proto se stal terčem kritiky. Podle některých jeho odpůrců mohla plastinovaná těla patřit disidentům umučeným v čínských věznicích. Sport. Fotbalový rozhodčí Slavko Vinčič týden po odřízeném finále mistrovství světa ukončil kariéru, informoval o tom slovinský fotbalový svaz. Španělsko získalo titul po vítězství nad Argentinou 1-0 po prodloužení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 na Šmejkalce a omezení na D10 u Tuřic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice z 18. kilometru popojíždí kolona. Na 24. překáží v omezení porouchaná dodávka. Jede se pomalu pravým pruhem, je to asi na 35 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí z kilometru 142 postojíte v koloně kvůli opravám. V pravém pruhu zdržení 45 minut, kolona stojí i na průjezdu Velkým Meziříčím. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Lovocice ze 41. kilometru pojedete pomalu kvůli opravám v dělícím pásu. Vše se rozjede na 25. kilometru a je to celé na téměř půl hodiny. Na D10 u Tuřic jsou v každém směru na 21. a půl kilometru uzavřené pravé pruhy. Přes dálnici natahují dráty vysokého napětí. V obou směrech se zdržíte 15 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Brzdí se za sjezdem na Jesenici na půl kilometru, osobní auta o kus dál, je to na půl hodiny za Ořech, kamiony postojí déle. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, hlavně na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky a později pak začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: To byly Kors v pondělním radiožurnálu Sport. 13 hodin a 38 minut. Jsme moc rádi, že jste dál s námi. O víkendu začala fotbalová liga, ještě ale jeden zápas úvodního kola odehrát zbývá. Mluvit o něm budeme taky ve sportovním přehledu. Ten přichystal Adam Weidenthaler. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
2: Do nového ročníku šance ligy vstoupí fotbalisté Artisu Brno a Mladé Boleslavy. Artis je nováčkem, který odehraje historicky první duel v nejvyšší soutěži. Středočeši se minulý rok udrželi ve skupině o záchranu a dál je bude trénovat Aleš Majer, který nedávno prodloužil smlouvu až do léta 2029.
3: Samozřejmě my jsme moc rádi, že vedení klubu projevil zájem o další dlouhodobější spolupráci nejenom s řidičem mě, ale celého realizačního týmu. Všichni členové tam mají nezastupitelnou a důležitou roli a dneska už jsme na sebe tak zvyklí, že si ani ty role nějak moc nemusíme rozdělovat a že už každý ví, jakou tu roli má a co každý ten den, který tady spolu strávíme, má dělat.
2: Utkání Artis Brno Mladá Boleslav začne v 18 hodin v našem přímém přenosu. Najdete ho taky v aplikaci Můj rozhlas, na našich webových stránkách a nebo na zpravodajském serveru irozhlas.cz.
0: Fotbalový rozhodčí Slavko Vinčič týden po odřízeném finále mistrovství světa ukončil svoji kariéru, informoval o tom slovinský fotbalový svaz. Španělsko získalo titul po vítězství nad Argentinou 1-0 po prodloužení.
2: Tenistka Barbora Krejčíková dál stoupá světovým žebříčkem po nedávném titulu v Aténách a sobotní účasti v semifinále turnaje WTA v Praze jí nově patří 25. místo.
4: Krejčíková se dotáhla na Marii Bouskovou, která o body přišla poté, co neobhájila titul v Praze. V elitní stovce se drží 9 Češek, nejlepší z nich je aktuálně 6. Karolína Muchová. Těsně za ní je wimbledonská šampionka Linda Nosková. V mužském žebříčku zůstal nejlepším českým tenistou 12. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou Běloruska Sabalenková a Ital Sinner. Pořadí deblistek dál vede Kateřina Syňaková. František Typovský, Radiožurnál.
0: Basketbalisté Slavie budou hrát své zápasy v Lize mistrů s největší pravděpodobností v Pardubicích. Nový klub, který vznikl sloučením s posledním ligovým šampionem Nymburkem, totiž pro letošní sezonu nedostal výjimku pro působení na Pražské Královce. Radiožurnálu Sport to potvrdil spolumajitel klubu Tomáš Petera s odkazem na Mezinárodní basketbalovou federaci FIBA.
5: Pardubice jsou zatím jediná varianta, kterou nám FIBA schválila a vlastně od letošního roku nepovoluje vůbec žádnou výjimku a my, když jsme hráli nad Královkou v poslední sezóny, tak to bylo právě na ty výjimky a ty už neexistují, takže kapacita hlediště na Královce nevyhovuje, proto musíme hledat halu bohužel někde mimo Prahu.
0: Slavii Praha čeká v basketbalové lize mistrů německá Alba Berlín, bosenský tým Igokea a španělské Bilbao.
2: Tři čeští cyklisté mají za sebou Tour de France, kterou vyhrál Slovinec Tadej Pogačar. Naposledy jich tolik bylo v roce 2017, tedy před 9 lety. Matias Vacek, ten byl součástí týmu Lidl Trek, který ovládl hodnocení stájí. Jakub Otruba se několikrát předvedl v úniku a v závěrečných spurtech pak byl aktivní Pavel Bittner. Právě Bittner svou druhou účast na Tour hodnotí takto.
6: Pocity, samozřejmě dvakrát jsem byl takhle blízko, to bylo hodně. Vždycky mi tam skočila nějaká věc, která mi připravila ten výsledek, tak to bylo dvakrát ten pád, takže nezbývá jen doufat a makat znova do budoucna a připravit se příští rok na Tour, takže bych chtěl takhle poděkovat všem českým fanouškům, udělali mi obrovskou radost a hrozně moc jsem si užíval, že nám fandili a moc si toho vážím.
2: Reprezentační házenkářka Eliška Desortová přestoupila do Blombergu a zahraje si i Ligu mistryň. Německý klub o příchodu 26-leté spojky informoval na svém webu. Desortová patřila v dresu Dunajské Stredy k nejlepším kanonýrkám československé interligy.
0: Fleretistka Michala Ileková na mistrovství světa v Hongkongu vypadla ve vyřazovacích bojích v prvním kole. Česká šermířka tak nenavázala na úspěšnou kvalifikaci, kde neprohrála ani jeden ze 6 soubojů. V konečném pořadí patří Ilekové 38. místo, což je její nejlepší výsledek v seniorské kategorii.
2: A moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková skončila při obhajobě stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa 5. České reprezentantce se v Kaunasu nevydařil šerm, ve kterém byla 15. z 18 závodnic.
0: Tolik sportovní přehled, připravil ho Adam Weidenthaler. Děkujeme.
2: Dobrý vstup do nového týdne.

0: Simple Minds v pondělním radiožurnálu Sport, 13 hodin 46 minut, krásné odpoledne, ať už nás posloucháte kdekoliv. Přesně za dva týdny začne v Birminghamu mistrovství Evropy v atletice, ale tentokrát na něm bude závodit skutečně jen minimum juniorů. Ti totiž budou mít světový šampionát svojí kategorie těsně před ním. Na případnému rychlému přesunu nenahrává ani to, že mladí atleti budou bojovat o medaile na severozápadě Spojených států amerických v Eugene.
1: Samozřejmě my to nějak moc nemáme šanci ovlivnit ty termíny a obzvlášť v letošním roce, kdy mistrovství světa juniorů je ve Spojených státech, takže i v rámci časových posunů není vhodné, aby jsme přetěžovali mladé atlety a já jsem rád, že jsme se s trenéry dohodli, že junioři na mistrovství Evropy startovat po většině nebudou.
2: Přibližuje šéf-trenér českých atletů Pavel Sluka, i když zároveň přidává jednu výjimku, kterou je sprinterka Johanka Šafářová, kterou dospělý tým potřebuje do štafety na 4x400 metrů. Šampionát v Eugene skončí 9. srpna a od 10. se pak bude závodit v britském Birminghamu. Na možnosti, jak se rychle přepravit přes 8 časových pásem, se dívala i tyčkařka Nicole Krutilová, která na začátku července překonala juniorský národní rekord Amálie Švábíkové, ale jedna z medailových adeptek pro Eugene nakonec uznala, že by se to stihnout nedalo. Podle Pavla Sluky ale tato termínová kolize není zas tak zásadní věc.
1: Každá ta kategorie má ten svůj vrchol a na ten by se mělo soustředit a vždycky říkám, že je potřeba jít step by step nahoru. A samozřejmě druhá věc, že ta výkonnost od té juniorské a dospělé kategorie přece jenom ještě kousek je a musí projít další přípravou, aby ta úroveň měla výkonnost na světovou atletiku a evropskou atletiku té dospělé kategorie.
2: Popisuje Sluka, podle kterého je navíc v sezóně tolik závodů na různých úrovních, že to ani organizátoři nemají lehké.
1: A další věc je ještě to, že není jednoduché úplně poskládat ten harmonogram těch termínů tak, aby vyhovoval všem.
2: A tak v srpnu pravděpodobně moc neuslyšíme o juniorských talentech na mistrovství Evropy dospělých napříč různými reprezentacemi. Do Eugene vyrazí čeští atleti ve čtvrtek a tým by alespoň částečně rád navázal na poslední juniorský šampionát v peruánské Limě, kde slavili zlaté medaile desetibojař Tomas Järvinen a čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: K vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči George Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechat ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál 14 hodin. Jana Gulda pro vás připravila zprávy.
2: Přebytek mléka na evropském trhu tlačí jeho cenu dolů. Ukrajina nevylučuje možný raketový úder ze strany Íránu. Fotbalisti Mladé Boleslavy vstoupí do ligy zápasem v Brně proti Artisu. Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí směrem do Brna popojíždí téměř hodinová kolona. A počasí bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ojediněle i bouřky. Později se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Přebytek mléka na evropském trhu tlačí jeho cenu dolů.

0: V některých obchodech je teď možné koupit litr mléka za 6 korun. To ale neodpovídá ceně, za kterou mléko od farmářů vykupují zpracovatelé. Pohybuje se stále okolo 10 korun za litr. Českému rozhlasu to řekl místopředseda Českomoravského svazu mlékárenského Miloš Kvasnička.
1: My čeští mlékaři se bojíme a možná asi se budou bát i zemědělci, kdo teda bude snižovat ten stav do nic a kdo sníží produkci mléka, protože ono se to určitě srovná. Předpokládám, že již někdy září, říjen, ta cena bude minimálně se stabilizovat.
0: Hromadné žaloby zatím Češi můžou využívat jen výjimečně. Za 2 roky od zavedení této možnosti podali specializované organizace 2 žaloby. Stát přitom očekával zhruba 5 až 10 ročně. Podle zástupců organizací se totiž jejich podávání často nevyplatí kvůli vysokým nákladům. Hromadné žaloby mají pomáhat hlavně v případech, kdy škoda vznikla většímu počtu lidí, typicky třeba u nedodání zboží. Írán znovu pohrozil Ukrajině raketovým úderem kvůli útoku na íránskou loď v Kaspickém moři. Ukrajinci ji zasáhli před 2 dny. Podle Kyjeva byla loď legitimním cílem, protože vezla vojenský náklad do Ruska. Teherán to označil za flagrantní porušení mezinárodního práva.
2: Ukrajinský generál Mykola Malumuš v televizi 24. kanál nevyloučil íránskou raketovou odvetu. Podle něj ale nejde o strategickou hrozbu. Teherán může v ukrajinském směru vystřelit nejvýše několik balistických raket, protože jimi šetří kvůli konfliktu se Spojenými státy, Izraelem a některými arabskými zeměmi. Ukrajina může v reakci vyslat do Íránu své drony a některé typy raket, upozornil generál Malumuš. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k tomu řekl, že Írán už dávno na Ukrajinu útočí, protože Rusku dodává zbraně, především dronové technologie. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Lékaři nemocnice v Třinci a polském Češíně spolupracují na vzniku česko-polského zdravotnického slovníku. Má pomoct doktorům v lepším porozumění lékařským zprávám v cizím jazyce. Obě nemocnice totiž často ošetřují pacienty z druhé strany hranice, vysvětluje nemocniční ombudsman Václav Polok.
3: Sice se pohybujeme na úrovni Těšínského Slezska, kde většinou si navzájem rozumíme, ale jsou specifické zdravotnické výrazy, které je potřeba tedy přeložit odborně. Ten slovník má sloužit k tomu, aby tedy lékaři, kteří budou číst především ty výstupy zpráv z ošetření, aby se v tom orientovali.
4: Sport. Fotbalisté Artisu Brno a Mladé Boleslavi nastoupí do posledního zápasu úvodního ligového kola. Artis je nováčkem soutěže, Boleslav hrála v minulém ročníku skupinu o záchranu. Co si středočeši slibují od nové sezóny, říká obránce Matěj Hybš.
5: Určitě se chceme vyhnout samozřejmě poslední skupině, ale nebudu tady říkat nějaký cíle, že budeme hrát o poháry a tak. Budeme se soustředit na to, aby jsme furt pilovali nějaký náš systém a aby ten systém byl úspěšný. Samozřejmě budou tam chvíle, kdy to bude těžší, tak jako v každé sezóně. A vzhledem k tomu, že máme mladý mužstvo, tak bude hodně záležet na tom, jak se s tím vyrovnáme.
4: Utkání Artis Brno Mladá Boleslav začne v 18 hodin a to v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 u Všechrom a u Meziříčí. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice ze 17. kilometru pojedete pomalu na 26. kilometr. Tam opravují svodidla v levém pruhu, je to na půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Velké Popovice, od sjezdu na Velké Meziříčí z kilometru 141 se popojíždí na kilometr 147. Tam je kvůli opravě uzavřený pravý pruh, je to na hodinu a stojí se i na průjezdu Velkým Meziříčím. Z Prahy na Olomoucko a Ostravsko je tak ke zvážení severní trasa po D11 a D35. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z 216. kilometru tradiční pondělní fronta táhnoucí se na kilometr 196 stojí hlavně kamiony v pravém pruhu, osobními auty je to na půl hodiny. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Lovosice ze 42. a 5. kilometru pojedete pomaleji. Silničáři opravují dělící pás, na 26. kilometru se vše rozjede a je to na 30 minut. A na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové zůstává půlhodinová fronta před Litomyšlí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, hlavně na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. A později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
8: Nás hodin 6 minut, pondělí 27. července, dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Určitě víte, že v roce 2026 mimo jiné slavíme 50. výročí legendární penalty Antonína Panenky a tak právě Antonín Panenka je pokaždé hostem našeho výjezdu desítky Pavla Horváta live za vámi, za našimi posluchači. Těch zastávek v tomhle roce už bylo hodně, po tom posledním na ostravských Colors se na vás budeme tentokrát v srpnu těšit v Zubří, konkrétně tedy 6. srpna, no a kromě Antonína Panenky, kromě Pavla Horváta a kromě Honzy Pěrušky se můžete tentokrát těšit taky na Miroslava Kadlece. No a vstupenky na akci pořídíte přes naše internetové stránky sport.rozhlas.cz.
6: Radiožurnál Sport
9: a Karel Janů.

Zpěvačka Pink v odpoledním radiožurnálu Sport je 14 hodin a 10 minut. Linda Fruchtwirtová dnes odpoledne našeho českého času zahájí svoje působení na podniku WTA v americkém Memphisu. Po 17. hodině ji v prvním kole téhle 250 na okruhu WTA čeká Ruska Zacharovová.

0: Skupina YouTube dohrává v pondělním radiožurnálu Sport. Posloucháte nás ve 14 hodin a 14 minut. Fleretista Alexander Šupenič se stal v sobotu prvním českým mistrem světa v šermu. Jeho úspěch potvrzuje, že je tuzemský šerm v posledních letech na vzestupu. Jen z posledních dvou letních olympiád přivezli Češi vždycky medaily. Šupenič získal bronz v Tokiu 2020 a třetí místo obsadil v roce 2024 v Paříži tým kordistů. Jak pomáhají úspěchy popularizovat šerm v Česku a jestli o něj roste zájem u dětí? Na to se teď zeptáme předsedy Svazu šermířů Oldřicha Kubišty. Hezký den.
1: Hezký den, dobrý den. Tady máme večer a vás všechny zdravím z Hongkongu. Tak, jste to všechno řekl už za mě.
0: Ne, určitě ne.
1: To, co se děje posledních, já nevím, 5-6 let, tak to je zázrak samozřejmě, který by si přál každý sport a obzvlášť ještě sport jako menší, jako jsme my. Takže samozřejmě si užíváme tu parádu, máme jako špičkový borce a to, co předvedl Alex před dvěma dny, tak to je, teď tady procházím nákupním trenem a potkávám šermíře a každý se u nás zastavuje a gratuluje, protože to je i jako pro jiný vlastně federace. To je velká ukázka toho, že prostě se dá i jako v podmínkách, kterými máme, tak jako něčeho takového dosáhnout. Já jsem vám neodpověděl na otázku.
0: To nevadí, já se zeptám.
1: Zájem o šerm, víte co, je to tak, že můj názor je ten, že jako v každé zemi ty priority jsou dlouhodobě nastavený a je to jako delší časový úsek to vyžaduje, aby se to změnilo prostě v hlavách lidí, který sport jako chtějí, aby jejich děti dělali a to si myslím, že se jako ještě chvilku bude trvat, než jako do šermu se pohrnou davy lidí, ale my jsme spokojeni určitě s tím, co máme. Samozřejmě ten zájem se zvětšil jak po Tokiu, tak po Paříži.
0: Takže Tokio, Paříž, no a teď tedy světový titul Alexandra Šupeniče, historický milník. Vy byste ho vnímal v kontextu těch dvou úspěšných olympiád? Vidíte to na stejné úrovni. Co to podle vás znamená pro český šerm?
1: No, my jsme to brali před 10 lety, když jsme si stanovovali nějakou koncepci, tak jsme říkali, že to musíme prostě napravit tu historii, kterou tady máme od druhé světové války a že chceme to prostě všechno změnit. Takže jsme to jeli teď jako trošku nadsazeně samozřejmě postupně a odpalovali jsme to, začali jsme jakoby evropskýma medailema v dospělých kategoriích, potom jsme udělali univerziádu a potom přišly olympiády. Poprvé po 20 letech se kvalifikovali dva kluci do Ria, to bylo 2016, tím se to odstartovalo, pak se dva kvalifikovali do Tokia. Tam Alex vybojoval tu bronzovou medaili a to, co se stalo v Grand Palais, tak to si myslím, že se rovná zázraku, ale samozřejmě zatím byla prostě obrovská práce. Rok kvalifikace, kdy v každém turnaji prostě jsme mohli padnout a nedostat se tam a potom to, co se stalo v Grand Palais, tak to si myslím, že jako veš to do dějin. No.
0: Předseda Svazu šermířů Oldřich Kubišta s námi v odpoledním radiožurnálu Sport. Vy už jste to taky možná naznačil, ale já se na to přece jenom chci doptat ještě jednou, jak takovéhle úspěchy, jako teď titul mistra světa, fungují pro váš sport taky na veřejnost. Například po tom týmovém bronzu z Paříže, je tu prostě nějaký větší zájem rodičů o váš sport, kteří chtějí svoje děti přihlašovat do šermířských oddílů?
1: Tak poprvé jsem zažil to, co jsem vždycky doufal, že bych někdy mohl zažít, to, co se dělo třeba v Maďarsku, jsme slýchávali, když jsem byl ještě mladý sportovec, že tam stojí zástupy lidí a že si ty oddíly vybíral, tak to jsme po Tokiu vybírají, tak to jsme po Tokiu zažili. Jo? Druhá věc je, že potom samozřejmě děti přijdou a když polovina z nich zjistí, že to není ten romantický šerm, jaký si vysněli, tak je to pro ně těžší, protože potom samozřejmě po roce a půl přípravky přichází střet s tím samotným výcvikem toho šermu a to už je jako velmi náročné. A obzvlášť pro děti malý, tam jako je to takový pro ně ještě těžko pochopitelný někde okolo 8, 7, 9 let, ale zase samozřejmě máme lidi, kteří začínali, děti, kteří začínali v 6, 7, Alex Šupení začínal v 9 a dotáhli to někam, takže tam pak už se formuje prostě to, jak to dítě se s tím popasuje.
0: No a z té druhé strany, když přijde takováhle vlna zájmu o váš sport, tedy konkrétně bavíme se o šermu, tak jsou na to vůbec české kluby, české oddíly připraveny? Třeba kapacitně máte prostě dostatek trenérů, plančí, tělocvičen pro případný nápor nových zájemců?
1: No zatím ještě ano, ale kdyby přišel nějaký enormní zájem, tak samozřejmě bychom to museli řešit i jakoby s tou svazovou, ale určitě bychom to vyřešili samozřejmě, jako přijďte a my se vám rádi budeme věnovat, to určitě. A ukazuje se, myslím, že doopravdy asi v českých oddílech ta cesta jako je zvládnutelná. ke světové špičce.
0: Ještě jedna otázka na předsedu svazu šermířů Oldřicha Kubištu. Vy už jste říkal, že tam teď jdete a gratulují vám samozřejmě lidé z různých dalších zemí, tak ta světová medaile evidentně je prostě obrovský úspěch, tak jsou už Češi teď v šermířské komunitě větší pojmem a myslíte, že mají šanci někdy se dostat na úroveň těch šermířských velmocí, které vy jste taky už částečně zmiňoval, ať už jsou to tedy Francouzi, Italové, Maďaři, Japonci?
1: Já to mám jednoduchou odpověď, jako já myslím, že jsme dobrý ve spoustě věcí v naší zemi, jsme jako velký patrioti a hrdí na to, že jsme Češi, ale je to, jako víte, jaký je rozdíl mezi Škodovkou a Mercedesem, tak prostě jako my můžeme mít tyhle dílčí úspěchy, které jsou obrovský a jsou obrovský pro celou naší zemi, to zcela určitě, ale to prostě, abychom dohnali 70, 80 milionový národy, jako jsou Francie nebo Spojené státy americké, ty mají samozřejmě víc obyvatel, tak tam ty systémy jsou propracovanější, je to přes vysoké školy, jsou to univerzitní sporty a tohle. A my jsme malá země, takže já jsem jako vděčný za to, jak to funguje u nás a i ta systematika a metodika je trošku jinak u nás jakoby postavena.
0: Fleretista Alexander Šupeněj se o víkendu stal prvním českým mistrem světa v šermu a já jsem moc rád, že jsme si o tom teď v odpoledním radiožurnálu Sport mohli popovídat s předsedou svazu šermířů Oldřichem Kubištou. Moc děkujeme a zdravíme tedy do obchodního centra v Hongkongu.
1: Já vás taky všechny zdravím do České republiky a těším se, až se tam vrátím zase.

0: Kvůli problému s kolenem si deblová světová jednička Kateřina Siňaková dopřeje delší pauzu a po domácím turnaji v Praze nebude hrát ani ve Washingtonu na tenisové kurty. By se měla vrátit až za týden v Torontu, a to tedy po boku jiné spoluhráčky. V deblové soutěži tedy už ne s Tyle Townsendovou, ale tentokrát se zkušenou Číňankou Chang Shuai. No a připomeňme, že právě s tou letos v lednu získali společně titul v Adelaide. Teď už Lenny Kravitz, příjemný poslech.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 2:30 odpoledne. Jana Gulda a přehled zpráv.
3: Vláda schválila vymezení tzv. Akceleračních zón pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve výrazně menším rozsahu, než předpokládal původní plán připravený minulou vládou. Kabinet omezil rozsah území určeného pro možné zrychlené povolování větrných elektráren na zhruba 11% původně navržené plochy. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Obětí sobotního teroristického útoku v Berlíně byla žena z Polska, oznámil to berlínský primátor Kai Wegner. Mluvčí polského ministerstva zahraničí Maciej Wiewiór to na síti X potvrdil a vyjádřil soustrast pozůstalým. Žena zemřela při účasti na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin. Do davu tam vjelo auto, které dalších 29 lidí zranilo. Podezřelého útočníka později německá policie zastřelila. Domažlice zprovoznili nové malé vodní nádrže a tůňky. Jsou na Staré Huti u Pasečnice a nad Radošovským rybníkem. Je to součást protipovodňových opatření, které město dlouhodobě systematicky buduje. Zároveň budou sloužit pro drobné živočichy a obojživelníky. A do českých kin zatím letos chodí méně lidí než loni. Vyplývá to z údajů Unie filmových distributorů. Během první poloviny letošního roku zaznamenala kina přes 5 milionů 700 tisíc diváků. Za celý minulý rok to bylo přes 12,5 milionu. Pokud bude trend pokračovat, celková návštěvnost letos bude nižší než loni. Nejvíc diváků tento rok přišlo na americký snímek Ďábel nosí Pradu 2, který vidělo skoro 333 tisíc lidí.
1: Sport.
3: Reprezentační házenkářka Eliška Desortová přestoupila do týmu německého ligového šampiona Blombergu. Zahraje si tak i ligu mistryň. Klub o příchodu 26-leté spojky informoval na webu. Desortová patřila v dresu Dunajské Strady k nejlepším kanonýrkám československé interligy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na Pražském okruhu a také na D1 u Velkého Meziříčí. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 chystají odtah obytného auta z Lochkovského tunelu, ovšem kvůli poškozenému kolu se to příliš nedaří.
5: Je tam 60, je tam zdržení, jede se pouze levým, jakoby od 5 k 10 kilometru, co je mezi tunelem a sjezd na Stratlav a na Štěrku, tak je to půl hodiny.
4: A D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice z 18. kilometru čekejte kolonu, v omezení na Šmejkalce nic nepřekáží a na 26. kilometru už silničáři ukončili práce. Fronta se dává do pohybu, zdržení kleslo na 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Velké Meziříčí z kilometru 141 zůstává hodinová kolona kvůli omezení na stém 47. Zcela ucpaný je i průjezd Meziříčím. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 215 zůstává šňůra kamionů táhnoucí se nesouvisle do omezení v Brně. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Lovosice se jede v koloně ze 41. kilometru kvůli dopravnímu omezení. Na 26. kilometr pojedete přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, hlavně na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. Později pak začnou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport jsme v minulých dnech trávili hodně času na pražské Štvanici, sledovali jsme výkony předních českých tenistek na největším turnaji u nás a taky jsme zvali zajímavé hosty do našeho mobilního studia v areálu. Natáčel tam reportér Jaroslav Plašil.
1: V mobilním studiu Radiožurnálu Sport je teď Vít Glozer, jeden asi, dá se říct, z tenisových nadšenců taky?
2: Dá se říct, ano, přesně.
1: A vy děláte jednu velmi speciální věc. Máte tady stánek taky v Ochozu, vedle řady dalších takových možná tradičních značek, které fanoušci potkávají běžně, ale ta vaše je možná netradiční. Tak mohl byste trošku představit to, co děláte, nabízíte?
2: Určitě, dobrý den. Ten náš projekt se jmenuje Drop a my vlastně sbíráme ohrané tenisáky z velké většiny českých klubů, částečně slovenských. Co děláme je, že pozbíráme použité tenisáky po té, co profesionální hráči, amatéři, žáci ho ohrají. A my je potom sezbíráme, dál s nima pracujeme, svezeme je do skladu a děláme z nich nějaké další produkty. Ale to, co jste říkal, je zajímavé značky. My tomu našemu říkáme, že jsme vlastně hřbitov značek.
1: My nesmíme jmenovat, teda.
2: Pardon, jo, takže každopádně my sbíráme všechny míčky, se kterými se v Čechách hraje. Těch značek je řada, těch podznaček řada. Takže my vlastně pozbíráme dohromady možná 30 typů míčků a značek.
1: Ale teď jsem nechtěl pohřbít vaši myšlenku, když jste hřbitovu, pardon.
2: My ty tenisáky pozbíráme, odvezeme je do skladu, když jich máme hodně a ročně jich máme kolem 180 tisíc, jich pozbíráme, což je nějakých 8 až 10 až 12 tun materiálu. Tak my jsme přišli na to před 5 lety, že to je hrozně zajímavá sekundární surovina. Snažíme se vymyslet z toho nějaký další zajímavý produkty, aby zaprvé jsme trochu ochránili přírodu, ten tenisák je přece jenom složitý, rozkládá se 400 let v přírodě, takže je to taková zdlouhová věc a to proto, že to je vlastně zvulkanizovaný kaučuk. Takže je to vlastně přírodní materiál, ale dlouho se rozkládá. A abychom dali tomu nějaké, jak my říkáme, rádi druhý život, což je taková otřepaná fráze, tak s tím něco děláme. A našli jsme několik řešení, které se snažíme postupně jaksi inovovat, rozvíjet a dát na trh. Vlastně, protože bez toho, aniž byste to dal na trh, tak ten produkt vlastně zůstává ležet.
1: Když sledujeme tenisový zápas, tak tam se pravidelně míčky mění po nějakých cyklech, po nějakých počtech gemů, to je přesně dané. Dá se nějak odhadnout, jak dlouho je v provozu běžně třeba tenisový míček?
2: To je prima otázka, protože my jsme si to spočítali, my tomu říkáme anglicky, když prominete average life of tennis ball, neboli průměrný život toho tenisáku. A spočítali jsme od těch profesionálních hráčů, co hrajou na Spartě, až po ty největší amatéry, kteří s tím hrajou třeba někdy i 15 hodin. Já jsem takový amatérský tenista, takže já se s tím zahraju 2 až 3 zápasy a pak začnu cítit, já amatér, že v podstatě ten tenisák už je ohraný. Lidi se ptají, jak poznáš, že to je to. No prostě ten tenisák přestává mít cit pro to, co s ním chcete zahrát. A to jsem amatér, ale tady jako profesionální tenisti by vám k tomu řekli hodně. Ani fakt cítí, že ten tenisák se začíná ohrávat, omlátí se a pak je už hůř kontrolovatelný.
1: Takže když jste to spočítali, tak ta doba, to číslo.
2: Jo, vidíte, jsem vám u těch otázky.
1: Ne, v pohodě, to je. Já jsem si říkal, jestli jsem já to nezapomněl, co jste říkal.
2: Ale... Ne, jsem se zamontal a je to v podstatě 7,5 hodiny v průměru.
1: Takže ani ne 8 hodin. Takže ani jeden pracovní den.
2: To je vlastně krátký život toho tenisáku, když ho si vezmete, jak rychle se vyrobí v Asii z 90%. Než ho převezou z Asie do Evropy, tady ho zaparkujou v těch velkých hubech, těch značek, kterých se nebudeme bavit. A ty, když se objednáte třeba, nevím, hrajete, řekněme tomu, já nevím, na nějakém klubu, Sparta, Ladronka, nevím, já hraju v malém klubu v Dejvicích, tak si objednáte krabice tenisáku a oni vám je přivezou až třeba z Německa nebo z Rakouska, podle toho, kde mají ten velký evropský přístav a skladiště. Takže to je další uhlíková stopa. Takže ten tenisák se vyrobí, dlouho docestuje, pak ho dostanete na kurt, tady ho omlátí holky za 5 minut a my za těch 7 až 8 hodin.
1: Celkem krátká doba, povídáme si s Vítem Glozerem, který se zabývá tím, jak vrátit tenisovým míčkům život, tak když se podaří vrátit tenisovému míčku život, tak jak ten potom vydrží? Vydrží podobně dlouho nebo má trošku jiné vlastnosti?
2: No, my jsme mnohokrát měli dotaz, proč z toho neuděláte nový tenisák. My máme technologa, velmi zkušenýho kolegu, můžu jmenovat Jirka, a ten je vlastně 20 let pracoval v gumárenském průmyslu. A on vám řekne, že prostě jednou zvulkanizovaný kaučuk už nelze znova zvulkanizovat, aby měl ty vlastnosti, které potřebujete od toho tenisáku. Tvrdost, měkkost, pružnost. Takže chemicky, mechanicky to nelze. Jo? Je to jako iniciativa holandská firma, která tvrdí, že dělá ze starých tenisáků nové tenisáky. Do pryže dodají 10% staré pryže, jo? Ale to žlutý, tomu se říká melton, anglicky felt, tak do toho přidávají ten starý použitý melton, což je mimo jiný ovčí rouno. Ten tenisák je teda jakoby nový tenisák ze starého. No, dáte to hráčům, profesionálním trenérům, oni řeknou, že ten míček prostě nemá tu kvalitu, nemá ten cit, jo, prostě lítá hodně. Oni to trošku směřují na tu amatérskou skupinu lidí, ale ani oni se s tím jako neumí moc dobře zahrát. Takže jako ten míček je, existuje, ale nemá ty kvality. Takže my ho neděláme, my jsme se tou cestou nevydali.
0: Posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu Sport a rozhovor s Vítem Glozerem bude pokračovat po Elenis Morissette.

0: To byla Alanis Morissette v odpoledním radiožurnálu Sport a teď už pokračuje rozhovor z pražské Štvanice o dalším využití opotřebovaných tenisových míčků. S Vítem Glozerem si povídal reportér Jaroslav Plašil.
1: Takže vy vůbec neděláte míčky vůbec. Z nich nové, protože, jak jste říkal, nepodaří se vám udělat stejnou vlastnost.
2: Jo, přesně toho psání, tu pružnost. Takže my jsme se řekli, co s tím dál. No a dali jsme se cestou toho, co jsme teda okoukali od kolegů v Americe a já jsem nějaký čas žil v Británii, tam jsem to taky viděl, že to nadrtíme, uděláme z toho takovou směs, my říkáme žlutý mech a tu přidáváme do jízdáren do písku, protože ty koně, což jsem nevěděl, já nejsem koňák, ale moje žena ano, oni běhají a aby měli měkčí dopad jako atlet, tak vlastně jako oni jim tam dávají geotextíly a takový vlákno. A my jsme zjistili, že to naše je ohromně zajímavý pro ty koně, že to dává tu pružnost do toho písku. A zároveň to dobře chytá vlhkost kvůli tomu Meltonu, což je to ovčí rouno. Takže my jsme šli touto cestou v první fázi, už jsme to umístili do mnoha jízdáren, reference jsou teda jako vynikající. Takže to je jako řekněme tomu první produkt. Ale to je, jak jste se ptal, tak to je vlastně recyklace, protože tady ten ohraný tenisák žije jenom jeden druhý život. A my chceme udělat udržitelný produkt, aby se věc vracela víc a víc. Takže jsme se začali hledat jiné věci, jiné produkty.
1: Na radiožurnálu Sport si povídáme s Vítem Glozerem. Pokud jste před chvíličkou slyšeli houkání sanitky, tak jenom upozorňuji, že to bylo tady kolem nás, takže se nelekněte. Bavíme se o tenisových míčcích, o jejich možnému dalšímu využití. Kolik to je třeba procent míčku? Protože vím, že třeba nějaká část jde ke sběratelům, protože třeba ve Wimbledonu se prodávají ohrané míčky, třeba míčky s podpisy hráčů, kteří hráli ten konkrétní zápas v Paříži, to taky mají, že lidi si mohou koupit, takže všechny míčky asi nepřijdou úplně niveč, ale jak velká část to třeba je, která může jít k recyklaci?
2: V podstatě všechny míčky, to číslo jako je známý, nicméně asi si dovolím jako říct, že vlastně se ročně vyrobí 350 milionů tenisáků na světě, které se v podstatě spotřebují. Tenisák váží 56 gramů, takže si to už všichni spočítáme, no a kapacita českého tenisového trhu je zhruba 2 miliony, takže se prodá v Čechách cca 2 miliony tenisáků. My jsme loni pozbírali tak 8% trhu. My jsme pozbírali 180 tisíc tenisáků, zhruba z 300 klubů spřátelených partnerských v českých, se kterými děláme. To znamená 10 tun materiálu sekundárního, který my jsme vlastně identifikovali, že je strašně zajímavý. A vlastně já jako ekonom původně jak si hledám i jiný aspekty toho našeho jakoby podnikání, nebo když to nazvu, a zjistili jsme, že to je strašně zajímavý druhotný materiál. Takže se snažíme hledat inovativně další řešení, kromě toho žlutého mechu.
1: Říká Vít Glozer, který se snaží dávat tenisovým míčkům nový život. Ještě asi připomenu jednu důležitou věc, protože vy jste získali i jednu známou osobnost, patronku pro váš projekt, což by vám taky v tenisovém světě mohlo pomoci.
2: To je krásná, řekl bych, jaksi vyjádření toho, co děláme. Ano, Lucie Šafářová, té se to líbilo, takže jsme s ní natočili nějaké 2, 3, 4 krátké videjka a ona nás tímto podporuje. Je to od ní jako moc hezké. A těšíme se, že prostě touto formou vlastně tu vzkaz, který děláme, my jsme hodně edukativní, my se snažíme vlastně do tenisové komunity říkat, hele, hrajeme tenis, je to krásný sport, ale pojďme se starat ještě dál o ty tenisáky například. A Lucii se to líbilo, takže děkujeme Lucii Šafářové za podporu a pomáhá nám to hodně. Je to vlastně zajímavé, že mladá generace tenistů na to reaguje daleko jako pozitivněji a s Lucii Šafářovou doufám, že oslovíme třeba generaci střední, její generaci a třeba generaci mojí, protože já jsem vlastně generace 60+.
1: Tak děkuji za hezké povídání. Tímto zdravíme i mnohonásobnou Grand Slamovou šampionku v deblu Fed Cupovou reprezentantku, bývalou úspěšnou tenistku Lucii Šafářovou. S námi ve studiu radiožurnálu Sport byl Vít Glozer. Děkuji ještě jednou za váš čas, naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: To byl tedy Vít Glozer, se kterým jsme si na radiožurnálu Sport povídali o dalším využití tenisových míčků.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se nerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda ne.
3: Které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se nerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Dobré odpoledne přejeme i v 15 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Jana Gulda.
3: Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Teherán potvrdil, že Írán a Omán jednají o Hormuzském průlivu. V elitní stovce tenisového žebříčku je 9 Češek. Nejlepší z nich je 6. Muchová. Na dálnici D5 zastavil provoz požár kamionu na 33. kilometru směrem do Plzně. A počasí zítra bude zpočátku až jasno, postupně přechodně oblačno. Večer se většinou vyjasní a teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Řidiči by si mohli od příštího roku registrovat svá auta online, počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který schválila vláda. Registrační značky by nově lidem chodily přímo do výdejních boxů. Novela počítá taky s jejich přenositelností při koupi jiného auta. Pokud by auto někdo ukradl, automaticky by se pak vyřadilo z provozu. Veškerou agendu by lidi vyřizovali přes portál dopravy, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
4: Přes portál dopravy úplně nově budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo cizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu nebo třeba vývoz vozidla.
3: Zlínský kraj rozšiřuje podporu dostupného bydlení, půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nových nájemních a sociálních bytů. V tom

0: tomto a příštím pololetí by jich mělo vzniknout minimálně 50. Podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové nový program pomůže hlavně projektům, které splnily podmínky pro získání státní nebo evropské dotace, ale kvůli nedostatku financí na ni nedosáhly.
1: Kraj bude obcím poskytovat návratnou finanční výpomoc, tedy peníze, které obce postupně budou vracet. Na jeden projekt mohou získat až 15 milionů korun, maximálně však 1,5 milionu korun na jeden byt. Kraj může půjčkou pokrýt až polovinu nákladu projektu.
0: Írán potvrdil jednání s Ománem o zprávě Hormuzského průlivu. Mluvčí íránské diplomacie Esmail Baghaei to řekl s tím, že Spojené státy se rozhovoru neúčastní. Informace si strany konfliktu předávají přes prostředníky. Podle agentury Reuters Baghaei taky zopakoval tvrzení Teheránu, že Hormuzský průliv zůstává dál uzavřený námořní dopravě. Washington to opakovaně vyvrací. Právě trasa v úžině je klíčová pro přepravu ropy z Blízkého východu. Ceny surovin díky přerušení amerických vzdušných úderů na Írán tento týden znovu klesají. V České Lípě je dnes možné prohlédnout si Baziliku všech svatých. Původně vznikla jako klášterní kostel augustiniánského řádu, který do České Lípy přišel v roce 1624. Akce je součástí letního českolipského programu, na který zve za město Denisa Lebedová.
2: Určitě bych vás pozvala na seriál koncertu a vystoupení pod širým nebem Léto plné tónu. Během července a srpna můžete každou středu zažít hudební vystoupení.
3: Sport. Tenistka Barbora Krejčíková dál stoupá světovým žebříčkem. Po nedávném titulu v Aténách a následné sobotní účasti v semifinále turnaje v Praze jí nově patří 25. místo.
4: Krejčíková se dotáhla na Marii Bouskovou, která o body přišla poté, co neobhájila titul v Praze. V elitní stovce se drží 9 Češek, nejlepší z nich je aktuálně 6. Karolína Muchová. Těsně za ní je wimbledonská šampionka Linda Nosková. V mužském žebříčku zůstal nejlepším českým tenistou 12. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou Běloruska Sabalenková a Ital Sinner. Pořadí deblistek dál vede Kateřina Siňaková. František Typovský, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřená D5 u Žebráku a zdržení na D1 u Meziříčí. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice na 33. a půl kilometru hasí požár kamionu. Provoz se zastavil, v koloně udržujte uličku. Poslední volný sjezd je na Zdice na 28. kilometru. Zpět najedete u Žebráku, to je až za místem požáru. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí z kilometru 143 zůstává kolona kvůli omezení na kilometru 147, zdržení 40 minut, plný je i průjezd mezi Říčím. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Lovosice se jede v koloně ze 41. kilometru kvůli dopravnímu omezení. Na 26. pojedete 20 minut. Na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Smiřice na 107. kilometru zasahují u následků nehody v pravém pruhu. Začalo vyšetřování a chvílemi zastavují provoz. Náhle se tak brzdí kolona, zatím krátká. A na Pražském okruhu zůstávají kolony před Ořechem v obou směrech a směrem na letiště zpomalují teď kamiony za Jesenicí na prvním kilometru. Ve směru na D1 se rozjíždí kolona za dálnicí D5. V Lochkovském tunelu už nic nepřekáží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se pak většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy.
7: 15 hodin 5 minut, pondělí 27. července, posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu Sport a my jsme za to moc rádi a pomalu už se nám blíží taky 18. hodina. Ta samozřejmě bude zajímavá dnes pro fanoušky domácího fotbalu. Právě v 18.00 se totiž Artis Brno poprvé podívá do téhle sezóny nejvyšší fotbalové šance ligy, přivítá totiž mladou Boleslav. No a ve stejný čas se bude hrát i v šance národní lize jediný dnešní duel. Bude to určitě zajímavé regionální derby, ve kterém Opava přivítá Karvinou.
5: Radiožurnál Sport
8: a Karel Janů.

0: No Doubt, Just a Girl, 15 hodin 9 minut, pondělí 27. července. Posloucháte odpolední radiožurnál Sport a já navážu na to, co jsem zmiňoval před chviličkou. Už dnes večer totiž vstoupí do nové sezony fotbalisté druholigové Opavy. V dohrávce přivítají na svém stadionu Karvinou. No a slezské derby bude premiérou pro nového opavského trenéra brankářů Tomáše Grigara. Legenda severočeských Teplic, dvojnásobný český mistr se Spartou v létě ukončil aktivní kariéru, ale když bude potřeba, tak si rukavice znovu nasadí. Opava ho dopsala na soupisku jako brankářskou trojku. Ve 43 letech tak bude patřit mezi nejstarší hráče soutěže.
1: Tomáši, tak pojďme nejprve říct, jaká bude vaše role v Opavě, protože trenér Svatopluk Habarec naznačoval, že jste k dispozici jako případný brankářský záskok do Ačka, tak jak to je?
2: Takhle, jsem jakoby trenér golmanu a napsaný na soupisce jako třetí golman. Je to důvodu, že jsme chtěli ušetřit nějaké peníze, dá se, když se takhle řeknu, jakoby, aby jsme měli na další nějaké posily. Já jsem skončil před měsícem jakoby aktivní kariéru, tak myslím, že ještě jsem nějak tak trošku připravený, ale nebudu se tam tlačit, máme tady dobré dva golmany.
1: Podle těch informací, které trenér zmiňoval, skáčete jako štika, že prý jste ve formě, tak je to pravda?
2: Já se mu zdá, já vždycky zakopnu a ono to vypadá dobře.
1: Jaké jsou vaše první dojmy v Opavě?
2: Jo, super, jsou tady, když začnu u golmanu, tak jsou tady dobří kluci, dobře v hlavě nastavení a jakoby golmansky. Když vidím mužstvo, tak je takový zdravý. Sami hodně kluci mi přijde, že by to chtělo nějakou potvoru tady větší, ale jinak jako všechno se mi tady líbí, všechno fajn.
1: Je to velký rozdíl třeba proti Ústí nad Labem, kde jsou ale hodně ambiciozní a asi se to tam hodně zvedlo.
2: Tak je to podobné, je to taky druhá liga. Samozřejmě tam, jak jsem byl v té kabině, tak jsem byl více do toho jako vtáhnutý a byla tam hodně velký kopec randy, že jsem fakt každý den se tam smál. Tady teď už jsem jako trošku ve vážnější roli, takže je to něco jinčího, ale je to hodně podobné.
1: A jaká je tedy vaše náplň práce, jestli máte vyloženě golmany z A týmu nebo máte nějakou skupinku, mix hráčů, třeba i z Bčka, z dorostu?
2: Mám teď jakoby golmany z A týmu a domluvili jsme se ještě na spolupráci s mládeží, kde tam budu chodit pomáhat taky samozřejmě na nějaké ty tréninky a nějaké golmanské tréninky.
1: Vy vlastně pocházíte ze zdejšího regionu, hrál jste za Vítkovice jako mladý golman, tak je to jeden z důvodů, proč jste tady šel zpátky?
2: Tak byl to takový další jakoby mezi krok po té skončení kariéry a dostal jsem super nabídku trénovat golmany v Opavě v druhé lize, takže to se každému hned nepoštěstí. Samozřejmě jsem trošku rád, že to je takové prostředí, co znám, že v Opavě jsem se narodil, mám tady rodinu, tři vesnice vedle, takže jsem rád, že tady tenhle krok přišel. Samozřejmě já jsem se jenom tady narodil, pak jsme byli v Ostravě přímo a teď s rodinou bydlíme kousek od Prahy. Teď to máme nastavené, takže já jsem tady a dojíždím pravidelně jakoby do Prahy kvůli dětem, aby zůstali ve škole a tak. Mám dva domovy teďka. No.
1: Když jste teda prošel tu Ostravu, tak co vy a vůbec Baník, jak ho vnímáte, je to velký rival Opavy, teď jste v Opavě.
2: Jo. Já když začnu takhle, já jsem hrával za Vítkovice, chodil jsem na bazály fandit, že? Samozřejmě, že to bylo velký klub. Ale to rivalita to užitečná, je to dobrý, má to náběh, aspoň ten zápas vždycky, no, tak doufám, že se brzo setkáme v první lize s nima.
0: S opavským trenérem brankářů Tomášem Grigarem natáčel Lukáš Kaleta, druholigový duel Opavy s Karvinou. Tady ještě jednou připomínám, startuje v 18:00 a ve stejný čas začne taky dohrávka nejvyšší šance ligy mezi brněnským Artisem a Mladou Boleslaví.

0: Druženář Lukáš Doležal má za sebou parádní sezonu. Stal se v ní juniorským mistrem světa. Dnes se vrací do Česka z týdenního soustředění ve Slovinské Planici, kde ho na jeden z tréninkových skoků na lanovce doprovodil reportér Pavel Petr.
1: V Podmůžské Planici stojíme s Lukášem Doležalem, juniorským mistrem světa. Za chvíli se vydáme na lanovku, abychom zažili vlastně tak trošičku pocit toho závodníka, který míří směrem nahoru. Co je potřeba ale ještě předtím? Jaké rozcvičení nebo co čeká závodníka předtím, než se vydá třeba na tu lanovku na první skok?
2: Rozcvička často je individuální, ale jde hlavně o to se protáhnout, zahřát, zacvičit si trochu, rozejbat kyčle, ty svaly, aby byli připravení na ten skok a na ten nájezd, aby nás vlastně pustili do té pozice správný, kterou potřebujeme, a zároveň se rozcvičit, aby jsme předešli nějakému zranění a pak nějaký tady napodobivý cvičení právě skoku.
1: A když už sedneme na lanovku, tak o čem už člověk přemýšlí cestou nahoru?
2: Přemýšlí o tom, aby udělal správný skok, no. Není to jednoduchý, protože po každý člověk se jinak probudí, jinak mu to jde, takže uvidíme, jak to půjde, no.
1: Tak můžeme vyrazit na lanovku. Na tak už se tady vznášíme, tak říkají, s tou lanovkou. Tady to je asi nádherný areál v té Planici. Nejkrásnější areál na trénink, na přípravu na závody.
2: Já bych řekl vlastně, že jo, protože tady všude ty hory okolí, že jo. Dá se tady hezky běhat i po horách, jezdit na kolečkových lyžích. Máme tady rovinu cyklostezku a je tady i dráha právě na kolečkový lyže, takže my tady máme vlastně všechno, co potřebujeme, no.
1: Ta lanovka příjemná, dá se opravdu koukat po okolí, ale když se přijede pak nahoru, tak co člověk ještě absolvuje? Je tam nějaké soustředění, je tam nějaký rituál, který máte?
2: Někdo má určitě nějaký rituál, já vlastně moc ne. Pak si člověk vlastně jenom zaváže nahoře boty a nalejzá na lavičku a myslí jenom na to, aby se správně odrazil a nemyslí na nic jiného, teda občas, no. Tady je hezky, že ještě když takhle svítí sluníčko, tak se dá hezky kochat přírodou a měl by se člověk soustředit na skok, ale občas se soustředí i na jiné věci, no.
1: Podle těch slov bych usoudil, že žádný strach z těch výšek a z těch musků není, přestože někteří skokani a i někteří združenáři tvrdili, že mají strach z výšek. Jak to je u vás?
2: Určitě se někdo najde, kdo má strach z výšek. Já teda strach z výšek naštěstí nemám, ale z některého skoku mám taky samozřejmě strach, že někdy strach je a někdy ne, ono to tak je, no, prostě je to takový nahoru a dolů.
1: Z jakého musku budete teď skákat?
2: Budeme skákat z musku středního a další dny možná se posuneme na ten největší právě.
1: Tady v Planici vlastně světový rekord 254,5 metru. Dovedete si vůbec představit, co to je za vzdálenost?
2: Ne, to je neskutečný, jako to je vidět prostě, že mám skočený právě tady Slovinec, který lítá extrémně nízko normálně, takže bylo to z rychlosti a neumím si představit jako jinýho člověka to tady skočit, protože tady jsou takový výšky, že by mě asi prasklo koleno z toho.
1: A je to čím? Je to daný konstrukcí můstku třeba? Nebo samozřejmě kvalitu závodníka, to v první řadě?
2: Určitě no. Třeba právě tady je ten můstek tak stavěný, že jsou tady právě výšky celý let a naopak třeba ve Vikersundu je vidět, že lidi lítají nízko k bubnu právě a pak začínají odlítat, takže tam je to bezpečnější, ale zase se tam nedá už teďka skočit tolik metrů.
1: Pro vás zatím nejdelší skok v životě jaký byl?
2: Při závodě 139,5 právě v Kusámu ve Finsku a jinak asi 144 někde v Zakopaném, myslím.
1: Tak nás čeká teď vystoupení na té horní části lanovky.
2: Teďka vlastně tady na ten menší můstek vedou eskalátory dvoje, takže se projedeme ještě po schodech jezdících, ať máme co nejmenší námahu před tím skokem právě.
1: To je asi něco jiného, než pak třeba v Harachově, kde musíte běhat nahoru a dolů pěšky pomalu.
2: Jo, tady je to úplně zadarmo. Vlastně někdo potom i chodí, jako i když to jede, ale já si radši odpočinu a v klidu si popovídám. Pak už jsme na můstku s nájezdové věži a už se připravíme na skok a půjdeme na to.
1: Tak držím palce, ať to dobře dopadne.
2: Díky moc.
1: Tak skok jsme sledovali, počkali jsme si na můstku, abychom se dozvěděli, jaký ten skok byl a jak jste s ním byl spokojený.
2: To bylo určitě lepší jak včera, takže pozitivní skok dopředu.
1: Jaká byla délka, víte?
2: Řekl bych něco mezi modrou a červenou, takže nějakých 88 až 92 metrů.
1: A říkal po tréninkovém skoku Lukáš Doležal z Planice, Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu,
3: z Delray Beach,
4: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Kolí se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál vás zve do Pardubic. Zažijte jedinečnou atmosféru dostihů. Přijďte podpořit budoucí účastníky 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Užijte si nejen třetí kvalifikaci na legendární dostihy, ale i bohatý doprovodný program pro dámy. Ladies Day. V sobotu 1. srpna. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Dobré odpoledne, 15 hodin a 30 minut. Zprávy Radiožurnálu a Jana Gulda.
2: Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami, pokud s tím bude souhlasit jeho rodina. Schválila to vláda. Podle prvního místopředsedy kabinetu Karla Havlíčka z hnutí ANO by šlo o podobný pohřeb, jako měla například herečka a disidentka Věra Chramostová před 7 lety. Milan Knížák zemřel včera ve věku 86 let. Byl výraznou osobností moderního umění, stál u zrodu českého undergroundu a po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii. Nejméně 3 lidi jsou zraněni po útoku nožem v Paříži. Francouzské televizi to potvrdila policejní prefektura. Policie zadržela jednoho podezřelého člověka. Útok se odehrál předpolednem na severním okraji Paříže. Policie zatím čin neklasifikuje jako terorismus. Africká republika Čad už nebude uznávat pravomoc Mezinárodního trestního soudu v Hágu. Země to oznámila s tím, že efektivita instituce je omezená a nerovnoměrná. Čad je už pátou zemí, která se tak v posledních měsících rozhodla. Římský statut o zřízení soudu vypověděli i Venezuela, Mali nebo Niger. Děje se to potom, co většina členských států hlasovala pro odvolání prokurátora Karima Khána, obviněného ze sexuálního obtěžování asistentky. Khan v minulosti vydal mezinárodní zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina nebo izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. A vodáky na Orlici čeká od konce tohoto týdne až do 16. srpna stovky metrů dlouhé přenášení lodí u Týniště nad Orlicí. Silničáři tam budou demolovat obloukový most mezi Týništěm a Albrechticemi. Zastavený bude plavební provoz mezi kilometry 30,6 a 31,3. Bezpečnostní pásmo je stanovené 100 metrů proti proudu i po proudu od oblasti demolice. Přenášení lodí bude možné po vyznačených trasách po pravém břehu řeky. Sport. Basketbalisti Slavie budou hrát domácí zápasy Ligy mistrů s největší pravděpodobností v Pardubicích. Nový klub, který vznikl sloučením pražského celku s mnohonásobným ligovým šampionem Nymburkem, totiž pro nadcházející sezonu nedostal výjimku pro působení na pražské Královce. Radiožurnálu Sport to potvrdil spolumajitel klubu Tomáš Petera.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda a uzavírka na D5 na Berounsku a zdržení na D1 u Meziříčí. Na D5 z Prahy do Plzně pomalu za sjezdem na Králův dvůr. Na 24. kilometru máme hlášenou nehodu, tvoří se kolona. Začíná teď na 22. kilometru. Tvořte uličku pro záchranáře, jedou na místo. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice hasili hasiči požár kamionu na 33. kilometru. Dálnice zůstává uzavřená. Provoz stojí. Náhradní trasa z exitu 28 po souběžné silnici zpět najedete u Žebráku. Dejte pozor, už se tvoří kolona, právě na 28. kilometru se teď zastavují kamiony. Na D1 z Prahy do Brna za Velkým Meziříčím opravují vozovku na kilometru 147. Až do zítra bude uzavřený pravý pruh. Kolona z kilometru 142 je na 40 minut. Silný provoz je i na průjezdu Meziříčím. Na silnici 38 směrem z Kolína do Mladé Boleslavy za odbočkou na Poděbrady vyprošťují nákladní auto po nehodě, objíždí se to po silnici 331. Směrem do Boleslavy stojí kolona na zhruba půl hodiny. A v Praze je plná Štěrboholská spojka směrem na Černý most. Fronta se táhne přes okruh a Novopanskou až do omezení ve Kbelské. Je to na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se pak většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Pražský výběr v odpoledním radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že nás posloucháte i v 15 hodin a 39 minut. Pouze 5 cyklistů dokázalo 5krát v kariéře vyhrát nejslavnější závod Tour de France. Seznam se právě na těch 5 členů rozrostl včera. Slovenec Tadej Pogačar totiž naprosto suverénně ovládl 113. ročník Tour de France a zařadil se mezi absolutní legendy svého sportu.
1: Voilà, mesdames, messieurs, si on applaudissait de nouveau ce podium avec Tadej Pogačar.
2: Letošní Tour Tadej Pogačar naprosto ovládl své soupeře, porazil o víc než 6 minut a jako majitel 5 titulů se zařadil po bok vyhlasných cyklistů minulosti Jacquesa Anquetila, Eddieho Merckxe, Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina.
3: Every victory is really special and
4: Každé vítězství tady je hodně výjimečné. Startoval jsem na Tour 7krát, 7krát jsem skončil na pódiu, 5krát jsem vyhrál. To zní jako něco z knihy pohádek. I pro mě je to neuvěřitelné.
2: Pogačar je nejlepší cyklista současnosti. Díky drtivým nástupům v horách překonává rekordy. Třeba při výšlapu na Alp d'Huez zlomil 30 let staré maximum Marka Pantányho. 14 kilometrů v úzkých serpentinách s průměrným sklonem přes 8%. Zvládl na kole podobně rychle jako autem, tedy za 35 minut.
4: Jakmile nastoupíte na Tour de France, musíte trpět a projít si spoustou věcí. Potkáte tady vaše největší rivaly a všichni jsou ve skvělé formě a dřou ze všech sil. Musíte na to být připravení a taky si toho dost vytrpět.
2: Pogačarovi se pořád přezdívá kanibal, něco se ale mění. Zatímco při minulých triumfech jel Slovinec víc fůzov. Na své triko. Teď je z něj i týmový jezdec. Potvrdila to předposlední etapa, kdy obětoval ambice na etapový triumf a pomohl kolegovi ze stáje UAE Emirates Isaku Del Torovi k celkovému třetímu místu a zisku bílého trikotu pro nejlepšího závodníka do 25 let.
5: They sit up and they celebrate. Del Toro will be third overall.
3: It's an honor to ride for Isak.
4: Bylo mi ctí jet pro Isáka, makat poslední hodinu a půl v Alpách pro něj. Bylo mi potěšením a uvědomil jsem si, jak těžké je pracovat pro někoho jiného. Na Alp d'Huez jsme projeli cílem společně. To byl pozoruhodný výkon.
2: Letos tady Pogačar ovládl 5 zkoušek Tour de France a pokud tímto tempem bude pokračovat, za 2 roky překoná rekord v počtu etapových triumfů. Ještě předtím ale má jiné plány. Naznačil Slovinec možný start na srpnové španělské Vueltě. Závěrečnou Grand Tour sezony totiž ještě v kariéře nevyhrál. A pokud mu letošní plán vyjde, zbydou poslední mety. Zvítězit na Tour po 6., být nejlepší v historii a za 2 roky v Los Angeles vybojovat olympijské zlato. František Typovský, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Halová mistryně světa na čtvrtce Lourdes Gloria Emanuel si měla na víkendovém republikovém šampionátu atletů v Plzni otestovat svoji rychlost na trati 200 metrů. Na západ Čech sice přicestovala, místo boje o mistrovský titul se ale nakonec pouze v roli diváka podepisovala fanouškům.
1: Samozřejmě mě to mrzí, fakt jsem si těšila, že bych tady zaběhla nějaký krásný čas, ale nakonec jsem při rozcvičení ucítila trochu zadní stehno, ale byla jsem u doktorky a naštěstí tam nic neviděla, takže to bylo spíš jenom unavený.
2: Vysvětlovala svou absenci na nové dráze v Plzni úřadující halová mistryně světa Lourdes Gloria Emanuel. Její účast na srpnovém evropském šampionátu v Birminghamu prý ale není ohrožená.
1: Určitě jsem si říkala, že není úplně prostor teď chybovat, protože si myslím, že by mě to hodně mrzelo, kdybych si nechala ujít opět nějakou velkou akci, takže jsme se rozhodli, že to vynecháme a snad mi to pomůže se lépe připravit na tu Evropu.
2: Doufá Lourdes Gloria Emanuel. V Plzni rozdala fanouškům atletiky desítky, možná stovky podpisů a na chvíli si užívala popularitu světové šampionky před návratem do Nizozemí, kde trénuje a žije spíše v anonymitě.
1: Tak abych pravdu řekla, tak tím, že jsem teď strávila vlastně skoro celou přípravu v Nizozemsku, tak to tolik necítím, protože tam prostě vidět ten kontrast těch holek, ke kterým všichni chodí, ale to dává smysl, protože jsme v Nizozemsku. Ale myslím si, že tady, když se vrátím do Česka, tak třeba je vidět, že jako spousta lidí prostě má zájem třeba o fotku a tak, ale já jsem ráda, že můžu nějakým způsobem prostě lidi motivovat k pohybu a jsem ráda za tu motivaci, že můžu někomu předat, protože si myslím, že i já třeba občas se snažím najít nějakou motivaci a ta motivace je prostě důležitá pro to dělat cokoliv.
2: Myslí si Lourdes Gloria Emanuel, česká atletka, která bude v Birminghamu na mistrovství Evropy patřit k medailovým kandidátkám.
1: Bych si moc přála postup do finále a samozřejmě, kdyby to vyšlo, tak ve finále je nás 8. Takže může překvapit úplně kdokoliv, všichni chtějí vyhrát. A samozřejmě tam jsou velký jména, jsou tam favoriti, ale opravdu se může stát i něco nečekaného, takže bych se neupínala jenom na jedno jméno.
2: Směřuje své myšlenky na šampionát starého kontinentu do Birminghamu, halová mistryně světa na čtvrtce. Lourdes Gloria Emanuel. Z Plzně Vladislav Jenouškovec, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Roxette v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 15 hodin 52 minut. Volejbalový trenér Jiří Schiller se po letech v Rakousku vrací do české extraligy, povede Benátky nad Jizerou. Středočeši, kteří v uplynulé sezóně na poslední chvíli proklouzli do předkola playoff, nakonec obsadili 11. místo. Jeho příchod oznámili na sociálních sítích. V nové sezóně se tým bude muset obejít bez nejvíce budujícího hráče posledních dvou extraligových sezon, Marka Perryho, který posílil Českou Budějovici.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každý disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme
2: tam
9: zlobinkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s
2: toho. Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás musel hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak se vem Pepíčka.
2: Musíš Pepíčka přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázal někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepíčka.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Vy posloucháte odpolední radiožurnál Sport v pondělí 27. července a to znamená, že dnes nedostal prostor v našem vysílání David Novotný mezi 10. a 11. tohle studio tady na Vinohradské patřilo Pavlovi Horvátovi. Pokud jste neslyšeli dnešní desítku, tak po zprávách 16 hodin vám nabídneme možnost to napravit, protože ji nabídneme tady na radiožurnálu Sport v repríze. Pokud ani to se vám nehodí, tak samozřejmě připomínám, že ji můžete kdykoliv naleznout ve všech podcastových aplikacích, včetně té naší rozhlasové, která se jmenuje Můj rozhlas. Teď už ale aktuální zprávy.
12: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
13: Vláda výrazně omezila plochu na výstavbu větrných elektráren. V centru Ivančic na Brněnsku hoří část budovy s byty a poštou. Fotbalisti Mladé Boleslavy rozehrají nový ligový ročník na hřiště brněnského Artisu. Dálnice D5 je u Žebráku po požáru kamionu nadále uzavřená ve směru do Plzně. A počasí zítra bude zpočátku až jasno, přechodně až oblačno. Večer se pak většinou znovu vyjasní a teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
13: Vláda omezila plochu pro výstavbu případných větrných elektráren. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Takzvané akcelerační zóny kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navržené plochy. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Akcelerační zóny podle ministra Havlíčka neznamenají automatickou výstavbu, ale pouze umožňují rychlejší povolovat proces. Každý projekt podle něj bude i nadále muset projít standardním povolovacím řízením. Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Vztahy s Pekingem se podle něj mají vrátit na úroveň ostatních spojenců. Vládní delegace by podle Babiše měla dojednat mimo jiné třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. Zájem je podle něj velký i mezi podnikatelskými firmami.
14: Myslím si, že je důležité pro naše firmy, aby jsme Čínu navštívili na naší úrovni vlády a jsem přesvědčen, že to může přinést velice konkrétní ekonomické prospěšné výsledky.
13: Z Číny se minulý týden vrátil předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Hasiči zasahují u požáru v centru Ivančice na Brněnsku. Hoří tam část budovy s byty a poštou a střecha vedlejšího přístavku. Vedení města vyzývá lidi, aby do lokality nevýšli.

0: jížděli a nekomplikovali tak hašení. Kromě toho by obyvatelé domů v okolí neměli větrat. Situaci popisuje mluvčí hasičů Filip Venclovský.
1: Proti plamenům jsme nasadili celkem 3 vodní proudy a do péče zdravotnické záchranné služby jsme přidali celkem 18 osob. V tuto chvíli je požár lokalizován a probíhá nucené odvětrání.
0: Německá policie podle agentury DPA propustila muže, kterého zadržela kvůli sobotnímu teroristickému útoku v Berlíně. Podezření proti němu se nepotvrdilo. Úřady ho vyšetřovaly v souvislosti s útokem na berlínský pochod za práva sexuálních menšin. Do davu autem najel jiný podezřelý, kterého policisti později při zásahu zastřelili. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29. Podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta byl motivem činu nejspíš islamistický terorismus.
2: Sport. Do nového ročníku šance ligy vstoupí fotbalisté Artisu Brno a Mladé Boleslavy. Artis je nováčkem, který odehraje historicky první duel v nejvyšší soutěži. Středočeši si minulou sezónu zahráli ve skupině o záchranu a dále bude trénovat Aleš Majer, který nedávno prodloužil smlouvu až do léta 2029.
3: Samozřejmě my jsme moc rádi, že vedení klubu projevil zájem o další dlouhodobější spolupráci, nejenom s řidičem mě, ale celého realizačního týmu. Všichni členové tam mají nezastupitelnou a důležitou roli a dneska už jsme na sebe tak zvyklí, že si ani ty role nějak moc nemusíme rozdělovat a že už každý ví, jakou tu roli má a co každý ten den, který tady spolu strávíme, má dělat.
2: Utkání Artis Brno Mladá Boleslav začne v 18 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Najdete ho také v aplikaci Můj rozhlas na webových stránkách radiožurnal.sport.cz nebo na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Radiožurnál nabídne ze zápasu reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D5 u Králova dvora a uzavírka Uzdic. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně od sjezdu na Králův dvůr z 22. kilometru čekejte kolonu. Na 24. řeší nehodu. Z dálnice nesjíždějte na souběžné silnici. Chybí most a další severní trasa přes Černín je také uzavřená. Na D5 z Prahy do Plzně je o kus dál. Dálnice navíc zavřená po požáru kamionu. Pouze tam teď vypouštějí kolonu. Dopravu odklánějí na 28. kilometru. Dál se jede po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Žebráku. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí z kilometru 141 se popojíždí až na kilometr 147. Tam je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Fronta je na necelou hodinu. Ucpaný je nadále i průjezd přes město. Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov z kilometru 212 je silný provoz. Různě pomalu se jede až za Brno na kilometru 189. Celý úsek je v osobních autech na zhruba 40 minut. A v Praze z jižní spojky od Spořilova je silný provoz. Z Lanového mostu se už více popojíždí v kolonách a jede se přes okruh dál až do Kbelské. Tam je dopravní omezení, počítejte s větším zdržením. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se pak většinou znovu vyjasní a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23 a na horách většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
6: Desítka Pavla Horváta vás zdraví, milí posluchači na radiožurnálu Sport. Už jsme rozjeli o víkendu novou fotbalovou sezonu. Nejvyšší soutěž zatím nabídla v tom úvodním kole 7 zápasů, o těch si dneska převážně budeme povídat s Pavlem Horvátem, kterého vítám.
7: Dobrý den.
6: A taky s Lukášem Michalíkem, kterého srdečně vítám, Lukáši.
8: Krásné pondělí.
6: No, dneska slaví Marek Hamšík. Já jsem tak nějak přemýšlel, tady jsme se už bavili ráno, že jsem nepochopil nikdy, jak to těm fotbalistům drží, takzvaná ta komedia na hlavě. Když mají to háro takhle nahoru.
7: Někdo to má jako přírodně, někdo má ty vlasy, který trčej. Nevím, jestli Marek Hamšík, ale vzhledem k tomu, že byl v Itálii ikonou, tak nebo je ještě ikonou, tak si myslím, že mu k tomu možná pomohl nějaký kadeřník. Byl i tím účesem byl výjimečný.
9: Říkalo se, že pankáči používají cukrovou vodu. Něco o tom nevím, ale aby jim to drželo víc.
7: Ale píchaj, ne? Nevím.
6: No, já jsem včera po Praze viděl lidi, mladé lidi v bílých košilích a takovou, jako měli na hlavě nasazenou jako plešku. A protože tady měl nějaký prostě umělec v uvozovkách, umělec Pitbull, tady měl koncert v Letňanech.
9: Jasně.
6: Tak spousta lidí. A mě to jenom fascinovalo.
7: V uvozovkách umělec je jako celkem.
6: Každý máme tu laťku jinde.
7: Celkem jako světová hvězda, ale
9: ty jako milovník vážné hudby.
7: Jak to říkali, ty jako šmidlikáč. hráč, pro tebe to neznamená nic, no dobře.
6: Tak říkal Josef Suk, já mistr, ty mistr.
7: To byl no tak... táta Heleny Sukový?
6: Nevím, ty vazby jsme nezjišťovali, zjistíme, ale tady jsme kvůli fotbalu, tak pojďme na to, tu genealogii si necháme jinam.
4: Desítka Pavla Horváta. Téma
7: týdne. Rovnou genealogie.
6: To se takhle zkoumají do dokmeny, ne?
7: Genealogie, jo?
6: No.
7: Dobře, tak
6: víme. Pocházíš. Máme udělej lidi, si genealogii, kam ti sahají kořeny. To by mě zajímalo teda u tebe, u toho no, příjmení.
7: Nevím.
6: Ale nevadí, necháme se překvapit.
7: Tak u guláše.
6: Segedín. No každopádně nové rubriky nemáme, máme tady asi ty stále, tak pojďme si říct si, jestli máme nějakého hráče kola, pánové.
7: Chtěl jsem začít něčím jiným, ale hráče možná Vachy, mladej, dát gól Spartě a nahrál Danielu Vašulínovi. Ono to vypadá hrozně jednoduše, ale bylo to ve velké rychlosti. Poslal Daniela Vašulína do 50-metrovýho sola a udělal to úplně lehce, na dva doteky, přesnou přihrávkou do pohybu a má proti Spartě 1+1, takže trošku to splývá pro mě s tím týmem kola, kterým prostě je za mě Brno, nebo Zbrojovka Brno, tak to trošku splývá, ale asi bych se u mladýho Vachyho zastavil. No.
8: Dá se souhlasit, ten jeho příběh je zajímavý, že v podstatě v Teplicích se úplně neprosadil do toho základního kádru, odešel tedy do druhé ligy do Brna, teď se vrátil a asi by mohl být etablovaným ligovým hráčem, takže s ním souhlasím a jsou tam samozřejmě další jména.
6: Tak jmenuji někoho.
8: Patrik Dulaj, gól a asistence v dresu Liberce v Plzni, taky dobrý výkon, a pak samozřejmě taky Matěj Pulkrab, který v podstatě rozhodl o výhře Teplic nad Bohemians.
6: Ano, 3-1 to bylo, skláři slaví tedy cené vítězství, které trefil Matěj Pulkrab pro něj typickým způsobem, ale musím říct, že třeba před tím prvním gólem obdivu, jak on si uvědomil tu svou offsideovou pozici, když střílel Ryznič a dokázal se jako ještě...
7: No, tohle je těžká disciplína, musím říct, že třeba i v Mostě se o tomhle hodně bavíme, že vlastně je potřeba si uvědomovat tu svoji pozici na hřišti a vlastně bejt neustále, bych řekl, jako online, nebejt offline a bejt zapojený do té hry nebo mít možnost se zapojit hry, protože samozřejmě, když jsi v offsideu, tak většinou ty rozhodčí si toho všimnou. No.
6: A je pravda, že se do těch obou gólů zapojili i obě teplické posily, byť je nejsou asi, nebo ta první není úplně zvučného jména, Oskar Sevientis, který tam dával krásnou tu kolmici doprava v té akci, ve které myslím, že radost to byl, který směroval ten míč na Ryzniče, ne na Fortelného. A pak vlastně ještě Marcel Čermák, který vysílal do úniku právě Fortelného, který o zadek, nebo nevím o co přesně, Davida Heidenreicha poslal ten míč Pulkrabovi. Můžeme si ho ostatně Matěje Pulkraba poslechnout, protože on dal v lize 49. a 50. gol. Má to jisté specifikum?
10: Teď jsem si nebyl úplně jistý, vím, že to bylo nějak blízko k té 50., ale upřímně jsem si myslel, že mám 47 teda. Těch 50 gólů jsem z těch 50 ještě nedal ani jeden za vápnem. Bořek dočekal mi, když si řekl, že až dám to za vápnem, tak mě zvem na cokoliv, kamkoliv. Tak na tenhle furt čekám.
6: No.
7: Já řeknu příběh, pamětníci budou vědět, Karel Vácha, můj bývalý spoluhráč ze Slávie, tak přesně tohle, co teda zmínil Matěj Pulkrab, že mu říkal Bořek dočkal, tak jsem říkal Karlovi, říkám, Karle, ty za tím vápnem vůbec se o to nepokoušej, prostě tam ta šance je minimální, to ještě nebylo XG teda, to jsem netušil, jaký procento gólů za vápnem je možný, a říkal jsem, Kájo, ty můžeš, vím, že to je obdelník, a říkám, ty můžeš jenom v tom čtverečku, tam je to jasný, tam ty to umíš, ale za vápnem prostě nestřílej.
8: No je to zajímavé, no, že vlastně ani jeden gól nedal za vápnem, na druhou stranu v tom pokutovém území se opravdu orientuje výborně, takže když má ten potřebný servis, on ty góly dávat bude, řadu těch branek dal, že zkrátka se ten míč k němu odrazil, ale to už nemůže být náhoda.
6: Pro ty, co sledují Premier League i éru Tomáše Součka teď za posledních těch 6 let, tak pro ty to není úplně překvapivé, když nějaký český hráč dá všechny góly v té soutěži ve vápně, protože Tomáš Souček má 1,40 gólů v Premier League a všechno to dal uvnitř toho pokutového území. A to je záložník, tak by člověk třeba si řekl, že by to pálil i z větší dálky.
7: Nebude štěstí.
6: A to taky není, jak se říká, náhoda. Dobře, tak gratulujeme Teplicím, pokud stihneme, ještě se dostaneme k některým detailům, které se týkají ještě Bohemky, ale máme těch témat opravdu dost, tak bych jenom poprosil, jestli Pavel má vlastně zápas toho úvodního kola, pokud to není taky ten na srbské.
7: No,
8: to asi bude.
7: Je, jasně, tak myslím si, že to všichni očekávali. Já jsem si několikrát, musím říct, pouštěl předzápasový program, kdy tam zpívali tu hymnu a myslím, že jsem měl trošku husí kůži a vlastně to tomu Brnu, tý zbrojovce teďka konkrétně, jako přeju a přál bych si, aby ten stadion byl dvakrát takovej, protože si myslím, že by byl plnej. Viděl jsem tam i nějaký jako souboje fanoušků, že špatně viděli, samozřejmě ten stadion není ideální, ale bylo plno a ten zápas vlastně si myslím, že si všichni užili, až samozřejmě kromě Spartanů. No.
6: No tak myslel jsem, že začne Mistry, ale k těm se tedy s dovolením dostaneme později. Začínáme na brněnské Srbské.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
6: Co se týče brněnské euforie, tak asi Pavel je tady ta pravá osobnost, která může 2. října vzpomenout na 30 let od toho, kdy tam bylo přes 44 000 lidí. Ty jsi tam tehdy hrál?
7: No, já si myslím, že tenhle zápas je hodně jako vzpomínaný. Bylo to za Lužánkama. Vlastně ti to ani nepřišlo, že tam je tolik lidí, ale v tu chvíli to tam bylo obvyklý, samozřejmě ta návštěva, já vím, že jsme tam hráli s Jabloncem a bylo tam 29 třeba, což je neskutečný na tuhle dobu.
6: Prosím tě, v sezóně 97-98 i na Lázně Bohdaneč přišlo tehdy za Lužánky přes 23 000 lidí, jenom abychom si to dokreslili, jaká
7: já
6: tehdy byla doba.
7: Z Lázní Bohdaneč, ne?
6: Pravděpodobně ne.
7: No, ne, tak bylo to fantastický. Říkám, já bych si přál, aby to Brno, já nevím, jak jsou na tom samozřejmě majitelé, aby si udělali prostě stadion, který bude třeba pro 30, aby tam mohli hrát oba ty manšafty. Myslím si, že Artis začíná, je to prostě nový klub, co jsem tak pochopil, tak opravdu budou sázet na tu mládež a z té mládeže těch rodičů by se mohli rekrutovat jejich takový ty fanoušci, nějaký, nechci říct ultras, ale takový ty skalní, který opravdu budou jezdit fandit. Zbrojovka, tradiční klub, který jednoznačně v lize má být a teď to ukázali, jsou nabitý, byla tam obrovská euforie před tím zápasem i v průběhu toho zápasu a vlastně byly lepší než Sparta prostě. Hmm.
11: Ne, tak když se bavíme o tom stadionu, tak vlastně majitel Zbrojovky, pan Kačena, se nechal slyšet, že by postavil větší vlastně za svoje peníze, ale zatím naráží na nějaké byrokratické potíže, ale věřme tomu, že se to nějakým způsobem dá dokupy, protože Brno by si zasloužilo stadion pro víc fanoušků a určitě by ho naplnilo.
6: Jenom abychom dohráli tohle téma, abychom navodili i atmosféru, ve které tedy se zrodila ta výhra Zbrojovky první nad Spartou po 9 letech v lize, tak můžeme si poslechnout Martina Svědíka, co říkal po zápase.
12: Když jsem sem přicházel do té druhé ligy, tak bylo takové moje přání nalákat ty fanoušky vlastně na takovýhle zápasy, aby chodili pravidelně, aby nás chodili podporovat, že bez těch fanoušků je to jako velmi, velmi potom obtížný. Ale když si myslím, že máte právě v zádech toho 12. hráče, tak ta energie pro to mužstvo je opravdu veliká a jsme za to vděční, že to takhle je.
6: Otázkou je, zda energie 10 600 diváků zapříčinila ten velmi slabý spartianský rozjezd. Když to jenom vezmeme, tak lídr Lukáš Harastín, první dotek s míčem v 7. minutě, první střela Irvinga z vole mimo a pak tedy Kuchta střílel 21. minutě z vápna z otočky, ale to bylo velmi, řekněme, slabé do golmana. Tak co si pod tím představuješ, že prostě, nebo jak si to vysvětluješ?
7: Já nechci být jako úplně přísný, protože je to první zápas, ale mně to přišlo, jak kdyby s tím nepočítali, jako že tam bude takovejhle tlak, že to mužstvo proti ním bude takhle silný. Přišlo mi to takový jako vlažňoučký a úplně pro mě to deklaroval Kuol, který nastoupil ke konci toho zápasu. Vím, že dostali gól na 3-1 v tu dobu, ale jako vlastně jsem si říkal, jak je možný, že takhle tam nastoupí, že prostě jako bez náběhu, bez nějaký jako, jak bych řekl, jako zápalu, prostě taková, tak přesně mi přišla Sparta prostě. No.
11: Zouhlasím.
7: Kromě té pasáže tam ve druhé půli, kdy tam prostě měl Harastín dobrou střelu, myslím si, že Karabec. Se mi líbil, prostě hrál to výborně, na tu levou nohu si to bral všechno, fakt jako dobrý výkon za mě. Samozřejmě asi nechtěl trenér nikoho chválit, ale já, kdybych chválil jedno, bych si měl vybrat, abych si vybral Adama Karabce.
11: No. Já na to chci navázat, z mého pohledu přísnější měřítko skutečně snesl jenom Adam Karabec, který se mi líbil. Hrál, chtěl pořád furt, naváděl ten balon si přesně na tu levačku, to má výborné, měl tam dvě nebezpečné střely, vlastně dvakrát trefil brankovou konstrukci, trocha smůly, ale jinak to teda nebylo nic moc, hlavně ta defenziva Sparty nepůsobila vůbec jistě, vlastně mi Hravlava nebere, že Vašulín od půlky jde sám na bránu a vlastně ho stíhá ještě Karabec z pozice záložníka.
7: Tak to bylo po tý jako standardce, ale další věc je, že Sparta dostala i v tom posledním přáteláku. Že jo,
6: já si myslím, jestli to nebyl zelený teda s Irvingem, tam běželi. Irving běžel teda, kdyby byl
11: chudák zraněný. Já mám pocit, že úplně poslední hráč byl Karabec, ještě jsem na to koukal, až jsem byl překvapený, jakým sprintem se vracel, protože on samozřejmě...
6: 30, 10, blondiák, tak je pravda, že možná jsem se koukal špatně. No,
11: no tak teď to nerozsoudíme, ale já se tedy budu stát za tím, že to je Karabec a když tak nás někdo rozsoudí v komentářích. Nicméně, no Sparta mě zklamala, určitě, naopak, možná se k tomu dostaneme za Brno některé velmi povedené individuální výkony.
6: Ale přeci jenom, když jsme u Sparty, tak už jste mluvili o defenzivě a teď mi, Pavle, řekni, jak moc může s týmem třeba mávat spekulace o odchodu jednoho z těch lídrů defenzivy Asgera Senecena, o kterém se mluví v souvislosti s Kodaní, a i trenér Priske mluvil o tom, že nenastoupil kvůli tomu, že nebyl psychicky a mentálně úplně dobře nastavený.
7: Tak evidentně to mávalo, no, tak dostal si 3 góly v Brně, dostal si a
6: ten přátelák byl... 5 gólů, no, jo, s tím Norčelandem, ne, nebo s kým
7: to bylo? Vím, že je to jako přátelák, dostaneš 5 gólů, to je prostě hodně, jako na mužstvo, který by mělo hrát o titul, tak je to hodně. Samozřejmě se dá spousta věcí změnit, ale ty okýnka tam prostě byly, standardní situace, ne úplně dobře bráněný, takže není to dobrá zpráva pro Spartu v tuhle chvíli, ale je to první zápas, já bych to úplně jako nepřeceňoval nebo neschazoval, ale musí se zlepšit samozřejmě.
11: A čekám změny ještě i v kádru, přišel Brunes, který asi začne brzy hrát, ale i v té defenzivě, tak já očekávám, že Sørensen asi odejde, jako nedívím se tomu, že by se rád vrátil do vlasti ještě do Kodaně, do velkoklubu. No a vlastně mluví se o tom, že Sparta má zájem o Tobiase Gudala z Tromse, vlastně hradecký trenér David Horejš už mluvil po tom utkání kvalifikace Evropské ligy, když Hradec v Norsku vyhrál 1-0, že bude volat Tomáši Sivokovi, ať ho Sparta podepíše, že zkrátka hrál dobře, tak uvidíme, třeba
7: jestli
11: on
7: to
11: bude...
7: Jestli to nebyla jenom finta.
11: No, jasně. Třeba, no to byla další věc, to by myslím dodal, že by byl rád, kdyby ještě oslabil toho soupeře. Samozřejmě Tomáš Sivok se Spartou. Takže uvidíme, myslím si, že k nějakým změnám ještě dojde, že někteří hráči přijdou.
6: No Spartanům nakonec tedy pomohl alespoň tomu dílčímu úspěchu Karabec, opravdu skvělá standardka, ale pak právě i ty neubráněné standardky v podání Spartanů a jeden z těch novičků v dresu zbrojovky Dante, když to zakroutil vlastně na zadní.
7: No tak takhle, my jsme se bavili, nebo spousta slávistů říkala, že to je nový Malik Diouf. Já jsem říkal, že bych se nedivil, kdyby Spartani ho podepsali hned po tom zápase, protože si myslím, že to byl klíčový, nebo jeden z těch klíčových hráčů, ukázal jednak skvělý standardky, ale jednak i výborný pohyb a opravdu v čem se dá jako k tomu Malikovi přirovnávat. Jo? Je to hráč, který si myslím, že má nadstandardní fyzický fond, rychlost a ta kopací technika je fantastická, ten centr na ten třetí gol. Můžeme trošku jako přemýšlet o tom, jestli Surovčík mohl jít ven, ale já si myslím, že nemohl, protože to byl takový ten rohlík, který se točil, opravdu byl z dálky, ale byla to hrozná bomba, ten centr tam byl za chvíli a Jarda Zelený podle mě se spolech na to, že Surovčík vyleze a nechal Lakyho EZH jako zakončit, který nám pak předved parádní sestavu gymnastickou, takže krásný gól Brna a máme se na co těšit. No.
11: Ne, Dante byl vynikající, to je parádní práce asi skautského oddělení Brna, je to vlastně 25-letý maliec, který už má na svém kontě dost zápasů i za reprezentaci, odehrál přes 100 zápasů v rakouské lize a teď poslední dvě sezóny hrál portugalskou nejvyšší soutěž, takže kvalita určitě a jak říkal Pavel, já už bych se nedivil, kdyby ho hlavně tedy slávisté, protože víme, že Jindřich Trpišovský tím je pověstný, by ho měli už napsaného na té pověstné tabuli a v podstatě jsme to viděli v minulé sezóně s Isifem. Zahrál 2-3 zápasy a Slávia ho hned podepsala, takže bych se vůbec...
7: Škoda, že jsme letos neměli tu fotku z trenérský šatny Slávie, no.
11: To je škoda, to by mě zajímalo taky.
6: A myslím, že už takhle... Tak a teď se hodně psalo, že ve Zbrojovce se utvořilo velmi silné duo Svědík Sabou. Které by mohlo možná drnkat třeba i prostě na nervy těch velkých klubů, že by Zbrojovku pozvedlo hodně vysoko. Můžeme si poslechnout střelce té první branky Zbrojovky po návratu po 3 letech do první ligy, protože musím říct, že je teda solo úžasný úprk Daniela Vašulína, myslím, zaujal teda hodně diváků, teď si ho poslechněte.
13: Když to řeknu, jak jsem si to tak trošku vysnil, tak jsem rád, že teď tady sedím a můžu říct, že ten zápas prostě dopadl tak a já věřím, že jsme tady odstartovali něco, co bude každý zápas a pojedeme takhle dál.
6: No tak Zbrojovka samozřejmě má teď po tom vítězném vstupu klidnější trošku čas na práci, ale na druhou stranu jede do Plzně, i když takhle, spíš ona nemá co ztratit v Plzni.
7: No, 100% ne, naopak si myslím, že úplně klidný spaní neměli v Plzni, tam se určitě dostaneme. Šel sám z půlky, trošku jsem se bál, že ten balón přeběh, protože ono to vypadá hrozně jednoduše samozřejmě, ale máš 3 doteky s míčem, nesmíš si to předkopnout, protože golman číhá a nesmíš moc zpomalit, protože se za tebou ty kluci vracejí úplně naplno. Tam to vypadalo, že ten balón trošku předběh musel zpomalit a pak to řešil tou střelou, která mu vyšla parádně a poslal Zbrojovku do vedení a znovu navázal na to, že prostě Plzeň mu není souzená. No. Prostě v Plzni to pro něj nebylo. Byl předtím na hostování v Olomouci, ládoval to tam jeden gol za druhým, začal v Brně, dal první kolo gol proti Spartě, takže zase vidíme, že některým hráčům prostě někde to, někde pro ně ta půda je dobrá, někde se ti tolik nedaří.
11: A bude mít obrovskou motivaci v tom dalším kole a Brňané na něj určitě budou sázet. Já jsem zvědavý, jak bude i dál fungovat ta útočná dvojice Ezech Vašulín, protože je to hodně zajímavé poskládané, oba dva hodně urostlí, silní v soubojích, zároveň jim ale úplně nepřekáží balon ani jednomu, bych řekl. A ještě podporovaní vlastně Vachouškem a Vašulín dlouhodobě ukazuje, že to je nadstandardní ligový útočník. Zřejmě mu nevěřil trenér Hyský v Plzni, ale pro Brno bude klíčový hráčem. Vůbec bych se nedivil, kdyby nasázel 15 gólů třeba v této sezóně.
6: Gratulujeme Zbrojovce k vítězství nad Spartou, k vítěznému návratu do první ligy. Jenom vlastně Kaňku mělo tohle utkání teda pro mě v podobě toho, že se tam opět objevila ta pyrotechnika a to především teda za spartanského kotle, když se přiblížili některé ty světlice i brankáři Hrdinovi. Tak jsem si říkal, možná jsme prozřeli. Doufal jsem, že jsme prozřeli po tom, co se dělo v Edenu v druhém kole nadstavby v té minulé sezóně. Evidentně některým to nestačilo a brali si pyro sebou. Tak doufám, že třeba pořadatelé s tomhle budou nějak důslednější, že se to podaří vymítit.
7: Myslím si, že v Brně je tam vlastně jako ovál, bych řekl, kolem toho hřiště, že to není úplně blízko z toho kotle hostujícího na tu branku. Si troufnu, že to bude nějakých 25, možná 30 metrů, takže kdyby to bylo blíž, tak to mohlo dopadnout hůř. Je to blbý prostě.
6: Je to blbý, tak to nedělejte, prosím, pokud nás někdo poslouchá, kdo tady má tyhle vrhačské záliby a prostě snad se to z těch stadionů brzy dostane.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
6: Podle počtu diváků, kteří přišli na stadiony, teď opět mineme Eden a zamíříme na Štruncovy sady, na Viktorku, kde hrál další z těch vyzývatelů Slávy v boji o mistrovský titul. Nebyla to Viktoria Plzeň.
11: Já jsem si říkal, kam míříš.
6: Ne, samozřejmě Slovan Liberec senzačně vyhrál 3-1. Já říkám senzačně, protože mě vlastně zaujaly ty věci, které se děly v létě. Možná už někdo zapomněl, Radoslav Kováč najednou skončil. Skončili také někteří hráči, včetně Ichy, který zamařil do Pardubic. Přišel neznámý Branislav Fodrek. A teď jak si to sedne, no evidentně teda povedlo se.
7: No, já si myslím, že takhle byly polemiky. Já to asi úplně nerozsoudím, je to první kolo, já bych to úplně nepřeceňoval, ale ani bych jako nedělal, že se nic nestalo. Jestli Plzeň hrála tak špatně nebo Liberec tak dobře, samozřejmě zasloužená výhra, když dáš 3 góly někde venku, tak by si měl vyhrát, to už je velká porce a vzhledem k tomu, že že když si uvědomíme, že opravdu Plzeň měla jedinou přímou střelu na bránu, což byla ta penalta, samozřejmě Kabongo dal tyč, byly tam další nebezpečné situace, ale Liberec si to uhrál na hřišti a zaslouženě vyhrál. Znovu zopakuju, bude to muset potvrzovat v dalších kolech, protože samozřejmě, jak se říká Honziku přísloví, jedna vlašťovka jaro nedělá.
6: Výborně.
7: To si myslím, že tady bude platit stoprocentně. Tak stejně tak bych jako nebyl úplně skeptický u Plzně. Měli pryč spoustu těch reprezentantů a to mužstvo prostě nebylo dlouho pohromadě. Nevomlouvám jako výsledek, ani výkon, protože to nebylo dobrý. Už jenom to, že střídají čtyři hráči prostě o půli, znamená, že to byla tragédie v podstatě. Jo, i z pohledu fanoušků, i z pohledu trenéra nebo realizačního týmu, když se k tomuhle rozhodneš, tak bylo prostě všechno blbě. Takže přišlo vyrovnání, taková krátká pasáž, kdy Plzeň měla trošku tlak a ale
6: pak tam byla ta tyčka Bonga.
7: Jasně, a tím to jako skončilo a bohužel Plzeň ten zápas nezvládla, ale Liberec zaslouženě venku, znovu říkám, 3 góly by si měl vyhrát.
6: Promiň, já jsem chtěl doplnit, že vlastně mě zaujalo, že Samson Dvech moc nestíhal a přišlo mi, že byl nejslabší z té defenzivy a naopak Lukáš Mašek, která mě
14: hrál výborně.
6: Ukázal, co umí.
14: A já se tady zastavím na chvíli u Liberce, taky bych to určitě nepřeceňoval, je to první zápas, ale tím, jak Liberec sleduju opravdu detailně, ne moc krát jsem ho viděl hrát takhle dobře za poslední dvě sezóny pod Radoslavem Kováčem. Jako viditelně ten progres tam přišel, minimálně herní. Jsem zvědavý, jestli to udrží. Hrál jako opravdu dobře a jak říkal Pavel, podle mě se dá mluvit o zaslouženém vítězství. Dobře poskládaná sestava. Samozřejmě těch změn bylo hodně, ale já mělo to týmu velká očekávání, protože si myslím, že dobře posílil. Sice odešli Ngesan s Diakitem, ale přišli dobří hráči, hodně čekám od Kušeje, Drakpe se do toho dostává víc, Dulaj zase možná novým hráčem.
6: A Lukáš Vulka je vynikající.
14: Lukáš Vulka, ne? Na to bych nerad zapomněl.
7: A já se zastavím u Dulaje, který už naskakoval do Ačka a já jsem vlastně, jelikož jsme se potkávali s libereckým Bčkem, tak jsem měl možnost proti němu párkrát jako, ne já hrát, ale sledoval jsem ho a je výjimečný, prostě je to hráč, který má obrovský potenciál a myslím si, že už letos za to Bčko moc rád nebude.
14: No jasně, a vynikající, možná nejlepší na hřišti byl Kayondo. Ten, když se soustředí opravdu jenom na fotbal, sedne mu to a nedělá ty své šílené zákroky občas, tak je vidět, že ten strop má úplně někde jinde než v Liberci. Takže ten tým je dobře poskládaný. Lukáš Masopust se mi líbil, nečekal jsem, že bude hrát. Vlastně Bužek nedostal vůbec šanci a pak když vám jdou z lavičky na trávník Krolis nebo Soliu, který vlastně dal ten gol. Ta konkurence tam teď je, ale musí to potvrzovat i dál. A měl i Liberec tedy štěstí, že trefil Plzeň, která nebyla v optimální pohodě, jak už si zmínil, ti reprezentanti na tom nejsou ještě úplně dobře.
6: Ostatně o Plzni si můžeme poslechnout přímo od Martina Hiského, takhle mluvil na pozápasové tiskovce.
15: Beru to na sebe, rozhodl jsem se pro nesprávnou úplně základní sestavu. Musím říct, že jsem samozřejmě velmi zklamaný z toho, jak jsme se prezentovali celý ten zápas, jakým způsobem jsme inkasovali branky, protože to bylo hrozně laciný, Liberci jsme to hrozně usnadnili.
6: Je pravda, že když mluvil trenér Plzně, tak když zmíním jenom televizní rozhovor pro OnePlay Branislava Fodreka, tak mě zaujalo, jak kulometná palba z jeho úst je, dokáže mluvit nesmírně rychle, ale srozumitelně, což je věc, která se mi často bohužel nedaří. Tak máme tady prvního z posluchačů, kteří nám volají. Dobrý den, kdo je tam?
16: Dobrý den, tady Vašek.
6: Vašku, krásné jméno, tak co máte na srdci?
16: Děkuju, dobrý den, já jsem Viktorián a chtěl jsem se právě zeptat, protože ty rozebíráte Viktorku Plzeň, jestli ať už pan Pavel Horvát nebo i vy ve studiu vidíte za tu dobu, co je pan Hiský u našeho týmu, herní a tím myslím pozitivní progres a tu herní tvář. To, že hraje celoplošně jeden na jednoho, takový ty základní principy, které on má, to je vidět. Ale jestli je tam skutečně vidět ten pozitivní jeho jakoby vliv a vzali se to skutečně někam posouvá. Protože já musím říct, že jsem za, ať už to minulou sezónu, viděl jsem všechny přípravné zápasy a teď konc. A já si upřímně nemyslím, že to je tím, že reprezentanti byli pryč, protože ty reprezentanti, když byli v topu i tu minulou sezónu, tak tyhle výpadky tam byly, bylo to vlastně obdobné, stejné chyby a podobně i ve vztahu třeba ke standardním situacím, byť Marka Bakoše všichni milujeme v Plzni, tak s láskou vzpomínáme na doby Pavla Horváta, když jsme viděli, když měl na starosti naše standardky, když jsme viděli Luděk Prnica na přední tyč a podobně, všichni jsme se na to těšili, věděli jsme, že budeme budeme nebezpeční a podobně. Teď mi přijde, že jak ty ofenzivní, tak defenzivní, od součinnosti hráčů po způsob zahrávání je vždycky tak 50 na 50 hodně vabank. A upřímně v tom nevidím celkově od toho realizačního týmu za tu dobu nějaká extra velká pozitiva. Tak by mě jenom zajímalo tenhle ten názor.
6: Vašku, děkujeme.
11: Super analýza.
6: Ano, vy jste to zanalizoval ze svého pohledu, tak můžu jenom doplnit, že Pavel Horváth má alespoň nástupce v Plzni teď v podobě toho skvělého exekutora penalt, protože David Krčík zase ukázal, co umí. Ale zazněla tam spousta námětů, tak co by si vybral?
17: No, já...
6: Jestli tam je ten pozitivní třeba vzestup, on Vašek trošku zdůrazňoval to slovo pozitivní, tak jsem pochopil, že chápu, on to moc nevidí pozitivně.
17: Ne, já to chápu. Samozřejmě já nechodím na každý přátelák, ale většinu těch zápasů vidím minimálně v televizi. Každý trenér má nějakou svoji vizi a je potřeba mu dát čas. To, jestli se to daří víc nebo míň, samozřejmě někomu se to může líbit, někomu se to nemusí líbit, ale musíš být úspěšný. A to samozřejmě bude rozhodující. Říkám, z tohohle zápasu já si troufnu nesouhlasit, protože to mužstvo, samozřejmě ty kluci tam hráli, ty reprezentanti, ale prostě mají ten režim rozhozený. Jo? Já jsem to nikdy nezažil, nikdy jsem nehrál na mistrovství světa, ale je to určitě takový i v hlavě, samozřejmě oni se můžou motivovat, těšej se, ale byl jsi na mistrovství světa, něco jsi si tam zahrál, tak určitě máš to v hlavě a ty kluci bude možná chvilku trvat, než dostanou se do nějaký tý svojí obvyklý jako výkonnosti, ale to, že Martin Hyský chce nějak hrát, je jasný. To, že bohužel pro mě si na sebe vytvořili možná zbytečně tlak tím vyhlášením, že prostě jedou na titul, asi to chtějí jako majitelé nebo možná Áda to takhle cítil, jestli to Martin cítil opravdu takhle, já si nevím to, nejsem si tím jistý, ale je to velký tlak, který si na sebe vytvoříš a vlastně vidíš, že máš první dvě kola velmi těžký a může se dostat ještě pod větší tlak, takže v tom fotbale to takhle je, že pod tím tlakem seš neustále, ale tohle není nic příjemného. Na druhou stranu je potřeba říct, že ty podmínky v Plzni jsou kvalitní, přicházejí hráči, kteří nechodějí za suchý z nosu a měli by tu kvalitu předvádět na hřišti a to v tuhle chvíli se nedělo.
11: No, Martin Hyský měl v Plzni dobrý začátek, dařilo se Plzni hlavně v Evropě pod ním, to vypadalo všechno dobře, ale pak to trochu spadlo a já čekal, že hlavně v lize budou konzistentnější, byť tam není zatím tak dlouho, tak několikrát Plzeň dostala hodně gólů, prohrála i vyšším přídělem, což pro mě bylo překvapení, ale myslím si, že měl takovou tu dobu hájení ještě v té minulé sezóně, ale teď měli celou letní přípravu, mohli ten kádr posílit, bavili jsme se o tom. Já jsem čekal, že to posílení bude výraznější, nepřišlo to a teď bude pod velkým tlakem. Nemyslím si, že by ta trpělivost byla úplně nekonečná a pokud by jim ujel ten začátek, tak abychom se nedivili, co se bude v Plzni dít.
17: Teď já jsem nemyslel, že to budu říkat po prvním kole na Plzeň, ale bavili jsme se o tom, že je spousta týmů, který budou mít ambici a ne všichni můžou vyhrát. Takže samozřejmě zase je to první kolo, uvidíme, jaká bude reakce, samozřejmě reakce na hřišti, jak Plzeň zvládne ten druhý zápas.
6: Vaško, tak jsme vám nějakým způsobem odpověděli, tak nás dál sledujte, mějte se fajn.
16: Super, děkuju moc, mějte se krásně a vždycky Plzeň.
6: Dobře, tak a tentokrát vyhrál teda ale Slovan Liberec v prvním kole 3-1.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
6: Můžeme teď jít k tomu dalšímu nejvíc navštívenému zápasu kola. 7795 diváků na tom novém stadionu, tedy v Hradci Králové, vidělo vítězství v Otroku nad také ambiciozními Pardubicemi 2-1 a samozřejmě velkým tématem je, jak gólová forma Mika van Beerena, byť ten jeho ligový gól byl trošku jiný než ten, který dal v předkole Evropské ligy v Tremze, ale taky chyba Aleše Mandouse, která nechtěl to říct, Jan Trousil, ale tak nějak tušíme, že asi Pardubice dost nasměrovala k té porážce.
17: Je to těžký, jo, ten, byl tam ten obránce, přes kterýho to Mandimu vypadlo, já se ho nezastávám, nejsem brankař, ani ho nebudu kritizovat, protože ty golmani to mají prostě těžký, jít ven, nejít ven, obránci někdy se ti tam motají, někdy ti pomůžou, jo, tady samozřejmě to dopadlo pro Pardubice prostě špatně. Další věc je ta konkurence v Pardubicích, kde mají vlastně tři golmany, který mají ambici podle mě chytat ligu, což je Šerák, Mandaus a Gruzinec.
8: Charatišvili.
17: Tak, ten ještě k tomu. Takže ten tlak tam je veliký. Jo. Nemyslím si, že po prvním takovýmhle jako chybě, nebo po první chybě by měl Honza Trousil Mandouse jako odstřelit a naopak by tam asi měly zaznět slova podpory, ale ta pozice samozřejmě není jednoduchá těch golmanů.
8: Mě zaujala jedna věc, když jsem se podíval na základní sestavu Pardubice, pak jsem sledoval, jak hrají, tak mi přišlo, že oni si pořídili Marka Ichu za neúplně malé peníze z Liberce a najednou zjistili, že nevědí, kam ho mají implementovat do sestavy, protože já jsem počítal s tím, že ho berou jako středního záložníka, ale tam máš Hlavatého s Šimkem, které těžko budeš vyndávat. A tak aby Icha hrál, tak ho dáš na stopera, což není jeho primární post. Myslím, že i v tom zápase se projevilo to, Aleš Mandous není úplně z nejvyšších a že mu klidně mohl pomáhat víc Bamenc, který byl v té obrané trojce lomeno čtyřce na jaře té minulé sezóny a hrál velmi dobře, ta defenziva jim fungovala a teď do toho sáhli a myslím si, že to nebylo úplně šťastné rozhodnutí, no.
6: Každopádně gratulujeme Hradci, že zvládl tenhle těžký dvojboj, protože připomeňme, že hrát za severním polárním kruhem ve čtvrtek a pak v neděli zvládnout, tedy podsvětli to derby s Pardubicemi, to není nic snadného, zvláště když soupeř se motivuje i takhle, že má novou identitu. Nicméně můžeme tady si pustit ohlas, myslím, že právě střelce úvodní branky Nizozemce, kterého někteří vyslovují Van Buren a jiní Van Buren. Tak teď zazní.
18: No, to je jako správný útočník, musí být na ten místo, kde ten balon bude. Musím já jít do vápna a ten golman udělal tam možná chyba, ale byl jsem tam na správné místo a musíš potom dát gol. Cítím docela jako dobře, bereš sebevědomí po takový výkon a já si myslím, takhle to můžu pokračovat.
6: Tak Mick van Buren tedy podpořil vítězství, to pak trefil vítězný gol vlastně František Čech, byť to není urostlejší borec, se neměří snad ani 180 cm.
17: Je zajímavý, jak on se prosazuje, já jsem myslel, že ne, že to je muž na odpis, ale on opravdu nemá tu vejšku na toho klasického stopera, mě trošku, teď já doufám, že to pro něj bude pochvala, kdo si pamatuje Itala Canavara, který taky nebyl veliký, nebo Puyol, který prostě nebyli veliký, ale byli velmi silní a velmi vyčúraný v osobních soubojích a mě prostě František Čech připomíná tyhle ty hráče.
8: Já bych ještě vyzdvihl, teď jsem se na to vzpomněl, parádní individuální akci Ondřeje Mihálika, který měl balón u lajny, vlastně šel s ním směrem k vlastní brance, za ním byl protihráč a on dal vlastně jako ne že patičkou, ale obalovačkou, zkrátka se ho zašlápl, dal mu jesle a utíkal dál, tak to mě zaujalo extrémně. No, tom Slončík hrál velmi dobře.
6: Mimochodem ten roh před druhým gólem zařídil to, že právě Ondřej Mihalek vybil jednoho ze soupeřů a pak se kopal ten roh. Tobias Boledovič dal pěkný gól, který ovšem pouze znamenal snížení Pardubic při prohře v Hradci Králové 1-2. Hosté uspěli v zápase Zlína s Baníkem, byť pokud se podíváte třeba na šance zlínských ševců před návštěvu 5513 diváků, tak byli taky ze vzduchu ze strany, ale Tomovi Ulbrichovi to tam úplně nepadalo, naopak Václavu Jurečkovi ano.
17: Tak tohle vypadalo na zápas o jednom gólu opravdu. Myslím si, že Baník byl lepší, ale byl i šťastnější. No.
8: A teď máme tady aktuální informaci, zrovna se bavíme o tomto zápase. Přišel e-mail od LFA, že došlo ke změně střelce jediného gólu. Doposud byl vedený jako vlastní, Marian Pišuánovi byl připsán Václav Jurečko.
6: Takže
8: to můžeme potvrdit.
6: Ano, protože Roman Skuhravý v tom zvuku, který uslyšíte teď, právě mluví o Václavu Jurečkovi jako o střelci. My jsme ho právě měli jako, že nedal ten gól, protože že to je Pišuja, autor vlastního, tak teď to je tedy Václav Jurečka, tak pane trenére, máte slovo.
19: Ten první poločas byl takovej stran vlastně bez nějakých velkých šancí. V druhém poločase si troufám říct, že jsme byli jasně lepší. Samozřejmě ten gól, který nám dal konečně Vence Jurečka, tak nám pomohl a potom už to byla jenom otázka času, jestli nějakou tu breakovou situaci proměníme nebo ne.
6: Ano, tak Roman Skuhravý byl vyslyšen a je to tedy oficiálně Václav Jurečka, kterému gratulujeme. Mimochodem mě zaujalo, kolik těch mladých hráčů má teď Baník i třeba v sestavě na hraní v základu, protože tady mám Míček 19, Planka, Mušák 20, Bevene 21, Nogha 22, do toho tam byl Škrkoň 18 a Gilbert, kterého koupili z Dukly 21, takže Roman Skuhravý s nimi umí pracovat s mladými, to možná půjde.
17: No, já si myslím, že tam potenciál je. Já jsem viděl ten rozhovor pozápasovej, zase takovej ten klasický Romanův vyřvaný hlas, slzy v očích, ale vnímám to dobře, protože si myslím, že i tohleto ty baníkovci prostě cítí, že ten trenér je schopný se tam rozkrájet. On to několikrát zmiňoval, že chce hráče, který jsou schopný za Baník, prostě byť se jim třeba nebude dařit, tak bojovat dopadnutí. A zmínil tam jednu věc, která je skvělá, že je potřeba, aby využili tu energii těch fanoušků, aby se před těma vlastníma fanouškama, který jim prostě neskutečně fanděj, nebáli hrát a chtěli hrát, protože to umějí. No. Tak to tam zmínil a to si myslím, že je hlavní hnací motor pro ty mladý kluky.
14: No počkám se ještě v případě Baníku na ty další zápasy, protože vítězství venku samozřejmě super, ale že by to byl nějaký extrémně dominantní výkon, to zase ne.
6: Příští zápas doma se Slaví a další los je Hradec venku, Artis doma, Jablonec venku, Olomouc doma. Takže taky nic lehkého, ale Zlín, tento má ještě složitější, bude hrát na Spartě, takže El Letnikov pátek. Tak už, protože Sparta předehrává. Pak Bohemka doma, Plzeň venku, Liberec doma, Brno venku. Zlín to nemá úplně nalajnované, extra dobře.
17: To nemá nikdo lehký, takhle, když se vždycky koukáš do toho programu, tak tam prostě někoho trefí silnýho. Není to jednoduchý. V prvním kole nevyhrát je těžkej, ne direkt, ale ty se na to chystáš, vlastně na ten zápas se chystáš nejdíl ze všech, protože víš, koho máš první kolo, podle mě 3 týdny určitě dopředu, takže víš, zkoumáš toho soupeře, no a někdy to nevíde.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
6: Tak ještě máme nějaký čas, můžeme tedy jenom zmínit to, že Jablonec porazil v duelu s také ambiciozní Sigmou.
17: Těžký zápas.
6: Olomouc 2-1. Těžký zápas, který vlastně byl složitější vzhledem k tomu, že prohráli ve Varaždínu v předkole konferenční ligy, že prohrávali 0-1 po brance tedy Lurvinka, ale pak se ukázalo teda zaprvé, že Koutný chytá výborně, ale že prostě tam mají ty herní hráče, kterým to může šlapat zase ještě trošku lépe. Takový Sedláček se ukázal ve skvělém světle.
17: No, už hrál minulý rok, hrál dobře, myslím si, že má tam takovou pevnou pozici, bych řekl, že tam byli dobrý hráči v Jablonci, neměli tam problém ve prostřed a on si tu pozici svoji vybojoval, a nejenom on hrál dobře, jako myslím si, že Jablonec to zaslouženě otočil a já jsem čekal, že nebudou takhle dobrý, protože ten zápas ti vezme spoustu sil, prohráli, určitě se budou chystat ještě na odvetu, ale ten zápas zvládli a myslím si, že pro Jablonec to je velmi důležitá jako vzpruha i před tou odvetou toho poháru.
14: No Sedláček, hodně šikovný hráč, tam to byla vytipovaná jasná náhrada za Michala Berana, který odešel do Olomouce tedy už ten minulý rok a hraje tam pravidelně. Kozel, trenér tedy mu věří, no a hlavně se ukázalo, že vlastně střelecká forma Martina Cedidly dost možná kopíruje angažmá jeho sestry tady v Českém rozhlase, takže od té doby, co se Tereza připojila k nám do redakce, tak Martin Cedidla, její bratr, střílí branky.
6: To je vlastně velmi tedy zajímavá souvislost. No dobře, tak gratulujeme taky kolegovi Janu Suchanovi, který se vrací z mistrovství světa ve vodním slalomu a jeho jmenovec.
14: Ten zápas rozhodl,
6: takže že to se takhle sešlo prostě.
17: Bylo samotáří v té znamení.
6: Dobře, tak Jablonci gratulujeme, 2877 diváků tedy na Střelnici.
17: Teď jsi to řekl, já jsem vlastně vždycky jsem se i jako hráč, i jako trenér, i jako fanoušek, jsem se prostě těšil na ty úvody těch nových sezon, protože většina týmu má nový drezy. Nějak prostě nějaké změní logo, pruhy.
6: Jablonec změnil dresy i logo, ne? Podle mě.
17: No, akorát se nezměnila ta návštěva, no.
6: Všude
17: bylo nabito, i v tom Zlíně samozřejmě k tomu přispěli jednoznačně baníkovci, ale v Jablonci prostě jako necelý 3000 lidí, prostě je to smutný na to, jak Jablonec hraje a a jaký tam to prostředí je na tom stadionu, tak je to prostě málo a Jablonečáci, vadí mi to. No.
6: Mm. Tak doražte ve větším počtu. Pavel Hapal mimochodem dneska po prohře má narozeniny, tak mu přejeme všechno nejlepší, ať to dobře kouše, byť ta porážka asi bolí. Jenom jsem chtěl ještě zmínit, když jsme se dostali předtím krátce do Teplic, tak tam bylo téměř 5095 diváků, ale že se hezkým centrem zapsal Milan Havel, nevím, jestli si viděl přesně na posilu Almášiho, ale že vlastně, když tak člověk sledoval ty posily, tak v některých klubech už byly docela výrazné. Ostatně tu akci Bohemky golovou rozjel přihrávkou na Havla Václav Pilař.
17: No, tak já si myslím, že taky, já nechci, že to bude trvat, ale vždycky, když přijdou ty noví hráči, tak je otázka, jak rychle se zapojí, nebo ne, zapojí, jak rychle zapadnou do toho nějakého herního stylu. A naopak tyhle ty hráči, jako je Venca Pilař, tak přinesou něco svýho, prostě něco výjimečného a tyhle hráči jsou výjimeční a zmiňovali jsme to, teď tady byl Milan Petržela, na ty kluky chceš chodit. Já prostě, kdybych byl fanoušek Bohemky, tak jsem nadšenej, že prostě na toho Pilaře můžu chodit a ještě z té tribuny, kde je to kousek, tak sledovat to, co umí, protože jsou to výjimeční hráči bez debat.
6: Jenom vlastně, když jsme se bavili o Matěji Půlkrabovi jako o možném hráči kola, tak on měl v úzovkách ještě asistenci, protože u toho třetího gólu po výkopu Trmala on odblokoval právě jednoho ze stoperů Bohemky, tedy Davida Lišku, a díky tomu pak tam vlastně propadli jak Šimon Černý, tak Jan Vondra a John Auta mohli jít k tomu gólu na 3-1. Tak a teď se můžeme přesunout tedy na zápas, který nenavštívilo mnoho dospělých, ale spousta dětí.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
6: Mistrovská Slavia vstoupila výrazně do prvoligové sezony, která by mohla přinést třetí titul v řadě. Byť to bylo před návštěvou, která byla ovlivněná tím, že tam byl vlastně trest zákazu fanoušků, ale díky výjimce můžou děti do 12 let. Ptal jsem se zástupců Slovácka na to, zda tam měli někoho, tak oficiální informace zní taková, že nevypravovali žádnou organizovanou skupinu, měli několik desítek, možná pár stovek lístků do těch VIP prostorů pro partnery, ale vlastně podpora tam byla pro Slávy. Ten sektor hostů, že je zavřený při tom trestu, mě to pořád tak nějak trošku dráždí, že je to jako trest, dobrý, neprodáte vstupenky, ale je to trest i pro ty hosty, že by tam teoreticky pár stovek fanoušků hlasitých mohlo být. No.
17: A co to bude možná poslouchat těm mimo pražským lidem hůř, tak všichni chtějí se podívat na Slávy, na Spartu, když tam hrajou ty jejich kluci. Takže tohle to je prostě řekl to správně, trest pro ty fanoušky hostů. Já si myslím, že v určitým nějakým omezeným počtu, a možná by to patřilo i k tomu trestu, když se ten stadion zavírá nebo když ten klub udělá nějaký průšvih, tak možná by k tomu patřilo i to, že bohužel tam prostě ty fanoušci toho soupeře budou. No.
20: Já s tím souhlasím, vlastně nakonec stejně i ty děti by dost možná překřičeli ten hostující sektor, a nebo by naopak ti hosté měli drobnou výhodu, neměl bych s tím problém, je jako součást trestu pro ty domácí.
6: Dobře. Když jsme mluvili o zapojení nových hráčů, tak za Slávy vlastně v základu pouze 4 ty obvyklé opory, Markovič v bráně, obránce Holeš, záložník Sadílek a útočník Chytil, který se trefil dvakrát, první trefa parádní, ale co se týče těch nových, Gesan asistence, Šturm asistence, to jsem myslel, že měl dvě, ale měl tedy jednu zapsanou, Viktor Novák dva góly, a pak ti mladíci, kteří se zapojili buď částečně už dříve, nebo třeba vůbec debutovali ve Slávi, to mě zaujalo vedle tady Uandy, kterého jsem nezmínil. Nějakým způsobem to vyladili tak, že zatím bez většiny těch bývalých nebo dřívejších opor to dali dohromady,
17: no,
6: Pavle?
17: Tak, ono to vypadá jako slátaná sestava v úvozovkách, ale samozřejmě na to měli dostatek času a myslím si, že to byl i plán prostě na začátku té ligy, ale většinou se to dělává nebo dělávalo, že prostě ty mladý kluky zkusíš, jestli náhodou to tam není, a tady si myslím, že samozřejmě byli ve vítězném ústu. Já se prostě musím zastavit u toho zákroku Kolíska, který budeme se asi dohadovat, za mě to je jasná červená karta a nechápu, jak nemohlo být udělané.
20: Pro mě to je teda taky červená karta, hodně se to řeší, čtou se pravidla a podobně, já to tady mám taky napsané, že při takových situacích se mají posuzovat vzdálenost místa přestupku od branky, směr útočné akce, pravděpodobnost udržení či získání kontroly nad míčem, postavení a počet bránících hráčů. I když všechno tohle vezmu v potaz, tak si myslím, že to měla být červená karta.
17: No, Markovič se nechystal vybíhat, Gesan...
20: Nikdo neví, jestli by ho stihl.
17: Kdyby nefauloval Kolísek, tak Gesan by ho nemohl nikdy chytit. já jsem viděl televizní záběr, kde ten balon byl nad nima a už byl v držení a Gesan to měl pár kroků jako dál. Za mě tohle jasná červená karta, vůbec jako můžou mi to vysvětlit, jak chtějí tohleto. Mně osobně tohle nevysvětlej. Nevím, jak by ten zápas dopad. Slávě v tu chvíli vedla 2-1. Možná by to zvládli, možná ne, ale myslím si, že tady to jako je pochybení. Tady by mě zajímala teda komunikace, když neintervenoval VAR, říkali, že budou...
20: Tu komunikaci bychom měli v úterý slyšet.
17: Zveřejňovat. Těším se na ní. Doufám, že tomu bude dobře rozumět.
6: A tak šlo o zjevnou brankovou příležitost nebo o slibně rozvíjející se akci? Protože tam v tomhle...
20: Rozvíjející se akci, to je jednoznačné. To jo. Nebyla jasná branková příležitost.
6: Takže v tom případě ta žlutá karta je jako oprávněná.
17: Šel ten balón, když ten kolísek už ho drží, což je ten poslední moment, tak ten balón byl teprve nad nima. Jo, takže on by šel sám na bránu, nemůže mi někdo říkat, že by mu ten balon utekl, že by vyběhl golman, protože ten nevybíhal, Gesan byl daleko, to jsou jako zlomky vteřin, kdy oni si to chtějí zastavit nebo nechtějí zastavit. Za mě tohle je prostě červená karta bez ohledu na to, že to je proti Slávě nebo pro Slávy, tohle já nechápu, proč tohle není červená karta. Říkám pravidla, já si taky přečtu, ale to jde vyložit jako úplně jinak.
20: I ta dráha letu míče, já bych pochopil, kdyby ten míč letěl na rohový praporek, že je to žlutá, to je jasné, ale jako pravidlově si to možná obhájí, ale mě to taky jako ze selského rozumu nedává smysl, protože zkrátka ten hráč mohl jít sám na branku, podle mě.
17: Hlavně zase to bude precedens veliký, protože ty nemůžeš, ty neurčíš z toho letu, kdy si zastaví na tom videu ten balon, kam jako dopadne nebo dopad, jako jo, to prostě nejde a nevím, no, je to, pro mě to je pochybení.
6: Takže myslím si, že podle... Pavla Horváta bylo Slovácko poškozeno na Slavy. Je to tak?
17: No, jasně, no.
6: A co se týče těch dalších červených karet, Pavel Juroška šlápnul na Achilovku.
17: No, tam je to
6: Konečnému, jasná. Myslím, ne. A ta druhá, pak co dostal Mikuláš Konečný právě v závěru.
17: No, bylo to podobný, no. Jako tam je to spíš nešikovnost, určitě spíš nešikovnost, tam nebyl žádný úmysl si nikoho zraňovat, ale bohužel v téhle době tyhle ty zákroky se pískají a jsou i nebezpečný samozřejmě, i vzhledem k tomu, kdy to bylo, kdy ty hráči už jsou unavený, kdy už jako ten zápas v úvozovkách byl jako rozhodlej, tak samozřejmě se může stát, že ta koncentrace na to, že ti někdo natře, prostě není tak vysoká a může přijít zranění. Jo.
20: V těchto zákrocích jsou čeští rozhodčí konzistentní. Zkrátka, když tam přijde to přišlápnutí, tak za to padají červené karty. Nemám s tím problém, ale na mistrovství světa jsem viděl řadu těchto zákroků a...
6: Chceme si, že jo, v tom úvodním zápase.
20: Jasně,
17: to nic,
6: ale...
17: No.
6: Ale pan prezident Trump říkal, že ten faul Baloguna teda na tu achilovku taky, tak to, že prý faul nebyl, jasně. Že se srazili omylem.
20: Ale bylo jich i víc takových zákroků, samozřejmě Messi, to je kapitola sama o sobě, ale i méně významní hráči a nedávali se za to červené karty. U nás to také.
6: No jsme dál zase před nimi o krok, ale to nevadí. Každopádně Slavia...
17: Tím pomůžete.
6: Ne, ale jak se ti teď vstupuje do sezóny ještě na Slovácku, když jsi nový kouč a tvoji svěřenci, byť teda možná byli poškozeni, ale v defenzivě předvedou takovýhle výkon, protože to si pojďme říct, že skvělý slávisté, ale přece jenom ta obrana Slovácka nepůsobila úplně neprostupně.
17: Zase je to první kolo, já si myslím, že si z toho udělají spoustu výstupů, spoustu videí, bude záležet na jak úrodnou půdu to padne a jak ty kluci jsou schopní. Samozřejmě Slávie je top tým, i přesto, že nastoupila v nějaký sestavě, která úplně nebyla wow, ale jako v tom papírově jako nejsilnějším, ale nastoupili kluci, kteří za tu Slávy můžou hrát a ukázali kvalitu. A to, že dostaneš bůra, no, to se prostě jako stane. No. To není žádná ostuda, myslím si, že se to stává i lepším týmům, takže z toho takhle řeknou si, hele, začínáme příští kolo prostě.
20: No určitě nebudu házet tu porážku jen na golmana Urbana, ale jistě tedy úplně nepůsobil, zvlášť u toho prvního gólu, který dal Viktor Novák, nevím, kolikátý to byl gól v tom utkání, ale tam si úplně...
6: To byl gól na 2-1, jak tam centroval?
20: No, no, to úplně ne to. Já jsem čekal, že to vyrazí nad branku, no ale nevím, co se dělo ve Slovácku, nejsem úplně v obraze, ale zaujalo mě to, že nechytá Milan Heča, který jako byl oporou dlouhodobě, byl na lavičce náhradníku, takže možná mi něco uniklo, ale pro mě to překvapení bylo.
6: Každopádně evidentně rychlá a účinná autová vazování jsou trendy, a to i mezi těmi mladými hráči, kteří se o ně postarali, protože to bylo z obou stran, tam byl konečný házel i Piták vlastně.
20: No to jsem chtěl říci, že Eliáš Piták mě hodně zaujal tím, jak daleko hodí, to asi nemá po otci tento dar.
17: Třeba jo, tak Karel Piták úplně auty neházel, že byl útočník, ale samozřejmě je to výhoda. V dnešní době jsou to silný standardky a může to být i to, že ten hráč se dostává i vzhledem k tomuhle do základní sestavy.
6: Je výhoda mít ve fotbalovém pořadu dva kolegy, kteří o tom umí pěkně povídat. Doufám, že jste si užili dnešní desítku. My jsme bohužel u konce. Lukáš Michalík tady bude zase příští týden. Moc děkuju.
20: Díky, naslyšenou.
6: A Pavel Horvát ve čtvrtek a pak taky dál. Prostě Pavle, ty jsi tady s námi, jsme za to moc rádi. Moc ti děkujeme.
17: Díky, naslyšenou.
6: A přejeme krásný den všem posluchačům. Desítka zase ve čtvrtek. Antonín Barák starší, Ondřej Lípa. Budeme si povídat o budoucnosti českého fotbalu.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
3: Prezident Pavel dnes jmenoval 15 soudců i šéfku Ostravského krajského soudu. Hasiči už zlikvidovali požár bytového domu v Ivančicích u Brna. Fotbalový Artis Brno se poprvé představí v nejvyšší domácí soutěži, bude hostit Mladou Boleslav. Dlouhá kolona popojíždí nadále na D1 u Velkého Meziříčí směrem do Brna. A počasí zítra bude nejdřív až jasno, postupně přechodně i oblačno a teploměry ukážou až 30 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Prezident Petr Pavel dnes jmenoval na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO 15 nových soudců a taky novou předsedkyni krajského soudu v Ostravě. Stala se jí dosavadní místopředsedkyně soudu Daniela Teterová, která se funkce ujme od srpna. V minulosti prezident obvykle jmenoval 50 i víc soudců najednou. Tejc ale už po nástupu do funkce oznámil, že chce počet kandidátů snížit. Důvodem je podle něj to, že soudy v posledních letech řeší méně případů. Tejcův záměr omezit počet kandidátů kritizoval už dřív Soudcovská unie. Má za to, že skokové a jednorázové omezení jmenování soudců může negativně ovlivnit rychlost a plynulost soudních řízení. Hasiči v Ivančicích na Brněnsku už uhasili požár přístavby bytového domu v centru města. Z budovy museli evakuovat několik desítek lidí. Asi 20 z nich ošetřili záchranáři poté, co se nadýchali kouře. Na místě je reportérka Alena Hesová.
4: Při pohledu z náměstí vypadá budova skoro nedotčeně, ale z druhé strany ze dvora zůstává část fasády i oken černá, ohořelá od kouře. Někteří lidé z bytů postávají i teď na chodníku a postupně s policisty byty prochází a zjišťují, jestli se budou moct na noc vrátit domů. Některá okna jsou pořád otevřená do kořána, ve vzduchu i tady na ulici je stále cítit zápach kouře. Podle vedení města nejspíš minimálně jedna rodina využije náhradní ubytování. Záchranáři 10 pacientů po ošetření převezli do nemocnic tady v Ivančicích a v Brně, nadýchali se z plodin zhoření. Z Ivančic Alena Hesová, Radiožurnál.
3: Teherán pohrozil odvetou za víkendový ukrajinský útok na iránskou loď v Kaspickém moři. Uvedl to mluvčí ministerstva zahraničí Esmail Baghaji, který to označil za nelegální a neopodstatněný čin. Ukrajina podle Iránu zasáhla obchodní loď a zabila jednoho námořníka. Kyjev ale mluví o válečném plavidle, a tedy legitimním cíli útoku. Tvrzení Iránu už odmítl ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha. Irán, který spolupracuje s Ruskem, je podle něj spolupachatel agrese proti Ukrajině. Teherán Moskvě poskytuje například drony nebo balistické střely. Policie vyšetřuje trojici cizinců, které

0: okrádala řidiče na dálničních odpočívadlech. Muži způsobili podle vyšetřovatelů na dálnicích D1 a D2 na Vysočině i v Jihomoravském kraji škodu přes 90 tisíc korun. Policisté trojici dopadli, dva obvinění skončili ve vazbě a třetího propustili na svobodu. Případem se budou dál zabývat, pokračuje mluvčí krajské policie Dana Čírtková.
1: Na dálničních odpočívkách si vždycky vytipovali zaparkovaná vozidla, ve kterém spala posádka. Bušili jim na okno, svítili do oken, přinutili tak osádku, aby zamčené vozidlo otevřela. A poté osádky vozidel okrádali o jejich osobní věci a peníze.
2: Sport. Fotbalisté Artisu Brno přivítají v úvodním kole šance ligy Mladou Boleslav. Pro brněnský klub jde o historickou premiéru v nejvyšší domácí soutěži. Artis v lize nahradil vyloučenou Karvinou, a to 3 týdny před startem sezóny. Trenér Roman Nádvorník proto říká, že by potřeboval na zapracování nových hráčů víc času.
3: Pro nás je největší problém, že nemáme ten časový prostor, třeba ještě 14 dnů, aby jsme si mohli trénovat a aby ten systém a to, co chceme hrát, aby se zažilo. Ale já věřím, že ty hráči mají tak velkou kvalitu, že i tenhle ten krátký časový úsek, co jsme pohromadě, tak věřím, že ty hráči to zvládnou navnímat a že budeme podávat dobrý výkony.
2: Zápas Artis Brno Mladá Boleslav začne už za necelou hodinu. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Na Radiožurnálu budou pravidelné vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D5 u Králova dvora a na D1 u Velkého Meziříčí. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Beroun z 18. kilometru čekejte kolonu. Na 24. šetří nehodu. Z dálnice nesjíždějte, na souběžné silnici chybí most. Uzavírku potvrzuje i naše zpravodajka.
6: Ale ať ty kamiony nesjíždějí na tu obyčejnou, která je dosti zavřená. Pak se tady motají, stojí to všude. Nahoru objízdná trasa Trubín a Svatá. Pro kamiony není na Černín.
5: O kus dál byla dálnice uzavřená, na 28. kilometru dočasně zrušili odklon a projet se dá. Na 33. a 5. kilometru stojí schořelý kamion. Až přijede těžká technika, dálnici znovu uzavřou. Teď projedete levým pruhem. Celý úsek od Berouna za Žebrák je zatím na více než půl hodiny. Vyplatí se zůstat na dálnici i u Žebráku. Před Žebrákem na souběžné silnici stojí kolona kvůli semaforu. A na D1 z Prahy do Brna je za Velkým Meziříčím omezení na kilometru 147, jede se levým pruhem. Dlouhá fronta začíná na kilometru 142 a je na zhruba 40 minut. Pozor, ucpaná je i trasa přes Meziříčí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se už většinou vyjasní. Teploměry zítra ukážou 25 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy.
7: Je 6 minut po 17. hodině. Od 18 hodin budeme ve vysílání Radiožurnálu Sport sledovat poslední zápas úvodního kola nového ročníku šance ligy. Prvoligová premiéra Artisu Brno v utkání s Mladou Boleslaví. A o fotbalu bude řeč i v následujících minutách, protože hostem našeho pravidelného odpoledního rozhovoru bude tentokrát mentální kouč Vít Schlesinger, který má ve svém hráčském a v portfoliu, tedy sportovců, také fotbalové reprezentanty. Rozhovor s ním uslyšíte už po písnice od R.E.M.
4: Radiožurnál Sport
8: a Ondřej Prokop.

0: Hlava je ve sportu někdy podstatnější než to, jak máte natrénováno. Své o tom můžou vědět třeba i elitní čeští sportovci, se kterými spolupracuje mentální kouč Vít Schlesinger. K lepším výkonům pomáhá třeba tenistový Římu Lehečkovi nebo fotbalistům Ladislavu Krejčímu s Matějem Kovářem. Právě na fotbalovou reprezentaci a témata okolo nedávného mistrovství světa došlo i v našem odpoledním rozhovoru. Ptal se Adam Weidenthaler.
1: Mistrovství světa je za námi a do českého týmu patřili i fotbalisté, kteří s vámi spolupracují. Tak jak oni vnímali, jak cítili ty chvíle, kdy se z úspěšné baráže najednou stalo mistrovství světa, ale tam už ten úspěch úplně nepřišel?
2: Myslím si, že pro kluky to bude do konce života jeden z nejsilnějších momentů, ale ještě si to potřebují zpracovat, jo? Ještě to je pořád živý, ještě to pořád žije, což je za mě dobře, to chci říct na začátek. A bylo to, jak říkáte, dva zápasy, postoupilo se obrovská euforie a najednou se jelo na mistrovství světa, takže pro všechny kluky to bylo nový, protože tam všichni jeli poprvé, tuším Pavel Nedvěd byl jediný, kdo tam jel po druhé, takže bylo to něco krásného a myslím si, že to kluky může hodně posunout nejenom fotbalově, ale i lidsky.
1: Vy osobně jste byl v kontaktu s klienty, kteří byli na mistrovství světa v českých barvách?
2: My jsme si psali během mistrovství světa a prožíval jsem s nimi ty kvalifikační zápasy na hotelu v Praze, měli jsme konzultace, normálně jsme pracovali, protože to bylo to klíčové. A potom už to mistrovství bylo trošku taková třešnička na dortu.
1: Říká Vít Schlesinger, mentální kouč. Měla by ta vzpomínka v myšlenkách fotbalistů být pozitivní anebo negativní? Protože vzhledem k tomu, že Češi po jediné remíze ze tří duelů nepostoupili ze skupiny, tak i ta kritika byla poměrně výrazná.
2: To je právě na vás. Vy si vybíráte, jak tomu dáte význam. To je to, co každý by mohl mít zvládlý, ale nemá. Já to vidím tu realitu vrcholových sportovců, co třeba chodí za mnou. A my opravdu tím věcem dáváme význam. Buď to, tomu dám význam. Byl jsem na mistrovství, bylo to skvělý, užili jsme si to, předvedli jsme maximálně možný výkon, něco se nepovedlo, ale třeba se odšpuntovalo něco, co může změnit i chod trošku fotbalu, takže trošku je to hořko sladký, ale ta hořkost se postupem času mění ve sladkost, a nebo to uvidím jako zášť. A můžu si to nést celý život, do konce života, jako křivdu, jako zášť, jako smutek, to je jenom na mě. A to je právě to krásné, že tady být člověkem, který umí dávat význam věcem, je strašně důležitý a jsou to věci, které se pěstují a které se trénují. Pozor, neříkám, když třeba prohraju zápas, že bych si měl říkat, ježiš, to je fantasticky, že jsem prohrál zápas, to je skvělý. To vůbec neříkám. To je nasazování si růžových brýlí, to prostě nebude fungovat. Ale je to o tom vidět ty věci takové, jaké jsou. No přece prohra je součást života.
1: To říká Vít Schlesinger, mentální kouč, který spolupracuje třeba s fotbalisty Ladislavem Krejčím, Matějem Kovářem nebo Martinem Vytíkem, ale i dalšími českými elitními sportovci. A druhou část rozhovoru uslyšíte za moment.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na radiožurnálu Sport posloucháte odpolední rozhovor. Jeho hostem je mentální kouč Vít Schlesinger, se kterým řešíme přípravu vrcholových sportovců. Jak je to vlastně se sociálními sítěmi a spojením tohoto světa s profi sportem?
1: Pokud já jsem vrcholový sportovec, tak jsem roli. Pokud já si uvědomuji, že to je jenom role, tak já umím oddělit to, kým jsem, od toho, co dělám. A zároveň já nestavím svoji sebehodnotu jenom na výsledcích, na tom, jestli jsem dal gól, nebo jak vypadám. Jo. Ale pokud já jsem chycen do sociálních sítí a do dnešního rychlého světa, který je orientovaný na výsledek, na rychlost a na výkon, a jsem pořád ponořený v sociálních sítích, což se mně občas stane, a je to právě velmi nebezpečný v tom, že mě programuje, abych já, když je tam něco dobrýho, když dám gól, když se mi daří, tak jsem šťastný. Ale když se mi nedaří, nedávám góly nebo se zraním, tak já si připadám méně cenej. A to je nádherný třeba u Haalanda teď vidíte, jo. On to je obyčejný kluk z Norska, to vidíte. Obyčejný, on si na nic nehraje. A má základy a právě si myslím, že ten táta ho učil to, hele, makej, soustřeď se na výsledek a na výkon a to, že jsi dobrý fotbalista, to s tebe kámo nic jako lepšího nedělá. Ty jsi dobrý fotbalista, odměna je, že třeba můžeš být občas v televizi, máš to peníze, popularitu, můžeš si koupit věci, lidi tě mají rádi, ale vlastně to iluze, nic to neznamená. Ty můžeš takhle ze dne na den skončit tu svoji roli. A to je to uvědomovat si to.
0: Bavili jsme se o profi sportu, ale co pro amatéry? Jakou poučku si vzít z toho našeho každodenního sportování?
1: Sport je o tom, abych se především porovnával sám se sebou. To je ten point. To je to, že když se začnu porovnávat s ním, já samozřejmě potřebuju vidět, jak je na tom konkurence a soupeři, ale ti nejlepší se porovnávají sami ze sebou a řeknou vám to. Proč Djokovic, jsem se na to ptal několikrát Novaka, jo, jak jsem s Tomem Berdychem cestoval hodně, tak on se především porovnává sám se sebou. On ví, jaká je konkurence, ale on chce být lepší než on sám, než byl on sám včera. Protože pokud já se teď začnu porovnávat s vy třeba běháte s někým s Jirkou Homoláčem třeba, tak si budete připadat jako úplný nímant. A nebo řeknete, hele, dobře, já nemám kilometr za 3.05, já ho mám za 5.05, ale dobrý, to je můj výchozí bod. A abych se dostal třeba na těch 3.05, tak to nebude za měsíc, že? Aha, a teď přijmu to, kde jsem a zároveň udělám všechno pro to, abych byl tam, kde chci být a začnu naplňovat tu cestu, bude mě bavit každodenní trénink, protože sebedůvěra vzniká v čem? Že já dodržuju slib, který jsem dal sám vůči sobě. To znamená, když si řeknu, jsem na tom takto a chci být takto, bude to trvat třeba rok v tom běhu a já každý den vstanu. Nechce se mi. Já trénuju odolnost, já překonávám hranice komfortu, což v dnešní době chybí. A já vlastně buduju sebedůvěru těmi malými kroky. A to je právě jedna z těch věcí, kterou dělá sport, což je vlastně na tomto skvělý. Akorát je důležité, ať si to uvědomují i trenéři, ať to vlastně vidí, ať to pěstují. Většina trenérů, a tak to je, se orientuje na co? Především na výsledky. Už těch mládežnických musíte vyhrát. To je velmi špatný cíl. Je to škoda, je to špatně a já jsem vždycky nadšený, když někam přijedu a už spoustu trenérů, většinou těch, co cestují, jo, vidí to, mají otevřenou hlavu, tak ví, že to vůbec není o té víře. Přirozeně chci vyhrát. Přirozeně každý jsme soutěživý a chceme vyhrát, Ježíš Maria. Ale je to úplně v jiných hodnotách a jedna právě je překonat sama sebe. Tečka.
0: Říká mentální kouč Vít Schlesinger, který spolupracuje s elitními českými fotbalisty a nebo tenisty. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

0: Písnička od Baby Birda na Radiožurnálu Sport dozněla v 17 hodin a 24 minut. Chorvatský basketbalista Mario Hezonja se po 6 letech vrací do NBA. Dosavadní opora Realu Madrid a nejužitečnější hráč uplynulého ročníku španělské ligy podepsal roční smlouvu s Clevelandem, jak uvedla televizní stanice ESPN. Hezonja strávil v Realu 4 sezóny, 2 skončily ziskem titulu a v roce 2023 vyhrál i Evropskou ligu. Předtím hrál Hezonja za Kazaň a Panathinaikos Athény a v NBA, kam byl tedy draftován už v roce 2015 Orlandem, nastoupil kromě floridského celku také za New York Knicks a Portland a v zámořské lize má odehráno zatím 5 sezon. Teď přidá další.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: fotbalové mistrovství světa už je minulostí.
1: I další sezóna ale nabídne hodně zajímavých okamžiků a spoustu emocí.
2: Dlouhé autové vhazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu! Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Česko na vedení.
0: České fotbalisty po neúspěšném světovém šampionátu čekají na podzim náročné duely v elitní skupině Ligy národů. A Radiožurnál Sport u toho nebude chybět.
1: Stejně tak s námi můžete být u všech zápasů českých klubů v pohárové Evropě.
0: Hlavní fázi Ligy mistrů si druhý rok po sobě zahraje Slavia.
3: Jsou ty věci nebo milníky, kterých bych ještě chtěl dosáhnout tady se Slaví, a mezi to určitě patří to, že jsme prostě nezískali 3 body v té Lize mistrů. To budu mít pořád v hlavě a pořád jako nějaký cíl před sebou.
1: Těšit se můžete nejenom na Ligu mistrů a evropské poháry, ale také znovu na přímé přenosy ze všech zápasů fotbalové šance ligy.
0: Ta bude v této sezóně i s 2 nováčky z Brna, Zbrojovkou a Artisem.
4: Postupnýma krokama jdeme vlastně k tomu, aby jsme ten klub právě adaptovali v té Lize. To bude prostě jednoznačný cíl.
5: Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
1: Pokud nechcete přijít o žádný důležitý gól, poslouchejte Radiožurnál Sport.
0: S námi budete živě opravdu na všech stadionech.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Hodin a 30 minut. Anna Horáčková a zprávy.
7: Vláda omezila plochu pro výstavbu případných větrných elektráren. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Takzvané akcelerační zóny kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navržené plochy. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Akcelerační zóny podle ministra Havlíčka neznamenají automatickou výstavbu, ale pouze umožňují rychlejší povolovací proces. Španělé zažívají nejničivější požár v moderní historii země. Oheň už v provincii Ávila spálil téměř 50 000 hektarů plochy. Hašení dál komplikuje silný vítr. Oheň se ale ve srovnání s předchozími dny šíří pomaleji. Kromě oblastí poblíž hlavního města Madridu hoří taky na východě země, nedaleko města Valencie. Bankovní identitu v Česku používá stále víc lidí. Na konci prvního pololetí ji mělo asi 5,25 milionu Čechů, tedy o 200 000 víc než loni. Informoval o tom ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Lidé službu nejčastěji používají při komunikaci se státem, hlavně pro přihlášení do datových schránek. Roste ale taky zájem o nahlížení do katastru nemovitostí. A hasiči dnes odpoledne předali vyhořelé a zřícené torzo budovy 34 ve Zlíně majiteli společnosti Krým. Informovala o tom mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková. Z místa už odjela i poslední hasičská jednotka a svou činnost ukončila i dronová služba. Požár vypuknul 9. července, část budovy se ještě ten den zřítila. Společnost Krým musí do 15. prosince zajistit demolici budovy. Nejpoškozenější části budovy musí odstranit už do 6 týdnů.
0: Sport.
7: Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková skončila při obhajobě stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa 5. Stejnou pozici obsadil v litevském Kaunasu Dan Vorlíček a pomohl českému týmu k zisku bronzové medaile.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 u Meziříčí a na D5 u Zdic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ na kilometru 147 je uzavřený pravý pruh kvůli opravě. Kolona začíná na kilometru 142,5 a je na 40 minut. Plný je nadále i průjezd Meziříčím. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna je před sjezdem na Židlochovice kolona z 12,5 kilometru. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na D5 z Prahy do Plzně od sjezdu na Zdice z 28. kilometru pojedete pomalu na 33,5. Tam se po požáru kamionu jede pouze levým pruhem. Zdržení 35 minut, dá se jet z exitu 28 po souběžné silnici, zpět se vrátíte u žebráku. Před žebrákem ovšem čekejte kyvadlový provoz. Na D7 z Prahy do Chomutova opatrně za sjezdem na Stehelčeves. Na 10. kilometru se srazila 2 auta. Brzdí se prudce, kolona teď krátká. V Praze na jižní spojce je fronta od sjezdu na Krč a pokračuje přes Barandovský most až k tunelu Brázovka. A Štěrboholská spojka směrem na Černý most je plná, dlouhá kolona pokračuje přes okruh až do omezení Vegbelské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekejte ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou vyjasní, pršet by ale zítra nemělo vůbec. Nejvyšší teploty v úterý od 25 do 30 stupňů Celsia, na severovýchodě jen kolem 23 a na horách se ta maxima udrží většinou kolem 19. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Kapela Wombats a písnička Moving to New York, což je docela příhodné, protože tenisový svět se pomalu začíná přesouvat do Spojených států a bude mířit do New Yorku na poslední Grand Slam sezóny. Na betonových tvrdých površích začíná tahle část sezóny a v Memphisu se hraje menší turnaj WTA 250. Vstupuje do něj právě teď Linda Fruvirtová, která dobře začala utkání s ruskou Zacharovovou, vyhrála první tři gemy s jedním breakem, ale před chvílí si svůj servis neudržela, takže za jejího vedení 4-3 půjde servírovat ruská soupeřka.

0: prvního kola nového ročníku fotbalové šance ligy zbývá odehrát už jen jedno utkání za něco málo přes čtvrt hodiny. K němu nastoupí Artis Brno a Mladá Boleslav. A mluvit o něm bude na úvod sportovního přehledu Jakub Kanta. Dobré odpoledne.
1: Hezký den. Fotbalisté ligového nováčka z Artisu Brno budou v ligové dohrávce od 18 hodin hostit v historicky prvním duelu v nejvyšší domácí soutěži a v přímém přenosu radiožurnálu Sport Mladou Boleslav. Středočeši hráli v minulém ročníku skupinu o záchranu a co si slibují od nové sezóny, popisuje obránce Matěj Hybš.
2: Určitě se chceme vyhnout samozřejmě poslední skupině, ale nebudu tady říkat nějaký cíle, že budeme hrát o poháry a tak. Budeme se soustředit na to, aby jsme furt pilovali nějaký náš systém a aby ten systém byl úspěšný. Samozřejmě budou tam chvíle, kdy to bude těžší, tak jako v každé sezóně. A vzhledem k tomu, že máme mladý mužstvo, tak bude hodně záležet na tom, jak se s tím vyrovnáme.
1: Přímý přenos zápasu najdete nejen v našem vysílání, ale také v aplikaci Můj rozhlas na našich webových stránkách nebo na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Vedení Artisu jen pár hodin před premiérou v nejvyšší domácí soutěži posílila dvojice obránců z pražské Slávie. Do konce roku pomůže ligovému nováčkovi Francouz Neil Glossoa a na celou sezónu přišel i liberijský reprezentant Emmanuel Fuli a na něj má brněnský klub Obci.
0: Andrea Pirlo italskou fotbalovou reprezentaci nepovede. 47-letý kouč dubajského klubu United FC, který byl považován za hlavního favorita na převzetí národního týmu po Gennaru Gattusovi, dnes se na Instagramu uvedl, že svaz jednání ukončil. Pirlovi zkomplikovali situaci obchodní vazby na jednu z ruských sázkových společností. Nabídku trénovat Itálii už dříve odmítli Pep Guardiola a Carlo Ancelotti.
1: Barbora Krejčíková v posledních týdnech stále vylepšuje svou pozici v žebříčku tenisové WTA Tour. Po titulu v Aténách a sobotní účasti v semifinále turné v Praze jí nově patří ve světovém pořadí 25. místo.
3: Krejčíková se dotáhla na Marii Bouskovou, která o body přišla poté, co neobhájila titul v Praze. V elitní stovce se drží 9 Češek, nejlepší z nich je aktuálně 6. Karolína Muchová. Těsně za ní je wimbledonská šampionka Linda Nosková. V mužském žebříčku zůstal nejlepším českým tenistou 12. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou běloruska Sabalenková a Ital Sinner. Pořadí deblistek dál vede Kateřina Siňaková. František Typovský, Radiožurnál.
1: Kvůli problému s kolenem si deblová světová jednička Kateřina Siňaková dopřeje delší pauzu a po domácím turnaji v Praze nebude hrát ani ve Washingtonu. Na tenisové kurty by se měla vrátit až za týden v Torontu a po boku jiné spoluhráčky než Američanky Townsendové. Hrát bude se zkušenou Číňankou Chang Shuai.
0: Fleretistka Michala Ileková na mistrovství světa v Hongkongu po vydařené kvalifikaci vypadla ve vyřazovacích bojích už v prvním kole. 21-letá šermířka nestačila na bronzovou medailistku z nedávného mistrovství Evropy Vladislavu Peňuškinovou z Ruska a prohrála 6-15. V konečném pořadí patří 38. místo, což je ale i tak její nejlepší výsledek v seniorské kategorii. Čerstvý světový šampion Alexandr Šupenič se po triumfu v Hongkongu stal novou světovou jedničkou v mužském fleretu.
1: Tři čeští cyklisté mají za sebou Tour de France. Tolik jich bylo naposledy v roce 2017. Matyáš Vacek byl součástí týmu Lidl Trek, který ovládl hodnocení stájí. Jakub Potruba se několikrát předvedl v úniku a v závěrečných spurtech byl aktivní Pavel Bittner. Právě Bittner svou druhou účast na Tour hodnotí takto.
4: Mám trošku smíšený pocit, samozřejmě dvakrát jsem byl takhle blízko, to bylo hodně. Vždycky mi tam skočila nějaká věc, která mi připravila ten výsledek, tak to byl dvakrát ten pád, takže nezbývá jen doufat a makat znova do budoucna, připravit se příští rok na Tour, takže bych chtěl takhle poděkovat všem českým fanouškům, udělali mi obrovskou radost a hrozně moc jsem si užíval, že nám fandili a moc si toho vážím.
0: Na start 18. ročníku cyklistické Czech Tour, která se letos poprvé pojede jako závod druhé nejvyšší kategorie UCI Pro Series, by se měl postavit i Jan Hirt. Organizátoři dnes uvedli, že mezi účastníky figurují také Francouz Anthony Tyrjis, Australan Jack Hake nebo Brit Ben Swift. Czech Tour odstartuje 13. srpna, stejně jako loni v Praze a vyvrcholí 16. čtvrtou etapou na Pustevny.
1: Po několika letech v Rakousku se vrací do české extraligy volejbalový kouč Jiří Schiller, opouští tamní vicemistry z Rýdu a nově bude trénovat Benátky nad Jizerou. 64-letý Schiller dříve vedl hráče Odoleny Vody, byl také asistentem v Českých Budějovicích a trénoval i český ženský národní tým.
0: Reprezentační házenkářka Eliška Desortová přestoupila do Blombergu a zahraje si i ligu mistry. Německý klub o příchodu 26-leté spojky informoval na webu. Desortová patřila v dresu Dunajské Strady k nejlepším kanonýrkám československé interligy.
1: Basketbalisté Slavie budou velmi pravděpodobně hrát své zápasy v lize mistrů v Pardubicích. Nový klub, který vznikl sloučením pražského týmu s posledním ligovým šampionem z Nymburkem, totiž pro tento ročník nedostal výjimku pro halu na Pražské Královce. Radiožurnálu Sport to potvrdil spolumajitel Slavie NBK Tomáš Petera s odkazem na Mezinárodní basketbalovou federaci FIBA.
5: Pardubice jsou zatím jediná varianta, kterou nám FIBA schválila. Vlastně od letošního roku nepovoluje vůbec žádnou výjimku. A my, když jsme hráli nad Královkou v poslední sezóny, tak to bylo právě na ty výjimky a ty už neexistují, takže kapacita hlediště na Královce nevyhovuje. Proto musíme hledat halu bohužel někde mimo Prahu.
1: Basketbalovou Slávii čeká v lize mistrů německá Alba Berlín, bosenský tým Igokea a španělské Bilbao.
0: Na letní pondělní odpoledne připravil docela bohatý sportovní přehled Jakub Kanta. Díky.
1: Není za co, naslyšenou.

0: Je pondělí a tak na Radiožurnálu Sport zařazujeme také nové téma našeho pravidelného seriálu. Tentokrát zní úspěchy českých fotbalových klubů v evropských pohárech. A dnes si připomeneme ten, který bude v Plzni rezonovat dost dlouho. Viktoria totiž v sezóně 2023-24 došla až do čtvrtfinále konferenční ligy. A navíc v normální hrací době za 10 zápasů v hlavní a pak vyřazovací fázi západu Češi inkasovali všeho všude jen jednou. V Evropě zanechali stopu také proto, že svou skupinu ovládli bez ztráty bodu.
1: V ročníku dokázali kromě plzeňského Miroslava Koupka se svými týmy ovládnout skupinu některého z evropských pohárů bez ztráty bodu jen další tři trenéři. Pep Guardiola z Manchesteru City, Carlo Ancelotti z Realu Madrid a Xabi Alonso z Leverkusenu.
2: Vždycky převažují ty kladné věci, ta radost, a to bylo Ženeva penalty a ten bod s Fiorentinou, který měl obrovskou cenu, měl český fotbal.
1: Miroslav Koupek si nejvíc bude pamatovat vyřazovací část, penaltový rozstřel a následný postup přes servet Ženeva do čtvrt finále, které Plzeň v Evropě ještě nikdy předtím nehrála.
3: Každý zápas, prostě jak jsme postupovali, prostě ty emoce, každý zápas, vždycky, když jsme vyhráli, když jsme udrželi čistý konto, vždycky každý moment, je jich tam hodně a jsme za to rádi a celý tým, že nabírá zkušenosti, protože jsme furt někteří mladí a myslím si, že je to hodně cenný pro náš tým.
1: Teď už bývalý stoper Plzně Robin Hranáč si podle svých slov chtěl zapamatovat sezonu Západočechů v evropských pohárech jako jeden balíček. Dost podobně to cítil i další obránce a dlouholetý kapitán Viktorie Lukáš Hejda.
4: Myslím, že nikdo z nás nečekal, že ve skupině projdeme tak, jak jsme prošli a nedostali jsme branky. Byli jsme všichni poctiví, drželi jsme jeden za druhýho a to si nesmírně vážím a myslím si, že to bylo vidět na tom hřišti.
1: Plzeň za 6 utkání ve skupině a 4 zápasy v play-off konferenční ligy dostala jeden jediný gól v normální hrací době na umělé trávě v Astaně. Připomínal po porážce 0-2 po prodloužení na stadionu Fiorentiny kromě Hejdy taky ofenzivní záložník Pavel Schulz.
5: Neprohráli jsme až do dneška v podstatě, dneska jsme taky prohráli až prodloužení, takže beru to tak, že jsme neprohráli celou konferenční ligu. Za mě jako spokojenost celkovou tou jistou tou Evropou.
1: Přitom hned ve svém úvodním dvojduelu v kvalifikaci Západočeši málem vypadli. Až na konci prodloužení na hřišti kosovské Drity dal postupovou branku do další fáze z penalty Erik Jirka, dodává Lukáš Hejda.
4: Si vzpomínám první zápas, jsme tady nemuseli být, vydrželi jsme to na poslední chvíli a potom to byla krásná jízda Evropou. Myslím si, že můžeme být pyšní, že jsme tady odvedli dobrou práci a čtvrtfinále je krásný.
1: Mezi nejlepší osmičku došla Plzeň poté, co ovládla svou skupinu před Dynamem Záhřeb, Astanou a Balkany bez ztráty bodů. V osmifinále po dvou bezbrankových remízách vyřadila servet Ženeva po penaltách. Po stejném průběhu čtvrtfinále s Fiorentinou nakonec Viktoria padla. Na jejím hřišti 0-2 po prodloužení a sezona v Evropě pro ní skončila. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede na Slaví 2-1 a to je obrovská. Posílá míč do sítě. Hradec Králové vede na Slaví 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli.

0: vítězů i zklamání poražených.
1: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsou. Rozhodčí slabej, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
2: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: No a fotbalová šance liga na Radiožurnálu Sport právě teď z úvodního kola zbývá dohrát jediný zápas v Brně, kde zažili fotbalovou euforii po vítězství zbrojovky při návratu do nejvyšší soutěže v sobotu nad Spartou. Dnes bude hrát druhý brněnský tým svoji úplnou premiéru v nejvyšší soutěži. Artis Brno přivítá Mladou Boleslav, no a přímý přenos komentuje David Nekvinda.
4: Ten přímý přenos teď ale bohužel začne tichem, minutou ticha, která v Brně začíná za Davida Jeřábka, dorostence Artisu, který v létě tragicky zemřel na dovolené na Rodosu, takže právě teď začne ta minuta ticha za tohoto fotbalistu.
3: Tak já tedy zatím ještě ze studia přidám pár informací, které se týkají tohoto zápasu. Jedna zajímavá je třeba taková, že naposledy se podařilo týmu, který debutoval v nejvyšší soutěži, vyhrát v roce 2005, tehdy to byl Baník Most. No a od té doby se 5 klubů objevilo v nejvyšší soutěži vůbec poprvé a byly z toho jenom 2 remízy a 3 porážky. Teď tedy Artis Brno, který se dostal do nejvyšší soutěže vlastně na poslední chvíli po vyřazení a tedy definitivním vyřazení Karviné z nejvyšší soutěže kvůli účasti v sázkařské aféře a úplatkářské, tak tedy Artis Brno jakožto až třetí tým minulé sezóny druhé nejvyšší soutěže, ve které pak tedy neuspěl v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Dostal možnost poté, co tu šanci dostat se do šance ligy odmítlo Táborsko, tak tedy Artis Brno nastupuje poprvé ve své historii v nejvyšší soutěži a zápas bude hrát proti Mladé Boleslavi. Teď už tedy David Nekvinda.
4: Zápas už může začít, rozhodčí Adam Trska před okamžikem ukončil tu minutu ticha za Davida Jeřábka, jak jsem zmiňoval, byl to dorostenec Artisu, který tedy tragicky zemřel v létě na dovolené v Řecku, když ho srazilo při tréninku auto, ale to jste možná zaznamenali. Teď se budeme věnovat tomu, co se děje na hřišti, protože právě v tento moment může rozhodčí Trska zahájit zápas, právě se tak stalo, takže Artis Brno poprvé v historii klubu, která tedy se drtivou většinu ze 102 let existence psala pod názvem SK Líšeň, tak hraje první zápas v klubové historii. Jak avizoval trenér Nádvorník, tak pouze 3 hráči jsou v základní sestavě, kteří byli v Artisu ještě v době neúspěšné baráže se Slováckem. Můžu o tom teď mluvit, protože zatím zápas začal, takže Mladá Boleslav, která rozehrávala, nakopla míč na útočnou polovinu, jak je to teď moderní, do autu, aby dostala soupeře pod tlak při autovém hazování, ale Artis v první minutě za stavu 0-0 z té situace zvládl vyjet. Míč se znovu dostal do autu, tentokrát vhazují fotbalisté domácího týmu a hrají k brankáři Stopenovi, to je právě jedna z nových tváří v dresu Artisu, takže můžu představit jeho sestavu. V bráně tedy Stopen, na pravé straně obrany Glosu, a ten teď taky hrál s míčem, hráč, který teprve asi 2 hodiny před zápasem oficiálně přišel na hostování do konce roku z pražské Slávie. Spolu s ním jsou v obraně ještě Šimek, Plechatý a Preissler, pak dvojice defenzivnějších záložníků Pospíšil, Karlen a nad nimi trojice ofenzivnější záložních hráčů Alegi a Dedan Papalele na hrotu NDI. Tak tedy nastoupil Artis Brno, který teď ve druhé minutě se brání, protože Mladá Boleslav hraje s míčem, ale hosté teď hrají dozadu, takže můžu představit i jejich sestavu. Tam v bráně Floder, před ním čtveřice Matoušek, Karafiát, Králík, Hybš, pak taky 2 defenzivnější záložníci Kozel, Macek, před nimi Kolářík, Langhammer a John a na hrotu útoku Klíma. Opravdu je to zatím takový poklidný start tohoto zápasu, který rozhodně není vyprodaný, tak jako když v sobotu začínala sezónu na stejném místě zbrojovka Brno a porazila Spartu 3-1. Mladá Boleslav umíče, konkrétně kapitán Králík, ale teď na hřišti prakticky všichni stojí, vůbec nikdo se nenabízí Králíkovi a hráči Artisu tak taky nejsou nuceni k pohybu, nakonec přenesení hry na levou stranu, kde měl Králík připraveného spoluhráče Klímu, ten ale zase jenom sklepl za sebe a teď to Králík zkouší středem, kde našel Langhamra a Langhamra vystřelí z nějakých 20 metrů, trochu víc to možná bylo, trefil ovšem pouze prvního protihráče, který tam byl připravený Šimek, tohoto určitě nepěkně štíplo, ale zároveň potěšilo, protože tím zabránil tomu, aby rána zpoza vápna mohla doletět až brankáři Stopenovi, který tak nemusel zasahovat. Ve třetí minutě za stavu 0-0 Mladá Boleslav opět na útočné polovině a teď to vypadá trochu zajímavěji. Centr Jonas

0: Z pravé strany do pokutového území, tam byl připravený Glossoa, tedy nejčerstvější posila Artisu, i když jedna ze dvou, dá se říct, protože spolu s Glossou přišel ze Slávy na hostování taky Emanuel Fuli, taky obránce krajní, ale ten tedy začíná zápas na lavičce. Mladá Boleslav zase u míče, zatím se Artisu nepodařilo dostat z obrané poloviny a John opět z pravé strany, tentokrát takový přízemní centr, který propadá až na vzdálenější stranu vápna ke Kolaříkovi, ale ten s tím míčem nenaložil vlastně nijak, zpracoval ho ideálně a pak obalom přišel Artis, odkopává k půlící čáře, ale tam zase nic nevymyslí. Balon před Alegim vyskákal mimo hrací plochu, takže z toho autové vhazování Mladé Boleslavy ve čtvrté minutě za stavu 0-0 si hosté opět podrží míč na obrané polovině. Postupná rozehrávka, kterou teď řídí Macek, který se jako záložník seběhl až na konec mladoboleslavské sestavy a od něj má přijít nějaká kreativní přihrávka. Přichází centr, který hledal vepředu rozběhnutého Karafiáta, ten tedy z pozice stopera zamířil do útoku, jenomže míč se k němu nedostal a teď je tu naopak protiakce, kterou vede Andy. A je hráč Artisu, střílí zpoza vápna, jenom vyráží golman Floder a pak tam dobíhal Adediran, který byl v souboji s jedním z mladoboleslavských hráčů, upadl, rozhodčí trskále ukazuje, že nešlo o faul, to by byla penalta, která se tady ale pískat nebude. A hra je přerušená, protože tam zůstal ležet jeden mladoboleslavský hráč. Floder tak zahodil balon do auto ošetřování, ale nebude potřeba. Tam NDA je prošel středem hřiště, opravdu celkem neatakovaný, vystřelil ještě před vápnem po zemi. Floder tedy ten balon vyrazil před sebe a pak, jak jsem říkal, snažil se tu doběhnout tu situaci Adediran, ale už se k dorážce nedostal přes souboj s jedním z protihráčů, takže stav 0-0 v páté minutě zůstává, ale dá se říct, že první výraznější šanci zápasu tedy měl brněnský nováček Artis, který, jak už několikrát zaznělo, hraje vůbec poprvé v historii prvoligový zápas. A je tu teď útok Mladé Boleslavy, za obranu si zaběhli z mladoboleslavských hráčů a otevírá skóre zápasu. Otázka, jestli to nebude offside. Každopádně v páté minutě Mladá Boleslav vede 1-0. Byl to Langhammer, který si počkal na dlouhý míč z vlastní obrané poloviny, dostal míč za obranu. No a pak už běžel, dá se říct, sám na golmana Flodra, tedy pardon, stopena a střelil ho ránou ke vzdálenější tyči. Určitě se ta situace bude zkoumat, protože to trošku zavánělo offsidem, ale asistent rozhodčího Lukáš Dohnal nechal praporek dole, takže oficiálně teď Mladá Boleslav už v šesté minutě vede 1-0 a počkáme si, jestli to potvrdí taky videorozhodčí, těmi jsou Jiří Adam a Kamil Hájek. Každopádně tedy zatím Daniel Langhammer slaví rychlý gól v tomto zápase chvíli poté, co měl Artis první velkou šanci a nevyužili, tak na druhé straně tedy vlastně hodně jednoduchá situace, dobrý míč za obranu, který Langhammer dokázal zpracovat a pak tedy i prostřelit golmana stopena, který proti němu vyhýbal, no a vybíhal a vypadá to, že skutečně gol platí, offside tam nebyl, takže hraniční situace dopadla pro Mladou Boleslav dobře a Artis Brno tedy takto při své prvoligové premiéře rychle prohrává se Středočechy, které vede Aleš Majer, to se možná ještě nezmínil, na druhé straně Roman Nádvorník. Teď ale útočí Artis a Papalele má na levé straně docela dost prostoru, nabíhá mu tam navíc spoluhráč do tandemu, přízemní asi střela nebo centro od Preisslera, to si právě nejsem úplně jistý, každopádně balon mířil do předbrankového prostoru, kde byl připravený golman Floder a odehrál míč na rohový kop, takže Artis v sedmé minutě dostane příležitost vyrovnat, i když samozřejmě není to nějaká extra velká šance, ale rohový kop, který provede kapitán týmu Martin Pospíšil v sedmé minutě, když tedy domácí čerstvě prohrávají 0-1 s Mladou Boleslaví. Pospíšilu v centru na přední tyč a je z toho zakončení, které skončilo těsně nad mladoboleslavskou bránou. Adediran se tam dokázal dostat k míči a pár decimetrů nad zamířil míč. Připojí se. V sedmé minutě zápasu už vede Mladá Boleslav v Brně 1-0, když se trefil Daniel Langhammer. Bylo to před okamžikem po dlouhém míči za obranu, kterou dokázal zpracovat a pak propálil domácího golmana stopena. Artis Brno předtím měl svou první slušnou šanci, tu ale využít nedokázal. Takže v sedmé minutě doma prohrává 0-1. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
1: Docela rušný začátek zápasu mezi Artisem a Mladou Boleslaví. Než se na něj zase vrátíme, tak rychlý pohled na tenis do Memphisu, kde Linda Fruvirtová v úvodním kole bojuje v prvním setu v tiebreaku s Ruskou Zacharovovou. Tiebreak zatím se nevyvíjí úplně nejlépe, protože v něm česká tenistka prohrává 3-5. Prvních 6 výměn vždy skončilo vítězstvím hráčky na příjmu a pak jednou při svém servisu dokázala zabodovat Zacharovová, pak zase další mini break při podání české tenistky. Takže nepříznivý stav 3-5, ale my se vracíme zase na fotbal. Artis Brno, Mladá Boleslav na závěr úvodního kola šance ligy a David Nekvinda.
0: 8. minuta zápasu, Artis Brno doma prohrává s Mladou Boleslaví 0-1. Hned tedy v úvodu zápasu se dostali hosté do vedení, když se trefil Langhammer, a teď má Mladá Boleslav další příležitost skóre změnit. Bude totiž zahrávat rohový kop, konkrétně Kozel si bere míč poté, co John se po pravé straně dostal do pokutového území a jeho přízemní centr byl tedy sražený jedním z domácích fotbalistů za bránu. Takže Kozel a jeho roh, mladoboleslavský záložník, už zvedá ruku, čímž signalizuje svým spoluhráčům, kam poletí míč, no a málem obrovská šance, ještě je závar před bránou Artisu, ale zdá se, že tentokrát to gólem neskončí, tam zůstal úplně sám mladoboleslavský kapitán Králík v náběhu, dostal se i k hlavičce, ale netrefil ten balon tak důrazně, jak by potřeboval, nenasměroval ho na bránu, pak vznikl ještě závar tedy ve vápně, ale to už fotbalisté Artisu zvládli, takže stav 0-1 v 9. minutě zůstává a bude rozehrávat gólman Stopen, jeden tedy z hráčů, kteří přišli do Artisu v té letní přestávce. Stopen oficiálně až v týdnu před startem ligy, ale už s týmem tento gólman, který přišel z Olomouce, trénoval delší čas, jenom se řešila konkrétní forma přestupu. Teď Stopen poslal míč na útočnou polovinu, kde ale Artis nedokázal balon udržet. Následně se míč dostal mimo hrací plochu a bude vhazovat Artis z levé strany. Preissler si bere míč a posílá ho na útočnou polovinu, kde ale zase našel nejdřív jenom hlavu jednoho z mladoboleslavských hráčů, odražený balon teď však dokázali získat fotbalisté Artisu, snažili se přenést zleva doprava, kde bylo trochu víc místa. Povedlo se to, Artis hraje s balonem, ale daleko od brány, do které by rád vstřelil vyrovnávací gól za stavu 0-1 v 10. minutě. A postupně sérii přihrávek se zase Artis dostává na levou stranu a přichází faulu od mladoboleslavského útočníka Klímy, který tam příliš důrazně se rozhodl napadat tu rozehrávku brněnského týmu, poslal NDIho k zemi a rozhodčí Trska neváhal, odpískal faul útočníkovi Mladé Boleslavy. V 10. minutě tedy Artis rozehrává, je to ještě na vlastní obrané polovině a domácí hrají s míčem směrem zad až k brankáři Stopenovi. Ten si vybírá pro kombinaci nejblíže postaveného spoluhráče, tím je Šimek. Šimek zprava doleva na Plechatého, to je stále tedy kombinace před pokutovým územím domácího týmu. Snažil se teď Preissler zahrát směrem dopředu, ale jeho přihrávku dokázala přečíst mladoboleslavská obrana a hosté zase rychle otáčí hru, ale Solomonovi tam utekl balon, když se snažil rozběhnout po pravé straně, takže z nějakého rychlého útoku nic nebude, ale může hrát dál Mladá Boleslav, konkrétně Macek na středu hřiště dává kombinací ve středovém kruhu Králíkovi. Králík si teď vyměnil balon s Karafiátem, takže přihrávky mezi stopery a Mladá Boleslav čeká, kde se zase otevře nějaký prostor, tak jako při tom úvodním gólu tohoto zápasu, který vstřelil v 5. minutě Langhammer právě pod takové celkem nenápadné situace, kdy z vlastní obrané poloviny přiletěl míč až za obranu Artisu. Tentokrát ale se Mladá Boleslav dostává dopředu po zemi. Přihrávka, která měla ve vápně najít Klímu, ten byl ale obsazený a tak může pokusit se o útok zase brněnský Artis, jenomže nepodařilo se udržet balon Alegimu a tak je to střela Solomona, mladoboleslavského hráče, těsně z prostoru před velkým vápnem, ale Solomon přestřelil poměrně výrazně, ještě se mi trošku zdálo, že tam byla teč, ale ne, rozhodčí ukazuje na odkop od brány a nikdo z mladoboleslavských se nehádá, takže tedy sám Solomon přestřelil o nějaký metr, možná metr a půl bránu. Tady až je Stopena, 12. minuta, stav 0-1 tedy zůstává, platí už od 5. minuty, kdy se trefil a už jsem to mnohokrát zmiňoval, Langhammer. Teď tedy rozehrávka brněnského Artisu, tady až stopen, golman zase nic nebude vymýšlet, Artis nerozehrává na krátko, ale jsou to dlouhé míče na útočnou polovinu, ten teď měl najít Ndiayeho, což se ale nepodařilo, ale balon pak proskákal tak, že golman Mladé Boleslavy Floder musel rychle z vlastní brány před vápno a odkopnout míč, pak taková trochu komická situace, kdy ten balon, který letěl k mladoboleslavské lavičce, tak se k němu velmi rychle rozeběhl trenér Majer, chtěl ho zpracovat, ale nezvládl to. Co teď ale zvládl jeho svěřenec Klíma, je získat míč na polovině hřiště, pak popoběhl směrem dopředu, ale neměl v tu chvíli podporu, aby mohl posílat míč někomu do vápna, tak Klíma otáčí hru a hosté to zkusí postupnějším útokem kombinací na útočné polovině, na které se teď na stadionu v Srbské nacházejí. Solomon na pravé straně dává dozadu Mackovi a Macek přepošle míč až úplně poslednímu hráči, když tedy nepočítáme golmana, a tím je kapitán Králík, ten zase vrací Mackovi, to je kombinace, při které balon vlastně jezdí po půlící čáře, takže ještě jsou hosté dost daleko od brány. Teď to zkusí po levé straně, ta je zatím méně vytížená než ta pravá z pohledu Mladé Boleslavy. Hybš tam ale teď ve spolupráci s Kolaříkem nic extra nevymyslel a zase se hra vrací do zadu z pohledu Mladé Boleslavy. Teď to ale narušil Šimek kombinaci hostujícího týmu a tak se může pokusit zaútočit Artis. Jeden z mladoboleslavských hráčů zůstává ležet na trávníku. Hra se nepřerušuje a teď dostává míč za obranu Solomon, tedy mladoboleslavský hráč z pravé strany jde do zakončení, ovšem příliš zpomalil, nechal se doběhnout Preisslerem, snažil se mu pak udělat kličku ve vápně, ale Preissler se nenechal nachytat a tak z toho nebylo zakončení, ale další slušná šance Mladé Boleslavy a znovu by to podle asistenta rozhodčího nebyl offside, tak jako při gólu. Zase to byla situace hraniční, ale pohlídaná. Teď už tlak mladoboleslavských končil, protože Solomon, který se znovu dostal k míči, centroval z pravé strany před bránu, ale nebyl tam žádný z spoluhráčů, míč proskákal vedle a tak to bude jenom odkop od brány Artisu Brno. Tentokrát nakrátko, takže jiný přístup než v předchozích případech. Balon se dostává na levého beka Preisslera, ten nakopává na útočnou polovinu, ale tam jenom do míst, kde není žádný z jeho spoluhráčů, měl být adresátem přihrávky Ndiaye, ale ten balon byl příliš vysoký na tohoto hráče, který přišel do brněnského Artisu ze Zlína, ale minulou sezonu strávil na hostování v Opavě, kde se tady setkal se současným trenérem brněnského klubu Romanem Nádvorníkem. Mladá Boleslav umíčá zkouší to teď po levé straně směrem vpřed. Hybš už je na hranici pokutového území, chtěl přihrát do něj Kolaříkovi a Artis musel rychle vzat. Nakonec to byl kapitán Pospíšil, který se jako spíš ofenzivní záložník vrátil s Kolaříkem a ukopl před ním balon tak, že z toho bude rohový kop pro hostující tým. V 15. minutě Mladá Boleslav vede v Brně na hřišti Artisu 1-0 a teď tedy má možnost se dostat do další šance po jednom z předchozích rohů Mladé Boleslavy, tak tam Králík skutečně nebyl daleko od toho, aby hlavou poslal míč do sítě. Centrovat bude Langhammer, teď jsem se špatně podíval. Takže bude svou pravou nohou kroutit míč směrem do brány. A za chvíli se už tak stane, rozhodčí nechává hrát, i přestože je tam docela strkanice v předbrankovém prostoru. Langhammer poslal ten balon hodně přetažený až za pokutové území, ale tam je zase Kolařík, takže Mladá Boleslav může pokračovat v ofenzivní akci. Kolařík od rohového praporku hraje směrem vzad na posledního hráče, kterým je Hybš, ten předává na krátko Mackovi a znovu to po pravé straně zkusí hosté směrem vpřed. Matouškova pěkná přihrávka Kozlovi, který už byl v pokutovém území na pravé straně, přihrával ještě na střed, to neprošlo přes obranu Artisu, znovu se ale odráží míč ke Kozlovi, který padá po kontaktu s Preisslerem, penalta v žádném případě, ale od brněnského hráče šel míč do zámezí, takže to bude opět rohový kop pro Mladou Boleslav v 16. minutě zápasu, který uvidíme, kolik sleduje fanoušků, rozhodně je to tu výrazně klidnější než v sobotu při zápase Zbrojovka Sparta, ale ta hlavní velká protilehlá tribuna je celkem solidně zaplněná, ne, tedy možná z poloviny asi ne, ale ze třetiny. Uvidíme, jakou kapacitu nebo jakou návštěvnost Artis oznámí. Teď už je tu ten centr Kozla, který letěl po zemi od rohového praporku. Jeden z mladoboleslavských hráčů upadl ve vápně. Rozhodčí Trska zůstává v klidu. Balon se dostává k půlí Cíčáře, kde jsou připraveni zase hráči Mladé Boleslavy, kteří budou rozjíždět další ofenzivní akci, i když teď hrají směrem dozadu na Macka. Macek posílá jenom ve středu hřiště krátce na Langhamra. Langhamr dává doprava Karafiátovi, to je tedy stále kombinace hodně daleko od brány, do které by hosté chtěli přidat druhý gól v 17. minutě, když vedou 1-0 na hřiště Artisu Brno. Tentokrát míč od Králíka zase podobný jako při té gólové situaci, tedy kolmý centr za obranu nepřesný, balon se vykutálel mimo hrací plochu, tentokrát někdo z mladoboleslavských nespracoval a tak může rozehrávat rukama autové vhazování. Posila opravdu čerstvá Artisu, Glossoa, hráč, který přišel v létě do Slávie z druhé francouzské ligy, ale tedy poslal ho mistrovský klub na půlroční hostování na adaptaci v české lize právě do Brna. Po Glossoovi vhazování se balon dostává znovu rychle mimo hrací plochu, tentokrát ale vhazují hosté ze středu Čech, jenomže Macka teď zastavuje v akci rozhodčí Trska, a to protože na hřišti se ocitly dva balony zároveň, což samozřejmě není možné, takže to autové vhazování si Hybš jako levý bek Mladé Boleslavy zopakuje a tentokrát hledá Koláříka, který je před pokutovým územím, ale hraje jenom směrem dozadu právě až ke Karafiátovi, tedy jednomu ze stoperské dvojice. Karafiát opět posílá dlouhý míč za obranu, nabíhal si tam Kozel a zase nechybělo moc, aby z toho byla šance pro mladoboleslavský tým, ale tentokrát Kozel nestihl balon na hrací ploše a tak bude odkopávat od brány domácí brankář stopen, ale tady ty kolmé centry za obranu, tak ty zatím dělají Artisu problém v tomto zápase. Ostatně hned v páté minutě z takové situace padl první gól, který tedy vstřelil Langhammer, a od té doby vedou hosté 1-0, platí to i v 19. minutě. Stopen odkopává od brány, tentokrát zase dlouhý míč, který letí až na útočnou polovinu, tam Ndiaye sice nedokázal hlavičkovat, jak si přál, ale balon propadl k jeho spoluhráči Papalele, který přihrává do pokutového území, velká šance a Adebiran dává gól. Z ničeho nic Artis Brno vyrovnává na 1-1. Kombinace, která tady vedla z levé strany, Papalele přihrál po zemi do pokutového území, kde byl Adebiran, a ten po zemi na zadní tyč překonal Flodra, který se tam teď hodně zlobí na své spoluhráče, golman Mladé Boleslavě. Adebiran byl skutečně hodně osamocený, no a tak nejlepší střelec a taky nejlepší hráč podle ankety minulého druholigového ročníku, začíná dobře i prvoligovou sezónu. No a v 20. minutě už se tedy trefili oba týmy a je tu stav 1-1, takže zatím v Brně góly padají v této sezóně po tom, co se dva kluby dostali do první ligy, tak Zbrojovka Sparta 3-1, no a teď v zápase Artis Brno Mladá Boleslav, stav 1-1 už ve 20. minutě zápasu.
1: To je samozřejmě jenom dobře, že góly padají, věřme, že budou padat i dál a všechno to bude ve vysílání Radiožurnálu Sport nebo bez přerušování na webu a v aplikaci Můj rozhlas. Tento zápas já jenom krátce řeknu, když už jsem to nakousl v předchozích minutách, jak tedy dopadl ten první set Lindy Fruvirtové na turnaji v Memphisu v úvodním kole. Nakonec prohrála s Ruskou Zacharovou tiebreak 6-8. A pojďme rychle zase zpátky na utkání Artisu Brno s Mladou Boleslaví. Za stavu 1-1 dál komentuje David Nekvinda.
0: 1-1, takový je stav v zápase Artis Brno Mladá Boleslav, ale už to zase neplatí, protože je to 2-1 pro Mladou Boleslav. Klímu ponechali fotbalisté Artisu úplně volného u puntíku pro pokutový kop. Tam opravdu Klíma měl spoustu prostoru a dostal přihrávku od Solomona, po které měl čas zvednout hlavu a po zemi poslat míč rychle do sítě. Takže to, že Artis vyrovnal, trvalo asi 2 minuty, možná ani to ne. A Mladá Boleslav znovu vede ve 21. minutě stav 1-2, ale tam skutečně nechápu, jak fotbalisté Artisu si teď přebírali hráče ve vápně, protože Klíma tam měl opravdu spoustu prostoru, mohl nicméně placírkou umístit ten balon od puntíku pro pokutový kop, takže tady až stopen tam marně skákal. U videa asi není moc co zkoumat, gól tedy bude platit a trenér Majer teď tleská svým svěřencům za to, jak zareagovali na to, že před okamžikem dostali vyrovnávací gól. Takže Jiří Klíma vrací Mladé Boleslavi vedení, opravdu jenom velmi krátce se Artis radoval z toho vyrovnání a tak tedy, jak před okamžikem domácí zažívali velmi příjemné emoce, tak teď je to zase sráží dolů. Uvidíme, jak zareagují oni, už je rozehráno, Artis po pravé straně míří, chtěl jsem říct vpřed, ale už to neplatí. No a teď Plechatého přihrávka, která měla, ne, pardon, to nebyl Plechatý, ale jiný z jeho spoluhráčů, Karlén to byl, který chtěl poslat míč až dozadu k brankáři Stopenovi, tak, že jeden z mladoboleslavských hráčů ten balon nedostihl a pak by šel sám na golmana Artisu, ale ten nakonec situaci zvládl, míč se pak dostal úplně na druhou stranu hřiště a to až za bránu Mladé Boleslavy, kde tedy rozehrávají hosté, golman Floder nakopává k půlící čáře, tam byl sice připravený hlavičkovat domácí Šimek, ještě to vypadalo, ale že Mladá Boleslav sebere odražený balon, nakonec se jí to však nepodařilo a dopředu tak zase můžou fotbalisté Artisu. NDI už je před pokutovým územím a kombinace, která mu měla vrátit míč, NDI už by pak byl sám před bránou, jenomže ta finální přihrávka neprošla přes hned několik bránících hráčů Mladé Boleslavy, kteří se tam dostali do toho, aby narušili tu kombinaci a následně byl Kolářík jako mladoboleslavský hráč faulovaný. Takže hosté budou na obrané polovině rozehrávat ve 23. minutě zápasu, který přinesl už 3 góly, Artis Brno, Mladá Boleslav 1-2. Mladoboleslavští posílají míč směrem vpřed na Kozla, jenomže ten nedokázal v souboji obejít Plechatého a Artis pak posílá míč dozadu na brankáře Stopena, tomu si seběhl pro přihrávku Šimek, který předává na střed Pospíšilovi. Tento kapitán týmu a kreativní záložník teď moc kreativní nebyl, raději jenom vrátil Šimkovi a Artis to zkusí po pravé straně, kde je Glosova, jenomže byl zavřený a tak zase pošle míč směrem dozadu a nastřed a Artis to zkusí nalevo. Preissler tam už posílá balon dopředu, který zpracoval NDIE a po levé léně se snaží pokračovat směrem vpřed. Chtěl přihrát Papalelému, který mu tam přiběhl na pomoc, ale ta přihrávka byla nepřesná, končí to autovým vazováním, to rychle provedla Mladá Boleslav a míč teď má její kapitán, tedy Králik, před vlastním pokutovým územím, celkem troufalá přihrávka nebo rozehrávka na Macka, ale prošlo to mezi dvěma hráči Artisu a hosté, tak můžou pokračovat zatím, ale opravdu teď ve stoje, v chůzi kombinují a to na vlastní obrané polovině, což se nevyplatilo, Artis trošku zatlačil při napadání a Pospíšil získal míč, následně je faulovaný domácí kapitán a bude to docela zajímavá standardní situace blízko pokutového území, ale nalevo od něj, takže na přímou středu neříkám, že vyloučené, ale ne úplně ideální, spíš bych očekával nebo očekávám nějaký centr v začínající 25. minutě za stavu 1-2 v Brně, kdy tedy Artis vyrovnal poté, co Mladá Boleslav vstřelila rychlý gól, jenomže pak zase velmi rychle Mladá Boleslav odpověděla. 5. minuta, 19. a 21. To jsou časy, kdy padaly góly. Teď se tedy chystá ta standardní situace Artisu, bude ji rozehrávat z levé strany Allegri, ale zopakuje si to, protože míč, který posílal k zadní tyči, tak už když letěl, tak rozhodčí Trska přerušil hru a napomíná tam teď mladoboleslavského Macka, takže ten tedy ještě před rozehráním si počínal v rozporu s pravidly, ale Legi dostává druhý pokus znovu na tu zadní tyč, kde ale není žádný ze spoluhráčů připravený zakončovat a tak bude od brány odkopávat mladoboleslavský golman Floder. Dívám se do sektoru hostí, tedy fanoušků, takových 15 mohlo přijet v pondělí na start ligy, když je se snažím na dálku spočítat, ale zase se zaměřím na to, co se děje na hrací ploše. Tam mladoboleslavský nákop na útočnou polovinu, kde se snažil k míči dostat Klíma, jenomže v souboji fauloval Šimka, takže tentokrát hosté na té útočné polovině zůstat nemůžou a nakrátko rozehrávají fotbalisté Artisu. Pospíšil volí na pravé straně Glosovu, je to tedy stále kombinace na obrané polovině. Teď Šimek už mění má slova a posílá balon Alegimu na útočnou půli. Adediran to byl, se snažil přihrát dopředu na hrotového útočníka NDIho, jenomže tu přihrávku dokázali hosté zblokovat. A tak zase hraje Mladá Boleslav po levé straně. Teď je to Hipš, který posílá míč dopředu ke Klímovi. Je to stále ale na obrané polovině a stále u té levé lajny. Z pohledu Mladé Boleslavy balon se dostane mimo hrací plochu a bude to autové vhazování pro hostující tým, jak ukazuje asistent rozhodčího Michal Pfeiffer, který je na té straně, která je před protiléhlou tribunou na stadionu v Srbské ulici. Mladoboleslavští teď úplně nespěchají s tím rohovým, tedy pardon, s tím autovým vazováním a už rozhodčí odpočítává, takže Hibs musel poslat balon směrem vpřed a nevyšlo mu to tak, jak si představoval, protože k balonu se dostávají rychle fotbalisté Artisu. Je to Plechatý, který posílá doleva Preisslerovi, to je u půlící čáry. Preissler se snažil posunout vpřed na Ndiayeho, což ale nevyšlo, jenomže k odraženému míči se znovu Artis dostal, takže opět jsou domácí fotbalisté v kombinaci na útočné polovině. Glosova z pravé strany centruje do vápna, ale jenom na Karafiáta, tedy připraveného stopera mladoboleslavského týmu, který odvrací do bezpečí, aspoň prozatím, ale ještě Artis zůstane na útočné polovině s balonem. 27. minuta 1-2 z pohledu domácího týmu, snaha Allegriho o průnikovou přihrávku do vápna nevyšla, ještě se zase ale zdá, že domácí seberou ten balon, o který se bojovalo před pokutovým územím. Teď je to taková vřava, ze které nakonec vyvezou míč hostující fotbalisté, ovšem kombinace nevedla k Klímovi, jak se o tom mladoboleslavští snažili, ale k poslednímu hráči Artisu, to byl Šimek, ten ještě přihrál za sebe Stopenovi a Artis to tedy může znovu zkusit. Po pravé straně balon na rozběhnutého Adediraná, tentokrát to ale i na tohoto rychlíka bylo moc prudké, takže Adediran nestihl doběhnout míč, jako první u něj byl golman Floder, který tu situaci pohlídal. A teď si z náruče pouští balon na zem a celkem otálí s rozehrávkou, takže už tam na něj zatlačili napadající hráči Artisu. Floder nakopl míč na útočnou polovinu, ale teď se zase nedaří hostujícímu týmu udržet ten balon. V posledních minutách se víc hraje na útočné půli brněnského Artisu, kde se teď snaží Papalele získat rohový kop u brankové čáry v souboji s Matouškem, ale nevyšlo mu to. Balon se dostal za brankovou čáru, tak on se na ní nakonec nedostal, nebo za ní nedostal, nakonec zůstal míč na hřišti a hrají s ním fotbalisté Mladé Boleslavy. Teď je to konkrétně Karafiát, těsně před vlastním vápnem, dává zpět do vápna brankáři Floderovi, ten to v Brně dobře zná, chytal za brněnskou zbrojovku, takže jeden z těch fotbalistů, kteří i přesto, že se tady 3 roky liga nehrála, tak zdejší stadion je pro ně důvěrně známý. Zase ale Mladá Boleslav poté, co nakopla míč na útočnou polovinu, tak nedokázala na této části hřiště balon udržet ve své moci. Hrají fotbalisté Artisu, i když stále tedy na té své obrané polovině, míč zamířil ke golmanu Stopenovi a po pravé straně to teď zkusí Artis, chtěl jsem říct směrem vpřed, jenomže Glosoa se otočil a poslal balon dozadu na Šimka. Zase je tu taková pasáž, kdy většina hráčů na hřišti stojí, Šimek přenáší na levou stranu Preisslerovi a to už Artis se trošku víc rozbíhá, jenomže Pospíšilovi teď při zpracování na středu hřiště se balon trošku dostal pod nohy, takže akce se tím zpomalila. Pospíšil dává na levou stranu Papalelému a ten dopadl vlastně podobně. Chtěl rychle směrem vpřed, jenomže přitom nezvládl úplně balon, ale teď už letí centra Artisu z levé strany do pokutového území a Adediran se tam snažil hlavičkovat. Nevyšlo mu to, ale ještě se dostává k odraženému balonu. Allegri ten možná mohl zkusit střelu z hranice velkého vápna, ještě chtěl přihrávat do 16 na Ndiayeho a to už mladoboleslavští přečetli tuto situaci. Ale ještě Artis zůstává na útočné polovině. Karlén, švédský urostlý hráč, vytěžil teď ze souboje s Matouškem autové vhazování, které je blízko k pokutovému území, takže to vypadá, že Preissler provede dlouhý aut, který poletí až do prostoru před golmanem Floderem. Je to tak, balon letí k bližší tyči a tam je Šimek, který prodloužil za sebe, byla to velká šance a ještě pokračuje tlak Artisu, protože míč je stále v pokutovém území, ale teď už se daří mladoboleslavským odkopnout. Tam Šimek potom autu dlouhém prodlužoval za sebe na zadní tyč, kde letěl vzduchem Adediran, ale nedokázal zasáhnout balon, který pro ní byl přece jenom trochu moc vysoký, takže nepřidal svůj druhý gol v zápase tento hráč a stav zůstává 1-2 po půl hodině hry z pohledu brněnského Artisu, který teď dál drží míč, ale teď je to hodně daleko za nebo od brány, kterou má na starosti Jiří Floder jako golman Mladé Boleslavy, ale už se to mění. Artis poslal balon dopředu na Papalelého. Papalele navádí na střed a přenáší na pravou stranu, kde Glosova teď se připojí za okamžik taky posluchači Radiožurnálu. 31. minuta zápasu, už jsme viděli 3 góly, 1-2 z pohledu Artisu Brno. Teď navíc další šance domácích, ale střela Allegriho zblokovaná. Mladá Boleslav vedla od 5. minuty, to se trefil Langhammer. V 19. minutě srovnal domácí Adediran, ale hned o 2 minuty později zase vrátil Mladé Boleslavi vedení Klíma. Takže 2-1 pro hosty ve 32. minutě. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
1: No a my zase na chvilku ze studia přidáme jednu fotbalovou aktualitu. Hraje se také poslední zápas v druhé nejvyšší soutěži, tedy v Šance národní lize. A zápas je to zajímavý, protože proti sobě svedl Opavu a Karvinou, tedy dva kluby, které jsou namočené v té velké aféře kolem sázek na zápasy. Karviná tedy administrativně byla vyřazena z nejvyšší soutěže. A zatím ve 32. minutě hraje Karviná v Opavě bez gólu 0-0. Góly naštěstí padají i v našem přenosu utkání mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví, takže se vracíme za Davidem Nekvindou.
0: 32. minuta zápasu 1-2 z pohledu brněnského Artisu, který teď v posledních minutách si vytvořil solidní tlak. Aktuálně poslední akce byla centr Glosovi z pravé strany. Dva hráči Artisu, kteří se snažili dostat k zakončení, tam přitom upadli, ale o penaltové zákroky se nejednalo, ani se mi to nezdálo z tribuny a hlavně se to nezdálo rozhodčímu Trskovi, který byl podstatně blíž, ale ani se nějak ti fotbalisté v domácím dresu extra nehádali, nedožadovali toho, aby pískal rozhodčí penaltu. Takže 1-2, Artis znovu u balonu, tak jak je v posledních minutách zvykem. Mladá Boleslav, která v úvodu zápasu kontrolovala hru, tak teď nemá nějaké pasáže, kdyby kombinovala na útočné polovině. Naopak se to daří domácím fotbalistům. Ti se teď po pravé straně snaží dostat zase trochu blíž vápnu. Opět Glosoa se zapojuje do kombinace, dává Adediranovi, ten se dostává z pravé strany do pokutového území. Opět padá, zase to ale faul nebude, když teď už se fotbalisté Artisu hádají víc, že tam tuším Králík to byl v souboji s Adediranem, si počínal nedovoleně a jak Adediran upadl, když se z pravé strany řítil na golmana Flodera, tak upadl na mladoboleslavského brankáře, takže ten tam teď zůstává ležet. Hosté zakopli míč a Floder zdá se ale vstane bez ošetření, když jsou tam připraveni zdravotníci mladoboleslavského týmu u postraní čáry, ale naštěstí golman hostujícího týmu vstane, zdá se, sám. Každopádně Artis se znovu dokázal dostat do slušné šance, když tedy Adediran šel hodně z té pravé strany, bylo to hodně z úhlu, ale vystřelit tedy nemohl, protože upadl v tom souboji podle rozhodčího Trsky tedy čistém a už se zase hraje, protože Floder se zapojuje do hry, jenomže hrálo se jenom chviličku. Míč, který se u středového kruhu snažil zpracovat Langhammer, tak tam do něj naběhl Plechatý jako domácí hráč a sudí to posoudil jako faul. Hraje se tedy tak, že rozehrává Mladá Boleslav a ta by teď určitě ráda delší čas podržela míč na kopačkách, protože v posledních nějakých 10 minutách tak se jí to skutečně moc nedaří. Solomon na pravé straně, zapletl se mu balon pod nohy, ale nevyužil toho Preissler. Solomon stihl to drobné zaváhání napravit a je tu zase dobrý míč za obranu mladoboleslavských Kozel. Se z pravé strany dostával do vápna, ale sice obešel prvního protihráče, jenom že tam byl hned druhý a zaútočit tak může Artis. A Papalele rozběhnutý za obranou dostává míč, u kterého ale bude dřív golman Floder. No a kontakt mezi golmanem Floderem a Papalelem končí žlutou kartou pro hostujícího golmana, který tedy fauloval těsně před pokutovým územím. No a co se teď hráčům Artisu ani trenéru Romanu Nádvorníkovi nelíbí, tak je barva karty, protože se jim to zdá jako zmaření jasné gólové příležitosti. To byl míč za obranu, Papalele byl rychlejší než mladoboleslavští obránci. Floder vyběhl proti němu, byl z toho tedy střet těchto dvou. Bylo to rozhodně před vápnem, penalta to není téma, ale ta možnost červené karty by se asi opravdu nabízela, rozhodčí to tedy posoudil takhle, takže je to karta žlutá, že by asi Papalele ten míč nestihl, no a tedy bude za chvíli rozehrávat Artis standardní situaci. Jak říkám, to, co se domácím nelíbilo, je určitě to, že jde o červenou, tedy nejde o červenou právě, že jde o žlutou kartu, i když teď ležel Papalele v pokutovém území, tak k tomu kontaktu došlo takové 2-3 metry před ním a z toho místa z levé strany taky bude tedy Artis rozehrávat standardní situaci, když ještě tam jsou fotbalisté domácího týmu v diskuzi s rozhodčím, ale už to nevypadá, že by tu situaci mělo přezkoumat video, respektive určitě se na to videorozhodčí dívají a taky tam oba trenéři jsou v diskuzi se čtvrtým sudím, ale chystá se tedy dál Jiří Floder jako brankář Mladé Boleslavy pokračovat v zápase, který nabídl další zajímavý moment. Skutečně v Brně tedy start ligy rozhodně nenudí. 37. minuta 1-2. Takový je stav a k tomu několik dalších zajímavých okamžiků. Třeba teď další zajímavý okamžik vyplyne z té standardní situace, kterou rozehraje svou levou nohou Alexis Allegi. Posila Artisu Brno z Jablonce, slyšíte, že se zvedají i fanoušci, Allegi posílá balon do prostoru na Malé Vápno, ale ta situace se bude opakovat, což se nelíbí fotbalistům Mladé Boleslavy, protože ti zvládli míč dostat do bezpečí, odhlavičkovat. Zdá se mi, že si rozhodčí Trska ukazoval na píšťalku, že ještě nedal pokyn Allegi mu, aby rozehrál, a to je ten důvod, proč se ta standardní situace z levé strany před pokutovým územím bude opakovat. Allegi znovu tentokrát posílá balon na zadní tyč, pár decimetrů tam chybělo Adediranovi, který nabíhal na té zadní tyči k tomu, aby hlavou se dostal k balonu, ale Adediran není žádný Jan Koller, když to tak řeknu, žádný dvoumetrový habán, takže zkrátka balon podběhl a ten míč skončil za brankovou čárou, je z toho tedy rozehrávka od brány v podání mladoboleslavských hráčů. Floder nakopává na útočníka Klímu, kterého ale přeskočil Plechatý, od domácího stopera, však balon míří do autu, takže Artis nezůstane s míčem na útočné polovině, jak by si představoval v tuto chvíli, a je tu rozehrávka rukama v podání Matouška, tedy hráče Mladé Boleslavy. Ovšem hosté zase nedokázali ten balon udržet. Skutečně posledních, no, teď už se dá říct, tak 15 minutách Artis nepouští hosty na útočnou polovinu. Teď se pokusil o střelu z velké vzdálenosti domácí kapitán. Pospíšil, i když zase tak velká vzdálenost to nebyla, takových třeba 22 metrů. Každopádně výrazně přestřelil, pospíšil, takže sice sklidil potlesk tribun za to, že to zkusil, ale gólman mladoboleslavského týmu mohl zůstat úplně klidný. A teď se zapojuje do rozehrávky jako první, ale do balonu kopne Králik, který právě jenom nakrátko přisune Floderovi, ten nakopává na pravou stranu, kde byl Klíma jako hrotový útočník, si tam seběhl trošku níž, jenomže balon pro něj byl příliš vysoký, takže to je autové vhazování Artisu a zase víceméně odevzdaný míč od mladoboleslavských fotbalistů ve 39. minutě zápasu, ve kterém ale stále vedou 2-1, přestože v posledních minutách jsou skutečně pod solidním tlakem domácích fotbalistů. Teď ale Mladá Boleslav, no, chtěl jsem říct, kombinuje, jenomže zase podařilo se to narušit Pospíšilovi, který pak dobře zasprintoval, když se zdálo, že mu míč uteče do autu. Pospíšilův centr z levé strany zvládl odklidit Macek a zase to můžou zkusit hosté směrem vpřed, ale no, chtěl jsem říct, že Langhamrovi utekl míč, ale utekl mu tak, že ten balon dokázal sebrat jeho spoluhráč Kozel, a je tu rychlý mladoboleslavský přechod až skoro k pokutovému území. Hybšale viděl, že nemá ve vápně spoluhráče, takže místo centru do vápna volil přihrávku vzad, je z toho out a Mladá Boleslav může pokračovat v kombinaci. Teď tedy volí tu variantu podržet míč, protože to se jí skutečně v posledních minutách nedařilo, takže chce trošku obehrát obranu Artisu Brno, jenomže dlouho to netrvalo. Artis se dostal k míči, nákop na Papalelého, teď však dokázali mladoboleslavští obránci pokrýt a tak zase hrají hosté. Králik směrem vzad k brankáři Floderovi. To končí 40. minuta zápasu, který už přinesl 3 góly. Artis Brno, Mladá Boleslav 1-2 a hosté to teď zkoušejí středem hřiště a za obranou je rozběhnutý Kozel, dostává míč, dostává se i do pokutového území, ovšem vrátil se s ním Karlén a nepustil ho k zakončení, tak dobrá práce teď švédského defenzivního hráče. Kozel, když přebíral míč, tak měl před Karlénem náskok, ale přeci jenom, když musíte kontrolovat balon, běžíte trošičku pomaleji. Karlén toho využil a ve vápně svého protihráče doběhl, čistě tělem ho odstavil a nepustil Kozla k zakončení, když se o něj snažil z levé strany. Takže stav 1-2 zůstává, ale po delší době zase nebezpečí pro domácího brankáře Stopena. Teď Artis hraje směrem vpřed, Karlén v akci i v ofenzivně, když poslal dlouhý míč na pravou stranu Alegimu. Alegi už je u pokotového území, navádí si balon, vypadalo to na střelu, ale ještě zasekl a přihrává před bránu. Ovšem ten balon byl stečovaný a doskákal k připravenému gólmanu Floderovi, takže začíná 42. minuta zápasu za stavu 1-2 z pohledu brněnského Artisu. Toto nemohlo překvapit mladoboleslavského gólmana, který rozehrál, takže hrají s míčem hosté, zatím na obrané polovině Macek nakrátko pro Karafiáta. Karafiát má teď prostor poběhnout směrem vpřed, tak toho využívá, ale zase se otáčí a přihrává za sebe Matouškovi. Mladoboleslavští teď tedy kombinují stále na vlastní obrané polovině. Teď se to mění, balon dlouhý doleva, kde si ten míč převzal Kozel, zapojil se toho kombinace taky Kolářík, ale zase budou hrát hosté jenom směrem vzad. Je to tak, teď skutečně přichází ta pasáž, kdy si myslím, že si fotbalisté ze středu Čech chtějí hlavně delší čas zahrát s Malonem, udržet ho, protože pod tlakem nemůžu hrát neustále. Nakonec přišel Klímu v centr z pravé strany, což není úplně ideální, protože Klíma by měl být hráčem, který na centry nabíhá, a taky to dopadlo tak, že ten balon letěl k hráčům Artisu, kteří sklepli pro gólmana Stopena a můžou teď hrát směrem vpřed domácí fotbalisté v modrých dresech. Pospíšil na středu hřiště, dává doprava Glosovi, je to ale stále kombinace ve střední části trávníku, daleko od brány, do které by Artis chtěl vyrovnat. 1-2 a teď míč až dozadu k brankáři Stopenovi, ten poslal doleva Preisslerovi a Preissler zase brankáři Stopenovi, takže klidnější pasáž v závěru prvního poločasu, po tom, co Artis měl skutečně dobré závary před hostující bránou, tak teď se mu tam dostává trochu hůř, ale snaží se má slova vyvrátit Preissler, který si na levé straně hezkou kličkou obhodil Solomona, jenomže pak přihrávka už nenašla žádného spoluhráče a tak tedy hrají fotbalisté mladé Boleslavy. V tuto chvíli je to Karafiát, kombinace mezi stopery, takže přihrávka nakrátko pro Králíka, no ale teď lacině ztratili hosté míč, Králík přihrával po zemi Matouškovi k pravé lajně a Matoušek nespracoval ten balon, možná mu trošku skočil, ale i tak si myslím, že to asi zpracovat měl, rozhodně z toho je autové vhazování pro Artis. Samozřejmě otázka je, v jakém stavu je trávník po té, co se tu hrálo před necelými 48 hodinami, protože v sobotu od 8 hodin večer hostila zbrojovka Spartu a na stejném místě se tedy hraje v pondělí od 6 hodin večer. Opticky to nevypadá špatně, i když je pravda, že je vidět, že na některých místech jsou velké drny. Můžu se teď trošku na trávník zaměřit i proto, že na hřišti, co se týče fotbalu, se toho moc neděje. Míč drží Artis, ale stoper Šimek ve stoje je na vlastní obrané polovině, posunuje doprava Glosovi, ten si tam vyměnil balon s Alegim. Alegi teď u míče, no a trošku zariskoval, když si na vlastní obrané polovině naváděl balon na střed. Chvíli to vypadalo, že hosté mu míč seberou a půjdou do breaku, ale Alegi míč podržel, předal na levou stranu Preisslerovi a ten už se blíží pokutovému území. Centr do vápna, v pohodě odklidí Hybš jako mladoboleslavský hráč, ale Karlén sbírá ten odražený balon a Artis tak může zůstat hluboko na útočné polovině. Glosova z pravé strany už naznačoval centr, ale znovu v dobré práci Hybš, tak teď tento zkušený levý bek mladoboleslavského týmu dvakrát dobře zapracoval směrem vzad a získal teď už natrvalo nebo na delší čas balon pro svůj tým a Mladá Boleslav u míče zůstane, protože Ndiaye, když se snažil napadat, tak to přehnal v jednom ze soubojů a je tedy odpískaný faul, když zbývá posledních 10 sekund do konce základní hrací doby prvního poločasu. Za okamžik se dozvíme, kolik rozhodčí trská nastaví, něco málo to asi bude, přeci jenom 3 oslavy gólů, jinak se ale nic moc nenatahovalo, takže 1 minuta teď ukazuje 4. rozhodčí Tomáš Mankovecký, bude nastavená minimálně nad rámec prvního poločasu, už to začalo to nastavení a začíná tak, že míč mají fotbalisté Artisu, ale zatím tedy kombinace na vlastní obrané polovině. Pospíšil se dostal mezi tři hráče Mladé Boleslavy a snaží se tu situaci řešit konstruktivně, jenomže o balon přišel. Solomon získal míč, pak přihrával Kozlovi a byla to kombinace těsně před pokutovým územím, nakonec ale nevyšla mladoboleslavským tak, aby z toho bylo nějaké zakončení. Artis odkopává mimo hřiště a tak ještě jedno auto je vhazování hostujícího týmu, když zbývá podle mých stopek nějakých 20 sekund do konce té jedné nastavené minuty a zdá se, že teď to budou hosté, kteří vedou 2-1, chtít dohrát v klidu v kombinaci na středu hřiště, ale ještě trošku má slova vyvracejí, když po pravé straně zamířil vpřed Matoušek, byl poslaný k zemi Adediranem a to je to poslední, co se v prvním poločase stalo. Adediran se tam ještě omlouvá Matouškovi, každopádně rozhodčí Adam Trska ukončil první poločas, který tedy přinesl 3 góly a Mladá Boleslav po něm vede na hřišti Artisu Brno 2-1.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Artis Brno tedy prohrává 1-2 po první půli své prvoligové premiéry na závěr úvodního kola nové sezóny Šance ligy. S Mladou Boleslaví tedy prohrává 1-2. Gól padl už i v posledním utkání úvodního kola druhé nejvyšší soutěže. Opava po prvním poločasu vede nad Karvinou 1-0.

0: Druhý poločas fotbalového utkání mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví i v přenosu na radiožurnálu Sport začne zhruba 2 minuty po 19. hodině a tak máme ještě čas věnovat se teď třeba tenisu. Přesně před 40 lety se hrál na Štvanici jeden z nejpamátnějších zápasů naší sportovní historie. Tenistky Československa hostily ve finále závěrečného turnaje Fed Cupu Spojené státy a jako domácí tým si mohli v Praze připadat i nakonec vítězné Američanky. V sestavě měli totiž Martinu Navrátilovou, která se tehdy poprvé od emigrace mohla podívat do rodné vlasti.
1: Velká květina, nastavené mikrofony, fotoaparáty a spousta těl, mezi kterými se Martina Navrátilová snaží proklout. Archivní dokument agentury AP zachycuje návrat tenistky do rodné země a na začátku tohoto příběhu také tlačenici, do které se slavná hráčka po příletu amerického týmu z New Yorku na pražské letiště vnořila. Když Martina Navrátilová v teplákové soupravě trénovala na pražské Štvanici, kolem kurtu stáli lidé v několika řadách. Ti nejmenší děti pak ještě nad hlavami některých dospělých. A přípravu slavné rudačky se zájmem sledovali i strojvedoucí a posunovač z kolem jedoucího nákladního vlaku nad dvorcem číslo 1, druhým největším v areálu. Závěr Fed Cupu se hrál tehdy vyřazovacím způsobem. Turnaj na zrekonstruované pražské Štvanici trval týden od 20. do 27. července. A jak je patrné z dobového dokumentu, Martina Navrátilová měla i dost příležitostí potkat a osobně pozdravit lidi, které nemohla vidět od chvíle, kdy v roce 1975 zažádala o americké občanství.
2: Je mi z Martina Navrátilová ze Spojených států.
1: Ve finálovém zápase bojovala proti domácímu Československu v sestavě s hvězdnou Hanou Mandlíkovou nebo velmi talentovanou Helenou Sukovou. Ale spousta fanoušků, dohromady jich bylo na novém centrálním dvorci 8000, přesto držela palce blonďaté tenisce v brýlích s elegantním stylem plným nádherných volejů. A Martina Navrátilová pak mohla za možná až nečekaně velkou podporu na závěrečném ceremoniálu poděkovat v rodné řeči.
3: Nejdříve bych chtěla poděkovat vám všem za to, že jste sem přišli se podívat na nás.
1: Československá televize za komunistického režimu nemohla závěrečný ceremoniál odvysílat. Přenos krátce po finálovém zápase skončil, ale v televizním archivu se přesto záznam uchoval a k divákům se po letech mohl dostat.
3: Jste všichni výborní, teda opravdu fanoušci nejen hráček, ale taky hlavně tenisu a to pro nás tenisky to opravdu vůbec nejvíc znamená. A pro mě to bylo opravdu speciální, opravdu jsem nečekala, že mě takhle přivítáte a doufám, že... A chtěla bych vám opravdu ze srdce moc poděkovat a doufám, že to nebude trvat dalších 11, než jsem zase přijedu a budu hrát tenis. Děkuji.
1: To už byla doba, kdy Martina Navrátilová běžně do Česka znovu jezdívala k turnajům, exhibicím či jen tak na pravidelnou návštěvu a kdy také mohla zavzpomínat na ohromnou podporu, kterou od fanoušků v červenci roku 1986 na pražské Štvanici cítila.
4: No, to bylo překvapení, protože opravdu hrát proti Česku a Československu tenkrát, že jsem hrála za Ameriku, to vlastně bylo jasný, jak mě mají rádi a jak jim asi bylo líto, že tady nejsem, ale že jsem musela teda utéct, ale teďka už je to svobodná země, což je fantastický.
1: Řekla před časem Českému rozhlasu Martina Navrátilová, jedna z nejúspěšnějších tenistek profesionální éry. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Česká tenistka Linda Frůvrtová prohrává v úvodním kole turnaje v Memphisu s Ruskou Zacharovovou 0-1 na sety a v tom druhém teď už 1-4. No a my míříme pomalu zase do Brna na fotbal, dohrávka úvodního kola nového ročníku šance ligy. Prvoligová premiéra Artisu Brno proti Mladé Boleslavi po první půli 1-2. I tu druhou komentuje David Nekvinda.
1: Druhá půle začne za okamžik a to za stavu 1-2 z pohledu domácích fotbalistů, takže Artis Brno prohrává s Mladou Boleslaví o jeden gól. Můžu připomenout, že v páté minutě hned se dostali do vedení hosté, když se trefil Langhammer, pak srovnával v 19. minutě Adediran, ale hned po dvou minutách zase vrátil Mladé Boleslaví vedení Klíma. Teď tedy rozhodčí Adam Trska ještě kontroluje brankáře na obou stranách a vypadá to, že nic nebrání začátku druhého poločasu, ve kterém se dozvíme taky to, kolik tedy přišlo na premiéru Artisu Brno v nejvyšší soutěži fanoušků. Co se týče sestav, tak ty zůstávají neměné. Ani jeden z trenérů po prvním poločase nesáhnul do základní jedenáctky a tak jsou na hřišti stejní hráči jako v úvodu tohoto duelu, který už tedy znovu pokračuje. Artis rozehrával, nakopl míč na útočnou polovinu, kde bude moct zůstat, protože budou domácí vhazovat z levé strany, i když je tam teď okolo toho diskuze. Už to chvíli vypadalo, že Artis se vzdává toho autového vhazování, ale rozhodčí ukázal skutečně, že má vhazovat Preissler, takže tento hráč posílá balon na Adedirana, který je u rohového praporku v obležení protihráčů. Snaží se z toho něco vytěžit a je z toho balon do pokutového území, kde no tak teď si neporozuměli NDI a Pospíšil, ale ještě je tu Pospíšilova střela, proletěla poměrně těsně vedle brány, ale Adediran, přestože byl u rohového praporku tedy sám proti přesile, tak dokázal poslat míč do vápna, kde Ndiaye sklepnul za sebe a tam dobíhal Pospíšil. Přesto Ndiaye se rozběhl proti svému spoluhráči, jakoby chtěl mu ten balon sebrat, když bylo celkem evidentní, že Pospíšil by byl u balonu první, takže Pospíšil nemohl střílet z voleje, zpracoval míč a pak koušel tedy takovou technickou střelu těsně před šestnáctkou. Moc nechybělo, ale bránu netrefila. Teď se připojí na okamžik i posluchači Radiožurnálu k nakrátku vstup, mezi tím Mladá Boleslav rozehrává. 47. minuta zápasu 1-2 z pohledu Artisu Brno, který tak prohrává s Mladou Boleslaví, ta se dostala do vedení v 5. minutě trefou Langhamra, v 19. minutě srovnal Adediran, ale ve 21. minutě zase vrátil Mladé Boleslavi vedení Klíma, teď hned v úvodu.

0: Do druhého poločasu střílel zajímavě spoza 16. domácí kapitán Pospíšil, těsně ale minul bránu. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál. To byl tedy vstup pro posluchače Radiožurnálu. My můžeme pokračovat v přímém přenosu celého zápasu šance ligy mezi fotbalisty Artisu Brno a Mladé Boleslavy. S míčem teď hrají ti ze středu Čech a Hybš se po levé straně skoro dostal do pokutového území těsně před vápnem, ale balon zasekl a hraje za sebe. Teď konkrétně Macek s míčem, kolmá přihrávka do vápna, která měla za cíl najít Langhamra, ale ten nespracoval skákavý míč i proto, že byl natěsno bráněný dvěma hráči Artisu, takže tato situace dalším gólem neskončí a stav 1-2 zůstává ve třetí minutě druhého poločasu tady na tabuli na stadionu v Srbské ulici. Hraje Artis, riskantní nebo ne, úplně přesná přihrávka Glosoji směrem dozadu, naštěstí pro tohoto nováčka v dresu brněnského týmu balon nedokázal zastihnout některý z mladoboleslavských hráčů a Artis pak už situaci před vlastní šestnáctkou zvládl, takže dostal balon aspoň do dočasného bezpečí, ale jenom k fotbalistům Mladé Boleslavy, kteří hrají směrem vzad, a to na brankáře Flodera. Floder stojí nad míčem pár metrů před vlastním vápnem, nakonec posílá balon na pravou stranu ze svého pohledu, chtěl najít Solomona, jenomže to nevyšlo a je tu proti akce Artisu a Adediran v pokutovém území v souboji s Králíkem. Králík odklízí míč na rohový kop, ne, tak bude to odkop od brány, ukazují teď rozhodčí, takže Králík dobře vyřešil tu situaci, která se mi zdálo trochu zaváněla offsidem, když Adediran dostával míč za obranu, ale rozhodčí tu situaci nechal dohrát a nezvedl pak praporek, jak se to tak stává v době od zavedení videorozhodčího. Takže kdyby Adediran se k zakončení dostal, gol by platil, ale nestalo se tak. Teď hra přerušená krátce po rozehrávce Mladé Boleslavy, protože ve středu hřiště domácí Karlén povalil Langhamra a to rozhodčí tedy posoudil jako faul. Mladá Boleslav tak rozehrála a znovu Langhamra adresátem přihrávky znovu padá, tentokrát ale o faul podle rozhodčího nešlo, tak nakonec ano, sudí Trska nejdřív chtěl po Glosově zákroku nechat Mladé Boleslavy výhodu, ale protože hosté dlouho nepodrželi míč, tak tu situaci dopísknul a zákrok Glosoji posoudil jako nedovolený, tím pádem teď přímo u středové čáry velmi blízko u obou laviček rozehraje balon Hybš jako levý bek mladoboleslavského týmu. 50. minuta zápasu, 1-2 z pohledu domácích fotbalistů Artisu Brno. Hybš nakonec nakrátko na Koláříka, který ale nedokázal udržet balon, ten se zase vykutálel do autu a tentokrát budou vhazovat domácí fotbalisté, nebo už vhazoval Glosoa. Artis to vyřešil tak, že poslal míč k brankáři Stopenovi, jeho dlouhý nákop směrem vpřed, který dokázal zpracovat Ndiaye a ten postupuje dopředu, dává na levou stranu, kde je Papalele. Papalele se z levé strany chce dostat do pokutového území. Chtěl jsem říct, že ho zastaví Matoušek, ale míč se ještě na chvíli odrazil k Papalelému, jenomže jak ten balon poskakoval, tak už s ním nedokázal levý křídelník Artisu postupovat směrem vpřed, ještě ale Artis zůstává u pokutového území, jenomže zase Papalelému utekl balon, nebo teď to byl Adedan, který tam nedokázal udržet míč nalevo od vápna a mladoboleslavští posílají na útočnou polovinu, kde je ale připravený jenom Šimek jako hráč Artisu, který poslal míč dozadu k brankáři Stopenovi. To už je 50 minut zápasu za námi. Viděli jsme tedy 3 góly, ale ten poslední padl před půl hodinou hry. Byl na 2-1 pro Mladou Boleslav a dával ho Klíma. Krátce poté, co Artis předtím srovnal stav. Teď zbytečně domácí fotbalisté přišli o balon, protože nakrátko si přihrávali Glosoa s Alegim a ta přihrávka vyklouzla z hřiště, no a je tu rychlá akce Mladé Boleslavy, která končí střelou mimo branku. Vystřelil spoza vápna Kozel a nějaká teč zachránila teď Artis, protože se bude kopat rohový kop. Kozel tam vypálil opravdu těsně spoza hranice 16, nakonec tedy trefil některého z protihráčů a od něj balon skončil těsně vedle brány, ale po tom autovém vhazování se mladoboleslavští velmi rychle dostali k zakončení, ze kterého tedy nakonec bude rohový kop, ten rozehraje Solomon, bude to z levé strany z pohledu mladoboleslavského týmu, takže svou pravou nohou bude kroutit míč směrem do brány. Teď ještě ukazuje rukama spoluhráčům, kam ten balon půjde. Je to na přední tyč, ale nepodařilo se tam Koláříkovi dostat k balonu. A naopak tu hrozí rychlý protiútok Artisu, který vede po pravé straně Allegri, ale přeci jen trochu zpomalil a mladoboleslavští se dokázali teď sformovat, takže sice Artis dál drží míč, ale už není otevřená mladoboleslavská obrana a domácí to budou muset zkusit postupnějším obléháním, jenomže končí to nepřesným míčem. Ten měl najít od Adedira na Allegriho, ale bylo to velmi nepovedené ten balon a tak míč skončil za brankovou čárou. Rozehrává od vlastní brány mladoboleslavský tým. Kapitán Králik si vzal míč a buď ho přihraje nakrátko golmanovi, nebo sám nakopne balon dopředu. Nakonec ta první varianta, tedy nakrátko pro brankáře Flodera, který už ale nakopává na útočnou polovinu, kde ale nenašel žádného spoluhráče a tak může hrát zase Artis. Allegri dokázal teď ustát souboji a posílá míč do pokutového území, jenomže Papalele nedokázal balon převzít tak, jak by potřeboval. To byla dobrá průniková přihrávka za obránce Mladé Boleslavy, jenomže byla až moc prudká. Papalele se dostal k míči těsně před brankovou čárou, takže pod tlakem, aby udržel balon na hrací ploše, tak ho tak trošku naslepo se snažil poslat před bránu, ale skončilo to za bránou a bude z toho odkop doma hostujícího brankáře Flodera, který poslal tentokrát své spoluhráče daleko od své brány, tentokrát žádná rozehrávka nakrátko, ale vysoký kopec na útočnou polovinu, jenomže tam našel jenom Karléna, jenomže od tohoto brněnského defenzivního záložníka se zase míč odrazil k hráčům Mladé Boleslavy, pak se zase ale odrazil na domácí kopačky, jenomže následuje nepřesná rozehrávka, takže pasáž, kdy balon poskakoval ze strany na stranu, končí tím, že hrají mladoboleslavští, ale teď zakopávají míč do auto a tak nevšiml jsem si, zůstává tam ležet kozel na útočné polovině mladoboleslavského týmu, bylo to v nějakém souboji, který jsem tedy přehlédl nejspíš při tom dlouhém nákopu Flodera při
1: to
0: okamžitě.
1: Vypadá to, že by se mohlo ošetřovat v utkání mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví a tak té pauzičky můžeme využít k tomu, abych vám řekl už konečný výsledek utkání prvního kola tenisového turnaje v Memphisu mezi Lindou Fruvirtovou a Ruskou Zacharovovou. No a z toho, že tedy už teď je konec zápasu, tak je jasné, že to skončilo prohrou Lindy Fruvirtové, protože naposledy jsem informoval o tom, že prohrávala 0-1 na sety a 1-4 ve druhém. No a ten druhý set nakonec skončil porážkou české tenistky 1-6, takže v Memphisu končí v 19 hodin a téměř 12 minut, ale zdaleka nekončí utkání prvního kola nejvyšší fotbalové soutěže mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Je to premiéra Artisu v nejvyšší soutěži a sleduje ji David Nekvinda.
0: 55. minuta zápasu, stav zůstává tak, jako platil v poločasové přestávce, 1-2 z pohledu domácích fotbalistů Artisu. Před okamžikem dostával zajímavou přihrávku mezi obránce mladoboleslavský Klíma, autor druhého gólu středočeského týmu, ale tentokrát nespracoval ideálně míč a než tedy se mohl dostat nějakému zakončení, tak se u něj ocitli obránci domácího týmu, o balon ho připravili. Teď znovu hraje Mladá Boleslav, Kolářík na útočné polovině v souboji s Glosou padá a rozhodčí trská píská faul. Kolářík chtěl rychle rozehrát, ale Glosa k němu zase rychle přistoupil. Tentokrát mu sebral balon čistě, tento host z pražské Slávie. Pokračoval pak sám směrem vpřed, což vedlo k tomu, že ho nečistě zastavil Macek a tento hráč Mladé Boleslavy vidí žlutou kartu. Jako druhý hráč v tomto utkání tu první viděl jeho hráč brankář Floder v prvním poločase. Takže druhá karta zápasu. Ještě diskuze ohledně toho. Každopádně Artis se chystá na to, že bude rozehrávat od středové nebo půlící čáry. Glosso a po tom zákroku chvíli ležel na trávníku, ale už je připravený pokračovat a třeba se zapojit do kombinace po té, co rozehraje kapitán Pospíšil, který teď dostává pokyn, že už tak může udělat. Pospíšil dozadu pro Šimka, tedy pro stopera, a Šimek dává doprava Glosovi, který se snažil patičkou obehrát Koláříka, což ale nevyšlo a Kolářík mu dokázal čistě sebrat balon, takže Mladá Boleslav na útočné polovině může teď hrát s míčem z levé strany, kde to bylo hodně zahuštěné, přenáší doprava Kozlovu přihrávku, ale dobře přečetla domácí obrana, jenomže Karlén pak přihrál nepřesně, když chtěl poslat dopředu rychle Adedirana, takže z možného breaku nebude teď pro fotbalisty Artisu nic. v 57. minutě dal, prohrávají s Mladou Boleslaví 1-2. Zkouší to teď hosté po pravé straně vpřed, jenomže chtěl jsem říct, že nestihnou balon na hrací ploše, nakonec se tak ale stalo. Z pravé strany míč za vápno, kde má teď prostor Langhammer, střela a musel vyboxovat nad sebe Tadeáš Stopen, udělal to dobře brněnský golman, takže z toho nebude ani rohový kop. Stopen ten míč vyboxoval hodně vysoko do vzduchu a jak ten balon pak zase padal zpátky, tak ho chytil ještě před brankovou čárou, tak aby právě tedy neměla Mladá Boleslav z této Langhammerovy střely žádnou další výhodu a dopředu můžou fotbalisté Artisu. Po levé straně se o to snaží Preissler. Míč mimo hřiště, oba týmy se hlásili o to, že budou pokračovat a rozhodčí určili po krátké domluvě, že hrát může Artis. Preissler vazuje směrem dozadu na Plechatého, který dává na střed Pospíšilovi. Pospíšil doprava Glosovi, to je tedy stále ale kombinace na obrané polovině. Snažil se to změnit Allegri, jeho přihrávku fotbalisté Mladé Boleslavy srazili do zámezí a sám Allegri pak autovým vazováním posílá balon až k brankáři Stopenovi. Ten dává doleva, kde má Plechatý trochu prostoru, posouvá ještě víc doleva Preisslerovi a už letí míč za obranu, zpracuje ho Papalele, dokázal dobře zalepit ten balon v souboji s Karafiátem, ale taky se stihla sformovat obrana Mladé Boleslavy. Už ale letí centr do vápna, ovšem jenom do míst, kde je připravený Hipš, který zkušeně hrudí sklepnul balon pro gólmana Flodera a tak ten mohl rychle rozehrát a Mladoboleslavští to teď zkoušejí směrem vpřed. Langhammer na levé straně chtěl kličkou se zbavit Karléna, jenomže balon mu přitom utekl mimo vymezené území, bude z toho autové vhazování pro Artis. Glosova krátce za sebe Šimkovi, Šimek na brankáře Stopena a ten zase zprava doleva posílá balon teď tedy na Preisslera. Dívám se, jestli už se pomalu nechystají nějaká střídání, zatím to úplně nevypadá, přitom hodina hry za chvíli za námi, ale teď chyboval mladoboleslavský Matoušek, je z toho šance a 2-2 pro Artis Brno se po druhé raduje Kvadria Dediran. Matoušek nalevo od pokutového území jednoduše ztratil balon v souboji, teď tam taky zůstává zklamaně ležet a Papalele pak z levé strany vběhl do šestnáctky, po zemi poslal míč k zadní tyči, kam dobíhal Adediran a ten už to pak měl dost jednoduché, takže Kvadri Adediran znovu srovnává stav tohoto zápasu v 59. minutě 2-2. Teď se bude Artis přát, aby to trvalo déle než ty asi dvě minuty, kdy, nebo jak dlouho dokázal udržet vyrovnaný stav v prvním poločase, ale opravdu z ničeho nic, je tu tedy vyrovnání stále, tam Filip Matoušek hodně těžko vydýchává tu situaci, kdy měl míč pod kontrolou z pohledu hostujícího týmu napravo od pokutového území. Nechal se čistě obehrát, přišel o balon a pak z toho tedy vznikla akce, kdy Papalele přihrál Adediranovi opravdu na jednoduché zakončení. Ještě tam dobíhali nezvládlo boleslavských hráčů, ale už to nestihl. Offside tam asi nehrozil. I právě proto, že tam ještě ležel Matoušek, každopádně vypadá to, že rozhodčí nějak nic extra neřeší a stav 2 bude platit. Chystá se už střídání, jak jsem to zmiňoval, už to vypadalo, že půjde na hrací plochu domácí Issa Fomba, ale ještě to teď trochu oddálí ten vstřelný gól, ještě stále nedal pokyn rozhodčí Trska k tomu, aby zápas pokračoval, tak možná se třeba kontroluje ta situace, při které Papalele získal míč od Matouška, jestli to náhodou nebylo s faulem. Stále tedy na to úplně oficiální potvrzení stavu 2-2 musíme počkat a teď už přijde to avizované střídání předtím, než se rozehraje. Vypadá to, že právě Papalele půjde ze hřiště a toho tedy nahradí Fomba. Trošku teď zmacky v komunikaci s rozhodčími, tak se tam ptá domácí kapitán Pospíšil, co se řeší a jak jsem to pochopil, tak asi rozhodčí Trska ukazuje, že teď už jenom to střídání a gól platit bude, tak jak na sebe kývli, tedy Trska s Pospíšilem. Tak Papalele se rozloučil s tímto zápasem, opravdu vynikající asistencí na vyrovnávací gól, místo něj na levém kraji útoku, dá se říct, Artisu Brno Issa Fomba, gól skutečně platí 2-2, tak takový je stav po hodině hry tohoto zápasu a teď uvidíme, jak dlouho vydrží, jestli zase nepřijde rychlá odpověď Mladé Boleslavy. No a hosté se vrhají do útoku a Langhammer jde sám na gólmana, málem hned šance nebo gól, ale nakonec gólem nekončí, protože Stopen skvěle chytil střelu, která Langhammerovi zas tak skvěle nevyšla, on skutečně se zas dostal za brněnskou obranu, běžel na Stopena sám, ale přeci jen v tísni tentokrát akorát byli kousek za ním obránci Artisu, no a vystřelil Langhammer tak, že ten balon šel směrem k levé tyči z pohledu střelce, ale ne dostatečně k ní, spíš na střed brány, a tak stopen dokázal vyrazit. Zůstal tam ležet ve středu hřiště jeden z hráčů Artisu, kolem něj jsou teď spoluhráči, takže ho, přiznám se, nedokážu identifikovat na první dobrou. Každopádně přiběhli na hřiště taky zdravotníci, takže v 62. minutě za stavu 2-2 se chvíli v Brně hrát nebude po tom gólu, tedy nejdřív toho střídání a teď...
1: A my toho znovu využijeme a můžeme si říct zase jednu fotbalovou zajímavost z pražského studia. Výstavní rána kapverdského záložníka Sydneyho Cabrala z utkání prvního kola playoff s Argentinou byla zvolena nejhezčím gólem nedávno skončeného fotbalového mistrovství světa. FIFA zveřejnila výsledek ankety na svém oficiálním webu. Cabral se ve té třetí minutě uvolnil na levé straně přes Alexise McAllistera a zakroutil míč do vzdálenějšího horního rohu brány. Nezapomenutelná byla také jeho oslava, kdy vyběhl ze hřiště až vysoko na tribunu a tam slavil tenhle ten gól, kterým Kapverdy v tu chvíli srovnali na 2-2 a argentinští obhájci titulu byli v problémech, nakonec ale dokázali ještě během prodloužení dát jeden gól a vyhrát tedy 3-2 a nakonec se dostali až do finále. Na druhé pozici v anketě se umístil gól Eldara Shomurodova z utkání z Uzbekistánu s Kongem a třetí skončil Wilson Isidor z Haiti, jen se prosadil proti Maroku. 19 hodin a 20 minut, vracíme se na zajímavý zápas, který uzavírá úvodní kolo nového ročníku fotbalové šance ligy. Artis Brno hraje s Mladou Boleslaví a je u toho David Nekvinda.
0: 64. minuta zápasu, stav 2-2, Neil Glossova, obránce Artisu, byl teď krátce ošetřovaný, ale vypadá to, že bude moct pokračovat v zápase, který je srovnaný teď chvíli, protože v 59. minutě dával svůj druhý gól Kvadri Adediran, který tak navazuje na svou produktivitu z druhé ligy, kdy byl nejlepší střelec soutěže a v prvoligovém startu tedy teď si připsal dva góly. Připojí se na okamžik taky posluchači Radiožurnálu. Mezi tím 64. minuta zápasu, který je opět vyrovnaný 2-2 v poločasové přestávce. To bylo 1-2, když připomínám, že Mladá Boleslav vedla od 5. minuty, kdy se trefil Langhammer, pak srovnával v 19. minutě Adediran a ve 21. minutě zase vrátil Mladé Boleslavi vedení Klíma, jenomže v 59. minutě se podařilo tedy Artisu znovu srovnat a teď už se dá říct, že ten srovnaný stav drží o něco déle, i když rychle se podívám na hřiště, kde se Mladá Boleslav dostává do pokutového území. Kolaříkovi tam trochu utekl míč, ale ještě ta mladoboleslavská akce pokračuje. Solomon z pravé strany zakončuje a je to gól Klímy, tak znovu Artisu to vedení nevydrželo vůbec dlouho. Tentokrát asi 5 minut po tom, co Adediran svým druhým gólem srovnal, tak hosté z Mladé Boleslavy kombinovali na pravé straně pokutového území, přišla přihrávka po zemi těsně před bránu a tam Klímovi stačilo, dá se říct, nastavit nohu a poslat míč do sítě, takže po druhé v zápase Jiří Klíma pár minut po gólu Artisu Brno vrací Mladé Boleslavy vedení teď v 65. minutě, tedy Artis Brno, Mladá Boleslav 2-3. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál. Tak jste to slyšeli, i při vstupu pro Radiožurnál Artis znovu nedokázal udržet vyrovnaný stav po gólu Kvadriho Adedirana a zase tam obránci Artisu nechali spoustu místa svým protihráčům v pokutovém území. Mladá Boleslav docela dlouho držela míč tedy ve vápně a pak přišla ta přihrávka z pravé strany těsně před bránu. Tam možná to asi bylo na golmanu Stopenovi, aby ten balon nepustil takto těsně do předbrankového prostoru, ale nepodařilo se mu to a pak Klíma skutečně zblízka zakončoval. Ještě se ale asi řeší u videa, přece jenom jestli nešlo o offside podle rozhodčího, který to měl na starosti, tedy asistenta Michala Pfeiffera, ne, ale tentokrát na rozdíl od předchozích případů hlavní sudí Adam Trska váhá s tím, jestli dát dál pokyn ke hře a evidentně tu situaci teď tedy zkoumají u videa sudí Adam a Hájek. Tak uvidíme, jestli stav 2-3, který jsem už ohlásil, bude nebo nebude platit. Zatím stále nedostal domácí kapitán Martin Pospíšil pokyn, aby rozehrál. Teď už to ale vypadá, že se tak stane. Ano, gól potvrzený, platí a tak je tu pátá branka tohoto zápasu a Mladá Boleslav po třetí vede 3-2, teď tedy v 66. minutě. Tak uvidíme, jestli se podaří třeba i po třetí vyrovnat Adediranovi, jestli takto hetrikem dokáže získat pro Artis nějaký bod. Rozhodně teď domácí míří vpřed, ale jeho centr trefil hipše do ruky a tak že to bude standardní situace, protože míč posílal Allegri z pravé strany, Hibs byl ještě mimo vápno, bude to standardní situace napravo od pokutového území, odkud bude Pospíšil centrovat míč, ale je to takových 3-4 metry napravo od vápna, takže Pospíšil nebo možná spíš Allegri levačkou bude moct být dost adresný. Probouzejí se zase taky trochu víc fanoušci, nebo možná můžeme říkat spíš diváci tohoto zápasu, protože Artis nemá nějaké tvrdé fanouškovské jádro, ale spíš, jak asi můžete slyšet pod mým hlasem, tak celkem v klidu tady lidé sledují utkání, ale teď tedy cítí, že Artis potřebuje podpořit ta standardní situace, ale chvíli počká, protože ve vápně teď leží hráč Artisu Glossoa po takové té strkanici, kdy teď tedy rozhodčí Trska uklidňuje právě Glossou a Hibše, kteří tam byli v kontaktu. Trska ale teď už zase ukazuje Allegrimu, že může hrát, takže Allegriho centr poletí do pokutového území, nebo to bude přímo střel na bránu, nebude. Míč letěl do vápna, kde se díky svým rukám nejvíc dostal golman Floder, vyboxoval balon do bezpečí, ale stejně, i kdyby se tak nestalo, tak by případný gol Artisu neplatil, rozhodčí asistent tam ukazoval offside a ještě tam tedy zůstávají teď dva hráči mladoboleslavského týmu ležet nebo teď už sedět na trávníku. Je to Kozel, jedním z nich, ten už je v pohodě, už odchází, když se ještě drží za hlavu, a tím druhým je Macek, který chvíli ležel, pak seděl, teď klečí, ale vypadá to, že taky bude moct pokračovat v tomto utkání. Nechal si od golmana Flodera přinést pití. Mezitím dvojí střídání na straně Artisu, Karlén a Glossoa už nebudou pokračovat v tomto zápase. Místo nich Harazim, ten místo Glossoi na pravou stranu obrany, a Petrák, ten přichází na hřiště, tedy Adam Petrák místo Karléna do středu zálohy. Dá se říct, že to je střídání kus za kus, tak i jak si hráči Artisu stoupli na hrací plochu, tak to nevypadá na nějakou změnu v rozestavení v podání trenéra Romana Nádvorníka. Za okamžik se dočkáme taky střídání hned trojího na straně Mladé Boleslavy, ale předtím ještě se bude chvíli hrát. Mladoboleslavská rozehrávka od brány, golman Floder ale teď netrefil žádného spoluhráče na hrací ploše, takže může hrát po vhazování Artis po levé straně, to zkouší směrem vpřed, míč zase rychle končí v autu a autové vhazování teď mělo najít v vápně Adedirana, jenomže ten byl tentokrát dobře pokrytý mladoboleslavským týmem, a tak můžou hosté tentokrát ze středu Čech dopředu. Balon, který měl poslat do breaku Koláříka, jenomže nebyl dostatečně přesný, a tak se k tomu míči dostal jako první domácí brankář Stopen, který je znovu u balonu po té, co ho poslal na okamžik Harazimovi, a Harazim tedy vrátil svému brankáři. Už letí dlouhý míč na útočnou polovinu Artisu, tam ale dobře postavený a připravený kapitán hostujícího týmu Králik, jeho spoluhráč Macek následně faulovaný těsně před lavičkou Artisu, a teď tedy to, co jsem avizoval, hned trojí střídání na straně Mladé Boleslavy v 70. minutě, když Středočeši vedou 3-2 na hřišti.
1: Těch přerušení je teď hodně, opravdu často se střídá nebo polehává, tak můžeme zase ze studia přidat jednu zajímavost. Srbský ofenzivní záložník Dušan Tadić se po 3 letech vrací do Nizozemska, kde se nejvíce proslavil v dresu Ajaxu a nově podepsal 2letou smlouvu s Nijmegenem, což je klub, který v minulé sezóně skončil nečekaně třetí v nizozemské nejvyšší soutěži a díky tomu bude hrát třetí předkolo Ligy mistrů. A dnes tedy příchod Tadiče oznámil na webu. Za Ajax hrál rekordman v počtu startů za srbskou reprezentaci, má jich 111 v letech 2018 až 2023. Mimo jiné byl také ale s Ajaxem u postupu přes Juventus nebo Real Madrid až do semifinále Ligy mistrů v roce 2019. Od roku 2023 byl tady 2 sezóny ve Fenerbahce a nyní byl volným hráčem po roce stráveném v klubu Al Wahda ve Spojených arabských emirátech. No a předpokládám, že už je v Brně vystřídáno. Artis tedy pokračuje v utkání s Mladou Boleslaví v nejvyšší domácí soutěži na závěr prvního kola. David Nekvinda má slovo.
0: 71. minuta zápasu je prostřídáno na straně Mladé Boleslavy, takže se hraje, hosté vedou 3-2 v Brně. To stále docela čerstvá informace, protože v 65. minutě vrátil vedení hostujícímu týmu Klíma. A teď je to už 4-2 po kombinaci na levé straně se dostal k zakončení Kozel a střelou na bližší tyč překonal golmana Stopena, tak zase rychlá akce mladoboleslavského týmu. Opět tam nechal Artis soupeřům hodně místa v pokutovém území. Míč po zemi do malého vápna dokázal zpracovat tedy mladoboleslavský záložník a hned rychle poslal míč k bližší tyči do horního rohu. Na to Stopen nedokázal reagovat a tak Artis po třetí nevyrovná, nebo bude muset dát dva góly, aby vyrovnal, protože je tu šestý gól zápasu a Mladá Boleslav vede v Brně 4-2. David Kozel autorem gólu a zase tam na té levé straně prostě Artis nechal Mladé Boleslavi hodně prostoru. Když si vezmu ty čtyři mladoboleslavské góly, tak ten první, to byl náběh za obranu, tam pak šel rychle Langhammer sám, ale poté vlastně šlo ve všech případech o kombinace uvnitř pokutového území, kdy Artis prostě nechal Mladou Boleslav kombinovat ve vápně a tak to tedy trestá. 4-2 pro hostující tým, 18 minut do konce základní hrací doby, k tomu nějaké nastavení, ale teď už se tady ta premiéra v nejvyšší soutěži brněnskému Artisu opravdu hodně komplikuje. Zkouší rychle zamířit vpřed, jenomže Fomba neudržel nákop na levé straně na hrací ploše, takže z toho bude odkop od brány hostujícího týmu. Golman Flodert s tím nebude úplně spěchat s tou rozehrávkou. Nakonec si asi jenom nakrátko přihraje se stoperem Králíkem, už je po pohání. Rozhodčí trska, zatím nic, co by volalo třeba po žluté kartě. Je tu nákop na útočnou polovinu, kde Harazim dobře pokryl Koláříka, takže tentokrát nepustil Mladou Boleslav do nějaké další příležitosti, ale hosté ty teď nemusí úplně trápit útočení, ti hlavně musí pohlídat své dvougólové vedení, což se teď daří i díky tomu, že Fombovu kličkovanou zastavil mladoboleslavský obránce, který se u toho asi poranil. Vypadá to na Matouška. Fomba tam z levé strany se snažil tohoto hráče Mladé Boleslavy kličkou překonat a přitom, když mu Matoušek vypíchl míč, tak pak Fomba do něj nejspíš kopl. Taky mu byl odpískaný faul tomuto čerstvému hráči Artisu, který přišel před pár minutami na hrací plochu a Matoušek je tam teď tedy ošetřovaný v pokutovém území Mladé Boleslavy v 74. minutě za stavu 2-4, takže prostor ještě třeba připomenout, že ten gólostroj v tomto zápase začal hned v 5. minutě, kdy se trefil hostující Langhammer, pak v 19. srovnával domácí Adediran, ale hned po 2 minutách vrátil Mladé Boleslavi vedení Klíma. Bylo to tedy 2-1 pro hosty v poločasové přestávce, no a druhý poločas, tak tam se stalo něco podobného. V 59. minutě znovu srovnával Adediran, tentokrát to trvalo necelých 6 minut, kdy znovu vrátil Mladé Boleslavi vedení Klíma. Bylo to 3-2 a před pár okamžiky tedy Kozel dal na těch současných 4-2. Teď můžete slyšet pod mým hlasem informaci o tom, že na první zápas Artisu Brno v prvoligové historii přišlo tedy 3124 diváků, kteří z většiny asi budou odcházet spíš nespokojení, jak už to tak vypadá, i když, jak jsem zmiňoval, tak Artis připojí se Radiožurnál. 75. minuta zápasu, Artis Brno prohrává s Mladou Boleslaví 2-4, v poločase to bylo 1-2 z pohledu domácího týmu, pak sice srovnal svým druhým gólem v zápase Adediran, ale druhý gól v utkání dal taky mladoboleslavský Klíma, to pak tedy bylo 3-2 pro hosty, no a v 72. minutě přidal čtvrtý gól Mladé Boleslavi Kozel, takže o 2 branky z Brna David Nekvinda, Radiožurnál. To byl vstup pro posluchače Radiožurnálu, tady mezi tím skončilo to ošetřování, takže zápas může pokračovat a s balonem hrají fotbalisté Artisu. Nákop, který hledá Adedirana, ten chvíli to vypadalo, že by mohl zpracovat míč, jenomže nakonec mu přece jenom uskočil balon od špičky kopačky, kterou se ve vzduchu snažil ten míč zpracovat, takže z toho nebude šance Adedirana na to, aby vstřelil hat-trick při prvoligové premiéře Artisu v nejvyšší soutěži. Mladá Boleslav pak ale nedokázala taky s míčem nic zásadního vymyslet a tak může znovu hrát z vlastní obrané poloviny domácí mužstvo. Teď je to pravý bek Harazim, kterému naběhl na přihrávku dozadu Petrák. přihrávka brankáři Stopenovi a ten posílá míč na levou stranu, kde má trochu prostoru Preissler, jenomže už toho prostoru ubylo a tak dlouhým míčem přenesl zleva doprava na Allegiho. Allegi hledá před pokutovým územím a Adedirana, ten padá, a ale on fauloval v souboji s Králíkem, jak ukazuje rozhodčí Trska. Takže teď šli na zem oba hráči v tom souboji, jak hostující Králík, tak domácí Adediran, a sudí to tedy posoudil tímto způsobem. 77. minuta začíná na stadionu v Srbské ulici, nad kterým teď zapadá slunce. Zrovna nám na novinářské tribuně teď nepříjemně svítí do očí, ale hrací plocha ta už je, dá se říct, ve stínu, takže pro fotbalisty asi trochu příjemnější než v prvním poločase, kdy tam ještě svítilo docela ostré letní slunce, a teď jsou spokojenější na hrací ploše hráči Mladé Boleslavy, nejen protože vedou 4-2, ale dostali se taky k míči a hrají s ním na útočné polovině. Zapojil se tam do kombinace jeden z čerstvých hráčů Zíka, ale hrál jenom směrem vzad, a je to opět kapitán Králík, který má balon jako jeden ze členů stoperské dvojice, předává doprava Karafiátovi a ten pošle míč až dozadu na golmana Flodera, který teď nebude spěchat s rozehrávkou, počká, až přiběhnou protihráči z Artisu napadat, a až poté pošle míč na útočnou polovinu, kde se podařilo navíc mladoboleslavským ten balon udržet a dostal ho do kombinace. Zíka z pravé strany je u pokutového území bráněný Petrákem a skončí to tak, že si hosté můžou vyzkoušet rohový kop. Takže od Zíky dobrá práce, byl sice nebyl puštěný směrem k bráně Petrákem, ale vytěžil z toho aspoň rohový kop pro hostující tým, který brání dvougólové vedení, vede 4-2, a když se bude hrát daleko od jeho brány v 78. minutě, tak je to samozřejmě pro Mladou Boleslav velmi příhodné. Přestože hosté vedou o dva góly v závěru zápasu, už dá se říct, tak takřka všichni v pokutovém území, jenom Hybš tam zůstává jako hráč, který jistí případný break, je z toho centr, který ale nedokázal nikdo z hostů ve žlutém dresu poslat směrem na bránu, a právě k Hybšovi, který tam číhal na ten odražený balon, se míč dostal, ale musel pro něj Hybš zaběhnout až k půlící čáře, takže teď mladoboleslavští právě u té půlící čáry stále drží míč. Je to opět Hybš, a ty teď nějak aktivně nenapadá, přestože prohrává o dva góly zhruba 4 hodiny před koncem zápasu, takže by potřeboval získat balon, aby mohl ještě rozjet nějakou útočnou akci, která přivede kontaktní gól, a poté se může brněnský tým pokusit o vyrovnání, ale toho času už tady moc nezbývá. Po levé lajně vhazování Artisu směrem dopředu nedokázali domácí fotbalisté udržet míč na svých kopačkách a hrají zase mladoboleslavští, opět přihrávka dozadu na jistotu Králíkovi, pro kterému si tam naběhl teď Macek ze zálohy, zapojil se do rozehrávky, která ale zase míří ke Králíkovi. Mladoboleslavští teď tedy si posílají míč na obrané polovině, nikam nespěchají, ale trošku má slova teď popírají, protože je tu kolmá přihrávka směrem vpřed a dokonce míč až k pokutovému území, kde ale byl obsazený Schubert, takže se nedostal k zakončení. Ovšem zase před ním Artis uklidil balon jenom na rohový kop, a tak v 80. minutě zápasu, nebo to bude autové vazování, teď si nejsem úplně jistý, tak asi autové vazování, pardon, omlouvám se, podle toho, jak tam teď gestikuluje rozhodčí, tedy bude rozehrávat Filip Matoušek rukama, je to skutečně tak. Hráč, který prožil ten hodně nepříjemný okamžik, když Artis srovnával na 2-2 po jeho chybě, ale zdá se, že na cestě domů už to Matouška až tolik mrzet nebude. Teď po jeho vazování ale Mladá Boleslav nedokázala udržet míč na svých kopačkách, zase se balon dostal do autu a vazují domácí fotbalisté, a to na stopera Plechatého, ten posunuje golmanu Stopenovi, který přenáší hru na pravou stranu. Tam je Harazim. Přiběhl si Petrák pro míč, ale nespracoval ideálně. Chvíli to vypadalo, že balon se dostane mimo hřiště. Nakonec ho mladoboleslavští zastavili ještě na hrací ploše, pak ale i oni nepřesně kombinovali a je tu, chtěl jsem říct, otevřená obrana pro protiútok Artisu, jenomže ten skončil prvním delším pasem, který měl najít na levé straně rozběhnutého Fombu. Mladá Boleslav dokázala ten míč přečíst a zastavit, takže můžou hrát hosté. To už začala závěrečná desetiminutovka základní hrací doby tohoto zápasu. Hybš na levé straně, přihrávka Mackovi, který ale centroval hodně nepřesně, balon skončí v autu a z pravé strany z pohledu Artisu těsně před mladoboleslavskou lavičkou teď budou vhazovat domácí, konkrétně to byl tedy bek Harazim, nákop Artisu na útočnou polovinu, který tentokrát se sice dostal k Fombovi, jenomže ten balon nespracoval a ještě dostal nafackováno, míč se odrazil od země právě do Fombova obličeje, ovšem bude pokračovat tento hráč, protože Artis přece jenom teď se dostává k pokutovému území, Allegri přihrával na střed, hledal právě Fombu, jenomže dobře se tam vrátil střelec čtvrtého gólu Mladé Boleslavy Kozel a teď tedy zapracoval dobře směrem dozadu, překazil tu přihrávku. Ještě ale Artis zůstává v blízkosti pokutového území, centr od Pospíšila na zadní tyč nepřesný, ne, pardon, nebyl to Pospíšil, ale Preissler, každopádně balon skončil za bránou. Je z toho tedy jenom odkop v 82. minutě v podání mladoboleslavského týmu, který vede v Brně 4-2 v úvodním zápase, nebo tedy v zápase úvodního kola šance ligy sezóna 2026-2027. Tímto zápasem to úvodní kolo skončí, ta pondělní dohrávka se hraje, protože v sobotu v Brně už přivítala zbrojovka Brno Spartu, ta zvítězila 3-1, tedy myslím zbrojovka na druhý brněnský vítězný zápas. To nevypadá i pro to, že teď, když Allegri se snažil přijmout přihrávku u pravé lajny, tak ten balon nezastihl na hrací ploše. Bude z toho autové vhazování Mladé Boleslavy, to ale ještě až za okamžik, protože se chystá další střídání v podání hostujícího trenéra Aleše Majera. Ze hřiště půjde Josef Kolářík, nebo už z něj odchází, a naopak přichází Filip Špatenka, takže toto je čtvrté střídání trenéra Majera, ještě jedno mu zbývá. A zápas pokračuje tak, že po autovém vhazování Mladé Boleslavy se k míči dostává Artis, taky to bude autové vhazování. Harazim teď posílá se spoluhráči do vápna, protože může poslat dlouhý míč až do pokutového území, je totiž blízko této části hrací plochy, dlouhý rozběh Štěpána Harazima a balon skutečně letí až do pokutového území, jenomže tam je připravený Králík, ale ještě boj o balon. Chvíli to vypadalo, že by se k odraženému míči mohl dostat Adedan a pokusit se o hat-trick, jenomže nakonec před ním hosté dokázali ten balon ukopnout a tak zatím Adediran zůstává na dvou vstřelných gólech jako jediný střelec Artisu v tomto zápasu. 2-4, takový stav platí, když už se hraje 84. minuta utkání. Mladoboleslavští po tom závaru v jejich vápně odkopli daleko od vlastní brány, ale teď se Artis snaží znovu dostat na útočnou polovinu, což se tak úplně nedaří, protože se podařilo Karafiátovi odklidit míč dlouhým odkopem až na tribunu a je tu vhazování Artisu, které ale musí chvíli počkat, protože ještě předtím střídání na straně domácího týmu. Ze hřiště odchází Adediran, takže...
1: A my zase to střídání vyplníme pohledem na průběh zápasu, který uzavírá první kolo druhé nejvyšší soutěže. Opava Karviná, tedy dva kluby namočené v aféře se sázkami a ovlivňováním zápasů. No a už je to také o něco jasnější, podobně jako v Brně, vedení o dva góly, ale v tomto případě domácího týmu. Opava vede nad Karvinou už 2-0, navíc hosté dohrávají v deseti po vyloučení v 65. minutě Jiřího Fleischmana, který dostal druhou žlutou kartu, a o pár minut později přišel ten druhý gól. Po první půli už tedy vedli domácí 1-0 a Felix Čejka zvýšil v 71. na 2-0, což je stav, který platí i v 83. minutě. Tedy samozřejmě podobný čas jako v utkání mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví na závěr prvního kola nejvyšší fotbalové soutěže, a my se tedy vracíme za Davidem Nekvindou.
0: 85. minuta zápasu, 2-4 z pohledu Artisu teď. Šance domácích, která nekončí gólem. Allegri si naběhl na zadní tyč, dostal centr z levé strany, ale zakončoval ve výskoku nohou. Skončilo to takým koníčkem, míč se odrazil od země, tedy do země, a od ní zase do vzduchu, ale přece jen ztratil rychlost a gólman Floder ho dokázal vyrazit na rohový kop. Ještě předtím měli naopak šanci definitivně rozhodnout mladoboleslavští, ale Burjánova Kuzmičeva střela z levé strany gól nepřinesla. Teď tedy rohový kop, po kterém se snažili hráči Artisu těsně před hostující bránou zakončit, ale nepodařilo se jim to. Ještě se ale drží u balonu a přiletí centr z pravé strany do vápna. Tentokrát už ale připravenému gólmanu Floderovi, který nemusí úplně spěchat s rozehrávkou. V 86. minutě vede jeho tým v Brně na hřišti Artisu. Dnes 4-2 je to hřiště, které je domácím stadionem samozřejmě i brněnské zbrojovky, ale my se teď věnujeme Artisu, který tentokrát dokázal rychle po rozehrávce Mladé Boleslavy získat míč a tak se zase dere směrem, no, chtěl jsem říct vpřed, ale teď zpomalili domácí svou kombinaci a chtěl jsem říct, že Allegri přihraje až k brankáři Stopenovi, to se nakonec nestalo, kombinace mířila ke stoperu Šimkovi, tomu balon trošku uskočil, naštěstí pro něj nebyl nikdo z mladoboleslavských na blízku, aby hned ten míč získal a běžel s ním sám směrem na bránu. Po levé straně to teď zkouší Artis a přišel tam jasný faul od Matouška, který objal Fombu, dostane za to žlutou kartu, za to zpomalení protihráče, teď to přijal bez nějakých diskuzí tento trest od rozhodčího Trsky, protože tam to skutečně bylo naprosto jasně vidět. Fomba udělal Matouškovi kličku a ten ho pak objal. V 87. minutě tedy standardní situace pro Artis, ale je to blíž středové než brankové čáře a pro Pospíšila tedy, ne, nebude to Pospíšil, to pro Preisslera nebude úplně jednoduché najít centrem některého ze spoluhráčů, což se teď potvrdilo, podařilo se odhlavičkovat mladoboleslavskému Matouškovi, takže ten faul, který způsobil, tak taky sám vyřešil, ale Artis to znovu zkouší. Z pravé strany centrum do pokutového území, hlavička vysoko nad Komljanovič, to byl, který se dostal k tomu zakončení po pár minutách na hřišti. Nebyl na špatném místě, už to bylo na hranici malého vápna, ale přeci jen tístěný mladoboleslavskou obranou a nedokázal tedy trknout míč do brány, ale nad ní a tím pádem mohl zůstat hostující tým klidný. Rozehrává Mladá Boleslav na pravou stranu, po které to zkusí směrem vpřed, což ale nemělo dlouhého trvání, jenomže pak i Artisu utekl míč při snaze o následnou kombinaci a tak zase může jít dopředu Mladá Boleslav, jsem chtěl říct, ale nakonec se z toho spíš takový boj o míč ve středu pole, který řeší hosté nákopem směrem vpřed, protože oni jim stačí, když se bude hrát hodně daleko od jejich brány, vedou 4-2, takže než nějaká přetahovaná u půlící čáry, tak samozřejmě odkop pnout míč k brance Artisu, to je pro ně lepší. Sice tím ten balon odevzdali domácím, ale tím zase teď potrvá, než se dostanou do míst, odkud je možné dávat góly. Přeci jenom se to ale blíží. Fomba na levé straně dává za sebe Petrákovi, to už je kombinace v blízkosti pokutového území. Preissler teď naznačil centr zleva, ale nakonec si to rozmyslel a ještě Artis obehrává ten míč až k stoperu Plechatému, ten dává doprava Harazimovi, Plechatý následně ale sledoval jenom to, jak Harazim nepřesně přihrál a tu situaci následně, když se Mladá Boleslav dostala k míči a hrozila protiútokem, tak domácí vyřešili faulem. Hra je tedy opět přerušená, to už se hraje 89. minuta zápasu a je tu poslední střídání na straně Mladé Boleslavy. Pátým hráčem, který půjde na hřiště v podání hostujícího týmu, bude Denis Donát. Naopak Filip Matoušek teď opustí hrací plochu. Může to být i proto, že předtím okamžikem dostal tu žlutou kartu, tak ať ještě neriskuje v závěru Matoušek, který svou chybou výrazně přispěl k tomu vyrovnávacímu gólu na 2-2, tak při cestě na lavičku tam byl poplácaný členy realizačního týmu, kteří nejspíš i ten moment mu připomněli tím, že ho uklidnili, protože to vypadá, že Mladá Boleslav i přes toto zaváhání nakonec přiveze z Brna 3 body, vede 4-2 a to už se hraje 90. minuta zápasu. Po pravé straně teď mířil vpřed Allegri, jenomže balon mu uskočil do autu, trefil pak do nohy čárového rozhodčího nebo asistenta rozhodčího, proto to tady teď trošku vypadalo zvláštně, protože ten míč se tak divně odrazil, ale byl skutečně v autu a tak může vhazovat Hybš jako fotbalista Mladé Boleslavy, ale udělal to špatně přímo pro domácího Petráka, takže Artis získal míč na útočné polovině. Allegri se snaží zbavit protihráče, což se mu podařilo v souboji se Špatenkou, ale pak špatně přihrál, ale Artis přesto zůstane na útočné polovině, protože Špatenka Allegriho v tom souboji fauloval a tak může Pospíšil rozehrávat standardní situaci z pravé strany, je to ještě docela daleko od brány, ale bude centrovat rozhodně Pospíšil přímo do pokutového území, což se teď děje. Snažil se tam nůžkami zakončit Fomba, jestli jsem dobře viděl v tom houfu, ale nepodařilo se mu právě tím, jak kolem něj byla spousta hráčů, tak balon trefit. Už začalo nastavení a to bude trvat 4 minuty, jak teď ukazuje čtvrtý rozhodčí Tomáš Mankovecký. Takže tedy to je čas, který zbývá Artisu na to, aby se pokusil, teď už dá se říct, o fotbalový zázrak, protože musí dát 2 góly, aby získal nějaký bod a Most to teď nevypadá na drtivý tlak. Ale Alegi je zase v blízkosti pokutového území, z pravé strany se do něj snažil vběhnout. Domácí fotbalisté teď reklamují, že přitom trefil Hipšovu ruku, ale sudí Trska zůstává v klidu a právě Hipš odkopává zase až na útočnou polovinu Mladé Boleslavy, kde už je teď jenom Burián napadající, ostatní hráči hostujícího týmu přeci jen zůstávají v obranějším postavení, protože teď už opravdu jim zbývají minuty od tříbodového zisku a přeci jen Mladá Boleslav i zautočí. Po pravé straně jde směrem vpřed Šubert, který si navádí balon na střelu a balon končí mimo bránu, ovšem poté, co ho tam vyrazil gólman Stopen, takže roh pro mladoboleslavské fotbalisty a to už bude pro Artis skutečně asi nereálné, aby z tohoto zápasu získal nějaký bod, protože prohrává doma 2-4 do konce nastavení necelé 3 minuty a chystá se rohový kop hostujícího týmu, který provede, vypadá to právě ten hráč, který před okamžikem střílel, tedy Martin Schubert, ale vypadá to, že jenom nakrátko pro kozla a mladoboleslavští se pokusí u toho rohového praporku co nejdéle podržet míč, ušetřit další sekundy nebo v jejich případě ideálně i desítky, ale tak nakonec to trochu mění. Sice rozehrávka nakrátko, ale pak už přišel centr do pokutového území, ovšem podařilo se Artisu odvrátit a teď můžou domácí zamířit i dopředu, ale balon, který měl na levé straně najít rozběhnuté hráče Fombu, tak byl od NDIho hodně nepřesný a to už skutečně Artis přichází o šanci. Taky na to začínají reagovat diváci na tribunách, kteří postupně začínají opouštět stadion v Srbské ulici, kde tedy se nenaváže na sobotní brněnskou radost výhru 3-1 Zbrojovky nad Spartou. Tentokrát přijde prohra a navíc ještě je tu šance Mladé Boleslavy. Schubert dostával pas za obranu na pravou stranu, s kluzem ho tam poslal k zemi jeden z domácích hráčů a je to červená karta pro Preisslera, tak ten tedy dostává už v předposlední nastavené minutě červenou, to byl skvělý míč z levé strany do prostoru napravo před vápno, kam tedy dobíhal Schubert, no a s kluzem tam dojížděl taky Preissler, který Schuberta nebo trefil a dostane za to červenou kartu, což se samozřejmě domácím fotbalistům nelíbí, bylo to před vápnem, takže to nebude pokutový kop pro Mladou Boleslav, ale pro Artis teď tedy ještě taková hořká tečka v tomto zápase, ve kterém srovnal stav dvakrát, bylo to naposledy v 59. minutě, kdy Adediran svým druhým gólem tady rozpoutal, řekněme, drobnou euforii, ale pak se Boleslav vrátila do vedení a už tady vyhraje. A teď se připojí i Radiožurnál. Necelá minuta do konce nastavení, Mladá Boleslav v Brně vyhraje, to už jasné, vede 4-2 a navíc Artis teď tu poslední minutu, možná minutu a půl s nějakým ještě nastavením, protože teď tu byla diskuze, dohraje bez vyloučeného Dominika Preisslera, ten odchází teď ze hřiště poté, co s kluzem zastavil Schuberta, který jako poslední hráč Mladé Boleslavy, nebo jako hráč, který šel sám na gólmana, tak ho Preissler zastavil s kluzem před vápnem, proto tedy červená karta a ještě standardní situace, kterou za okamžik rozehrají host. Ti vedli po poločasové přestávce 2-1, sice v 59. minutě srovnal svým druhým gólem v zápasu Adediran, jenomže o 6 minut později zase vrátil Mladé Boleslavi vedení Klíma, i pro něj to byl druhý gól v zápase, to tedy hosté vedli 3-2, no a v 72. pak dá se říct rozhodl tento zápas Kozel svou trefou na bližší tyč. Teď tedy ještě ta jedna standardní situace Mladé Boleslavi, kterou nedokázali hosté proměnit, to vůbec nevyšlo. Schubert hodně přestřelil na to, že šlo o střelu spoza velkého vápna o pár metrů. Každopádně to bylo to poslední, co tento zápas přinesl. Bylo toho tedy hodně, 6 gólů. Artis Brno nakonec ve své prvoligové premiéře žádný bod nepřipíše, protože prohrál doma s Mladou Boleslaví 2-4. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Artis Brno tedy nenapodobil mostecké fotbalisty z roku 2005, kteří jsou posledními, kdo zvládl jakožto úplný nováček nejvyšší soutěže vyhrát první debutový zápas v lize. Artis prohrál s Mladou Boleslaví na závěru vodního kola nové sezony šance ligy s Mladou Boleslaví nakonec 2-4 a skončil už i zápas mezi Opavou a Karvinou, který uzavíral první kolo druhé nejvyšší soutěže a skončil tedy vítězstvím Opavy 2-0. Po 20. hodině vás na Radiožurnálu Sport čeká repríza dnešního pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem, tentokrát s předsedou Českého svazu plaveckých sportů Jakubem Tesárkem, třeba o blížícím se mistrovství Evropy. Tak hezký večer.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. A to je čas na zprávy s Anou Horáčkovou.
1: V Česku už týden neplatí regulace cen pohonných hmot. Benzín i nafta zdražují, podle petrolejářů to odpovídá trhu. Obří požár dál ohrožuje francouzské město Bordeaux. Evakuovaných už je přes 200 tisíc. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli ligovou dohrávku na hřišti Artisu Brno 4-2. A počasí zítra čekejte zpočátku i jasno, postupně přechodně oblačno a teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Dnes je to přesně týden, co v Česku neplatí cenové stropy pohonných hmot na čerpacích stanicích. Od konce regulace ceny rostou. Benzín podle společnosti CCS v uplynulém týdnu zdražil o 1,80 Kč, nafta o víc než 4 koruny. Podle petrolejářů odpovídá zvýšení cen situaci na trhu.
3: Cena ropy Brent se sice dnes snížila na zhruba $91 za barel, v uplynulém týdnu ale překročila i hranici $100. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu navíc nafta zdražila o 2 koruny a 35 haléřů kvůli návratu spotřební daně na původní výši. Loula očekává, že nafta by mohla o desítky haléřů zdražovat i tento týden.
4: U benzínu bychom se mohli dočkat i určité stagnace nebo i mírného poklesu v řádu 10 haléřů.
3: Ministerstvo financí sleduje ceny a marže na čerpacích stanicích i po skončení regulace. O jejím obnovení ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do francouzského regionu Žiron. Čechy v oblasti už úřad vyzval k odjezdu kvůli rozsáhlým požárům. Rozeslal jim zprávu prostřednictvím dobrovolného registračního systému pro cestovatele Drost. Plameny na jihozápadě Francie spálily už asi 42 tisíc hektarů lesa. Podle francouzských úřadů oheň zničil taky desítky domů. Plameny postupují k městu Bordeaux. Kvůli lesním požárům na jihu země v Paříži zasedla krizová meziresortní skupina svolaná prezidentem Emmanuelem Macronem. Ten dnes řekl, že následující týdny budou nejen pro hasiče těžké. Zástupci pražské koalice se dohodli na společném postupu kvůli korupční kauze na odboru pozemních komunikací a drah. Budou například požadovat prověření problematických zakázek spojených s dopravou a taky zavedení protikorupčních pravidel na magistrátu. Policie vyšetřuje korupci spojenou se schvalováním dokumentů ředitelem odboru Alešem Krejčou.
5: Zástupci koalice budou spolupracovat s ředitelem magistrátu Tomášem Havlem například na vzniku etického kodexu, říká předseda zastupitelského klubu ODS Tomáš Portlík.
6: Aby zrovna v tomto případě ten úředník měl povinnost takovýto střet zájmu, když to řeknu, hlásit.
5: Ještě před jednáním zástupci koalice spolu avizovali, že budou chtít vysvětlení po náměstkovi pro dopravu Jaromírovi Beránkovi z Pirátů. Ten po jednání řekl, že si s koaličními partnery situaci ujasnili.
7: Už nikdo nevznášel nějaká nařčení nebo obvinění, že já bych byl zodpovědný za konání pana ředitele Krejči na odboru pozemních komunikací a drah.
5: Ředitele odboru Aleše Krejču jsme se pokoušeli kontaktovat. Měl vypnutý telefon. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Artisu Brno v historicky prvním utkání v nejvyšší domácí soutěži body nezískali. Nováček šance ligy v dohrávce prvního kola před svými fanoušky prohrál s Mladou Boleslaví 2-4. Basketbalisté Slávie budou hrát své zápasy v Lize mistrů s největší pravděpodobností v Pardubicích. Nový klub, který vznikl sloučením pražského celku s posledními ligovými šampiony z Nymburka, totiž pro letošní sezónu nedostal výjimku pro působení na pražské Královce. Radiožurnálu Sporto potvrdil spolumajitel klubu Tomáš Petera s odkazem na Mezinárodní basketbalovou federaci FIBA.
9: Pardubice jsou zatím jediná varianta, kterou nám FIBA schválila. Vlastně od letošního roku nepovoluje vůbec žádnou výjimku a my, když jsme hrali nad Královkou poslední sezóny, tak to bylo právě na ty výjimky a ty už neexistují, takže kapacita hlediště na Královce nevyhovuje. Proto musíme hledat halu bohužel někde mimo Prahu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D5 za Zdicemi a překážka na D1 za Měřínem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor před odbočkou na Žebrák. Překáží tam následky požáru kamionu. Na kilometru 33,5 se jede pouze levým pruhem a čeká se na těžkou techniku. Kolona od 30. kilometru je na 20 minut. Na východní části pražského okruhu směrem od Hradecké dálnice budete brzdit před sjezdem na D10 do Mladé Boleslavy. Kolona hlavně kamionů v pravém pruhu pokračuje pak přes Novopatskou až k omezení ve Kbelské ulici. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Měřínem. Na kilometru 124 stojí porouchaná dodávka. Je v odstavném pruhu, zatím bez výrazného označení.

0: značení. Na D2 z Brna do Bratislavy podobná situace za odbočkou na Modřice. Na 5. kilometru stojí osobní auto a pozor na pohyb lidí okolo. A v Praze opatrně v Evropské ulici ve směru do centra. V křižovatce se Starodejvickou vyšetřují kolizi dvou osobních aut. Je to ale průjezdné bez zásadního zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů Celsia, zítra čekejte ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, pršet by ale zítra nemělo. Nejvyšší teploty většinou 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
3: S jakými nadějemi míří čeští plavci na mistrovství Evropy do Paříže? Proč Světová plavecká federace zrušila všechna omezení směrem k ruským sportovcům? Jak na to reaguje české plavání? Jaké jsou vztahy vedení svazu s nejlepší českou plavkyní Barborou Sémanovou? A jaké jsou vůbec podmínky pro vrcholové plavání v Česku? Tak o tom všem budeme mluvit v dalších minutách vysílání radiožurnálu Sport. Naším dnešním hostem je totiž předseda Českého svazu plaveckých sportů, také člen technické komise světového plavání. Jakub Tesárek, dobrý den, vítejte v našem studiu.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: V Paříži začíná v pátek mistrovství Evropy v plaveckých sportech. Jako první jsou na programu soutěže ve skocích do vody a také v uměleckém plavání. Samotné bazénové plavání přijde na řadu za 2 týdny. S jakými očekáváními do Paříže míří česká výprava?
4: Domnívám se, že náš tým, zejména ten bazénových plavců, je poměrně silný. V rámci nominovaných sportovců máme několik mistrů Evropy, mistrně Evropy, medailisté rovněž z juniorských šampionátů, ať již evropských nebo světových, takže ten tým jako takový si myslím, že je silný. Někteří reprezentanti předváděli opravdu skvělé výkony vlastně na jaře v této sezóně na dlouhém bazénu, takže doufám, že se poštěstí a že někdo z našich reprezentantů zabojuje reálně o medailová umístění.
3: Takže kolik medailí čekáte?
4: Byl bych rád za 2.
3: Naši posluchači určitě znají Barboru Sémanovou, mnozí Miroslava Knedlu, mnozí další plavce v bazénech, ale jak jsou na tom čeští zástupci v těch dalších plaveckých disciplínách?
4: Máme velice talentovanou skokanku do vody, Terezu Jelínkovou, která je medailistkou z juniorského šampionátu z roku 2024. V letošním roce skončila 6. na mistrovství Evropy juniorů, takže je to naše naděje do budoucna. Věřím tomu, že už pozbírala nezbytné důležité zkušenosti v těch juniorských kategoriích.
3: Takže letos ještě velká očekávání ne, ale příště.
4: Letos ještě velká očekávání nejsou. Byl bych rád, kdyby sbírala zkušenosti, kdyby třeba nakoukla i do té finálové 12, tak jak to je ve skocích do vody, to bych považoval za úspěch a v příštím roce uvidíme.
3: A v těch dalších disciplínách?
4: Máme velice kvalitní dálkové plavce, zejména Martina Straku a Julii Pleskotovou, nicméně jsou nominováni ještě další, Alena Benešová a Denis Borovka, takže obsadili jsme disciplíny dvěma kluky, dvěmi slečnami, obsadíme tedy i štafetové závody a Martin Straka je pravidelným účastníkem nebo účastníkem olympijských her, takže doufám, že rovněž bude aspirovat na umístění v první 10.
3: Mluvíme o mistrovství Evropy. Světová plavecká federace, tedy světové plavání na jaře federace rozhodla, že Rusové a Bělorusové budou v plaveckých sportech závodit pod svou vlajkou a že v případě vítězství jim může hrát státní hymna. Tohle všechno bude platit i pro mistrovství Evropy od tohoto pátku?
4: Světové plavání dlouhodobě je pro opětovný vstup Rusů a běloruských nebo ruských a běloruských sportovců na to sportovní kolbiště, pro nás teda pro bazény. Ta Evropská federace, tam je to trošičku složitější. Přeci jen ty evropské státy se vymezují v určité účasti, zejména severské státy, baltské státy, ale i třeba my jsme se vymezili na začátku toho konfliktu proti jejich účasti na těchto akcích. Nicméně Světová federace, předsednictvo Světové federace rozhodlo, že i kontinentální federace musí umožnit tedy účast ruských a běloruských sportovců pod jejich vlajkou a hymnou na vrcholných kontinentálních akcích. Nicméně Evropská federace někdy na konci dubna požádala o udělení výjimky, aby se tomu tak stalo až od 1. září 2026. Tudíž teďka na mistrovství Evropy budou ruští a běloruští sportovci startovat v pozici neutrálních sportovců.
3: Ale zřejmě to bude naposledy.
4: Zřejmě to bude naposledy, jeví se to tak.
3: Vy jste říkal, že i české plavání se proti startu ruských sportovců vymezilo. Tenhle ten, když to řeknu, kompromis, to znamená, že letos na mistrovství Evropy to tak ještě nebude, ale od dalších velkých akcí už Rusové budou bráni stejně jako sportovci z jiných zemí. Jak se k tomu stavíte?
4: My jako Český svaz plaveckých sportů respektujeme v první řadě rozhodnutí Českého olympijského výboru nebo řekněme postavení Českého olympijského výboru a Národní sportovní agentury, kteří se vymezili určité účasti a v podstatě delegáti na plénu Českého olympijského výboru dali i za úkol vedení Českého olympijského výboru, aby v rámci struktury Mezinárodního olympijského výboru vystupovalo proti té účasti, takže my se k tomu připojujeme, respektujeme to. A i v rámci našeho výkonného výboru jsme si schválili, že já budu ve stejných intencích postupovat ať už v rámci evropského nebo světového plavání.
3: Proč se to mění? Odkud přichází ten tlak pro to, aby ruští sportovci v plaveckých soutěžích byli bráni jako sportovci jakékoliv jiné země?
4: Ten primární tlak je z Mezinárodního olympijského výboru, nicméně ty světové federace sportovní mají určitou autonomii a mohou si o tom rozhodnout. My ve světovém plavání vnímáme, nebo já vnímám, že ta World Aquatics, což je naše mezinárodní střecha, tak dlouhodobě je pro opětovnou účast těch ruských a běloruských sportovců na těch akcích. Upřímně úplně i na začátku toho konfliktu nebyli úplně vyhraněni proti jejich startu, takže dlouhodobě se snaží ty sportovce dostat zpátky. Já osobně, jako Jakub Tesárek, to vnímám jako trošičku slabinu v tom smyslu, že jsme nedodrželi to, co jsme si na začátku toho konfliktu řekli. Takže trošičku slabinu, že jsme řekli, ruští, běloruští sportovci budou moci do sportovních odvětví zasahovat opět po ukončení války, po ukončení konfliktu a vlastně jsme to nedodrželi. A to je to, co mě na tom vadí. Samozřejmě ti ruští a běloruští sportovci beze všeho zvyšují tu kvalitu, tu úroveň těch šampionátů a mistrovství světa nebo mistrovství Evropy bez těchto účastníků není kvalitní, není plně obsazené. Nicméně to pořád vnímám jako kvalitu, že si sami protiřečíme.
3: Přesto, ale jestli dobře rozumím vašim slovům, tak s tím nejde nic dělat, to rozhodnutí padlo. Kdo má vlastně ve světovém plavání největší vliv? Které státy?
4: Tam to asi úplně není o státech, tam je to o tom politickém obsazení vedení toho World Aquatics, té světové federace.
3: Ale to předpokládám volí jednotlivé členské organizace, ano, to znamená jednotlivé státy.
4: Ano, ta Evropa tím, že má 52 států, to znamená 104 delegátů, za každý stát jsou dva delegáti, úplně nemá majoritu v tom rozhodování, vzhledem k tomu, že světové plavání má 210 členských federací, to znamená 420 hlasů proti 54, protože v rámci toho světového globálního plavání, ten konflikt ty zástupce jednotlivých států úplně netrápí tak, jako nás v Evropě. A my jako Evropa ještě navíc taky nejsme úplně jednotní, všech 52 států se nevymezuje proti té účasti, čímž pádem ten počet těch hlasů, těch delegátů je potom nižší.
3: Tím to tedy dopadlo tak, jak to dopadlo. Řešíte to nějak v rámci české výpravy? Teď tedy na mistrovství Evropy to nehrozí, ale na dalších závodech teoreticky ano. Řešíte, jak by měli nebo mohli reagovat čeští sportovci v hypotetické situaci, kdyby se ocitli na stupních vítězů s ruským soupeřem, kdyby měla hrát ruská hymna?
4: My už vlastně v té situaci jsme, kdy k tomuto dochází v rámci světového plavání nebo na juniorských šampionátech. My určitě budeme apelovat na naše sportovce i nyní, když sportovci z Ruska a Běloruska budou startovat pod tou neutrální vlajkou, aby se vymezili vůči jakýmkoliv střetům, vůči jakýmkoliv vyjádřením, která by mohla být citlivá. Takže v tomto směru budeme briefovat a byli bychom neradi, kdyby se to tak stalo a na stupních vítězů už vůbec to do sportu nepatří. Takže určitě budeme briefovat, aby se vymezili, aby zkrátka nevystupovali veřejně vůči.
3: To znamená, to doporučení bude, aby na těch stupních vítězů stáli a vzdali čest ruské hymně a ruské vlajce?
4: V současné době to nemusíme řešit, protože tam ta ruská hymna nebude.
3: Já vím,
4: ale do budoucna.
3: Do budoucna to přijde a sám říkáte, že v mládežnických kategoriích nebo na světových sportovních soutěžích už tohle přijít může.
4: Ano, pokud ruský sportovec vyhraje, zazní ruská hymna, tak je potřeba respektovat kvality toho sportovce a toho, koho reprezentuje. V případě, že vedení té příslušné organizace, asociace tak rozhodla.
3: Jakub Tesárek, předseda Českého svazu plaveckých sportů, je dnešním hostem radiožurnálu Sport.
1: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
3: Když se vrátím k českým reprezentantům a reprezentantkám a k nadějím na mistrovství Evropy, tak určitě nejvýraznější osobností je v poslední době Barbora Sémanová. Jaký berete, jak důležitá je pro české plavání?
4: Mara je extrémně důležitá pro české plavání. Je to hvězda českého sportu i v rámci mezinárodního plavání. Je samozřejmě významnou postavou, kdy všichni znají její kvality, vědí, jaká velká persona to je, a stejně tak to víme i my.
3: Já se na to ptám samozřejmě záměrně, protože hodně pozornosti nedávno vyvolalo mistrovství republiky, kde Barbora Sémanová zaplavala finále závodu na 100 metrů volným způsobem, ne kraulem, tak jako všechny ostatní závodnice, ale motýlkem. Vysvětlovala to tím, že si potřebovala zaplavat v závodě právě stovku motýlka a že vy jste jí neumožnili v téhle disciplíně na mistrovství startovat. Vy jste argumentovali tím, že Barbora Sémanová se do stovky motýlka nekvalifikovala, takže proto jste jí startovat nemohli nechat. Už jste si to nějak vyříkali?
4: Já jsem osobně s Bárou potom po téhleté situaci nemluvil, mluvil jsem s jejím trenérem. Myslím si, že ty vztahy jsou v pohodě, že ta situace byla trošičku přitažená, že to nebylo tak vyhrocený. Já si myslím, že Bára musí chápat, že my musíme postupovat směrem i k našim ostatním plavcům rovně, transparentně, demokraticky, takže nám v podstatě nezbylo nic jiného, než tu výjimku neudělit. Je potřeba zde na místě také říct, že i my v rámci našeho svazu, vzhledem k tomu, že jsme spolek, tak fungujeme demokraticky, transparentně, a o těchto technicko-sportovních záležitostech rozhoduje sekce plavání, která je složena z delegátů plaveckých klubů. To znamená, že sedm členů, kteří kandidovali na tyto pozice z řad plaveckých klubů, rozhodují o těchto záležitostech. A oni se rozhodli, že v rámci sportovních technických dokumentů ta nominace na mistrovství republiky bude zkrátka v nějakém období, pokud ten sportovec nezaplave v tom daném období ten příslušný limit, tak se hold nedá nic dělat.
3: Opravdu považujete i zpětně to rozhodnutí za správné, protože když se na to podíváme z druhé strany, je to asi největší česká naděje směrem k mistrovství Evropy, asi ten požadavek, že si chtěla zaplavat v ostrém závodě tu stovku motýlka, tak zní celkem logicky.
4: Zní logicky, určitě. Já ty informace, které mám k dispozici právě od sekce plavání, protože já nejsem ten, který o tom rozhoduje, tak byly takové, že v podstatě ta žádost o udělení výjimky nebyla ani dostatečně odkomunikovaná, že nebylo uvedeno, z jakého důvodu ta výjimka by měla být udělena, že to je právě kvůli startu na mistrovství Evropy, nebo že to je kvůli zaplavání nominačního času na mistrovství Evropy, protože na mistrovství Evropy se v těch jednotlivých disciplínách nasazuje dle zaplavaného času v posledním roce a půl, takže nikdo v podstatě z té sekce plavání nevěděl, že s tímto účelem ta Bára chce na to mistrovství startovat, to jednak.
3: Pardon, a to spolu nemluví?
4: Já bych očekával, že v rámci té žádosti něco takového proběhne. Já jsem u té žádosti, neměl jsem jí v ruce, ale
3: já tomu rozumím, informace. Ale pokud ta informace tedy nepřijde spolu se žádostí, nepovažoval byste za logické, že ten dotaz přijde z druhé strany, tak pokud to chcete, proč to chcete a že se zkrátka o tom budou bavit?
4: Určitě si myslím, že ta komunikační linka mohla být jednoznačně lepší. Na druhou stranu Bára měla několik možností, kdy si mohla ten kvalifikační čas pro ní poměrně jednoduchý zaplavat na předchozích závodech. Ano, já jsem se potom bavil s jejím trenérem, on říkal, my jsme chtěli dát přednost těm hlavním disciplínám, abychom splnili nominační limit, takže i v tomto směru je chápu, nicméně oni musí rozumět tomu, že ten svaz musí ke všem přistupovat stejně, a když to vemu úplně ad absurdum, v případě, že bychom Báru do toho závodu připustili, ona by získala medaili a tudíž by ten, kdo byl nyní na třetím místě, byl odsunut na nemedailovou pozici, a vzhledem k tomu, že kluby jsou financovány z měst, krajů, z Národní sportovní agentury právě třeba na základě dosažených výsledků, a stěžoval by si u ombudsmana Českého olympijského výboru, tak by mu musel dát za pravdu. Takže my bychom se dostali do velice nepříjemné situace i tímto.
3: Je z toho nějaké poučení?
4: Je z toho poučení určitě, že musíme více, ať už jako svaz nebo jako sportovci, více vzájemně komunikovat, to je jednoznačně. A je to znova otevření té kapitoly, zdali by se reprezentantům nemělo na českých pohárech, což je taková série závodů, kde zkrátka startují naši nejlepší závodníci, ale i zahraniční závodníci, jestli by jim nemělo být umožněno startovat i v takzvaných doplňkových disciplínách bez dosažení zaplavaného času. Ale znova říkám, je to v kompetenci toho příslušného orgánu, což je v tomto případě sekce plavání.
3: Vy se za to budete přimlouvat?
4: Já se přimluvím za to, aby se to určitě řešilo.
3: Ono to vypadalo jako kuriozní příhoda, když v tom finále 7 závodnic plavalo kraulem, 1 plavala motýlkem. Mě to připomnělo vlastně mé otázky, už když jsem byl malý a sledoval jsem plavání a říkal jsem si, proč jsou prsa, motýlek a potom volný způsob, proč to rovnou není kraul, proč to tak vlastně je?
4: Abych řekl pravdu, nevím, historicky vznik volného způsobu, nejsem až takový historik v této oblasti. Zkrátka, taková jsou pravidla, že volným způsobem každý si může plavat, jak chce. Když to vemu ad absurdum, tak někdo teoreticky může být rychlejší třeba na motýlkovém plaveckém způsobu než v kraulu jako takovém. Nám nezbývá nic jiného, než to respektovat a přizpůsobit se tomu.
3: Ono, vy říkáte teoreticky, ale ono prakticky v tom finále to tak bylo, protože Barbora Sémanová dokázala porazit 3 soupeřky, přestože ty plavali kraulem, skončila 5. Co to vypovídá vlastně o úrovni těch dalších plavkyň?
4: Jednoznačně to vypovídá o tom, že naše plavecká špička čítající, řekněme, 15-20 plavců, že je odskočená od toho našeho, od té naší další členské základny. Je to poměrně pochopitelné. My vzhledem k naší sportovní infrastruktuře, plavecké infrastruktuře, bazénům, kdy nemůžeme rozšiřovat tak tu členskou základnu naší, to znamená, že nemůžeme generovat více kvalitních sportovců, tak se můžeme i finančně, i metodicky soustředit jenom na ty nejlepší. A pokud chceme, aby skutečně byli konkurenceschopní na té evropské a světové úrovni, tak do jejich přípravy musíme dát všechno. A pak je rozdíl, když někdo trénuje 12x týdně plus ve vodě, plus suchou přípravu a někdo zkrátka při studiu vysoké školy plave, a teď mě neberte za slovo, v úzovkách, jenom 6x.
3: Předseda Českého svazu plaveckých sportů Jakub Tesárek zůstává hostem Radiožurnálu Sport.
1: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
3: Vy jste teď mluvil o nedostatečné infrastruktuře, když to přeložíme o tom, že v Česku chybí bazény. Kolik bazénů z vašeho pohledu navíc by bylo potřeba?
4: Já bych byl rád, kdybychom měli v současné době, aby to bylo alespoň trošičku udržitelné, tak abychom v každém kraji měli 50-metrový bazén, což v dnešní době není. Nemáme v kraji Vysočina.
3: Jak to vypadá aktuálně? Kolik je v Česku 50 a kde jsou?
4: Máme 14 50-metrových bazénů, přičemž v Praze jsou 4. 2 na Podolí, 1 je na Šutce, 1 na Slávii a zbytek je rozprostřen v České republice. A právě existují 3 kraje, Vysočina, Středočeský kraj a Karlovarský kraj, kde ty 50-metrové bazény nejsou. A pochopitelně potom ty podmínky pro přípravu těch sportovců jsou v těchto krajích výrazně omezené. Takže já bych byl rád v první řadě, aby v každém regionu byl alespoň jeden 50-metrový bazén. No a kdyby alespoň o 25% se zvýšilo množství 25-metrových bazénů, tak by to určitě neuškodilo jednak tomu výkonnostnímu plavání, ale jednak i pro veřejnost by to mělo velice pozitivní efekt, dopad. Když plavání je jedním z nejzdravějších, nebo ne-li nejzdravější sport, rozvíjí kardiovaskulární systém, nezatěžuje pohybový aparát a navíc ta poptávka v České republice po plavání výrazně převyšuje tu nabídku.
3: Tyhle plány řešíte s Národní sportovní agenturou, z politiky je nějaká šance, že by vznikly minimálně další 3 padesátky?
4: Řešíme to intenzivně, velice intenzivně se zástupci, s panem ministrem sportu, ale i s Národní sportovní agenturou. Ty projekty jsou na stole. Musí se najít financování. Myslím si, že ty kraje, města by do toho rádi investovali. A myslím si, že by těch bazénů postavili i více, ale zkrátka se musí najít finanční prostředky pro to, aby bylo za co to postavit. Všichni mají samozřejmě potom, všichni ti zástupci těch municipalit mají poté strach z obsazenosti těch bazénů, aby ten bazén vlastně nestál jenom ty investiční peníze, ale poté ještě ty provozní. Ale já jsem přesvědčený o tom, že když se ten bazén správně, nebo ten provoz toho bazénu, když se správně nakombinuje s veřejností, s plavání se seniory, s dětmi, s výkonnostním plaváním, případně s vrcholovým plaváním a plně se vytíží ten bazén, tak si myslím, že provozu schopný a finančně udržitelný.
3: Když mluvíte o penězích, na kolik vyjde taková padesátka, takový nový bazén?
4: Záleží na tom, co všechno v ní chceme.
3: Tak předpokládám dráhy a vodu.
4: Tak ono tam ještě musí mít zázemí, tam musí tam být šatny, musí tam být hlediště nějaké, aby to bylo přizpůsobené k závodům. Pokud bychom chtěli opravdu národní plavecký stadion, tak u něj musí být i vyplavávací bazén, třeba jenom 25-metrový, ale je to v podstatě další náklad. Bylo by ideální, kdyby tam byla už i tělocvična, takže záleží na definici jakoby toho, co si představujeme.
3: Dobře, a to rozmezí je...
4: Já si myslím, že u 50-metrového bazénu začínáme někdy na 1,2-1,3 miliardy a můžeme jít až k 3-3,5, záleží na tom, co od toho očekáváme.
3: Vy jste mluvil o Národním plaveckém centru, to by mělo být kde, nebo jak ho máte vysněné?
4: Těch možností, kde by plavecké centrum mohlo být, je momentálně, nebo já mám na stole více. Mně se jeví jako nejideálnější nebo nejoptimálnější řešení sportovního centra Nymburk, kde by bylo samozřejmě i možnosti ubytování, což je rozhodně nezbytnou součástí takového sportovního plaveckého centra, aby ti reprezentanti tam mohli trávit ty svoje 14-denní, 3-týdenní soustředění, být zavření a soustředit se skutečně na ty tréninky, kde plavou, kdy jsou ve vodě 5-6 hodin denně a poté následuje samozřejmě ještě nějaká suchá příprava, fyzioterapie a tak dále. Takže já si myslím, že kdyby vzniklo národní sportovní centrum pro více sportů, aby to bylo multisportovní. A v současné situaci se k tomu nabízí to sportovní centrum Nymburk, tak nám by to rozhodně pomohlo.
3: Což je ale příběh, který jsme tady nedávno rozebírali s šéfem České unie sportu a určitě ještě několikrát rozebírat budeme. Ještě když mluvíme o těch bazénech, hraje roli to, jak ten bazén je postavený v tom, jak rychle se v něm plave?
4: Určitě to hraje roli. Neexistují studie, nebo alespoň já o nich nevím, které by definovaly, který bazén je rychlý nebo pomalý, ale mezi plavci se traduje, který bazén je rychlý, který je pomalý, kde se plavou rychlé časy a naopak.
3: Který je nejrychlejší?
4: V České republice je nejrychlejší bazén v Plzni, 50-metrový, jediný desetidráhový bazén, takže tam plavci velice rádi plní své limity na vrcholné akce, ať už na dlouhém bazénu nebo na krátkém, protože na krátkém bazénu pak plavou na šířku toho samého bazénu, takže ten mají opravdu rádi a myslím si, že to je kvůli hloubce bazénu, že ta hloubka bazénu opravdu velice rozhoduje o tom, zda ten bazén je rychlý nebo pomalý. Viděli jsme to ostatně i na olympijských hrách v Paříži, kdy ten bazén nebyl až tak hluboký, jako standardně bývá a ty světové rekordy tam nepadaly úplně tak často, jako bývá zvykem.
3: Mluvili jsme o financích, pokud jde o stavbu nových bazénů. Jak je na tom váš svaz ohledně peněz od státu, protože samozřejmě i to je téma, mnohé svazy si stěžují, že letos mají méně peněz, než s čím počítali, než kolik měli v loni. Jak jste na tom vy?
4: My se snažíme pracovat s tím, co máme, co nejefektivněji. Samozřejmě bychom ocenili, kdybychom měli větší množství finančních prostředků. Meziročně jsme dostali asi o 1,5% méně než v předchozím roce, což samozřejmě při těch neustále se zvyšujících nárocích na administrativu, samozřejmě zvyšujících se mzdových nákladů, inflací a podobně je zásahem do vedení toho svazu, to je jednoznačné, ale jsou svazy, které jsou na tom finančně hůře. Co mě více trápí, že v rámci těch financí jako celku jsme obdrželi, když porovnám roky 2023 až 2026, kdy byla inflace kumulovaná zhruba nějakých 16%, tak my jsme měli 5% pokles meziročně. Jsme měli na organizaci, na vedení toho svazu jako takového. To znamená na jeho metodickou činnost, na organizaci závodů pro ty děti, na podporu krajských svazů, těch krajských struktur, na podporu klubů, trenérů v těch jednotlivých klubech. To je věc, která nás v našem svazu dlouhodobě trápí několik let zpět, že sice jsme v minulých letech dostávali navíc na přípravu talentované mládeže, což je samozřejmě také velice důležité, případně na reprezentaci díky našim skvělým úspěchům a na juniorských šampionátech a i z těch seniorských, ale ta organizace toho sportu si myslím, že byla v posledních letech hodně podceňovaná. A není to tak, že by si bafuňáři, jak se říká, ty finanční prostředky utratili za chlebíčky, ale opravdu to jsou finance, které padají do organizace těch akcí. A ty pronájmy se neustále zdražují, energie se zdražují a na nás to dopadá tím, že jsme vysokoenergeticky náročný sport, tak na nás to dopadá hodně.
3: To znamená, že to se budete snažit pro příští rok změnit.
4: Budeme vést dialog s předsedou Národní sportovní agentury a samozřejmě s panem ministrem, aby si toto uvědomili, aby to se snažili vidět naší optikou, že ta organizace toho sportu a nejenom plavání, ale samozřejmě i dalších, je rovněž důležitá.
3: Říká dnešní host pořadu Na rovinu Radiožurnálu Sport, předseda Českého svazu plaveckých sportů Jakub Tesárek. Díky moc za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
4: Moc krát děkuji, naschledanou.
3: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: No a po plaveckém rozhovoru ještě před zprávami jedna fotbalová novinka. Paolo Maldini po 14 dnech rezignoval na funkci technického ředitele Svazu italské fotbalové federace. Uvedla to televizní stanice Sky Sports. Důvodem jsou neshody představitelů italského fotbalu při výběru nového reprezentačního trenéra. Naposledy to nevyšlo s Andreou Pirlem, který ztroskotal na tom, že spolupracoval s ruskou sázkovou společností, a to se nelíbilo předsedovi italské federace Giovannimu Malgalovi.
2: Posloucháte Radiožurnál, je půl deváté. Zprávy připravila Anna Horáčková.
7: Prezident Petr Pavel jmenoval na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO 15 nových soudců a novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě. Stala se jí dosavadní místo předsedkyně soudu Daniela Teterová, která se funkce ujme od srpna. V minulosti prezident obvykle jmenoval 50 i víc soudců najednou. Tejc ale už po nástupu do funkce oznámil, že chce počet kandidátů snížit. Důvodem je podle něj to, že soudy v posledních letech řeší méně případů. Tejcův záměr omezit počet kandidátů kritizovala už dřív Soudcovská unie. Má za to, že skokové a jednorázové omezení jmenování soudců může negativně ovlivnit rychlost a plynulost soudních řízení. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Agentura to uvedla v tiskové zprávě s tím, že do testování chce zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni totiž systém e-dokladů při sněmovních volbách kolaboval. Kdo se bude chtít do zátěžového testu v srpnu zapojit, má ve stanovený čas otevřít aplikaci e-doklady. Takový krok zabere jen pár vteřin. Víc informací je na webu Digitální a informační agentury. V libýském hlavním městě Tripolisu se po celý den protestovalo proti opakovaným výpadkům elektřiny. Demonstranti zablokovali silnice i vstupy do institucí. Na záběrech, které ověřila zpravodajská stanice Al Jazeera, lidé zapalují pneumatiky. Protestující taky před sídlem ministerstva zahraničí vyložili nákladní vůz s hlínou. Akce pořádá hnutí Páteční trh. To od loňského jara vystupuje proti vládě Národní jednoty premiéra Hamida Dbajíby. Tu viní mimo jiné z korupce a usiluje o rozpuštění stávajících politických institucí. A rekonstrukce hlavního tahu do Německa směrem na Strážný na Prachaticku od dneška omezuje dopravu na silnici 1/4. Silničáři v úseku mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí opraví poškozenou vozovku. Ředitelství silnic a dálnic nechá navíc silnici v některých místech rozšířit. Řidiči osobních aut a linkových autobusů projedou místem až do půlky října Kyvadlově. Větší auta musí využít objížďku přes Prachatice a Volary.
1: Sport.
7: Mladoboleslavští fotbalisté vstoupili do nového ročníku šance ligy vítězně. V dohrávce prvního kola uspěli na hřišti Nováčka Artisu Brno a odvezli si triumf 4-2. Dva góly dali domácí Adediran a hostující Klíma.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Kolona na D5 před Žebrákem a taky na dvě dvojce nehoda před Brnem. Na D5 z Prahy do Plzně za odbočkou na Zdice odklízejí následky požáru kamionu. Na kilometru 33,5 už je těžká technika. Zavírat to zatím nebudou, projíždí se levým pruhem. Kolona od 30. kilometru je na přibližně 20 minut. Na D2 před Brnem ve směru z Bratislavy máme hlášenou nehodu na prvním kilometru. U sjezdu na Brno-jih a k obchodní zóně se střetlo osobní auto s nákladním a provozu ale zatím výrazně nepřekážejí. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy opatrně za Tuřicemi, na 24. kilometru se na vozovce pohybují lidé. Na D1 z Brna do Prahy stojí za Měřínem na kilometru 124 porouchaná dodávka. V odstavném pruhu už na ní upozorňuje světelná šipka. A na D1 z Brna do Přerova opatrně, pokud budete sjíždět na kilometru 258 na Kroměříž západ. Hned za exitem v křižovatce na Kroměříž havarovala dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, pršet by ale zítra vůbec nemělo. Nejvyšší teploty v úterý 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

kapela Fratellis na Radiožurnálu Sport, je 20 hodin 37 minut. Česká tenistka Kateřina Siňaková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open, a to s Britem Henrym Patternem. Ten je stejně jako ona deblovou světovou jedničkou. Prvním 16 párům, které dnes se na webu oznámili organizátoři, jinak dominují elitní singlisté. Dvojici vytvořili mimo jiné Arina Sabalenková s Novakem Djokovicem nebo Jelena Rybakinová s Taylorem Fritzem. Americká tenisová asociace před rokem výrazně změnila tradiční formát mixové soutěže právě ve snaze, aby hrálo co nejvíc hvězd ze singlů. Smíšená čtyřhra se hraje během pouhých 2 dnů ještě před oficiálním začátkem turnaje a vítězná dvojice získá $1 000 000. Ten loňský první turnaj v tomto formátu ale paradoxně vyhráli italští debloví specialisté Sara Erániová a Andrea Vavasori, kteří ve finále zdolali Igu Świątekovou a Kaspera Ruda. Mimochodem oba páry se o účast ucházejí i letos. V loni měla hrát Siňaková s hvězdným Jannikem Sinnerem, ten se ale na poslední chvíli odhlásil, a tak deblová světová jednička v loni chyběla v mixu US Open. Turnaj je vypsaný pro 16 dvojic, páry se mohou hlásit do 17. srpna. 6 dvojic s nejlepším součtem singlového žebříčku se dostane do soutěže automaticky a dalších 8 týmů dostane volné karty od pořadatelů. Zbývající 2 dvojice vzejdou z kvalifikace, která se bude hrát 24. srpna.

0: Pouze 5 cyklistů dokázalo 5x v kariéře vyhrát nejslavnější závod Tour de France. Elitní skupinu včera rozšířil Slovinec Tadej Pogačar, který naprosto suverénně ovládl svůj 13. ročník a zařadil se mezi absolutní legendy svého sportu.
1: Voilà, mesdames, messieurs, si on applaudissait de nouveau ce podium avec Tadej Pogačar.
2: Letošní Tour Tadej Pogačar naprosto ovládl své soupeře, porazil o víc než 6 minut a jako majitel 5 titulů se zařadil po bok vyhlasných cyklistů minulosti Jacquesa Anquetila, Eddieho Merckxe, Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina.
3: Every victory is really special and
4: Každé vítězství tady je hodně výjimečné. Startoval jsem na Tour 7x, 7x jsem skončil na pódiu, 5x jsem vyhrál. To zní jako něco z knihy pohádek. I pro mě je to neuvěřitelné.
2: Pogačar je nejlepší cyklista současnosti. Díky drtivým nástupům v horách překonává rekordy. Třeba při výšlapu na Alpe d'Huez se zlomil 30 let staré maximum Marka Pantányho. 14 kilometrů v úzkých serpentinách s průměrným sklonem přes 8%. Zvládl na kole podobně rychle jako autem, tedy za 35 minut.
4: Jakmile nastoupíte na Tour de France, musíte trpět a projít si spoustou věcí. Potkáte tady vaše největší rivaly a všichni jsou ve skvělé formě a dřou ze všech sil. Musíte na to být připravení a taky si toho dost vytrpět.
2: Pogačarovi se pořád přezdívá kanibal, něco se ale mění. Zatímco při minulých triumfech jel Slovinec víc na své triko. Teď je z něj i týmový jezdec. Potvrdila to předposlední etapa, kdy obětoval ambice na etapový triumf a pomohl kolegovi ze stáje UAE Emirates Isaku Del Torovi k celkovému třetímu místu a zisku bílého trikotu pro nejlepšího závodníka do 25 let.
5: They sit up and they celebrate. Del Toro will be third overall.
3: It's an honor to ride for Isak.
4: Bylo mi ctí jet pro Isáka, makat poslední hodinu a půl v Alpách pro něj. Bylo mi potěšením a uvědomil jsem si, jak těžké je pracovat pro někoho jiného. Na Alpe d'Huez jsme projeli cílem společně. To byl pozoruhodný výkon.
2: Letos tady Pogačar ovládl 5 zkoušek Tour de France a pokud tímto tempem bude pokračovat, za 2 roky překoná rekord v počtu etapových triumfů. Ještě před tím ale má jiné plány. Naznačil Slovinec možný start na srpnové španělské Vueltě. Závěrečnou Grand Tour sezony totiž ještě v kariéře nevyhrál. A pokud mu letošní plán vyjde, zbydou poslední mety. Zvítězit na Tour po 6., být nejlepší v historii a za 2 roky v Los Angeles vybojovat olympijské zlato. František Typovský, Radiožurnál.

0: Beretista Alexander Šupeník se stal v sobotu prvním českým mistrem světa v šermu. Svým úspěchem jen potvrdil, že je tuzemský šerm v posledních letech na vzestupu. O tom, jak pomáhají velké výsledky popularizovat tento sport v Česku, mluvil předseda svazu šermířů Oldřich Kubišta.
1: Attack from the right and Alexander Šupeník of Czechia becomes his country's first ever fencing world champion.
2: Takhle slavil fleretista Alexander Šupeník svůj první mistrovský titul v šermu. Bylo to navíc úplně poprvé, co byl na takovéto akci na nejvyšším stupínku Čech. Jeho úspěch potvrzuje, že je tuzemský šerm v posledních letech na vzestupu. Pokračuje předseda svazu šermířů Oldřich Kubišta.
3: To, co se děje posledních, já nevím, 5-6 let, tak to je zázrak samozřejmě, který by si přál každý sport a obzvlášť ještě sport jako menší, jako jsme my, takže samozřejmě si užíváme tu parádu, máme jako špičkový borce.
2: Jen z posledních dvouletních olympiád přivezli Češi vždy medaily. Šupeník získal bronz v Tokiu a třetí místo obsadil v roce 2024 v Paříži tým kordistů. Jsou to právě tyto úspěchy, které pomáhají šerm v Česku popularizovat.
3: Samozřejmě ten zájem se zvětšil jak po Tokiu, tak po Paříži. Poprvé po 20 letech se kvalifikovali dva kluci do Ria, to bylo 2016, tím se to odstartovalo, pak se dva kvalifikovali do Tokia, tam Alex vybojoval tu bronzovou medaili a to, co se stalo v Grand Palais, tak to si myslím, že se rovná zázraku, ale samozřejmě zatím byla prostě obrovská práce.
2: Češi se tak v šermířské komunitě stávají stále větším pojmem. S největšími velmocemi, jako jsou například Francouzi, Italové, Maďaři či Japonci, se ale podle Kubišty ještě měřit nemohou.
3: My můžeme mít tyhle větší úspěchy, které jsou obrovský a jsou obrovský pro celou naši zemi, to zcela určitě. Ale to bychom dohnali 70-80 milionový národy, jako jsou Francie nebo Spojené státy americké, ty mají samozřejmě víc obyvatel, tak tam ty systémy jsou propracovanější, je to přes vysoké školy, jsou to univerzitní sporty a tohle. A my jsme malá země, takže já jsem jako vděčný za to, jak to funguje u nás a i ta systematika a metodika je trošku jinak u nás jakoby postavena.
2: Říká předseda Českého šermířského svazu Oldřich Kubišta. Anna Skalová, Radiožurnál.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se nerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině, nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. Zprávy připravila Anna Horáčková.

0: spíš vyřídit kompletně online. Místo chození na úřad by mělo nově být možné vyřešit žádosti i oznámení přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který dnes schválila vláda.
1: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svoji SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
1: V Česku se SPZky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
3: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
1: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
0: Irán znovu pohrozil Ukrajině raketovým úderem kvůli útoku na iránskou loď v Kaspickém moři. Tu Ukrajinci zasáhli před 2 dny. Podle Kyjeva byla loď legitimním cílem, protože vezla vojenský náklad do Ruska. Teherán to označil za vážné porušení mezinárodního práva.
4: Ukrajinský generál Mykola Malumuš v televizi 24. kanál nevyloučil iránskou raketovou odvetu. Podle něj ale nejde o strategickou hrozbu. Teherán může v ukrajinském směru vystřelit nejvýše několik balistických raket, protože jimi šetří kvůli konfliktu se Spojenými státy, Izraelem a některými arabskými zeměmi. Ukrajina může v reakci vyslat do Iránu své drony a některé typy raket, upozornil generál Malomuš. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k tomu řekl, že Irán už dávno na Ukrajinu útočí, protože Rusku dodává zbraně, především dronové technologie. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Přebytek mléka na evropském trhu tlačí jeho cenu dolů. V některých obchodech se teď dá koupit litr mléka i za 6 korun. Taková částka ale neodpovídá ceně, za kterou ho od farmářů vykupují zpracovatelé. Pohybuje se stále okolo 10 korun za litr. Ve vysílání Českého rozhlasu to dnes řekl místopředseda Českomoravského svazu mlékárenského a jednatel mlékárny Polná Miloš Kvasnička.
5: My čeští mlékaři se bojíme a možná asi se podobá ty zemědělci, kdo teda bude snižovat ten stav do nic, to sníží produkci mléka, protože ono se to určitě srovná. Předpokládám, že již někdy září, říjen ta cena bude minimálně se stabilizovat.
6: Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy v úvodním kole šance ligy vyhráli na hřišti Artisu Brno 4-2. Nováček z Jihu Moravy v zápase dvakrát srovnal skóre, v obou případech se ale Středočeši rychle vrátili do vedení. Mluví o tom mladoboleslavský trenér Aleš Majer.
7: Jsem za to samozřejmě rád, že nás to spíš třeba vždycky nakoplo a hned jsme šli za tím gólem zase ho střelit, protože samozřejmě vždycky potom, když jim kasujete gól, tak taky soupeř se může dostat do hry, může ho to dostat na koně a my jsme vlastně dvakrát v tom zápase to Artisu neumožnili, takže to asi pro ten výsledek zápasu bylo klíčový.
6: Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezóny porážkou 0-2 ve slezském derby v Opavě. Karvinští dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D5 před Žebrákem a omezení na pražském okruhu u Barandova. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice odpoledne schořel kamion. Na kilometru 33,5 uklízejí vozovku pomocí těžké techniky, projíždí se pouze levým pruhem. Kolona z 31. kilometru je na 15 minut. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi sjezdem na Barandov a nájezdem. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vodorovného značení. Zatím se ale projíždí plynule. Na D2 vyšetřují nehodu před Brnem ve směru z Bratislavy. Na prvním kilometru u sjezdu na Brno-jih a k obchodní zóně se střetlo osobní auto s nákladním. S opatrností projedete plynule. A na nehodu pozor na příjezdu do Litoměřic po silnici 15 na úrovni nákupního centra. Na soutoku havarovala 2 osobní auta. Čekejte omezení, opatrně ale projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, místy i oblačno a na severovýchodě se můžou objevit přehánky, k tomu se ochladí na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou vyjasní, pršet by ale zítra nemělo vůbec. Nejvyšší teploty v úterý 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy.
10: Vysílání Radiožurnálu Sport pokračuje i po zprávách v 21 hodin a 5 minut. Hezký večer. Během minulého týdne

0: Když se hrál tenisový turnaj WTA na Štvanici, tak jsme vám nabízeli nejenom samozřejmě přenosy ze zápasů, ale i zajímavé rozhovory, protože na místě bylo naše i tedy naše mobilní studio. A jeden z rozhovorů uslyšíte v našem vysílání i teď po písnice od Alice Coopera. A mimo jiné se třeba dozvíte i odpověď na otázku, jaká je průměrná životnost tenisového míčku.
1: Radiožurnál Sport
2: a Ondřej Prokop.

0: 21 hodin a 10 minut, slibovaný rozhovor z našeho mobilního studia, které bylo v minulém týdnu na Štvanici, kdy se tam hrál tenisový turnaj žen. No a natáčel v něm reportér Jaroslav Plašil.
1: V mobilním studiu Radiožurnálu Sport je teď Vít Glozer, jeden asi, dá se říct, z tenisových nadšenců taky?
2: Dá se říct, ano, přesně.
1: A vy děláte jednu velmi speciální věc. Máte tady stánek taky v Ochozu, vedle řady dalších takových možná tradičních značek, které fanoušci potkávají běžně, ale ta vaše je možná netradiční. Tak mohl byste trošku představit to, co děláte, nabízíte?
2: Určitě, dobrý den. Ten náš projekt se jmenuje Drop a my vlastně sbíráme ohrané tenisáky z velké většiny českých klubů, částečně slovenských. Co děláme je, že pozbíráme použité tenisáky po té, co profesionální hráči, amatéři, žáci ho ohrají. A my je potom sezbíráme, dál s nima pracujeme, svezeme je do skladu a děláme z nich nějaké další produkty. Ale to, co jste říkali, je zajímavé značky. My tomu našemu říkáme, že jsme vlastně hřbitov značek.
1: My nesmíme jmenovat teda.
2: Takže každopádně my sbíráme všechny míčky, se kterými se v Čechách hraje. Těch značek je řada, těch podznaček řada. Takže my vlastně pozbíráme dohromady možná 30 typů míčků a značek.
1: Ale teď jsem nechtěl pohřbít vaši myšlenku, když jste pardon.
2: My ty tenisáky pozbíráme, odvezeme je do skladu, když jich máme hodně a ročně jich máme kolo 180 tisíc, jich pozbíráme, což je nějakých 8 až 10 až 12 tun materiálu. Tak my jsme přišli na to před 5 lety, že to je hrozně zajímavá sekundární surovina. Snažíme se vymyslet z toho nějaký další zajímavý produkty, aby za prvé jsme trochu ochránili přírodu, ten tenisák je přece jenom složitý, rozkládá se 400 let v přírodě, takže je to taková zdlouhová věc a to proto, že to je vlastně zvulkanizovaný kaučuk. Takže je to vlastně přírodní materiál, ale dlouho se rozkládá. A abychom dali tomu nějaké, jak my říkáme, rádi druhý život, což je taková otřepaná fráze, tak s tím něco děláme. A našli jsme několik řešení, který se snažíme postupně jaksi inovovat, rozvíjet a dát na trh. Vlastně, protože bez toho, aniž byste to dal na trh, tak ten produkt vlastně zůstává ležet.
1: Když sledujeme tenisový zápas, tak tam se pravidelně míčky mění po nějakých cyklech, po nějakých počtech gemů, to je přesně dané. Dá se nějak odhadnout, jak dlouho je v provozu běžně třeba tenisový míček?
2: To je prima otázka, protože my jsme si to spočítali, my tomu říkáme anglicky, když prominete average life of tennis ball, neboli průměrný život toho tenisáku. A spočítali jsme od těch profesionálních hráčů, co hrajou na Spartě, až po ty největší amatéry, kteří s tím hrajou třeba někdy i 15 hodin. Já jsem takový amatérský tenista, takže já si s tím zahraju 2 až 3 zápasy a pak začnu cítit, já amatér, že v podstatě ten tenisák už je ohranej. Lidi se ptají, jak poznáš, že to je to? No prostě ten tenisák přestává mít cit pro to, co s ním chcete zahrát. A to jsem amatér, ale tady jako profesionální tenisti by vám k tomu řekli hodně. Ani fakt cítí, že ten tenisák se začíná ohrávat, omlátí se a pak je už hůř kontrolovatelný.
1: Takže když jste to spočítali, tak ta doba, to číslo...
2: Jo, vidíte, jsem vám utekl otázky.
1: Ne, v pohodě, to je. Možná jsem si říkal, jestli jsem já to nezapomněl, co jste říkal.
2: Ale... Ne, jsem se zamontal a je to v podstatě 7,5 hodiny v průměru.
1: Takže ani ne 8 hodin. Takže ani jeden pracovní den.
2: To je vlastně krátký život toho tenisáku, když ho si vezmete, jak rychle se vyrobí v Asii z 90%. Než ho převezou z Asie do Evropy, tady ho zaparkují v těch velkých hubech, těch značek, kterých se nebudeme bavit. A ty, když se objednáte třeba, nevím, hrajete, řekněme tomu, já nevím, na nějakém klubu, Sparta, Ladronka, nevím, já hraju v malém klubu v Dejvicích, tak si objednáte krabice tenisáku a oni vám je přivezou až třeba z Německa nebo z Rakouska, podle toho, kde mají ten velký evropský přístav a skladiště. Takže to je další uhlíková stopa. Takže ten tenisák se vyrobí, dlouho docestuje, pak ho dostanete na kurt, tady ho omlátí holky za 5 minut a my za těch 7 až 8 hodin.
1: Celkem krátká doba, povídáme si s Vítem Glozerem, který se zabývá tím, jak vrátit tenisovým míčkům život, tak když se podaří vrátit tenisovému míčku život, tak jak ten potom vydrží? Vydrží podobně dlouho nebo má trošku jiné vlastnosti?
2: No, my jsme mnohokrát měli dotaz, proč z toho neuděláte nový tenisák. My máme technologa, velmi zkušenýho kolegu, můžu jmenovat Jirka, a ten je vlastně 20 let pracoval v gumárenském průmyslu. A on vám řekne, že prostě jednou zvulkanizovaný kaučuk už nelze znova zvulkanizovat, aby měl ty vlastnosti, které potřebujete od toho tenisáku. Tvrdost, měkkost, pružnost. Takže chemicky, mechanicky to nelze. Jo? Je to jako iniciativa holandská firma, která tvrdí, že dělá ze starých tenisáků nové tenisáky. Do pryže dodají 10% staré pryže, jo, ale to žlutý, co se říká Melton, anglicky felt, tak do toho přidávají ten starý použitý Melton, což je mimo jiný ovčí rouno. Ten tenisák je teda jakoby nový tenisák ze starého. No, dáte to hráčům, profesionálním trenérům, oni řeknou, že ten míček prostě nemá tu kvalitu, nemá ten cit, jo, prostě lítá hodně. Oni to trošku směřují na tu amatérskou skupinu lidí, ale ani oni se s tím jako neumí moc dobře zahrát. Takže jako ten míček je, existuje, ale nemá ty kvality. Takže my ho neděláme, my jsme se tou cestou nevydali.
0: Říká Vít Lozer, kterého uslyšíte i po další písničce ve vysílání Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: I v 21 hodin a 20 minut na Radiožurnálu Sport pokračuje rozhovor z Pražské Štvanice o dalším využití opotřebovaných tenisových míčků. S Vítem Glozrem si povídal reportér Jaroslav Plašil.
1: Takže vy vůbec neděláte míčky
2: vůbec
1: z nich nové, protože,
2: ne.
1: Jak jste říkal, nepodaří se vám udělat stejnou vlastnost.
2: Jo, přesně ten toho psání, tu pružnost. Takže my jsme se řekli, co s tím dál. No a dali jsme se cestou toho, co jsme teda okoukali od kolegů v Americe, a já jsem nějaký čas žil v Británii, tam jsem to taky viděl, že to nadrtíme, uděláme z toho takovou směs, my říkáme žlutý mech, a tu přidáváme do jízdáren, do písku. Protože ty koně, což jsem nevěděl, já nejsem koňák, a moje žena ano, oni běhají, a aby měli měkčí dopad jako atlet, tak vlastně jako oni jim tam dávají geotextíly a takový vlákno. A my jsme zjistili, že to naše je ohromně zajímavý pro ty koně, že to dává tu pružnost do toho písku. A zároveň to dobře chytá vlhkost kvůli tomu Meltonu, což je to ovčí rouno. Takže my jsme šli touto cestou v první fázi. Už jsme to umístili do mnoha jízdáren. Reference jsou teda jako vynikající. Takže to je jako, řekněme tomu, první produkt. Ale to je, jak jste se ptal, tak to je vlastně recyklace, protože tady ten ohraný tenisák žije jenom jeden druhý život. A my chceme udělat udržitelný produkt, aby se věc vracela víc a víc. Takže jsme se začali hledat jiné věci, jiné produkty.
1: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s Vítem Glozrem. Pokud jste před chvíličkou slyšeli houkání sanitky, tak jenom upozorňuji, že to bylo tady kolem nás, takže se nelekněte. Bavíme se o tenisových míčcích, o jejich možnému dalšímu využití. Kolik to je třeba procent míčku? Protože vím, že třeba nějaká část jde ke sběratelům, protože třeba ve Wimbledonu se prodávají ohrané míčky, třeba míčky s podpisy hráčů, kteří hráli ten konkrétní zápas v Paříži, to taky mají, že lidi si mohou koupit, takže všechny míčky asi nepřijdou úplně niveč, ale jak velká část třeba je, která může jít k recyklaci?
2: V podstatě všechny míčky, to číslo jako je známý, nicméně asi si dovolím jako říct, že vlastně se ročně vyrobí 350 milionů tenisáků na světě, které se v podstatě spotřebují. Tenisák váží 56 gramů, takže si to už všichni spočítáme, no a kapacita českého tenisového trhu je zhruba 2 miliony, takže se prodá v Čechách cca 2 miliony tenisáků. My jsme loni pozbírali tak 8% trhu. My jsme pozbírali 180 tisíc tenisáků, zhruba z 300 klubů spřátelených partnerských v českých, se kterými děláme. To znamená 10 tun materiálu sekundárního, který my jsme vlastně identifikovali, že je strašně zajímavý. A vlastně já jako ekonom původně, jak si hledám i jiný aspekty toho našeho jakoby podnikání, nebo když to nazvu, a zjistili jsme, že to je strašně zajímavý druhotný materiál. Takže se snažíme hledat inovativně další řešení, kromě toho žlutého mechu.
1: Říká Vít Glozer, který se snaží dávat tenisovým míčkům nový život. Ještě asi připomenu jednu důležitou věc, protože vy jste získali i jednu známou osobnost, patronku pro váš projekt, což by vám taky v tenisovém světě mohlo pomoci.
2: To je krásná, řekl bych, jaksi vyjádření toho, co děláme. Ano, Lucie Šafářová. Té se to líbilo, takže jsme s ní natočili nějaké 2, 3, 4 krátké videjka a ona nás tímto podporuje. Je to od ní jako moc hezké. A těšíme se, že prostě touto formou vlastně tu vzkaz, který děláme, my jsme hodně edukativní, my se snažíme vlastně do tenisové komunity říkat, hele, hrajeme tenis, je to krásný sport, ale pojďme se starat ještě dál o ty tenisáky například. A Lucii se to líbilo, takže děkujeme Lucii Šafářové za podporu a pomáhá nám to hodně. Je to vlastně zajímavé, že mladá generace tenistů na to reaguje daleko jako pozitivněji, a s Lucii Šafářovou doufám, že oslovíme třeba generaci střední, její generaci a třeba generaci mojí, protože já jsem vlastně generace 60+.
1: Tak děkuji za hezké povídání. Tímto zdravíme i mnohonásobnou grandslamovou šampionku v deblu Fed Cupovou, reprezentantku, bývalou úspěšnou tenistku Lucii Šafářovou. S námi ve studiu Radiožurnálu Sport byl Vít Glozer. Děkuji ještě jednou za váš čas. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: I could treat you like you deserve, show you undevoted, swear to love you deeper than you ever known. Honey, you're such a keeper, give you all my focus, you're the one I like to build a future.

Brněnský Artis ve své premiéře v nejvyšší fotbalové soutěži prohrál s Mladou Boleslaví 2-4. Zápas jste mohli sledovat v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Znamená to, že v úvodním kole nového ročníku ligové soutěže nebyla ani jedna remíza. Ve všech zápasech jeden z týmů dokázal zvítězit a padalo docela dost gólů. Pouze Baníku proti Zlínu stačil jediný gól na to vítězství. Ve všech ostatních zápasech padly vždy minimálně 3 góly. Nebo víc.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Zprávy a Anna Horáčková.
1: Vláda nesouhlasí s návrhem poslanců hnutí STAN na změny v doplňkovém penzijním spoření. Starostové chtěli mimo jiné zvýšit státní podporu v prvním roce spoření pro mladé lidi a zavést povinný příspěvek zaměstnavatele, pokud si zaměstnanec na důchod spoří sám. Podle vlády podobné změny už připravuje ministerstvo financí v novele zákona a není proto potřeba je řešit samostatně. Litva chce zakázat Bělorusům a Rusům skupovat nemovitosti v blízkosti strategických objektů. Informuje o tom tisková agentura Baltic News Service. Podle ní chce litevská diplomacie bránit ve vstupu do země taky umělcům nebo sportovcům, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině. Podle návrhu by měli při příjezdu do země podepsat prohlášení, ve kterém ruskou agresi odsoudí. Ve věku 81 let dnes zemřel německý anatom Gunther von Hagens. Proslavil se konzervací lidských těl, která pak vystavoval. Podařilo se mu to díky vynálezu takzvané plastinace. Při té vodu a tuk v tkáních těl nahrazoval silikonem a pryskyřicí. Svou tvorbu vystavoval i v Praze. Části těl později anatom začal taky prodávat. I proto se stal terčem kritiky. Podle některých odpůrců mohla konzervovaná těla patřit disidentům umučeným v čínských věznicích. A do českých kin letos zatím chodí méně lidí než loni. Vyplývá to z údajů Unie filmových distributorů. Během první poloviny letošního roku zaznamenala kina přes 5 milionů a 700 tisíc diváků. Za celý minulý rok to bylo asi 12,5 milionu. Pokud bude trend pokračovat, celková letošní návštěvnost za tou loňskou zaostane. Nejvíc diváků tento rok zatím přišlo na americký snímek Ďábel nosí Pradu 2. Vidělo ho skoro 333 tisíc lidí. Sport. Dvojnásobný olympijský vítěz Jakob Ingebrigtsen se po únorové operaci achillovy šlachy vrátí k atletickým závodům na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu. Na jaké trati se 25-letý Nor představí, ještě není jasné. Achillovka trápí Ingebrigtsena už od loňské sezóny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D5 za Zdicemi a překážka na D1 v Praze. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně před odbočkou na Žebráku klízejí následky po požáru kamionu. Na kilometru 33,5 se jede jen levým pruhem. Na místě pracuje těžká technika a kolona od 32. kilometru je na čtvrt hodiny. Na D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Za nájezdem od Čestlic na 9. kilometru porouchané vozidlo blokuje odstavný pruh. Na místě už je šipka. Nepojízdné vozidlo nepřehlédněte na D1 z Kroměříže do Brna. Za odbočkou na Kojetín na kilometru 248 stojí dodávka, lidé tam řeší poruchu. A na D2 opatrně před Brnem ve směru z Bratislavy. Na prvním kilometru poblíž sjezdu k obchodní zóně se střetlo osobní auto s nákladním. Je to s opatrností průjezdné zatím bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekejte ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se pak většinou vyjasní. Nejvyšší teploty v úterý 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Kapela Mighty Oaks na radiožurnálu Sport v 21 hodin 36 minut. Hezký večer. V anglickém fotbalu budou testovat pravidlo, které má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Podle britských médií zavedou nejvyšší anglické soutěže toto pravidlo poté, co to schválí Mezinárodní pravidlová komise. Mělo by se to testovat v pěti nejvyšších mužských soutěžích, tedy včetně Premier League a také v ženské superlize. Podle současných nových regulí musí na minutu opustit hráče po ošetření, tedy hřiště po ošetření hráč z pole, ten ošetřovaný. V případě brankářů by měl trenér 10 sekund na to, aby určil hráče, který půjde místo gólmana do zámezí na minutu. Pokud to neudělá, ze hřiště půjde automaticky kapitán. Výjimkou jsou a budou situace, kdy bude gólman potřebovat zjevně ošetření po kolizi s protihráčem a v případě podezření na otřes mozku nebo při krvácení. Návrh na úpravu pravidel podle agentury Reuters vyvolalo množství situací z poslední doby, kdy se ošetřování brankářů stalo k nelibosti fanoušků, expertů či trenérů soupeře poměrně běžnou záležitostí.

0: Nikoli Alabama, ale Oklahoma je teď hodně oblíbeným místem pro české vodní slalomáře. Ti se vrátili právě z tohoto amerického státu a z města Oklahoma City z úspěšného mistrovství světa. Na něm získali nejen 7 medailí, ale také zkušenosti s areálem, ve kterém se bude za 2 roky závodit v rámci olympijských her.
1: At the start, representing our home country, the USA, Casey Eichfeld.
2: Tak takhle to vřelo, nebo spíš nevřelo, když nastupoval k jízdě americký vodní slalomář. Většinu světového šampionátu měli v areálu velkou převahu závodníci, trenéři a dobrovolníci. Fanoušků byly spíš desítky než stovky. Snad leda v sobotu při kajak krosu to mohlo početně vyjít na remízu. Atmosféra v Evropě vypadá úplně jinak.
3: Trochu se to nemůže přirovnat. Lidi musí, že jo, během týdne musí do práce a nechtějí to být během horka.
2: Naráží na teploty kolem 40 stupňů Celzia, dcera Češky Renaty a americká reprezentantka Izabela Altmanová.
3: První den slalomu jsem si říká, wow, tady moc nikdo nefandí, nikdo tu není. A pak druhý den se tribuny trošičku vyplnily a pak až na ty finále a semifinále. To už to bylo lepší, ale kvalifikace to bylo trochu prázdný. Vidím online, že lidi poznávají, co je slalom a kajak cross a vidí, wow, tohle je výborný sport, ale prostě mimo těch slalomářů to moc lidí nezná. Mezi lidma se o tom moc nemluví.
2: Třeba se to změní i díky olympijským hrám. Do jejich startu už Oklahoma žádné takhle velké závody hostit nebude, takže mistrovství světa vodních slalomářů bylo jakousi generálkou a podle zlatého medailisty Víta Přindiše možná i budíčkem.
4: Dobrý takový wake-up call pro ně, že spoustu věcí je dobrý zapracovat.
5: Třeba?
4: No, měli parající tyčky při závodech, trošku občas chaos při organizaci, už třeba zahájení tady těch ceremonií. Je to malinko takový občas netožený, nicméně, co je třeba strašně hezký, tak jsou tady dobrovolníci, jak ti Američani jsou takový vstřícný.
2: Pochvaluje si Vít Přindiš.
4: Na bráně prostě první den si pán takový postarší, co v podstatě sedí skoro na vozíčku, tak si prohlíží akreditaci a od prvního dne prostě mi říkal čau Vít, how are you Vít, good luck, good day Vít. I když jsem neměl prostě akreditaci, tak už mě poznával a okamžitě na mě takhle mluvil, byl hrozně příjemný a takových je tady strašně moc. Takže tohle byla hrozně pozitivní část jako organizace, to byli ti dobrovolníci.
2: Pozoruhodné je, že v areálu v Oklahoma City mají hned vedle sebe 2 slalomové dráhy. Ale pozor, zatímco mistrovství světa se jelo na jedné, olympijské soutěže budou na té sousední, protože u ní půjdou s nás postavit velké tribuny.
6: Ty parametry trati budou jiný, na druhou stranu zase ten charakter té vody se nějak zásadně nezmění, takže já si myslím, že to není velký problém a ti, kteří si svoji účast na olympiádě zajistí, budou mít, věřím, dostatek času a prostoru na to tu novou slalomovou dráhu vyzkoušet a natrénovat tam co nejvíc.
2: Říká šéf trenér českých vodních slalomářů Jiří Prskavec starší. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Francouzská atletka Sirena Sambaová Majleová nebude na srpnovém mistrovství Evropy obhajovat zlato v běhu na 100 metrů překážek. Stříbrná olympijská medailistka dnes na Instagramu uvedla, že jí do Birminghamu nepustí zranění, které blíže nespecifikovala. Šampionát v Birminghamu začne přesně za 2 týdny a tentokrát na něm bude závodit jen minimum juniorů. Ti totiž budou mít světový šampionát své kategorie těsně před ním a případnému rychlému přesunu nenahrává ani to, že mladí atleti budou bojovat o medaile na severozápadě Spojených států v Eugene.
1: Samozřejmě my to nějak moc nemáme šanci ovlivnit ty termíny a obzvlášť v letošním roce, kdy mistrovství světa juniorů je ve Spojených státech, takže i v rámci časových posunů není vhodné, aby jsme přetěžovali mladé atlety a já jsem rád, že jsme se s trenéry dohodli, že junioři na mistrovství Evropy startovat po většině nebudou.
2: Přibližuje šéf-trenér českých atletů Pavel Sluka, i když zároveň přidává jednu výjimku, kterou je sprinterka Johanka Šafářová, kterou dospělý tým potřebuje do štafety na 4x400 metrů. Šampionát v Eugene skončí 9. srpna a od 10. se pak bude závodit v britském Birminghamu. Na možnosti, jak se rychle přepravit přes 8 časových pásem, se dívala i tyčkařka Nicole Krutilová, která na začátku července překonala juniorský národní rekord Amálie Švábíkové, ale jedna z medailových adeptek pro Eugene nakonec uznala, že by se to stihnout nedalo. Podle Pavla Sluky ale tato termínová kolize není zas tak zásadní věc.
1: Každá ta kategorie má ten svůj vrchol a na ten by se mělo soustředit a vždycky říkám, že je potřeba jít step by step nahoru. A samozřejmě druhá věc je, že ta výkonnost od té juniorské a dospělé kategorie přece jenom ještě kousek je a musí projít další přípravou, aby ta úroveň měla výkonnost na světovou atletiku a evropskou atletiku té dospělé kategorie.
2: Popisuje Sluka, podle kterého je navíc v sezóně tolik závodů na různých úrovních, že to ani organizátoři nemají lehké.
1: A další věc je ještě to, že není jednoduché úplně poskládat ten harmonogram těch termínů tak, aby vyhovoval všem.
2: A tak v srpnu pravděpodobně moc neuslyšíme o juniorských talentech na mistrovství Evropy dospělých napříč různými reprezentacemi. Do Eugene vyrazí čeští atleti ve čtvrtek a tým by alespoň částečně rád navázal na poslední juniorský šampionát v peruánské Limě, kde slavili zlaté medaile desetibojař Tomas Järvinen a čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport, radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál je s vámi ve 22 hodin. A taky Anna Horáčková se zprávami.
8: Vláda zmenšila zamýšlenou plochu pro akcelerační zóny na výstavbu větrných a solárních elektráren. Pauza v bojích na Blízkém východě zatím trvá a cena ropy na začátku týdne klesla. Fotbalisté Artisu Brno podlehli v úvodním kole šance ligy Mladé Boleslavy 2-4. A počasí zítra bude nejdřív až jasno, postupně přechodně i oblačno, ale bez deště a teploměry ukážou až 30 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Vláda výrazně omezila rozlohu plánovaných akceleračních zón. Jde o oblasti, kdy...
0: Víme, co se děje.
8: Vláda výrazně omezila rozlohu plánovaných akceleračních zón. Jde o oblasti, kde by mělo být možné snadněji a rychleji povolovat stavbu.

0: že teď vlastně bude možné stavět rychleji mimo ty akcelerační zóny než v nich.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při setkání s novým britským premiérem Andym Burnhamem uzavřel dohodu o licenci na výrobu speciálních elektronických rušiček. Ty znemožňují protivzdušné obraně sledovat drony. Ukrajině to tak zjednoduší protiúdery v ruském vnitrozemí. Tam útočí například na ropnou infrastrukturu. Politici spolu jednali také o rozvoji výroby bezpilotních letounů nebo posílení ukrajinské protiraketové obrany. Cena ropy klesla. Podle agentury Reuters reaguje na přerušení úderu na Irán a obnovení naděje na diplomatické řešení konfliktu. Americká televize CBS s odkazem na své zdroje píše, že v Tehránu jednala o otevření Hormuzského průlivu ománská delegace. Americký prezident Donald Trump mezitím popřel, že by útoky zastavil kvůli ubývajícím zásobám munice.
2: Provoz na klíčové tepně pro vývoz ropy ze zálivu zůstává nízký, poznamenává agentura Reuters na základě dat o lodní dopravě. Přes víkend také klesl počet lodí, které proplouvají průlivem Bab al-Mandab z Rudého moře. V neděli se přes úžinu dostalo 11 komoditních plavidel, což je podle Reuters nejméně za poslední měsíce. Jemenští povstalci Husijové podporovaní Iránem o víkendu útočili na ropnou infrastrukturu Saudské Arábie právě na Rudomořském pobřeží. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Brno upozorňuje na falešné SMS zprávy o neuhrazeném parkování. V lidech má vzbudit dojem, že nezaplatili parkování přes provozovatele Easy Park. Výzva nabádá k využití odkazu pro zaplacení dlužné částky. Jde ale o podvod s cílem získat osobní nebo platební údaje. Zástupci Brna tak upozorňují, že oficiální provozovatelé parkovacích systémů ve městě takové SMS zprávy vůbec nepoužívají a lidé na ně nemají reagovat. Sport. Artis Brno v premiérovém prvoligovém duelu v historii klubu neuspěl. Všechny tři body si odváží z městského stadionu v Srbské ulici po dohrávce prvního kola šance ligy Mladá Boleslav, a to díky triumfu 4-2. A tři čeští cyklisté mají za sebou Tour de France. Tolik jich bylo naposledy v roce 2017. Matyáš Vacek byl součástí týmu Lidl Trek, který ovládl hodnocení stájí. Jakub Otruba se několikrát předvedl v úniku a v závěrečných sportech byl aktivní Pavel Bittner. Právě Bittner svou druhou účast na Tour hodnotí takto.
3: Mám trošku smíšený pocit, samozřejmě dvakrát jsem byl takhle blízko, to bylo hodně. Vždycky mi tam skočila nějaká věc, která mi připravila ten výsledek, tak to byl dvakrát ten pád, takže nezbývá jen doufat a makat znova do budoucna a připravit se příští rok na Tour.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D5 před Žebrákem a překážka na D2 za Brnem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za odbočkou na Zdice odklízejí následky po požáru kamionu. Na kilometru 33,5 zasahuje těžká technika, projíždí se pouze levým pruhem. Zpomaluje se teď už na 32. kilometru, zdržení je do 10 minut. Na D2 z Brna do Bratislavy opatrně za odbočkou do Modřic. Na 5. kilometru se pohybují lidé kolem odstaveného osobního auta. Na D1 z Kroměříže do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Kojetín. Na kilometru 248 stojí porouchaná dodávka, blokuje tam odstavný pruh. A v Praze čekejte překážku ve Strahovském tunelu ve směru od Smíchova na Břevnov. Asi v polovině tunelu má stát nepojízdné vozidlo, i tam dejte pozor na pohyb lidí okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer už se většinou vyjasní, pršet by zítra ale nemělo vůbec. Nejvyšší teploty v úterý 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23 a na horách se ta maxima udrží většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
6: I 5 minut po 22. hodině je s vámi Radiožurnál Sport. V následujících minutách vám nabídneme reprízu našeho dnešního odpoledního rozhovoru, ve kterém uslyšíte mentálního kouče Víta Schlesingera, který bude mluvit o tom, že hlava je někdy ve sportu podstatnější než to, jak máte natrénováno.
4: Radiožurnál Sport
7: a Ondřej Prokop.

0: S elitními českými sportovci spolupracuje mentální kouč Vít Schlesinger. K lepším výkonům pomáhá třeba tenistovi Jiřímu Lehečkovi nebo fotbalistu Ladislavu Krejčímu s Matějem Kovářem. Právě na fotbalovou reprezentaci a témata okolo nedávného mistrovství světa se v našem dnešním odpoledním rozhovoru ptal Adam Weidenthaler.
1: Mistrovství světa je za námi a do českého týmu patřili i fotbalisté, kteří s vámi spolupracují. Tak jak oni vnímali, jak cítili ty chvíle, kdy se z úspěšné baráže najednou stalo mistrovství světa, ale tam už ten úspěch úplně nepřišel?
2: Myslím si, že pro kluky to bude do konce života jeden z nejsilnějších momentů, ale ještě si to potřebují zpracovat, jo? Ještě to je pořád živý, ještě to pořád žije, což je za mě dobře, to chci říct na začátek. A bylo to, jak říkáte, dva zápasy, postoupilo se obrovská euforie a najednou se jelo na mistrovství světa, takže pro všechny kluky to bylo nový, protože tam všichni jeli poprvé, tuším Pavel Nedvěd byl jediný, kdo tam jel po druhé, takže bylo to něco krásného a myslím si, že to kluky může hodně posunout nejenom fotbalově, ale i lidsky.
1: Vy osobně jste byl v kontaktu s klienty, kteří byli na mistrovství světa v českých barvách?
2: My jsme si psali během mistrovství světa a prožíval jsem s nimi ty kvalifikační zápasy na hotelu v Praze, měli jsme konzultace, normálně jsme pracovali, protože to bylo to klíčové. A potom už to mistrovství bylo trošku taková třešnička na dortu.
1: Říká Vít Schlesinger, mentální kouč. Měla by ta vzpomínka v myšlenkách fotbalistů být pozitivní anebo negativní? Protože vzhledem k tomu, že Češi po jediné remíze ze tří duelů nepostoupili ze skupiny, tak i ta kritika byla poměrně výrazná.
2: To je právě na vás. Vy si vybíráte, jak tomu dáte význam. To je to, co každý by mohl mít zvládlý, ale nemá. Já to vidím tu realitu vrcholových sportovců, co třeba chodí za mnou. My opravdu těm věcem dáváme význam. Buď to, tomu dám význam. Byl jsem na mistrovství, bylo to skvělý, užili jsme si to, předvedli jsme maximálně možný výkon, něco se nepovedlo, ale třeba se odšpuntovalo něco, co může změnit i chod trošku fotbalu, takže trošku je to hořko sladký, ale ta hořkost se postupem času mění ve sladkost, a nebo to uvidím jako zášť. A můžu si to nést celý život, do konce života, jako křivdu, jako zášť, jako smutek, to je jenom na mě. A to je právě to krásné, že tady být člověkem, který umí dávat význam věcem, je strašně důležitý a jsou to věci, které se pěstují a které se trénují. Pozor, neříkám, když třeba prohraju zápas, že bych si měl říkat, ježiš, to je fantasticky, že jsem prohrál zápas, to je skvělý. To vůbec neříkám. To je nasazování si růžových brýlí, to prostě nebude fungovat. Ale je to o tom vidět ty věci takové, jaké jsou. No přece prohra je součást života.
1: To říká Vít Schlesinger, mentální kouč, který spolupracuje třeba s fotbalisty Ladislavem Krejčím, Matějem Kovářem nebo Martinem Vytíkem, ale i dalšími českými elitními sportovci. A druhou část rozhovoru uslyšíte za moment.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na radiožurnálu Sport posloucháte odpolední rozhovor. Jeho hostem je mentální kouč Vít Schlesinger, se kterým řešíme přípravu vrcholových sportovců. Jak je to vlastně se sociálními sítěmi a spojením tohoto světa s profi sportem?
1: Pokud já jsem vrcholový sportovec, tak jsem roli. Pokud já si uvědomuji, že to je jenom role, tak já umím oddělit to, kým jsem, od toho, co dělám. A zároveň já nestavím svoji sebehodnotu jenom na výsledcích, na tom, jestli jsem dal gól, nebo jak vypadám, jo. Ale pokud já jsem chycen do sociálních sítí a do dnešního rychlého světa, který je orientovaný na výsledek, na rychlost a na výkon, a jsem pořád ponořený v sociálních sítích, což se mně občas stane, a je to právě velmi nebezpečný v tom, že mě programuje, abych já, když je tam něco dobrýho, když dám gól, když se mi daří, tak jsem šťastný. Ale když se mi nedaří, nedávám góly nebo se zraním, tak já si připadám méněcenej. A to je nádherný třeba u Haalanda teď vidět, jo. On to je obyčejný kluk z Norska, to vidíte. Obyčejný, on si na nic nehraje. A má základy a právě si myslím, že ty jim táta ho učil to, hele, makej, soustřeď se na výsledek a na výkon a to, že jsi dobrý fotbalista, to s tebe kámo nic jako lepšího nedělá. Ty jsi dobrý fotbalista, odměna je, že třeba můžeš být občas v televizi, máš to peníze, popularitu, můžeš si koupit věci, lidi tě mají rádi, ale vlastně to iluze, nic to neznamená. Ty můžeš takhle ze dne na den skončit tu svoji roli. A to je to uvědomovat si to.
0: Bavili jsme se o profi sportu, ale co pro amatéry? Jakou poučku si vzít z toho našeho každodenního sportování?
1: Sport je o tom, abych se především porovnával sám se sebou. To je ten point. To je to, že když se začnu porovnávat s nima, já samozřejmě potřebuju vidět, jak je na tom konkurence a soupeři, ale ti nejlepší se porovnávají sami se sebou a řeknou vám to. Proč Djokovic, jsem se na to ptal několikrát Novaka, jo, jak jsem s Tomem Berdychem cestoval hodně, tak on se především porovnává sám se sebou. On ví, jaká je konkurence, ale on chce být lepší než on sám, než byl on sám včera. Protože pokud já se teď začnu porovnávat s vy třeba běháte s někým s Jirkou Homoláčem třeba, tak si budete připadat jako úplný nímant, anebo řeknete, hele, dobře, já nemám kilometr za 3,05, já ho mám za 5,05, ale dobrý, to je můj výchozí bod, abych se dostal třeba na těch 3,05, tak to nebude za měsíc, že? Aha, a teď přijmu to, kde jsem a zároveň udělám všechno pro to, abych byl tam, kde chci být a začnu naplňovat tu cestu, bude mě bavit každodenní trénink, protože sebedůvěra vzniká v čem? Že já dodržuju slib, který jsem dal sám vůči sobě. To znamená, když si řeknu, jsem na tom takto a chci být takto, bude to trvat třeba rok v tom běhu a já každý den vstanu. Nechce se mi. Já trénuju odolnost, já překonávám hranice komfortu, což v dnešní době chybí. A já vlastně buduju sebedůvěru těmi malými kroky. A to je právě jedna z těch věcí, kterou dělá sport, což je vlastně na tomto skvělý. Akorát je důležité, ať si to uvědomují i trenéři, ať to vlastně vidí, ať to pěstují. Většina trenérů, a tak to je, se orientuje na co? Především na výsledky. Už těch mládežnických musíte vyhrát, to je velmi špatný cíl, je to škoda, je to špatně a já jsem vždycky nadšený, když někam přijedu a už spoustu trenérů, většinou těch, co cestují, jo, vidí to, mají otevřenou hlavu, tak ví, že to vůbec není o té víře. Přirozeně chci vyhrát, přirozeně, každý jsme soutěživý a chceme vyhrát, ježišmarja, ale je to úplně v jiných hodnotách a jedna právě je překonat sama sebe, tečka.
0: Říká mentální kouč Vít Schlesinger, který spolupracuje s elitními českými fotbalisty a nebo tenisty. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

0: Trenér brazilských fotbalových mistrů světa z roku 1994 Carlos Alberto Parreira díky zlepšení zdravotního stavu po více než měsíci opustil jednotku intenzivní péče. Oznámila to dnes nemocnice v Rio de Janeiro, kde je 83-letý kouč hospitalizován od 16. června. Parreira byl přijat do nemocnice kvůli zápalu plic. Koncem června se po zhoršení stavu podrobil operaci a byl umístěn na umělou plicní ventilaci. Od roku 2023 se Parreira léčí s Hodgkinovým lymfomem, tedy s houbným nádorovým onemocněním mízních uzlin a lymfatického systému.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Léto je časem odpočinku.
1: Ale my na Radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka Počáře. Fantazie od Jakuba Menšíka.
3: Chodí po strém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gol!
4: 4,90 cm překonává Tomáš Jervinen.

0: Moravci a Stalesto můžou být dvě české medaile.
1: Tak i v létě poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. Zprávy připravila Monika Chmilová.
4: Ceny pohonných hmot po týdnu bez vládních cenových stropů dál rostou. Benzín od konce regulace zdražil podle společnosti CCS zhruba o 1,80 Kč, nafta o více než 4 koruny. Podle petrolejářů za růstem stojí vývoj cen ropy i návrat spotřební daně na původní výši. Ministerstvo financí ceny i marže čerpacích stanic dál sleduje. O obnovení regulace ale zatím neuvažuje. Německá policie podle agentury DPA propustila muže, kterého zadržela kvůli sobotnímu teroristickému útoku v Berlíně. Podezření proti němu se nepotvrdilo. Úřady ho vyšetřovaly v souvislosti s útokem na berlínský pochod za práva sexuálních menšin. Do davu autem najel jiný podezřelý, kterého policisté později při zásahu zastřelili. Jedna žena útok na pochod nepřežila. Zraněných je 29. Podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta byl motivem činu nejspíš terorismus. Francouzským hasičům se stále nedaří uhasit obří požár na jihozápadě Francie. Oheň vyhnal z domovů už přes 200 000 lidí. Plameny už spálily přes 40 000 hektarů a přiblížily se k městu Bordeaux. S ohněm bojují tisícovky hasičů, policistů i vojáků, kteří v evakuovaných oblastech brání krádežím a rabování. České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do celého regionu Žiron. A výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Rozhodla o tom vláda se souhlasem jeho rodiny. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. Patřil k nejvýraznějším osobnostem českého moderního umění. Po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii.
2: Sport.
4: Basketbalová hvězda LeBron James bude i ve svém novém týmu v NBA v Philadelphii nosit na dresu číslo 23. Nejlepší střelec v historii zámořské soutěže a její čtyřnásobný šampion se do východní konference vrátil po konci smlouvy v Los Angeles a podepsal s vedením 76ers dvouletou smlouvu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D5 před Žebrákem a překážka na D1 za Kojetínem. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice odpoledne shořel kamion. Na kilometru 33,5 teď uklízejí vozovku pomocí těžké techniky. Projíždí se pouze levým pruhem, před zúžením se zdržíte do 5 minut. Na D1 z Kroměříže do Brna stojí za odbočkou na Kojetíne na kilometru 248 porouchaná dodávka. Odpravují ji v odstavném pruhu, je to za zatáčkou, tak opatrně. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi sjezdem na Barrandov a nájezdem na dálnici. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vodorovného značení, jede se ale plynule. A na Českolipsku silnice 268 do Mnichova Hradiště je uzavřená mezi Mimoní a Ralskem. Hrozí tam pád sloupu elektrického vedení. Objíždět je možné přes Doksy a Bělou pod Bezdězem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Avril Lavigne na Radiožurnálu Sport ve 22 hodin a 37 minut. Jak dopadla premiéra Artisu Brno v nejvyšší fotbalové soutěži nebo třeba zajímavosti ze světa tenisu? To vše vám nabídne sportovní přehled už za chvíli.

0: fotbalová šance liga má za sebou kompletní první kolo nového ročníku. Na jeho závěr se ze 3 bodů radovala Mladá Boleslav, která zvítězila na hřišti nováčka Artisu Brno 4-2. Podrobnosti dodá na úvod sportovního přehledu jeho autor Adam Procházka. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Pro brněnský Artis šlo o historicky premiérový zápas v nejvyšší soutěži, po kterém premiérové prvoligové body nezískal. Přitom dvakrát smazal jednobrankové vedení hostů, ale pak vždy znovu rychle inkasoval. Dvakrát se trefil Adediran a za Středočechy Klíma. Příčiny pro hry hledal trenér Roman Nádvorník.
2: Celkově nás ten zápas slíknul do naha v tom, že v těch posledních 20 metrech k naší bráně tak jsme špatně nabírali soupeře a to je ten velký rozdíl mezi tou první a druhou ligou. Tam jsme měli největší problémy, že si myslím, že směrem nahoru, tak jsme schopni něco vytvořit, udělat. V té obranné fázi, tak jsme byli špatní.
0: Fotbalová Karviná po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků vstoupila do druholigové sezony porážkou 0-2 ve slezském derby v Opavě. Karvinští navíc dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.
1: Po dvou týdnech rezignoval bývalý slavný obránce Paolo Maldini na funkci technického ředitele svazu Italské fotbalové federace. Informuje o tom televizní stanice Sky Sport. Důvodem jsou neshody představitelů italského fotbalu při výběru nového reprezentačního trenéra. Kromě Maldiniho skončil i jeho poradce Brazilec Leonardo. Jejich prvním úkolem ve funkci bylo najít nového kouče místo Gattusa, jenže Guardiola i Ancelotti nabídku odmítli. A zatím posledního kandidáta Pirla nakonec svaz kvůli vazbám na jednu ruskou sázkovou společnost angažovat nechce.
0: Linda Frúvirtová končí na tenisovém turnaji v Memphisu hned v prvním kole. Rusce Anastázii Zacharovové podlehla letos i po třetí, tentokrát 6-7 a 1-6. A její skoro půlroční čekání na výhru v hlavní soutěži turnaje WTA Tour se tak opět protahuje. Naposledy 21-letá hráčka na elitním okruhu zvítězila začátkem února v Ostravě, kde postoupila do čtvrtfinále. Challenger v Liberci pak přišel hned v úvodní den o nasazenou jedničku Zdeňka Koláře. 29-letý Čech podlehl 2-6, 6-4 a 3-6 Krajanovi Janu Kumstátovi, který startuje na volnou kartu od pořadatelů.
1: A tenistka Barbora Krejčíková dál stoupá světovým žebříčkem. Po nedávném titulu v Aténách a následné sobotní účasti v semifinále pražského podniku ji nově patří v pořadí WTA Tour 25. místo.
3: Krejčíková se dotáhla na Marii Bouskovou, která o body přišla poté, co neobhájila titul v Praze. V elitní stovce se drží 9 Češek, nejlepší z nich je aktuálně 6. Karolína Muchová. Těsně za ní je wimbledonská šampionka Linda Nosková. V mužském žebříčku zůstal nejlepším českým tenistou 12. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou Běloruska Sabalenková a Ital Sinner. Pořadí deblistek dál vede Kateřina Siňaková. František Typovský, Radiožurnál.
1: Právě Kateřina Siňaková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pettenem. Prvním 16 párům, které dnes na webu oznámili organizátoři, jinak dominují elitní singlisté. Dvojici vytvořili mimo jiné Arina Sabalenková s Novakem Djokovicem nebo Jelena Rybakinová s Taylorem Fritzem.
0: Basketbalisté Slávie budou velmi pravděpodobně hrát své zápasy v Lize mistrů v Pardubicích. Nový klub, který vznikl sloučením pražského týmu s mnohonásobným ligovým šampionem Nymburkem, totiž pro tento ročník už nedostal výjimku pro halu na pražské Královce. Radiožurnálu Sport to potvrdil spolumajitel Slávie NBK Tomáš Petera s odkazem na Mezinárodní basketbalovou federaci FIBA.
4: Pardubice jsou zatím jediná varianta, kterou nám FIBA schválila. Vlastně od letošního roku nepovoluje vůbec žádnou výjimku a my, když jsme hráli nad Královkou v poslední sezóně, tak to bylo právě na ty výjimky a ty už neexistují, takže kapacita hlediště na Královce nevyhovuje. Proto musíme hledat halu bohužel někde mimo Prahu.
1: Floretista Aleksandr Šupenič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil majitel bronzu z Tokia z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. Oldřich Kubišta, tedy předseda Českého šermířského svazu, vysvětluje, že zájem dětí o tento sport ani po zisku olympijského bronzu v soutěži družstev kordistů v Paříži zatím dramaticky neroste.
5: Si myslím, že ještě chvilku bude trvat, než jako do šermu se pohrnou davy lidí, ale my jsme spokojeni určitě s tím, co máme. Samozřejmě ten zájem se zvětšil jak po Tokiu, tak po Paříži. V každé zemi ty priority jsou dlouhodobě nastavený a delší časový úsek to vyžaduje, aby se to změnilo prostě v hlavách lidí, který sport jako chtějí, aby jejich děti dělali.
1: A floretistka Michala Ileková na světovém šampionátu po vydařené kvalifikaci vypadla ve vyřazovacích bojích v prvním kole a skončila 38.
0: Zprávami ze šermířského světa zakončil sportovní přehled Adam Procházka. Díky.
1: Hezký večer.

0: Liam Gallagher na radiožurnálu Sport 10 minut před 11. hodinou. Areál sportu v Kozlovicích v sobotu hostil první ročník akce Bitva o Přerov, jejíž výtěžek putoval na konto Alzheimer centra. Fotbalového turnaje se zúčastnil tým Přerovské Viktorie, který ve finále podlehl domácímu Bčku Kozlovic. Oběma fotbalovým celkům ale zatápěli jak přerovské hokejové legendy, tak současní hráči Ačka Zubrů. Jejich tým v brance jistil bývalý hráč a nyní trenér Jakub Svoboda.
1: Chytávám malou kopanou, ale vlastně teď na letní vždycky úterky jsou fotbalisti, kluci tady hrávají na umělce tady a já chodím chytat. Mně to nevadí, já se nebojím balonu, což je asi velká výhoda toho být v bráně a mě jako baví chytat, takže no s tím problém.
2: A problém Jakub Svoboda málem neměl ani s penaltou, kterou v souboji s týmem fanoušků jen těsně nevyškráblo mimo branku. Tým hokejistů Přerova skončil nakonec třetí ze šesti účastníků. Zubře podlehli jen fotbalovému B týmu domácích Kozlovic.
1: Zahráli jsme si dobře, samozřejmě je to těžký, když jdeš prostě kluci fotbalisti. Prostě jsou dobří a i když to byli mladší kluci, tak si to tam ťukali do prázdna ten první zápas, takže to bylo těžký, ale já myslím si, že to účel splnilo a že to bylo super.
3: Bylo by to divný, kdyby jsme je porazili. Žádný překvapení se neděje, myslím si, že je to dobře, že to finále vlastně hrajou kluci fotbalisti. Myslím si, že ten pohyb na ledě je prof. Myslím, že kdyby jsme si měli dát zápas proti nějakým fotbalistům na ledě, tak by ten rozdíl byl poznat.
2: Doplnil další z bývalých přerovských hráčů a odchovanců Josef Hrabal. Ten zůstal věrný svému hokejovému postu a i ve fotbale hrává v obraně.
3: Hrál jsem na stoperu, docela neúspěšně, protože jsem tam chytil z Kozlovic, nevím, kdo je 15, ale měl jsem ho tam v náběhu a utekl mi asi o 5 metrů, tak hnedka dali z toho gola, tak pak jsem si dával velký pozor. Takže všechny ty náběhy jsem si dával náskok 10 metrů, což taky jako není dobrý a pak jsem se přesunul dopředu a z dvou tutovek jsem nedal ani jednu.
2: Kdo se golově prosadil, byl třetí do party bývalých Zubrů a přerovských rodáků. Martin Zaťovič. Ten nastoupil v týmu legend na postu, který mu vlastní i na ledě.
4: No samozřejmě útočník vždycky, jako zakončovatel. Moc gólu nedávám, ale jsem na hrotu teda, většinou. Jeden gól na domácím hřišti, ano, to jsem dal, ale pak jsem jeden zazděl, takže 50% úspěšnost. Ale jo, zahráli jsme si výkony, mohli být samozřejmě lepší, ale zhodnotili jsme to tak, že jsme zdraví a všichni jsme celí, takže v pořádku, tak jak to mělo být, viděli jsme se a užili jsme si to.
2: Pochvaloval si trojnásobný extraligový šampion, který přímo v Kozlovicích bydlí a loni ještě občas hrál za fotbalový B tým, který postoupil do 6. ligy. Na rozdíl od Svobody a Hrabala, kteří jsou nově zapojeni v A týmu Přerova jako trenéři individuálních dovedností, Zaťovič stále hraje i hokej. Za Vířovem postoupil ze 2. ligy do 1. a bude pokračovat i o patro výš.
4: No jasný to nebylo, já jsem nevěděl ani sám, jestli chci ještě nebo nechci. Nicméně jsem zdravý, nic mi není. Představili mi nějakou vizi, jakou mají a říkám dobrý, domluvíme se. Mám nějaký věk, tak mám furt nějaké ambice a to jediné mě drží při tom hokeji a posouvám je to a chci o něco hrát pořád. Říkám, je to první liga zase výzva a na to, abych se připravil na to a uvidíme, jak to půjde. Zdraví drží. Když bude držet zdraví, tak si myslím, že by to mohlo být v pohodě. No.
2: Věří 41-letý hokejista Martin Zaťovič, který v Kozlovicích hájil barvy týmu přerovských hokejových legend po boku Tomáše Kundrátka, Jakuba Ference, Karla Pláška staršího, Radomíra Paly nebo současných koučů A týmu Petra Dočkala a Davida Kudělky. Z Kozlovic Adam Kodét, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Slavná Susan Vega na Radiožurnálu Sport. Následovat budou Weezer a pak také zprávy. No a po nich vyplní poslední část našeho vysílání desítka Pavla Horváta. O víkendu se rozběhla nejvyšší fotbalová soutěž a tak je tu první desítka Pavla Horváta v tradičním obsazení a s tradičním tématem. Poprvé v nové sezóně tedy se bude probírat dění na prvoligových trávnicích s moderátorem Janem Pěruškou a samozřejmě i naším fotbalovým reportérem Lukášem Michalíkem. Byl ve studiu Pavel Horvát. Všechny tři uslyšíte tedy po 23. hodině. Tak hezký večer.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval a nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Posloucháte radiožurnál, je 23 hodin. A taky si poslechněte zprávy s Monikou Chmilovou.
6: Premiér Babiš by do Číny mohl jet příští rok na jaře. Litva chce Rusům s povolením k pobytu bránit v nákupu některých druhů nemovitostí. Fotbalový Artis Brno vstoupil do první ligy domácí porážkou 2-4 s Mladou Boleslaví. A zítra bude zpočátku až jasno, postupně i oblačno, večer se pak znovu vyjasní. Teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vztahy s Pekingem se podle něj mají vrátit na úroveň ostatních spojenců. Vládní delegace by podle Babiše měla dojednat mimo jiné třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. Zájem je podle něj velký i mezi podnikatelskými firmami.
7: Myslím si, že je důležité pro naše firmy, aby jsme Čínu navštívili na naší úrovni vlády a jsem přesvědčen, že to může přinést velice konkrétní ekonomické prospěšné výsledky.
6: Z Číny se minulý týden vrátil předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jako jeden z nejvyšších českých ústavních činitelů zemi navštívil po 7 letech. Litva chce znemožnit Rusům,

0: Ventilátory. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při setkání s novým britským premiérem Andym Bernemem uzavřel dohodu o licenci na výrobu speciálních elektronických rušiček. Ty znemožňují protivzdušné obraně sledovat drony. Ukrajině to tak zjednoduší protiúdery v ruském vnitrozemí. Tam útočí například na ropnou infrastrukturu. Politici spolu jednali také o rozvoji výroby bezpilotních letounů nebo posílení ukrajinské protiraketové obrany. Z Velké Británie pak Zelenský odletěl do Spojených států, kde se má setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, zastánce americké pomoci Ukrajině.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mluvit především o naléhavé pomoci ukrajinské protivzdušné obraně, která trpí, jak řekl, katastrofálním nedostatkem střel do amerických systémů Patriot, schopných čelit ruským balistickým raketám. Rusko jich jen za minulý týden vystřelilo na Ukrajinu několik desítek. Dalším tématem bude obnovení mírových rozhovorů, role Spojených států v diplomacii s Ruskem a také vliv blízkovýchodního konfliktu na vývoj války na Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Převod auta bude v Česku nejspíš možné vyřídit online, a to přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který schválila vláda.
3: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svoji SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
4: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
3: V Česku se SPZ-ky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
5: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
3: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Hasiči v pondělí likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic na Brněnsku. Záchranáři na místě ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodin z kouře, a 10 převezli do nemocnic. Součástí budovy je i pobočka České pošty. Tu požár nepoškodil.
6: Sery byly doma. A šla jedna vina z odpadky a z druhou a se alarmovala, která se koupala, že musí ho začít evakuovat, to zvolali 112 a zapletla mu se, nikomu z baráku nestalo.
7: Lenka Nováková bydlí v jednom ze 16 bytů. Většinu z nich požár neponičil, potvrzuje místostarosta Jaroslav Sojka ze soukromníků.
8: Zasažený jeden byt, který vlastně chce i vyšetřovatel, aby zůstal uzavřený, takže ten bude definitivně uzavřený.
7: Náhradní ubytování připravila radnice ve středisku volného času. Příčiny požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Radiožurnál.
1: Letní filmová škola v Uherském Hradišti v pondělí vedle filmových projekcí zahájila i doprovodný program Českého rozhlasu. Ve stanu ve Smetanových sadech se až do středy představí některé stanice nebo server i rozhlas. A návštěvníci se také můžou zapojit do natáčení pořadů.
9: Máme třeba série, jako je Polštář, Filtr, Kapesný.
10: Do stanu Českého rozhlasu přišly desítky návštěvníků. Mezi nimi byli Filip i Vojtěch.
11: Nejvíc teda poslouchám Radio Wave a potom Můj rozhlas.
12: Poslouchám asi Český rozhlas, Radiožurnál plus Vltavu, někdy Wave.
10: Jednou z debat, kterou návštěvníci sledovali, byla diskuze o vztahu veřejnoprávních médií a kultury. Hostem byla také šéf dramaturgině digitálního audio obsahu Anna Vošalíková.
13: Je super setkávat se s našimi posluchači, protože ta zpětná vazba je pro nás hrozně důležitá.
10: Program Českého rozhlasu bude pokračovat do středy. Návštěvníky ještě čeká například beseda o forenzní psychologii nebo živé natáčení filmového magazínu Čelisti. Z Uherského Hradiště Michaela Kočendová, Radiožurnál.
1: Dramatika bývalý politik Milan Uhde dnes oslaví 90. Narodil se 28. července 1936. V 70. letech patřil k zakázaným autorům. Divadelní hry proto psal pod cizím jménem, například slavný muzikál Balada pro banditu. Po revoluci vstoupil do politiky, působil jako ministr kultury a první předseda poslanecké sněmovny. Dnes se věnuje výhradně divadlu. Na jaře dopsal hru Obhájce a v tvorbě plánuje pokračovat.
14: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože, jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou. Že? Čili já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
1: Narozeniny Milan Uhde stráví s rodinou. Veřejně jubileum oslavil už v červnu v divadle Husa na Provázku. Sport. Fotbalisté Artisu

0: Brno při své premiéře v české nejvyšší soutěži prohráli. V úvodním kole šance ligy doma podlehli Mladé Boleslavi 2-4. Oba góly brněnského týmu dal Kvadri a Dederan. Dvakrát se prosadil i mladoboleslavský Jiří Klíma. V nastavení utkání dostal červenou kartu domácí Dominik Preisler. Příčiny porážky popsal trenér Artisu Brno Roman Nádvorník.
1: Celkově nás ten zápas slíknul do naha v tom, že v těch posledních 20 metrech k naší bráně tak jsme špatně nabírali soupeře a to je ten velký rozdíl mezi tou první a druhou ligou. Tam jsme měli největší problémy, že si myslím, že směrem nahoru, tak jsme schopni něco vytvořit, udělat. V té obranné fázi tak jsme byli špatní.
0: Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezóny porážkou. Ve slezském derby nestačili na Opavu, která na domácím stadionu vyhrála 2-0. Karviná hrála od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 před Žebrákem a překážka na D2 za Brnem. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice včera odpoledne zhořel kamion. Na kilometru 33,5 teď uklízejí vozovku pomocí těžké techniky. Projíždí se pouze levým pruhem, v místě se zpomaluje. Na D1 z Kroměříže do Brna stojí za odbočkou na Kojetín na kilometru 248 porouchaná dodávka. Opravují ji v odstavném pruhu, je to za zatáčkou, tak opatrně. Na D2 podobná situace za Brnem ve směru do Bratislavy. Na prvním kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu, i tam pozor na vybočující vozidla. A na Českolipsku je zavřená silnice 268 do Mnichova Hradiště. Mezi Mimoní a Ralskem neprojedete kvůli hrozícímu pádu sloupu elektrického vedení. Objíždět je možné přes Doxy a Bělou pod Bezdězem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
4: Bylo by rozumné zrušit 9. třídy základních škol, jak navrhují předsedové hnutí SPD a ANO? Jak se k tomu staví sněmovní opozice? Kolik by se zrušením 9. tříd dalo ušetřit a jaká by to mělo úskalí? A co očekává šéf TOP 09 od zítřejší schůzky s prezidentem Petrem Pavlem? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda TOP 09, předseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, mládež a sport a také bývalý učitel a ředitel gymnázia Matěj Ondřej Havel. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Předsedové hnutí SPD a ANO, Tomio Okamura a Andrej Babiš, se v minulých dnech veřejně vyslovili pro zrušení 9. tříd základních škol. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury by k tomu mohlo dojít od roku 2029. Považujete to za rozumný nápad?
5: V žádném případě ne a já si navíc myslím, že to je jen taková populistická věc, protože to není promyšlené. Konec konců i samotný ministr školství Robert Plaga je proti tomu. Není možné jenom takhle vystřelit a ta čísla, ty úspory 50 miliard, tak to jsou trošku hausnumera vystřelit zrušení 9. tříd bez nějaké širší diskuze a skutečné reformy vzdělávání. Já neříkám, že naše školství nemá před sebou výzvy a nemá nějaké problémy. Jednoznačně ano, asi se k tomu dostaneme. Nicméně nevyřešíte to tím, že škrtnete jeden ročník vzdělávání, prostě uberete na tom vzdělávání.
4: Vy říkáte, že v žádném případě zrušení 9. tříd není rozumný nápad. Na druhé straně, vy jste v posledních sněmovních volbách kandidovali jako TOP 09 s Lidovci a ODS v koalici Spolu. Expertka ODS na školství Renata Zajíčková zrušení 9. tříd navrhovala už předloni. Řešili jste to, debatovali jste o tom v rámci sestavování volebního programu koalice Spolu?
5: Samozřejmě jsme o tom debatovali. To je dlouhodobá politika kolegyně Zajíčkové, ale tam se nejedná jenom o to, že by šlo o zrušení jedné třídy, tedy o ubrání vzdělávání. Ona operuje s tím, že by zároveň chtěla 2 roky středního vzdělávání jako povinné. Nicméně, když se podíváte na volební program Spolu, tak to tam nebylo obsaženo. Ani my, ani KDU ČSL jsme nebyli pro. Prostě si představujeme reformu vzdělávání v České republice tak, aby byla proveditelná, aby byla evolucí, nikoliv nějakou zbrklou revolucí, tak si představujeme jinak. A měli jsme v tom programu spoustu užitečných a prospěšných kroků, které by k tomu vedly.
4: To znamená, že stejně proti tomu jste byli, když to navrhovala poslankyně ODS, jako když teď to navrhují poslanci současné koalice, chápu to dobře?
5: Chápete to dobře, je to přesně tak.
4: Vy jste předsedou školského výboru poslanecké sněmovny. Debatoval jste s kolegy? Tušíte, jakou podporu by zrušení devátých tříd mohlo mít ve sněmovně?
5: Školský výbor nezasedal od té chvíle, co to bylo tak jako vystřeleno ven, tenhle ten nápad, takže neměl jsem příliš příležitosti, ale samozřejmě, že jsem debatoval se svými stranickými kolegy v TOP 09. My se na to díváme tak, že školství opravdu trpí jinými problémy. Já uvedu příklad. Třeba v matematice. V roce 2022 dosáhlo alespoň základní úrovně dovedností v matematice 74% českých deváťáků, 15-letých žáků. Před 20 lety, v roce 2003, to bylo 83%. To znamená, tady máte v podstatě 10% pokles. A takhle to platí u řady dovedností a řady těch kompetencí, jak tomu ve vzdělávání říkáme. A nedává přece v tuhle chvíli smysl ubírat to vzdělávání. Má být vedena velmi vážná debata nad tím, co chceme, aby naše děti povinně na základní škole uměly. Že to mají být jazyky, že nejlepší prevencí exekučních pastí je finanční gramotnost, že potřebujeme mít žáky odolné vůči dezinformacím, že potřebujeme, aby uměli používat umělou inteligenci, aby se uměli vyjadřovat, aby uměli formulovat svoje myšlenky. To jsou velké výzvy pro české školství a my se nemáme bavit o tom, jestli budeme zkracovat tu povinnou školní docházku. My se máme bavit o tom, jak využijeme smysluplně těch 9 let, které teďka máme k dispozici, protože, a vyplývá to z šetření České školní inspekce, je to můj velmi naléhavý názor. My to teďka prostě dobře neumíme.
4: Když jste uváděl to srovnání, tak jste z něj došel k závěru, že není možné zkracovat školní výuku. Na druhé straně, jestli jsem dobře poslouchal ta vaše data, vy jste to srovnával s rokem 93. Tehdy to bylo to období, kdy tady devátá třída nebyla, to znamená, že se končila základní škola v 8. třídě a přesto, tak jak jste ta čísla citoval, tak na tom ti osmáci tehdy byli lépe, než jsou současní deváťáci. Není tohle argument vlastně proto, že nezáleží na tom, jak dlouhá ta výuka je, že vlastně to, kdy byla osmiletá školní docházka na základní škole, takže to nevadilo?
5: To jsme si neporozuměli, pane redaktore, já jsem se možná přeřekl, nevím, říkal jsem 20 let zpátky, byl to rok 2003.
4: Aha, tak to se omlouvám, já jsem vám rozuměl 93. Tak...
5: Ne, 2003, takhle by to bylo v pořádku.
4: Dobře, přesto ale tu otázku nechám a položím ji možná trochu jinak. Jste přesvědčen, že ta devátá třída v tom současném modelu má zásadní dopad na to, kolik toho žáci umí? Protože já jsem v těch posledních dnech slyšel, četl řadu názorů, že vlastně ta devátá třída je trochu navíc, že jediným smyslem deváté třídy mnohdy je, aby se připravili děti nebo studenti na přijímací zkoušky na střední školu a jinak se moc víc nenaučí. Není na tom něco?
5: Já znovu říkám, my máme teď před sebou reformu vzdělávání na základní škole. Nějaká byla provedena už v tom minulém volebním období. Je to ta reforma rámcových vzdělávacích programů, tak to asi veřejnost zná. To je ten standard. To, co chceme, aby povinně děti na základní škole uměly. Došlo tam teďka k určitému odložení asi o rok. Já to jsem schopen pochopit to odložení, pokud to povede k tomu, že budou moci se školy lépe připravit na tu implementaci. Ale my musíme fakt přehodnotit, co ty děti budeme učit a taky jakým způsobem je to budeme učit. To ta reforma má za cíl. Takže my jsme teďka v procesu, kdy máme dokončenou a budeme implementovat reformu rámcových vzdělávacích programů. Z toho si školy udělají ten svůj školní vzdělávací program a do toho přijde nápad zrušit devátou třídu. To vůbec nedává smysl. To je úplně koncepční zásah do jaksi řízení a rozvoje školské vzdělávací soustavy v České republice. Já si vážně myslím, že to je jen takové populistické, promiňte, plácnutí, reminiscence na nostalgii určité části voličského spektra, kteří třeba vyšli z 8. třídy. Andrej Babiš to dneska říkal na tiskovce po zasedání vlády, Alena Schillerová, že taky vyšla z 8. třídy. Dobře, co je tohleto za argument? Studovala v úplně jiné době. My chceme základní školy, které budou přece chystat děti, naše budoucí dospělé na budoucí život. Ne, je učit to, co bylo potřeba v minulosti a způsoby a tak dlouho, jak bylo potřeba v minulosti. Je to jenom takové nostalgické, populistické plásnutí. Já se omlouvám, já v tom nic jiného nevidím.
4: Předseda sněmovního školského výboru, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste se zmínil o praktických dopadech, o úsporách. Předseda poslanecké sněmovny, předseda hnutí SPD Tomio Okamura řekl, že by zrušení devátých tříd mělo obrovský ekonomický efekt, že by se dostalo na pracovní trh víc mladých lidí. Není to při stárnutí české populace přece jenom rozumný důvod?
5: Mohlo by to působit na první pohled lákavě a rozumně, ale pojďme trošku počítat. Když si vezmeme třeba data z roku 2024, ta už jsou uzavřená, očištěná, tak tehdy veškeré veřejné výdaje na vzdělávání činily téměř 332 miliard korun. To jsou obrovské peníze na základní vzdělávání. Z toho ale připadá méně než polovina, asi 42%, takže asi 138 miliard. A teď si vidělte těch 138 miliard 9 ročníky základní školy. A máte 15 miliard na jeden ročník. Jistě, že kdybychom teďka ustřihli jeden ročník základní školy, tak ušetříme, já bych odhadoval, něco mezi 10 a 12 miliardami korun prostě na platech těch učitelů. Nicméně nebylo by to těch 15, protože stejně školní jídelny a tak dále, to všechno běží. A potom pozor, kde by se vzalo těch 50 miliard? To je jenom řetězec velmi odvážných předpokladů a muselo by dojít ke splnění opravdu řady podmínek, aby všichni dokončili střední i vysokou školu o rok dříve. Nevznikly žádné dodatečné náklady na středních školách. Museli by skutečně nastoupit ti žáci o rok dříve do zaměstnání. Prostě kratší vzdělání nijak nesníží jejich produktivitu a jejich budoucí výdělky. To by byl další předpoklad. To znamená, já opravdu mám vážné pochybnosti o tom, že by to tu úsporu 50 miliard přineslo. A když se na ta čísla podívám z nadhledu, vzdělávání je jednou ze zásadních věcí, které stát nám všem zajišťuje. Měla by to být jedna z priorit. Já dlouhodobě říkám, že výdaje do vzdělávání mají být samozřejmě efektivně vynaloženy a máme vědět, na co je dáváme, mají to být smysluplně utracené peníze. Nicméně to investice. Investice do budoucnosti. A my taky víme z dat OECD, nikoli firm těch českých, ale vlastně celosvětových, že každý člověk, který se vzdělává delší dobu, nebo třeba i nastoupí do předškolního vzdělávání dříve, tak má mnohem větší šanci využít svůj potenciál. Není tolik ohrožený nezaměstnaností, to znamená tomu systému, on se potom i vyplácí.
4: Na druhé straně, pokud z těch odhadů vezmeme třeba jenom těch 12 miliard, které i vy připouštíte, že by se dalo ušetřit na platech učitelů, pokud by tedy jeden ročník základních škol nebyl, nemohlo už to by pomoci kvalitě školství, kdyby se těch 12 miliard dalo na něco jiného?
5: 12 miliard v tom součtu téměř 350 miliard není tak moc, viděno takhle.
4: Pardon, nicméně z těch 138 miliard pro nebo takhle, základní školství, ano, základní už je to víc. Školy.
5: Dobře, tam je to pravda. Nicméně, já prostě si myslím, že ta péče státu o vzdělávání žáků se odráží také v tom, jak do toho stát investuje. Když se podíváte na to, jaký je trend v celém světě, v Evropě, tak je trend spíše prodlužovat tu základní docházku, tu povinnou docházku a třeba se vykročit i směrem do mateřských škol. A to prostě z toho důvodu, že víme, že lidé, už jsem to říkal, kteří se takhle vzdělávají delší dobu, tak jsou v budoucnosti méně ohroženi nezaměstnaností, využijí více svůj potenciál a postarají se jednoduše řečeno sami o sebe. Jsou mnohem méně závislí na státu. A je tam ještě jeden důležitý aspekt. Nám se v posledních asi 5 letech dvakrát zhoršila úspěšnost u žáků, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni. Jsou z horšího socioekonomického prostředí a tak podobně. Jsou z rodin, kde vzdělávání není hodnotou. Když jim o rok snížíme povinnou školní docházku, tak je znevýhodníme ještě víc. A tohle to je přesně proti tomu trendu, se kterým my, nebo jaký jsme nastavili a jak bojujeme v České republice se znevýhodněním některých žáků. Zavedli jsme v minulém volebním období třeba sociálního pedagoga, který tam přesně má suplovat rodinu, že má těm žákům ukázat, že vzdělání je hodnotou, vzdělání je bránou úspěšné budoucnosti, kdy sám sebe uživím, postarám se a můžu vyčerpat eventuálně svoje talenty. Takže když tady zrušíme jeden ročník základní školy, tak na ty děti, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné, jakýmkoliv, tak to ještě dopadne a my u nich ten problém opravdu řešíme, protože to jejich znevýhodnění se prohlubuje.
4: Vy jste před chvílí použil i výraz povinná školní docházka a její zkrácení a dopad na ty znevýhodněné žáky nebo studenty. Na druhé straně to přece nemusí jít ruku v ruce. Konec konců poslankyně ODS Renata Zajíčková navrhovala zkrátit základní školu, ale prodloužit povinnou školní docházku tak, aby povinný byl minimálně jeden ročník střední školy. Tohle není řešení.
5: Ona tomu říká 8+2, tomu svému konceptu, tam je vlastně to, ta školní docházka není v té povinné části zkrácené, se realizuje na střední škole, konec konců to je model, který je v řadě evropských států, to najdeme v některých spolkových zemích v Německu, to najdeme třeba i v Maďarsku, na které se právě často odkazuje Tomio Okamura, že tam je 8 let základní školy, dobře, to je pravda, nicméně to vzdělávání na střední škole je tam povinné do 16 let, takže to není snížení nebo zkrácení povinné školní docházky, to je jenom jako restrukturalizace. Já si myslím, že české školství
4: pardon, že do toho skáču, ale tak jak jsem slyšel, četl vyjádření Tomia Okamury i Andreje Babiše, tak oni nemluvili o povinné školní docházce, oni mluvili opravdu o tom, jestli základní škola má mít 8 nebo 9 let, proto se ptám, jestli není řešení něco ve stylu toho, co tedy už předloni navrhovala Renata Zajíčková, to znamená zkrátit základní školu, ale prodloužit povinnou školní docházku, aby její součást byla část střední školy.
5: Ano, já to shrnu. To, co navrhuje Andrej Babiš a Tomio Okamura, to je prostě zkrácení vzdělávání. To není restrukturalizace. To, o čem mluví Renata Zajíčková, je restrukturalizace, přesunutí vlastně části povinného vzdělávání na střední školu. Já se domnívám, že české školství má jinou tradici. My jsme tady v minulosti 9. třídu neměli, teď ji máme, tak jako zase, že bychom ji zrušili. Myslím, že ne. Myslím, že české školství se má efektivizovat, modernizovat v tom, co žáky učí a jak je to učí, ale v tom prostoru, který máme teď nastavený. Já si myslím, že to je nejlepší, nejjednodušší cesta k modernímu školství, neměnit tu strukturu, tedy tu délku, jak povinné docházky, tak třeba toho, co se odehraje na základní a na střední škole, ale skutečně se podívat velmi kriticky i s nějakým přihlédnutím k zahraničním zkušenostem, co učíme děti na základních školách a jaká je třeba struktura oboru na školách středních. Tam jsme opravdu velmi pozadu, ale to je asi ještě na jinou debatu.
4: Určitě se k ní vrátíme. Ještě jedna praktická věc k tomu aktuálnímu návrhu zrušení devátých tříd. Nepomohlo by to vyřešit nedostatek učitelů, hlavně některých aprobací, a to i ve spojení s tím, že řada stávajících učitelů a učitelek půjde v příštích letech do důchodu?
5: Asi by to pomohlo krátkodobě, protože kdybychom na základní škole ten ročník zrušili, prostě zkrátili to vzdělávání, tak by nám nějací učitelé na chvíli jako v tom systému zůstali, přebyli, to je jenom záplatování tekoucího hrnce. Já si myslím navíc, že když bychom, vezměme si třeba toho matikáře, jak jsem na začátku říkal, příklad s matematikou, měli volné matikáře, tak se nám z nich nestanou. Kvalifikovaní a dobří učitelé odborného výcviku na středních školách, což je třeba právě to penzum učitelů, kteří nám velmi naléhavě chybí. Takže ani tento argument v tom vlastně neobstojí a ten jako tabulkový nárůst počtu učitelů, tak by se byl kvalifikovaných učitelů, tak by byl jako skutečně jenom dočasný, protože, jak sám říkáte, ty odchody do penze pak přirozeně nastanou.
4: Předseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, mládež a sport, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pojďme k politice. Zítra odpoledne máte naplánovanou schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. O tu schůzku jste požádal vy, nebo to byla iniciativa pana prezidenta?
5: Pan prezident deklaroval a vlastně vyzval k tomu, že je připraven a že se chce setkávat s lídry parlamentních stran, a to ne jenom opozičních, ale napříč politickým spektrem. A na to konto já jsem, řekněme tu obrazně hozenou rukavici, zvedl, kontaktoval jsem Pražský hrad a jak si dostal jsem ten termín a rád se s panem prezidentem potkám.
4: Co od té schůzky čekáte, s čím na hrad půjdete?
5: Já tam jdu s řadou témat. V první řadě chci panu prezidentovi poděkovat za to, že také velmi rozumně popularizuje euro v České republice a poukazuje na ty věcné argumenty, že Česká republika na tom tratí a my všichni, že euro nemáme, je to odvážný krok přijmout euro a je to správný krok, zodpovědný pro Českou republiku. Já tam jdu také s tématem voleb od 16 let nebo volebního práva od 16 let pro komunální volby, což je věc, kterou TOP 09 teďka v současnosti navrhla nebo v minulých měsících a pan prezident to teďka veřejně podpořil, to znamená, to jistě bude tématem našeho rozhovoru, určitě bude tématem našeho rozhovoru zahraniční politika. Je strašně špatně, že se současná vláda odmítá zapojit do koalice států, které založily ten takzvaný antibalistický pakt. O tom budeme určitě také hovořit, určitě se dotkneme nezávislosti médií veřejné služby a já bych taky rád panu prezidentovi představil, jak si TOP 09 představuje do budoucna daňovou reformu a reformu veřejných financí, protože my už se teďka začínáme chystat na post-babišovskou dobu. Ono to jednou přijde a doufám, že už to bude za 3 roky, kdy se obrátí karta a my chceme být připraveni. My nechceme být ti, kteří pak přijdou do vlády a budou vlastně až v tu chvíli vymýšlet, co se má dělat. My chceme na to mít už skutečně baterii řešení a já bych o tom s panem prezidentem také rád řešil. A když jsme teďka
4: Konkrétně o tomhle mluvíte, tak to od pana prezidenta budete chtít posvěcení vašich nápadů, nebo z něj budete tahat, jak on se k tomu staví, nějaké jeho návrhy, nebo co v tomhle směru, když říkáte, že se chcete připravovat na to, co bude po dalších volbách, tak co v tomto směru zítra od pana prezidenta chcete slyšet?
5: Já myslím, že ta schůzka má několik rovin a několik smyslů. Jedním je vyslechnout si pana prezidenta třeba jeho pohled na zahraniční politiku, na témata, o kterých jsem hovořil. Druhá věc je představit mu to, já budu chtít, uvidíme, jestli bude mít slechu, co my tedy budeme nabízet České republice do budoucna. Myslím si, že debata mezi ústavními činiteli v tomhletom dává smysl a i zpětná vazba od pana prezidenta je pro mě v takovém soukromém rozhovoru v každém případě přínosná. A ještě poslední věc zmíním, o které jistě budeme hovořit a bude to ten nápad na zrušení devátých tříd, protože já jsem se před asi rokem a půl zúčastnil na Pražském hradě kulatého stolu, který uspořádal prezident republiky a týkalo se to hlavně vyloučených lokalit a znevýhodněných žáků ve vzdělávání. Bylo to velmi tedy jako důkladná debata zasvěcená a je jako na tom jasně vidět, že pan prezident má zájem o znevýhodněné lidi v naší společnosti, o vyloučené lokality a budu chtít znát jeho názor taky na to zrušení 8. 9. třídy na tento nápad. Já si myslím, že bude kritický, ale nepředjímejme, to uvidíme. Bude to jistě jedním z témat naší zítřejší debaty.
4: Jenom 9., vy jste říkal zrušení 8. a 9., tak
5: promiňte,
4: že by se rušila
5: 9. třídy,
4: 8. třída jsem alespoň zatím nezaznamenal. Já se na ta očekávání směrem k zítřejší schůzce s panem prezidentem ptám i proto, že premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš a další koaliční poslanci a politici mluví dlouho o panu prezidentovi jako o lídrovi opozice. Nemohou schůzky, jako je ta zítřejší, s tím vším, co jste o ní před chvílí říkal, vlastně takový dojem potvrdit?
5: Prezident republiky, jak už jsem říkal, vyzval k tomu, že se chce setkávat s lídry z parlamentních stran. Ať v koalici nebo v opozici. Já tu výzvu vyslyším, já se na Pražský hrad vydám, rád s ním budu hovořit o těch politických tématech. A jestli někdo říká, že prezident je lídrem opozice, tak já to vnímám spíš jako takovou dělostřeleckou přípravu před prezidentskými volbami, které prostě v dohledné době nastanou. Hnutí ANO, SPD i motoristé nechtějí Petra Pavla na hradě a myslím si, že to je prostředkem k tomu, jak ho už nyní jaksi zatahovat do sněmovní politiky a udělat z něj toho sněmovního hráče, což prezidentu republiky vůbec nepřísluší.
4: Já se omlouvám, že vám do toho skáču. Právě proto, že jsem předpokládal, že tohle budete říkat, proto se na to ptám, jestli tím, kdy požádáte o schůzku s panem prezidentem, kdy tam jdete s těmi tématy, o kterých jste před chvílí mluvil, kdy se dá předpokládat, že na řadě těch témat se shodnete, tak jestli to, co říkají koaliční politici, vlastně nepotvrzujete?
5: Kdyby byl prezidentem republiky Miloš Zeman a požádal nebo vyzval ke schůzkám s lídry sněmovních stran, tak já na tu schůzku půjdu také. Já tam nejdu za prezidentem, který je mým názorovým souputníkem, a věřte, že na řadu věcí máme asi jiný názor, to se jistě taky ukáže, ale jdu tam jako za prezidentem republiky, jako za vrcholným ústavním činitelem, abych ho informoval, abych si vyslechl eventuálně jeho názory. Není lídr opozice, není vůbec členem opozice, teď to přece není ani prezident, kterého nominovala nějaká politická strana, která je v parlamentu teď zastoupená. Je to jenom označení, které zcela účelově používá současná parlamentní koalice. Já jdu na Pražský hrad za prezidentem, od kterého očekávám, že bude svůj mandát vykonávat na 100%. A to, co prezident dělá, že se chce setkávat s lídry parlamentních stran, je podle mého názoru tím výkonem mandátu. My děláme jako opozice, co můžeme, jistě máme vždycky prostor někde přidat. Já jsem třeba spokojený s tím, jak se dokážeme koordinovat. Myslím si, že to v minulosti vůbec nebývalo zvykem, že by se pět opozičních stran dokázalo vzájemně domluvit a na řadě věcí se skoordinovat. Na některé věci máme názor jiný. Já připomenu jednu věc, třeba co se týká chystaného útoku na veřejnoprávní média, na nezávislost médií veřejné služby, tak to bude věc, která podle mého názoru, ta mediální novela, bude načtená už na podzim. Počkalo si to na změnu jednacího řádu a byl to jediný důvod, proč TOP 09 nepodpořila změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny právě v tuto chvíli, protože ona omezuje možnost obstrukcí ve sněmovně. Tady máme třeba trošku jiný postoj než hnutí STAN nebo ODS.
4: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
5: Moc vám děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
4: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře je za námi a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Krátké zprávy a Monika Chmelová.
0: Vládní delegace by mohla příští rok na jaře zamířit do Číny. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání vlády uvedl, že cílem je vrátit vztahy s Pekingem na úroveň ostatních partnerů. Delegace chce jednat například o zrušení vízové povinnosti nebo obnovení přímého leteckého spojení do Šanghaje. Pondělní útok neznámých ozbrojenců ve vesnici na severozápadě Nigérie nepřežilo nejméně 30 lidí, včetně 8 dětí. Další lidé utrpěli zranění. Agentuře Reuters to potvrdili dva tamní obyvatelé. Útočníci ve vesnici spustili střelbu a zapalovali domy. Bezpečnostní složky na místo dorazily až několik hodin po útoku. Severovýchod africké země čelí povstání islamistické organizace Boko Haram a tamní frakce organizace Islámský stát. Africká republika Čad už nebude uznávat pravomoc Mezinárodního trestního soudu v Hagu. Země to uvedla s tím, že efektivita instituce je omezená a nerovnoměrná. Čad už je pátou zemí, která se tak v posledních měsících rozhodla. Římský statut o zřízení soudu vypověděli také Venezuela, Mali nebo Niger. Děje se to poté, co většina členských států hlasovala pro odvolání prokurátora Karima Khana, obviněného ze sexuálního obtěžování asistentky. A rekonstrukce obchvatu Moravských Budějovic zahájilo ředitelství silnic a dálnic. Provoz na hlavním tahu 1/38 ve směru ze Znojma na Jihlavu zůstal zachovaný. V opačném směru vede objízdná trasa přes centrum města. Oprava obchvatu by měla být hotová do 2 měsíců. Sport. Novým trenérem tenisty Jiřího Lehečky je Francouz Frédéric Fontac. Česká jednička to oznámila na svém Instagramu. Fontac se stal koučem Lehečky krátce před začátkem turnaje v mexickém Los Cabos.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 u Žebráku a nehoda u Horšovského Týna. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za odbočkou na Zdice se uklízí po požáru kamionu. Na kilometru 33,5 zasahuje těžká technika, projíždí se pouze levým pruhem, zpomaluje se, je to ale bez kolony. Na dálnici D2 zvyšte pozornost za Brnem ve směru do Bratislavy. Na prvním kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu, vozidla tam mohou vybočovat, tak opatrně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové podobná situace před sjezdem na Přelouč. Na 76. kilometru čekejte stojící auto a zpomalte. A na Domažlicku pozor na silnici 26 do Plzně. Mezi Horšovským Týnem a Staňkovem se stala nehoda v Semošicích a průjezd může být omezený, policie teprve jede na místo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Příjemnou úterní noc přeji všem, hladíte vysílání radiožurnálu 7,5 minuty po půl jedné a pokud si užíváte dovolené, tak jste si vybrali ideální termín, jelikož až do konce týdne nás čeká velmi letní počasí, tak zaměřte někam k vodě a konec konců i vy, co jste prací povinní, tak určitě po práci stihnete taky vyrazit někam na koupaliště se trochu schladit. A kam vyrazíme my na úvod nočního vysílání? Do Ostravy. Říká se mu ostravské anakondy, plynové potrubí, které kvůli poddolování nemůže být v zemi, připomíná v Ostravě dlouhého hada. Právě prochází modernizací a jak náročné jsou jeho opravy, uslyšíte za pár minut.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Na Ostravsku a Karvinsku musí opravit plynovod. Je na povrchu, ne v zemi a jakýkoliv zásah je náročnější než jinde. Systému se, jak teď uslyšíme, přezdívá Ostravské anakondy. Velká část oblasti je poddolovaná a sítě není možné schovat do země. V Ostravě právě dokončují rekonstrukci 2-kilometrového úseku.
1: Vede nad zemí, občas se zvedne do výšky, to musíme zaklonit hlavu a potom zase míří dolů. Plynaři tomu říkají ostravské anakondy.
2: Stojíme u vysokotlakého potrubí, které je specifické tím, že na něm nalezneme kompenzační prvky. Správně se jim říká liry, my si je přejmenovali na anakondy.
1: Protože jsou takové zvlněné.
2: Je to tak. Připomíná to hada, je jí hodně, takže taková antýrka.
1: Se Štěpánem Vodičkou ze společnosti Gasnet jsme v Ostravě Přívoze. Tady se opravuje jeden z hlavních vysokotlakých plynovodů a zvlnění funguje jako ochranná pružina, kdyby se země pohnula. Pod povrch se schovat nedá kvůli nestabilnímu podloží, po těžbě uhlí a taky je všude v zemi spousta starých průmyslových inženýrských sítí.
2: Ta rekonstrukce, když je na povrchu, obsahuje daleko víc prvků, betonové patky, nějaké ocelové vystrojení, které nese tu trubku samotnou, takže řekl bych, že je to složitější.
1: Takže radši v zemi?
2: Radši v zemi.
1: Spleti trubek jsou pro území bývalého těžebního revíru typické. Jsou i dál směrem na Karvinsko, u cest, u domů, nákupních center, i v lese. Někdo to neřeší, jiným se to zase moc nelíbí. Dva pohledy z Karviné.
3: Já už jsem na to zvyklý, takže to už vůbec nevnímám.
4: No, já to vnímám, jak jedu autobusem, není to moc hezké, jako moc hezký pohled. Bylo by to určitě lepší, kdyby to odstranili.
1: Zatím se na způsobu vedení potrubí nic příliš nemění, i když těžba uhlí skončila třeba v Ostravě už dokonce před více než 30 lety. Rekonstrukce anakond je součástí rozsáhlé modernizace plynárenské sítě v Česku. Firma Gasnet jako největší distributor plynu chce letos zmodernizovat zhruba 250 kilometrů. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Na letošní Karlovarský festival se vrátila i nezaměnitelná poetika divadla Sklep. Tomáš Hanák, Milan Steindler, David Vávra a Tereza Kučerová přišli představit digitálně restaurovanou tragikomedii Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Ta se natáčela právě v Karlových Varech a po letech se na festival vrátila ve slavnostní obnovené premiéře. Jak na vznik kultovního filmu vzpomínají a k mikrofonu přišli i další, sice nepozvaní, ale velmi milí hosté, kameraman a producent.
2: To nejlepší z hosta radiožurnálu
0: poslouchejte dnes po 9. hodině.
2: Radiožurnál
0: každý den s vámi
2: i o prázdninách.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je jedna hodina. Monika Chmilová doplní zpravodajský přehled.
3: Vláda odmítla návrh hnutí STAN na změny ve spoření na důchod. Podle kabinetu už úpravy připravuje ministerstvo financí. V libýském Tripolisu demonstranti protestovali proti výpadkům elektřiny. Fotbalisté Artisu Brno při své premiéře v nejvyšší soutěži prohráli. A dnes bude zpočátku až jasno, postupně oblačno, večer se znovu vyjasní. Teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda nesouhlasí s návrhem poslanců hnutí STAN na změny v doplňkovém penzijním spoření. Starostové chtěli mimo jiné zvýšit státní podporu v prvním roce spoření pro mladé lidi a zavést povinný příspěvek zaměstnavatele, pokud si zaměstnanec na důchod spoří sám. Podle vlády podobné změny už připravuje ministerstvo financí v novele zákona a není proto potřeba je řešit samostatně. Návrh kabinet zároveň označil za nesystémový. Kvůli celosvětovému nadbytku mléka klesají jeho ceny. Podle Českomoravského svazu mlékárenského je nadprodukce v České republice zhruba 4%. Výkupní ceny pro zemědělce jsou tak často pod výrobními náklady, říká například Josef Diviš z farmy Selecta Pacov.
4: Když porovnám cenu za litr mlíka před rokem, tak je úplně stejná, akorát je o 3 koruny nižší. Jo. A tak když my produkujeme nějakých 500 000 litrů měsíčně, tak si každý dopočítá, jak kolik peněz jako přicházíme. Jo. Náklady jsou někde 11,50 a my máme cenu za 10,27.
3: V libýském hlavním městě Tripolisu se v pondělí protestovalo proti opakovaným výpadkům elektřiny. Demonstranti zablokovali silnice i vstupy do institucí. Na záběrech, které ověřila zpravodajská stanice Al Jazeera, lidé zapalovali pneumatiky. Protestující taky před sídlem ministerstva zahraničí vyložili nákladní vůz s hlínou. Akce pořádalo hnutí Páteční trh. To od loňského jara vystupuje proti vládě Národní jednoty premiéra Hamída Dbajíby. Tu viní mimo jiné z korupce a usiluje o rozpuštění stávajících politických institucí. Organizace v neděli uvedla, že chce zcela paralyzovat vládu. Univerzita Palackého vyhlásila výběrové řízení na stavební firmu pro rekonstrukci jednoho z nejznámějších studentských klubů v Olomouci. Rekonstrukce u klubu za 27 milionů korun začne v září, skončit má na jaře příštího roku. Klub fungoval od 80. let minulého století a hostil nejvýznamnější české kapely a umělce. Pokračuje rektor Olomouc, fungoval od 80. let minulého století a hostil nejvýznamnější české kapely a umělce. Pokračuje rektor Olomoucké univerzity Michal Kohajda.
5: Ten klub by měl

0: Slaví 2-4 a tenistka Barbora Krejčíková dál stoupá světovým žebříčkem. Po červencovém titulu v Aténách a sobotní účasti v semifinále turnaje v Praze jí nově patří 25. místo.
1: Krejčíková se dotáhla na Marii Bouskovou, která o body přišla poté, co neobhájila titul v Praze. V elitní stovce se drží 9 Češek, nejlepší z nich je aktuálně 6. Karolína Muchová. Těsně za ní je wimbledonská šampionka Linda Nosková. V mužském žebříčku zůstal nejlepším českým tenistou 12. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou běloruska Sabalenková a Ital Sinner. Pořadí deblistek dál vede Kateřina Siňaková. František Typovský, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 za Berounem a překážka na D1 za Brnem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor na omezení za Berounem. Na 23. kilometru se pohybují silničáři, sečou tam trávu okolo vozovky. Vozidla vybočují až do levého pruhu. Na dálnici D2 čekejte překážku za Brnem ve směru do Bratislavy. Na prvním kilometru stojí kamion. I tam vozidla vybočují doleva, tak opatrně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové máme hlášenou překážku před sjezdem na Přelouč. Na 76. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. A v Ostravě čekejte omezení na silnici 56 do Frýdku Místku. V Místecké ulici před odbočkou do Hrabové na 39. kilometru silničáři opravují portály nad vozovkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: S vámi je noční vysílání radiožurnálu a to 5,5 minuty po 1 hodině a přeji poklidnou noc s datem 28. července. Nepřišlo vám někdy objednané zboží nebo vám třeba dopravce nepřiznal kompenzaci za jízdenku? Šlo asi nejspíš o pár desítek nebo možná stovek korun a nechtěli jste se tak o ně soudit. Právě k řešení takovýchto sporů mají v Česku sloužit hromadné žaloby, jenže za 2 roky se k soudu tyto žaloby dostaly jenom 2. Čím to je, tak to vysvětlíme v nočním vysílání radiožurnálu za pár minut.
2: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Neproplacený zpožděný let, nedodané zboží nebo například problematické smlouvy na energii. Případy, které mají desítky nebo dokonce i stovky poškozených. K jejich řešení mají sloužit v Česku hromadné žaloby. Za dva roky, kdy je možné je podávat, soudy ale rozhodly o jediné.
1: Truhlářství Postýlkov desítkám zákazníků nedodalo objednané dětské postýlky na míru. Některým přišly jen jejich části. Takhle o rozsudku v první hromadné žalobě v Česku informoval na začátku loňského července Radiožurnál.
2: Padl rozsudek v historicky první hromadné žalobě. Soud rozhodl, že firma Postýlkov musí většině zákazníků vyplatit přes 1 000 000 korun za nedodání dětského nábytku.
1: Poškozené zastupoval online mediátor CZ. Žaloby totiž v Česku můžou podávat jen neziskové organizace s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu. I druhou žalobu podávala stejná organizace, a to letos v únoru, kvůli neproplaceným kompenzacím za zpožděný let. Za dva roky účinnosti zákona, který hromadné žaloby zavedl, tak byly podány jen dvě. Pokračuje právnička z organizace online mediátor Tereza Borkovcová.
3: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Nějaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené.
1: Problém s financováním vidí i společnost D-Test, která je taky jednou z celkem 4 oprávněných organizací. Podle právníka D-Testu Jana Šůry zatím žádnou hromadnou žalobu nepodali právě z tohoto důvodu.
4: Ale problém je i v tom, že ta odměna je formulována na maximální výši 16%, s tím, že soud ji může ještě snížit.
1: Problém podle něj není to, že se organizaci musí poškození spotřebitelé sami přihlásit. Přesto by podle něj mohl být proces jednodušší. Hromadných žalob by šlo podávat více, například u nevýhodných smluv za energie, pojištění nebo u zrušených letů či zájezdů, pokračuje Šůra.
4: Potom jsme se často setkávali také s automaticky obnovovanými předplatnými či neoprávněně opakovanými platbami.
1: Původně přitom stát počítal v konzervativních odhadech se zhruba 5 až 10 žalobami ročně. Potenciál, který si ministerstvo od novinky slibovalo, se tedy nenaplnil. Na hodnocení je ale podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO brzy.
5: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4 nebo 5 let ode dne, kdy bylo možné podat první hromadnou žalobu.
1: Počet hromadných žalob se podle ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně, a to i s ohledem na to, kolik organizací bude mít o oprávnění zájem. Františka Rohlíčková,

0: Pink Floyd zazněli v nočním radiožurnálu a mladík z americké Floridy kradl svým obětem kryptoměny. Pomáhal si u toho speciálně upravenými počítačovými hrami. A jak takový útok vypadá, tak to bylo téma našeho pořadu Antivirus. S jeho autory Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou ho probíral moderátor Jiří Chum. Antivirus.
1: Jak vás vůbec někdo okrade přes počítačovou hru?
2: V tomhle konkrétním případě ten pachatel vytvářel jednoduché počítačové hry a nahrával je na oblíbenou herní platformu Steam. Součástí her byl i škodlivý kód a pokud si hráč hru nainstaloval a spustil, tak se rozeběhl právě i tento vir.
3: Počítačová hra je totiž ve skutečnosti program jako každý jiný. Dostane se k datům v počítači, na kterém běží. A přesně toho pachatel podle floridských vyšetřovatelů zneužil. Podle obvinění, na které upozornil technologický server TechCrunch, tímhle způsobem napadl přes 8 000 obětí.
2: U nich potom našel asi 80 kryptopeněženek a z nich vybral v přepočtu přes 4,5 milionu korun.
3: Pachatel přitom se svými komplici tyhle infikované hry i propagoval na sociálních sítích Discordu, Telegramu a LinkedInu.
1: No a to herní obchody hry nekontrolují?
2: Do nějaké míry ano, ale zjevně to nestačí. Pokud bychom to srovnali s obchody s mobilními aplikacemi, tam je kontrola důkladná a navíc aplikace v telefonu má omezený dosah k dalším datům, které v tom telefonu jsou. I tak tam ale některé škodlivé aplikace občas proniknou.
3: V případě běžného stolního počítače nebo laptopu jsou tyhle pojistky mírnější a toho právě pachatele zneužili.
2: Herní obchod s tím nyní samozřejmě infikované hry smazal, ale to neznamená, že se případ nemůže někdy opakovat.
1: Pachatelé se zaměřili na kryptoměny. Proč se neskoušeli dostat třeba k bankovním účtům?
3: To bychom se museli zeptat jich, ale pravděpodobně proto, že klasická banka se peníze svých klientů snaží chránit. Kryptoměny si každý musí zabezpečit sám. To je ale technicky docela náročné a řada lidí, kteří kryptoměny používají, si ve skutečnosti všechna rizika plně neuvědomují.
2: Útočník, který chce někoho krást o peníze v bance, musí typicky získat jeho přihlašovací údaje a oběť navíc přesvědčit, aby transakci schválila. To se také často děje, ale vyžaduje to ze strany pachatele větší úsilí.
3: V případě kryptoměn často stačí, že se dostane k souborům peněženky a v tu chvíli má prakticky vyhráno.
1: No a mohou se proti tomu lidé nějak chránit, když selhalo i to zabezpečení oficiálního obchodu s hrami?
2: Tím, že teď o tom riziku víme, tak určitě nějaké obrany, možnosti obrany máme. Pro začátek je na místě mimořádná opatrnost, pokud má člověk nějaké větší peníze v kryptoměnách. Měl by si je zabezpečit, měl by si lépe zabezpečit kryptopeněženky a zorientovat se v tom, jak tato svá data chránit. Někdo na to použije speciální zařízení, další možnost je na citlivé transakce používat klidně starší, ale vyhrazený počítač, na kterém člověk nehraje hry a nebrou zdádeně na internetu.
3: Tahle rada je pak platná i obecně. Bezpečnosti pomůže, pokud člověk své pracovní věci oddělí od zábavy. Nepoužívá pracovní počítač na soukromé záležitosti a naopak ten soukromý k práci.
2: No a zvlášť to platí o počítačích, ke kterým mají přístup děti. Ty do nich nainstalují cokoliv jen proto, aby si pustili tu novou zábavnou hru, kterou jim doporučili kamarádi. A právě toho mohou pachatelé zneužít.
1: Honza Cibulka, Jana Magdoňová, Antivirus, díky.
3: Naslyšenou.
2: Naschledanou.
4: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Panenky.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
6: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
3: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
7: Máme 30 minut po 1 hodině. A posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
8: Ceny pohonných hmot po týdnu bez vládních cenových stropů dál rostou. Benzín od konce regulace zdražil podle společnosti CCS zhruba o 1,80 Kč, nafta o více než 4 koruny. Podle petrolejářů za růstem stojí vývoj cen ropy i návrat spotřební daně na původní výši. Ministerstvo financí ceny i marže čerpacích stanic dál sleduje. O obnovení regulace ale zatím neuvažuje. Útočník v Paříži v pondělí pobodal 3 ženy. Uvedlo to ministerstvo vnitra s tím, že podezřelého zadržel policista, který byl zrovna mimo službu. Ženy skončily v nemocnici, 2 z nich s vážnými zraněními. Žádná ale není v ohrožení života. Totožnost ani motiv pachatele policie zatím nekomentovala. Jihokorejský soud uložil další trest už dříve doživotně odsouzenému ex-prezidentu Yoon Suk-yeolovi. Ten si nově vyslechl verdikt 18 měsíců vězení s podmíněným odkladem na 3 roky, informovala o tom agentura Reuters. Bývalý prezident podle soudu porušil volební zákon nepravdivými výroky v prezidentské kampani v roce 2022. Hrozí, že jeho strana lidové moci bude muset vrátit v přepočtu přes 570 milionů korun, které jí vyplatila volební komise po vítězství ve volbách. Yoon Suk-yeol se proti rozsudku může odvolat. A výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Rozhodla o tom vláda se souhlasem jeho rodiny. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. Patřil k nejvýraznějším osobnostem českého moderního umění. Po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii.
0: Sport.
8: Nejhezčí gól letošního mistrovství světa ve fotbale dal Sydney Cabral z Cape Verde. Výsledek ankety zveřejnila Mezinárodní fotbalová federace FIFA na svém webu. Cabral se trefil v úvodním kole play-off proti Argentině. Přesnou střelou do levého horního rohu branky vyrovnal na 2-2. Argentina potom vyhrála 3-2 v prodloužení a Cape Verde na šampionátu skončili.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na pražském okruhu u Barandova a nehoda u Horšovského Týna. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi sjezdy na Barandov a nájezdem. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. Jede se ale plynule. Na dálnici D2 čekejte překážku za Brnem ve směru do Bratislavy. Na prvním kilometru stojí porouchaný kamion. Některá vozidla vybočují, tak opatrně. Na silnici 26 z Domažlic do Plzně vás zpomalí nehoda za Horšovským Týnem. A v Semošicích havarovalo osobní auto. Na místě se vyšetřuje, místem se projíždí pomaleji. A na Českolipsku je uzavřená silnice 268 do Mnichova Hradiště. Mezi Mimoní a Ralskem neprojedete kvůli hrozícímu pádu sloupu elektrického vedení. Objíždět je možné přes Doksy a Bělou pod Bezdězem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Dnes bude zpočátku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Díky obrovskému hladu po vítězství a dominantnímu stylu se aktuálnímu šampionovi Tour de France Tadej Pogačarovi přezdívá kanibal. Slovinský cyklista láme jeden rekord za druhým, letošní Tour ale ukázala, že umí být i týmovým hráčem. Za chvíli o tom uslyšíte v nočním radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Pouze 5 cyklistů dokázalo 5krát v kariéře vyhrát nejslavnější závod Tour de France. Seznam se právě na 5 členů rozrostl v neděli. Slovinec Tadej Pogačar totiž naprosto suverénně vyhrál 113. ročník a zařadil se mezi legendy svého sportu.
1: Letošní Tour Tadej Pogačar naprosto ovládl své soupeře, porazil o víc než 6 minut a jako majitel 5 titulů se zařadil po bok vyhlasných cyklistů minulosti Jacquesa Anquetila, Eddieho Merckxe, Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina.
2: Every victory is really special and
3: Každé vítězství tady je hodně výjimečné. Startoval jsem na Tour 7krát, 7krát jsem skončil na pódiu, 5krát jsem vyhrál. To zní jako něco z knihy pohádek. I pro mě je to neuvěřitelné.
1: Pogačar je nejlepší cyklista současnosti. Díky drtivým nástupům v horách překonává rekordy. Třeba při výšlapu na Alp d'Huez zlomil 30 let staré maximum Marka Pantányho. 14 kilometrů v úzkých serpentinách s průměrným sklonem přes 8%. Zvládl na kole podobně rychle jako autem, tedy za 35 minut.
3: Jakmile nastoupíte na Tour de France, musíte trpět a projít si spoustou věcí. Potkáte tady vaše největší rivaly a všichni jsou ve skvělé formě a dřou ze všech sil. Musíte na to být připravení a taky si toho dost vytrpět.
1: Zatímco při minulých triumfech jel Slovinec víc v uvozovkách na své triko, teď je z něj i týmový jezdec. Potvrdila to předposlední etapa, kdy pomohl kolegovi ze stáje UAE Emirates Isaacu Del Torovi k celkovému třetímu místu.
4: Del Toro will be third overall.
2: It's an honor to ride for Isaac.
3: Bylo mi ctí jet pro Isaaca, makat poslední hodinu a půl v Alpách pro něj. Na Alp d'Huez jsme projeli cílem společně. To byl pozoruhodný výkon.
2: Memorable achievement.
1: Letos Tadej Pogačar ovládl 5 zkoušek Tour de France a pokud tímto tempem bude pokračovat, za 2 roky překoná rekord v počtu etapových triumfů. Ještě předtím ale má jiné plány. Naznačil Slovinec možný start na srpnové španělské Vueltě. Závěrečnou Grand Tour sezony totiž ještě v kariéře nevyhrál. A pokud mu letošní plán vyjde, zbydou poslední mety. Zvítězit na Tour po 6., být nejlepší v historii a za 2 roky v Los Angeles vybojovat olympijské zlato. František Typovský, Radiožurnál.

0: Michael Jackson zazněl v nočním radiožurnálu. Fyzioterapeutům na rehabilitačním oddělení Havlíčkobrodské nemocnice se podařilo zkrátit čekací doby. Umožní jim to nové rehabilitační přístroje. V Havlíčkově Brodě tak jdou lidé s akutními problémy na fyzioterapii z pravidla v řádu dnů. A to je oproti jiným místům velký rozdíl.
1: Já jsem tady už po druhý, před půl rokem jedno koleno, teď druhé koleno. Ulevuje mi to bolest a hojení. No.
2: Paní Zdeňka Vaňkátová zrovna sedí u přístroje, který k léčbě využívá magnetoterapii. Jelikož se věnuje tanci, potřebuje po úrazech pomoc častěji. Díky modernizaci oddělení rehabilitace nemusí čekat dlouho.
3: Tam jsou opravdu minutové terapie, takže zkrátíme tu dílku té terapie a je tam ten výkon vyšší.
4: Takže vlastně i tím, jak je to rychlejší, zvládnete třeba vzít víc pacientů během toho?
3: Určitě, jo, určitě.
2: Vysvětluje vrchní fyzioterapeutka Jana Kutlova-Šrová, že pacienty s akutními problémy nebo po úrazech jsou teď schopni objednat do jednoho týdne. Kromě nových přístrojů má teď navíc oddělení také lůžka pro následnou péči.
5: A my díky tomu z akutní rehabilitace, následné rehabilitace i za pomocí těch onparů vlastně můžeme dotáhnout toho pacienta až od akutního až domů.
2: Podle primáře Lubomíra Motičky tak minimálně některým pacientům odpadá nutnost schánění místa v rehabilitačním ústavu po skončení hospitalizace. Následných lůžek je zatím pouze 5.
5: Jestli je jedno chviličku volné místo z těch 5, tak je to opravdu na chvilku. Jo? Jak hned se to opravdu vyměňuje, doplňuje.
2: Ideální by samozřejmě podle Lubomíra Motičky bylo mít na oddělení více prostoru. Specializované přístroje totiž zabírají poměrně hodně místa a stejně tak i další lůžka. S navyšováním kapacit ale souvisí také personální potřeby.
3: Máme inzerát na fyzioterapeuta, protože dostatek jich není. I když teď aktuálně celkem to zvládáme, fyzioterapeutů máme 18, ale pracují po celé nemocnici.
2: Vysvětluje Jana Kutlova-Šrová s tím, že personál oddělení nestojí zdaleka jen na fyzioterapeutech. S rehabilitacemi pomáhají také například ergoterapeuti nebo logopedi. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Írán varoval Ukrajinu, že útok na jeho loď v Kaspickém moři nezůstane bez odpovědi. Basketbalová Slavia nebude hrát Ligu mistrů v Praze a dnes bude zpočátku jasno, postupně až oblačno, večer se znovu vyjasní, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Řidiči by si mohli od příštího roku registrovat svá auta online, počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který schválila vláda. Registrační značky by nově lidem chodily přímo do výdejních boxů. Novela počítá taky s jejich přenositelností při koupi jiného auta. Pokud by auto někdo ukradl, automaticky by se pak vyřadilo z provozu. Veškerou agendu by lidé vyřizovali přes portál dopravy, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
3: Přes portál dopravy úplně nově budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo cizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu nebo třeba vývoz vozidla.
1: Novela bude fungovat postupně. Většina změn nabude účinnosti v polovině příštího roku. Zbylá ustanovení pak od roku 2028. Írán hrozí Ukrajině vojenskou reakcí na sobotní zásah jeho lodi v Kaspickém moři. Plavidlo podle Kyjeva převáželo do Ruska vojenský materiál a bylo proto legitimním cílem. Teherán útok označil za zjevné porušení charty OSN.
4: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha na sociální síti X napsal, že íránské hrozby jsou bezdůvodné a neopodstatněné, protože režim v Teheránu je přímým účastníkem ruské agrese proti Ukrajině. Írán přiživuje zločinnou válku Moskvy zbraněmi, které zabíjejí Ukrajince od roku 2022, napsal Sibiha a vyzval Írán, aby se přestal tvářit jako oběť a absurdně se odvolávat na chartu OSN. Podle šéfa ukrajinské diplomacie se Teherán zároveň pokouší odpoutat pozornost od ruského teroru proti civilní mořeplavbě v Černém moři a tím ohrožuje světovou potravinovou bezpečnost. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Zlínský kraj rozšiřuje podporu dostupného bydlení. Půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nových nájemních a sociálních bytů. V tomto a příštím pololetí by jich mělo vzniknout minimálně 50. Podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové nový program pomůže hlavně projektům, které splnily podmínky pro získání státní nebo evropské dotace, ale kvůli nedostatku financí na ně nedosáhly.
5: Kraj bude obcím poskytovat návratnou finanční výpomoc, tedy peníze, které obce postupně budou vracet. Na jeden projekt mohou získat až 15 milionů korun, maximálně však 1,5 milionu korun na jeden byt. Kraj může půjčkou pokrýt až polovinu nákladu projektu.
1: Sport. Basketbalisté Slavie budou hrát své zápasy v Lize mistrů s největší pravděpodobností v Pardubicích. Nový klub, který vznikl